0: Dámy a pánové, živě tady na vlnách Dvojky Českého rozhlasu a v přímém přenosu toboganu Spirituál Quintet. Jiří Tichota, Zdenka Tichotová, Veronika Součková, Dušan Vančura, Jiří Cerha, Pavel Peroutka a Jiří Holoubek. Posaďte se u nás, dámy a pánové, je mi opravdu velkou ctí. Ovšem, ano, tady svolává vás Zdenka Tichotová, ano, již jste našli svoje místa a já rovnou bych nechal tady putovat mikrofon za Jiřím Tichotou. Jirko, já jsem nyní v tuto chvíli trošku zklamán, vy už se spirituálem nehrajete a nespíváte?
1: My spolu se vůbec už nestýkáme.
0: Vy jste přišel jen pro tuto zvláštní příležitost a...
1: Já jsem sem přišel pomlouvat.
0: Výborně. Ne, abych vám to vysvětlil, protože mě překvapilo, že vy jste hráli, zpívali, tvořili jste hned od začátku toboganu a vy jste si tak jako sednul za ně, jako nadšenej fanoušek, i jste text uměl, to jsem ocenil, ale jakože práce kde nic tu nic.
1: Je to tak, že my máme celovečerní pořady, je nás 7 a když od začátku do konce pořád hrají všichni, tak je to velmi monotónní.
0: Ano.
1: Takže děláme to tak, že se obsazení v písničkách střídá a protože například v té příští zas nebudou jiní, tak tu první odhlasovali, že nebudu kazit já.
0: Jo, takhle. Ale ukážete se během dnešního dopoledne jako i umělecký.
1: Já se budu vždycky chodit klanět.
0: To je praktický, ale řekl bych, já jsem rád, že otec zakladatel tedy zatím odpočívá. Já jsem řekl v úvodu rok 19...
1: Ještě řekněte v pokoji.
0: Ne, pokojně jste nevypadal, byl jste takový jako rozvibrovaný stařík, ale... To byla pochvala, jak to s vámi...
2: Mimořádný tobogán dneska.
0: Ne, to byla pochvala, jako...
1: Proslaví se pod jménem mrtvolný tobogán.
0: Ne, já jsem si chtěl povídat, a to bylo jedno z mých témat, jakože o čem si kapela, která hraje od roku 1960, samozřejmě ne v této sestavě, povídá ještě po všech těch koncertech, opravdu po každodenním koncertování v šatně. Já jsem vešel do jejich šatny a to teda možná Zdeňko, teda teď se chopte mikrofonovi, oni si vzadu, ne že by si řekli, kde hrajou, co slyšeli, jakou desku, jaká bude píseň, holky si tam přepočítávali, co to bylo, body mass
1: honorář.
0: Index. Honorář. To zas nedá takovou práci, pane Tichoto, honorář z tobogánu. To máte spočtený raz, dva. Vy jste si spočítali body mass index, abyste zjistili, jestli jsou jako jemně otylé nebo mírně, nebo co jste to tam, co to bylo?
3: No, byl to ten body mass index opravdu, ale bohužel ta zjištění byla neradostná. Ale v podstatě jako umělecká činnost spočívá v tom, že musíme dobře vypadat, že jo? Ostatní už je trošku vedlejší.
0: No, jo. ale je plno zpěvaček a zpěváků, který vypadají krásně a jde z nich pára, kde nic tu nic. Jako, já myslím, že body mass index, a vy jste kolik, já jsem akorát přišel, kolik vám spočítal? Asi 32?
3: No teda to je impertinentní otázka.
1: Kdybyste se obrátil na mě. No,
0: vy máte těžkou podváhu zase, jo, ale já dneska...
1: Ne, já myslel v té otázce, kolik jí je.
0: Ne, já jsem myslel, že to bude spíš takový milý tobogán, ale já když jsem se díval na seznam vašich vystoupení, tak jsem tak jako díval se, jsem řekl, tak odspívají tobogán a budou mít několik dní volna, aby si oddychli. Jenom tak jako namátkou, jo, jak funguje Spirituál Quintet, kapela, která je tu od roku 1960, dnes tedy tobogán, počínaje zítřkem, možná si to rovnou kontrolujte, jestli to máte v diářích. Ostrava bez dne volna, jeden den volna je tam. Ostrava, Benešov, Dolní Počernice, Prostějov, Zlín, Chotěboř, Praha, Liberec, Znojmo, Brno, Praha, Kolín, Tábor, Budějovice, Plzeň a to jsme u 13. dubna. Vy jedete opravdu prakticky denně. Vy jste jak kapely, který byly založený opravdu před 14 dny. Pane Holoubku, ano, všichni ti dávají mikrofon jako...
4: Ano, pane Cibulko.
0: Ano, k tomu to máš co říci. To je normální jako kapela, která... Víš, byste měli zpět jednou za rok. To je úžasný přece, to je něco úžasného.
4: Ne, samozřejmě, jenom chvilku vážně, ale samozřejmě je to tak, že je to vypjatý měsíc, teď dejme tomu, ale pravda je taková, že my jsme v kvintetu dohodnuti, že hrajeme zhruba 100krát do roka. Čímž chci říct, že my bychom mohli hrát i častěji,
0: ano.
4: Ale přeci jenom máme taky třeba zahrady, musíme mít čas na to srážet body mass index, takže se třeba pohybovat a tak dále. Takže je to tak, že některé měsíce jsou volnější. Například v květnu, 14 dní v květnu, my nebudeme dělat vůbec nic, a to proto, že Tichotovi nás opustí a jedou do dalekých krajů, jedou si odpočinout od nás především na dovolenou. Ale ano, teď je docela napilno a my se na to těšíme.
0: Máme a tak co s těma radice. Prachama, který vyděláte během roku, že jo, 100 koncertů, čili to je minimálně...
4: Já nevím, jak ostatně, ale třeba vím, že Pavel Peroutka to doma přehazuje vidlema, aby mu nehnili od spoda.
1: My se s Deničkou to projíme.
0: Jo. Ne, já jsem sledoval ten internet, ty internetové stránky a malinko jsem se vyděsil, protože upřímně řečeno, já nevím, co tady s váma dneska dělat. Jsem drobně zmaten, protože já miluju překlepy. Nevím, kdo z vás to zadává na ten internet, jestli na toho někoho máte, nebo to někdo z vás píše. Pane Holoubku, ty se k tomu hlásíš?
4: Já se k tomu nehlásím, mlčím, ale jsem to já.
0: Ano. Seš to ty. Čtu, a víš, co tam máš u dneška napsáno?
4: Nemám tušení.
0: No, jsem s tím. Mám to tady, můžete, pánové, kontrolovat. 23. března, 11 hodin, Český rozhlas Vinohradská 12, tobogán, přímý přenor.
2: To má být převor.
0: Já netuším, jako co tím, fakt nevím, co s váma tady až do těch 12, ale přenor je nějaké vaše heslo, anebo ty už si na to neviděl, na tu klávesnici?
4: Přenor je napsáno vždycky v případě, že to je událost takového významu. Že je opravdu důležité, aby tam byli všichni umytí, oholení a střízliví.
0: Je. A kolik takových přenorů do roka máte? Z té stovky vystoupení těch přenorů je kolik? Třeba 5 nebo jenom 3?
4: Většinou to bývá okolo 1 do 1,5 roku, takže do roka 2.
0: Čili
4: dva
0: toto
4: přenory.
0: Je váš první jarní přenor.
4: My máme jeden letos přenor na jaře, ano. Což probíhá dnes, a druhý přenor budeme mít v listopadu, to bude v New Yorku a ve Washingtonu, pokud tě to potěší.
0: Je mi ctí. Je mi ctí, jsem zvědav, jak přenor přeložíte do angličtiny.
1: To je anglicky právě.
0: Jo, to je... Promiňte, mám mezery i v tomhletom. Já třeba vůbec jako kvintet... Pane Tichoto, v té historii dlouhé, spirituál kvintet, už ten kvintet je velmi matoucí, protože samozřejmě vaše sestava se mění a samozřejmě připomeňme bratry Nedvědy, Renu Budweiserovou, Karla Zicha a mnohé další. Věru Nerušilovou třeba, což mě překvapilo, to jsem netušil. Kolik z té doby jste vlastně byli opravdu kvintetem?
1: No... Pravda je, že to je pozůstatek jedné etapy. My jsme začínali jako spirituál kvartet v tom roce 1960. Pak jsme přijali zpěvačku, už si nemůžu vzpomenout proč. A stal se z nás kvintet. A to jsme už nahrávali první nahrávky, jo. První desky. A potom, když nás bylo najednou víc, tak jsme si řekli, že kvůli tomu, abychom pořád nemuseli měnit jména na nahrávkách, na deskách, takže už budeme jednou pro vždycky kvintet, a ukázalo se, že opravdu českého posluchače zejména potěší, když za vložený peníz místo kvintetu vidí 7 lidí.
0: Je potěšen.
1: Je potěšen, ano.
0: To je velmi příjemné. Budu jezdit s váma, aby to vypadalo, že ještě je takový jako...
1: 8 lidí bude ještě lepší.
0: Ne, jak vždycky, ano. K tomu dají něco zdarma, že tam budu buď já, nebo Dáša Pecková. Takový jako bonus, jako když dostanete lízátko třeba v hypermarketu. Mikrofony jsou připravené a já jsem vlastně slíbil, já jsem zjišťoval, kdy jste vlastně byli naposledy v toboganu jako takovém, a představte si, zjistil jsem zajímavou věc. Naposledy byla plánovaná návštěva, která se nikdy neuskutečnila. Čili bylo to v červnu roku 2004, jak mi prozradila Saša Webrová, pravá ruka Tomáše Slámy, jistě jméno, které v toboganu nemusím připomínat. A vy jste měli být hosty na konci června roku 2004. Měl to být poslední tobogán té sezóny a kromě vás, nebo společně s vámi v té sestavě, měla přijít ještě Stella Zázvorková a Karel Zich. Stalo se to v tom roce 2004, že ten tobogán se nikdy neodehrál, protože týden předtím bohužel odešel Tomáš Sláma. A ještě k tomu, pokud se nemýlím, je to pravda, Jirko, to léto odešel Karel Zich. Takže to je vlastně návštěva, která se v toboganu nikdy neuskutečnila.
5: Ano, je to pravda. Karel Zich odešel nečekaně, ale měsíc potom, co měl být ten tobogán. Takže ten Tomáš Sláma, to byla rána zcela nečekaná taky. Mm-hmm.
0: Tak, dneska je to vlastně takový tobogán, abychom splnili ten slib z tenkrát a teď už budeme pravidelně pokračovat v našich přímých přenorech. Velmi děkuji. Dámy a pánové, Spiritual Quintet tady u nás v toboganu opět přicházejí k mikrofonům a připravená je další píseň, ke které budete něco říkat. Ano, pane Holubku, vy jako moderátor, a ty teď sedíš, že vypadá, že u této písně tebe nebudou
4: tak zcela... Teď se přesně dostáváme do situace, o které Jirka Tichota mluvil na začátku. Je nás 7, ale je to vymyšleno tak, že často, alespoň, a ono je to u 60leté téměř kapely pochopitelné, že často někteří odpočívají. Tak teď tady ta hezká role vyzbyla na Dušana Vančuru, Jirku Cerhu a mě, a vy si poslechnete písničku s úžasným textem Františka Novotného Zlatá klec.
6: Zlatá klec se to jmenuje, protože je to o lásce a bohatství.

0: Říkal jsem, historie od roku 1960 asi není v téhle zemi nikdo, kdo by nějakou svou éru dospívání, mládí, svých lásek neměl propojenou se Spiritual Quintetem, ale mě by teď zajímalo u vás mláďat. U vás mláďat, teď k vám putují mikrofony. To je hezky, jak jsem řekl, u vás mláďat a Zdenka Tichotová automaticky vzala mikrofon a předala ho dál, protože zjistila, že teď se jí debata zřejmě nebude úplně, ale já se potom zase podívám na matky zakladatelky. Ovšem, ano, gentleman Dušan Vančura předal Zdeňce mikrofon. Jaké to je být přijati do tohoto ansámblu? A teď, já jsem tady šprtal, Pavel Peroutka, největší mládě v kapele od roku 2012. Pavle, ty jsi prošel mnohými kapelami samozřejmě, nebudu to tady všechno jmenovat, ale jaký to je najednou stát se součástí Spiritual Quintetu? Je to jenom další štace, anebo je to prostě promiň vyznamenání?
1: Vlastně děkuju, že mi trošku napovídáš, ale je to pro mě to určitě vyznamenání, ale pravda, že ve Spiritual Quintetu být mládě znamená trošku asi něco jiného než běžně. Myslím, že tady nikdo pod 40 už není. A určitě je to pro mě velký vyznamenání. Já jsem u Spiritualu 7. rokem, začal jsem natáčením desky Čerstvý vítr a už si mě nechali a jsem za to moc rád.
0: No počkej, Spiritual, my jsme, já říkám mládě, protože jsem s rozechvěním zjistil, že ty jsi tak mladý, že jsi ještě mladší než já, což mě mírně rozrušilo, ale jak ty zbral v mládí Spiritual Quintet? Minulo tě to jako poslouchal jsi jiný věci, anebo už tenkrát tě třeba napadlo jako 10-15letýho kluka, který začínal s hudbou, tohle bych jednou, jako kdybych tam směl být?
1: No, ve skutečnosti, samozřejmě jsem Quintet poslouchal, protože jsem vyrostl na folkové muzice a když jsem byl, když mi bylo těch třeba 10-12, tak Quintet samozřejmě už byla veliká sláva a kupoval jsem si všechny desky. Nevím, jestli to kolegové, jsem to asi kolegům nikdy ani nevyprávěl.
0: No proto takže jsme tady, to, teď je to vyznání
1: takže jsme
0: lásky,
1: to hltali samozřejmě s každou novinkou, ale ve skutečnosti mě nikdy ani nenapadlo, že bych se někdy mohl zúčastnit toho. Takže i pro mě je to, vlastně
2: je to taky překvapením, Pájo, protože já jsem věděl, teda nevěděl, že si ty desky kupoval, ještě než si k nám přišel. Co vím určitě, že jsi si je pak snažil prodat na zkoušce u nás.
0: Ano, podloudně získal podpisy kompletní kapely a pak je prodávali ještě dráž.
1: Ale nechtěli koupit teda.
0: Pojďme dál mezi mláďaty, no následuje Veronika Součková. Veroniko, od roku 2011, takže už taky vlastně ne mládě, 8. 9. rokem. Jaký byl váš příchod ke Spiritualu?
3: No, ten byl takový rychlý, bych tak řekla, protože jsem někdy v tuším začátkem Vánoc byla oslovena, a takže to byla taková půlka prosince, no a myslím si, že někdy 4. ledna jsem stála ve Mlejně na pódiu s kvintetem, přičemž předtím proběhla jedna jediná zkouška odpoledne asi 3 hodiny před koncertem a pak tak v 5 a v 8 už jsme ve Mlejně společně hráli a zpívali a já jsem těch 14 dní nedělala nic jiného, než jsem se šprtala ty party.
0: No nechali si vás, to je nádherný. Jaký to je pocit? Protože přeci jenom pak máte takovouhle písničku, která je solová. Rok 2011, vy jste vlastně přicházela po Ireně Budweiserovi, je to tak, ano. Jako že jste se ano? Mm-hmm. A teď si lidi řekli, no tak Budweiserová odešla, hvězda, mají tam nějakou novou mladinkou. Publikum Spiritualu kouká, kdo to teda jako přišel, co holka předvede. V zádech máte Tichotovi, aby koukal jako vedle úžasnou zpěvačku Zdeňku Tichotovou a teď zpíváte. Já bych se z toho, co vy? No.
3: To je právě tolik věmů, který pak už ani nestihnete jako pobrat. Takže stojíte na tom jevišti a jste rád, že to tam teda, to, co máte, tak tam zaspíváte. Takže tohle jako předtím, to, co vy jste říkal, jo. Pak jste na tom jevišti, teda jako to všechno dáte, teda když to vyjde, no a pak teprve jako zase přijdou všechny tyhle ty myšlenky jako kolem toho, ale jako vystihl jste to perfektně, no. Přesně
0: to
3: takhle,
0: takhle
3: to člověk, nebo já jsem to takhle vnímala, ano.
4: No my jsme tenkrát měli na vybranou, jestli vzít Veroniku anebo paní Zázvorkovou.

0: My jsme těsně předtím byli s paní Zázvorkou v Košicích. Bavili jsme se s ní celý večer v takové hospodě a byla úžasná a z tohoto hlediska, myslím, je dobře, že odpadl ten tobogán tenkrát s paní Zázvorkou, že to bychom si moc nezaspívali.
1: Dodává Dušan Vančura, ten je v kapele až od roku 1969, čili, ale jako, pokud jste se rozhodovali tedy mezi Veronikou a Stelinkou, je vidět, že jste hledali konkrétní typ, který vám chyběl v kapele a to jste tedy trefili.
0: Index byl rozhodující, byl body mass index.
1: Ve chvíli, kdy se ho spočítala Stella, bylo rozhodnuto. Pokračujeme dál, dostáváme se k roku 2004, Holoubku. Jiří Holoubek, rok 2004 a tvůj vstup ke spirituálu.
2: Tak samozřejmě, abych opakoval to, co tady říkal Pavel, to, co říkala Verča, i pro mě to bylo tehdy vyznamenání. Trošku samozřejmě s takovým...
3: Jak tehdy?
1: Ty jak tehdy dodává
2: trošku
1: Jiří?
2: S takovým...
1: Ale váš slova.
2: Ano, trošku s takovým nahořklým přídechem kvůli tomu, že to právě byl zástup za Karla Zicha o tom roku 2004 a o tom létu už jsme mluvili, ale já si to od té doby užívám, když tohle přeskočím, ono to samozřejmě pominulo, prožil jsem všechny ty pocity, o kterých mluvila Veronika, speciálně když stejně jako po Ireně, tak na mě ty lidi koukali a říkali si, tak co tam potom Karlovi jako předvede ten plešatý jinoch s tím knírem, tak to bylo strašné, ale nějak jsem to zvládl, myslím, že někdy před měsícem, před dvěma mě to přešlo, ale...
1: To zas přijde.
2: Ale jinak samozřejmě to je celé fascinující příběh pro muzikanta, protože je to něco takového, jako kdyby mladýmu britskému kytaristovi zavolal Mick Jagger, jestli nechce hrát od příštího týdne z Rolling Stones. Opravdu já jsem to vnímal takhle intenzivně a vnímám. Speciálně s tím, když si člověk uvědomí, tehdy kvintet slavil 45. za chviličku. A ono to tak, jako když se řekne 45, tak to nezní tak příšerně, že jo? A teď 60 příští rok na krku, ale když si člověk uvědomí tu obludnost, že to je kapela, která vznikla 15 let po konci druhé světové války, že slavila 15 let v roce, kdy já jsem se narodil, a tak dále, a tak dále.
1: Pane
2: tak,
1: Ticho, to mám chuť vás pohladit, jakože... Jsou fascinující.
4: Já na tom nemám žádnou zásluhu. Já nejsem zakladatel, který by to vymyslel. Ten už nežije vlastně z toho původního spiritual kvartetu, jsem poslední žijící. Tam jsem byl nejmladší, tady jsem daleko nejstarší. Je to...
1: Dušan Vančura se hlásí o svá práva.
4: Dušan Vančura je o celých 6 měsíců mladší než já. A to v tomhle věk
0: 5.
4: Opět.
1: Okay. Já tady na to koukám, promiňte, mám vaše data narození, ale jestli se hádáte, kdo z vás se kdy narodil v tom 37. roce, to je prašťakou uhoď, to už je prostě jedno.
4: Ano, to už. Je to tak, ano. Na to už se dělá stejná krabice. Tak.
2: Aleši, my jsme vždycky tak ve střehu, když Jirka Tichota řekne, já jsem tady poslední žijící, zakládající člen, my vždycky doufáme, že to vydrží až do konce toho konkrétního představení. A vypadá to, že ano, i ve 12 to bude platit.
4: Já navrhuji, abych předal mikrofon Jirkovi, ten je poslední Cerhovi, který ještě nemluvil. A navíc to je kapelník jiné, jestli mohu říct, známé, slavné kapely, tak ho poprosíme o jeho dojmy.
1: Ne, já jsem právě mezi těmi zajíci chtěl pokračovat až k němu, protože ano. Rok 2000 a jeho příchod, ovšem velká hvězda CAK vokálu od roku 1969. Jak to bylo u vás, tahle ta fúze, přechod z úžasného CAK vokálu ke spirituálům a vlastně čtvrtý zajíc v řadě?
5: Jsem si nepřipadal jako zajíc, nepřipadám si neustále jako zajíc, ale... No, já jsem takovej dárek v novém tisíciletí, no.
1: Jo.
5: Ono se nějak stalo prostě, že scházel bas. A ono těch jaksi zpívajících basů je dost málo, protože jestli jste si všimli, tak celá pop music vlastně stojí na tenorech a na vysokých hlasech. Jo, v českým... český pop music, zpívající bas, to byly ještě tak jako v 60. letech, ale potom nějak vymizeli vlastně, každý musí vlastně být tenor, no. A jenže sbor dělejte bez tenora, to jako docela To bez tenora a bez basu, tam musí být prostě celá...
4: Já jenom technickou poznámku, že hold je to tak, že s basem nic nenaděláš, toho si nevyrobíš, zatímco tenor to jde upravit. No.
5: Prostě bas musí být, ano. No já jsem to tady, to bylo taky zleknutí docela, protože jsem vyfasoval okamžitě Smetanovou síň, vánoční koncert, takže jsem říkal, dobře, já to zaspívám, ale musím mít, měl jsem takhle za zády takovouhle vrstvu not. Samozřejmě jsem se to nějak vlastně nadřel, pak jsem do toho ani nekoukal, ale to byl jenom takovej sichr, že kdyby opravdu něco vypadlo, takže jsem měl prostě vrstvu not a hned okamžitě následoval teda normální repertoár, ve kterým, takže to máte, já nevím, 20-30 písní a 20-30 dalších písní z paměti, takže jsem měl podobný zážitky jako tady kolegové mladší.
0: Já mám technickou poznámku, taky tady v tom případě jsme váhali mezi Jiřím Cerou a Sterou Zázvorkovou.
5: No ale ještě jsem měl docela takový problém, protože jsem vystřídal dvoumetrového krasavce, který byl, já nevím, kolik let, vlastně téměř zakladatel taky. A takže jsem potom na zájezdech musel přežít zástupy faninek, kteří říkali, co to tam je, to plešatý. A měli, prostě byli to docela těžký to bylo, protože než si nějak zvykli. No.
4: Pamětníci asi poznali, že Jirka mluví o Oldovi Hortinským, který přišel 2 roky po založení kvartetu a byl tedy druhý nejstarší účinkující na pódiích. Tenkrát nečekaně zemřel a bylo to těsně před našima 45 nebo 40. No, to už je jedno. Prostě...
0: Prosím?
4: 40. A Jirka se už byla prodaná Smetanova síň a najednou jsme byli bez Oldy Hortinského, na kterého dodnes samozřejmě vzpomínáme a na kterého vzpomíná spoustu dám, které dodnes se často ptají a píší nám dopisy. Takže Jirka měl opravdu těžkou situaci a naštěstí byl to ostřílený profesionál. Mimochodem, já tady musím udělat jedno vyznání z té generace, která to prožívala, už tu taky moc nás není, ale my jsme CK Vokál, který vedl Jirka Cerha, poslouchali tajně jako velký vzor, obdivovali jsme jejich umění a také to, že to byla autorská muzika všechna z pera tady Jiřího. Takže děkujem.
1: Nádherně probíráme díky složení Spiritual Quintetu Letem světem těch 60 let historie. Mně se velmi líbí, že tady ty zklamané faninky, které po příchodu Jiřího Cerhy si řekli, co tam dělá ten plešatej, že jste to v zápětí napravili a vzali jste Jirku Holoubka, ale... Čili holky čekají dodnes, vlastně čekali až na Peroutku, ale... Ten jim to vynahradil, proto má vlastně...
5: Stala se z toho taková tradice. Prostě.
1: Ano. Plešatý. Ale ta Stella ve vašem případě mě překvapila, protože vím, že Stella Zázvorková se měla stát členem Spirituálu v roce 1969, ale pak vzali Dušana Vančuru. Ve vašem případě to vím, Dušane. Co rozhodlo o tom, že jste se stal členem Spirituálu vy?
0: To byl tragický omyl Jiřího Tichoty. Špatně to odhadl, ale já jsem byl neústupnej a navzdory jeho očekávání zřejmě jsem dožil až do dneška, takže prostě to bylo taky všechno dar z hůry, že jsem prostě to přežil, protože život se Spiritual Quintetem je všechno možný, jenom ne odpočinek. To je opravdu nesmírná fyzická i psychická zátěž. Při té frekvenci koncertní, při té frekvenci vydávání desek, ještě nějaká ta autorská spolupráce k tomu. To je člověk, který tohleto absorbuje, tak má na 3 životy vystaráno napřed, bych řekl. To si málo kdo umí představit, co to znamená rezignovat na spoustu koníčků, na spoustu věcí, které by normální člověk absolvoval v životě a všechno to obětovat vlastně tomu provozu a radostnému provozu té kapely. Tak to jsem jenom chtěl říct, že ta radost z té muziky je vyvážená velkým úsilím, velkým odříkáním a velkou snahou.
1: Ano, říká člověk, který je ve spirituálu 50 let.
4: Já to, jako všechny předchozí zprávy a řečníky, trošku malinko poopravím, jako skutečný pamětník. Nešlo o žádný tragický omyl můj s přijetím Dušana Vančury. My jsme ve skutečnosti přijali paní Zázvorkovou. Tak to bylo i u Jirky Holoubka, který nakonec ale byl přijat, protože měl o trochu lepší knírek. No.
1: Stelinko, vy nás někde nahoře posloucháte a věřím, že se dobře bavíte. Se Spiritual Quintetem prošli jsme tím časem. Tichotovi si nechám k rozboru až po písni, to je zvláštní případ. Ano, dámy a pánové, dvojka Českého rozhlasu, Tobogan v přímém přenosu a jsem rád, že po dlouhých a dlouhých letech jsme ukořistili s volným termínem Spiritual Quintet a já se dívám, a pozor, zřejmě dojde ke zvláštní písni, protože se zdvihli všichni. Takže vy budete tvořit kompletně? Ne, vy se jdete jenom projít. A ne, pan Tichota, ne, pan Tichota si jenom přesedl. Tak Spiritual Quintet.

0: Spiritual Quintet Zdeňka Tichotová, Jiří Holoubek, Pavel Peroutka, Jiří Cerha, Duša Dvančura, Veronika Součková, Zdeňka Tichotová v solu a Jiří Tichota živě tady u nás v přímém přenosu toboganu na vlnách dvojky Českého rozhlasu. Já vím, že jste teď zpíval, ale rovnou budu pokračovat k vám, Zdeňko, jestli můžu. Vy jste to tedy z těch, kteří absolvovali konkurs, dotáhla nejdál?
1: Ano.
0: Vy jste prošla všemi síty tichotovými, že?
1: Ano.
0: Jak vzpomínáte vy na příchod do Spirituálu a vůbec na vaše začátky v tomto ansámblu a v této rodině?
1: Tak já jsem začala pracovat se Spirituál Quintetem společně s bratry Nedvědy. My jsme vlastně přišli trošku hromadně, protože nás můj muž viděl, já nevím, jestli na něj udělali ty Nedvědi takový dojem teda. On nás viděl na portě jedný a požádal o spolupráci hromadně.
2: Já myslel, požádal Nedvědy o ruku.
0: Tenkrát ještě přesně nevěděl, koho o co požádá, žádal tedy hromadně. Dovedu si to představit.
1: Ne, co věděl, to musí říct teda sám. A no a takže samozřejmě pro nás to bylo taky velké potěšení a velká možnost, tak jsme toho opravdu využili.
0: Jo?
1: Ano. A tak jsme taky zkoušeli asi 2 měsíce a pak jsme měli takový společný program v divadle Ateliér, což je na raz, dva, tři ve Spálené ulici. A tam teda se propojila spolupráce naší kapely Brontosauri tehdy a Spirituál Quintetu. No a spolupráce pokračovala a rozvíjela se.
0: Ano. Nemusíte tak podrobně, ale zajímá mě všechno. Kdy se to jako zvrtlo? A to možná se tam, Jirko, už tenkrát, když jste tedy viděl bratry Nedvědy a Zdeňku, tak se říkal, jednoho z nich si vemu nakonec. A tak...
2: Ano, oba bratři Nedvědi, ale už byli ženatí. Takže...
0: A Stella Zázvorková tam nebyla.
2: Takže to vyhrála Zdenička v tomhle ohledu. Bylo to také v situaci...
3: Vyhrála. To je sporně, jestli to vyhrála. No.
1: Jsi fandí, no.
2: Do rozhlasu budeme říkat,
0: vyhrála. Týhle kapele opravdu od dobráka nezavadíte, to se mi líbí. Oni vám pak spočtou body mass index.
2: Jo, jo. Já chci jenom říct, že vlastně celé to také souviselo s Karlem Zichem. Tenkrát ještě naštěstí ne s jeho odchodem z tohoto světa, ale s jeho odchodem ze Spirituál Quintetu. Po 5 letech totiž Karel ohlásil, že chce se věnovat vlastní kariéře. Všichni ho znáte z té doby, kdy už se v kariéře své věnoval a potom se vrátil po listopadu. Ale v té době jsme zůstali bez Zicha a já jsem Dušanovi, který prve tady krásně mluvil o muzikantech a tak, my tady trošku všechno schazujeme, ale já podepisuju všecko, co řekl a také musím říct, když tady chválím jednotlivé kolegy, spolupracovníky, že Dušan Vančura byl velkým přínosem pro kvintet a bez něj by kvintet jistě nebyl takový, jakým je.
0: Nestyďte se a tleskejte, ano, Dušan Vančura.
2: Takže tenkrát jsem s ním konzultoval všechno a pamatuju si, jak jsem mu volal, říkal jsem, ty vole. Já jsem slyšel kapelu, který jsem hned nabít, jestli nechtějí přijít za Karla Zicha všichni tři. A přišli. Dušan potvrdí.
3: On mi řekl, ty vole, a já jsem byl nadporučík, jo? To jsem chtěl říct. Protože mě volal na vojně, já jsem byl na vojenském cvičení a řekl, dostal, říkal, ty vole, ty musíš slyšet, musíš přijet. Já jsem utekl z kasáren a přijel jsem a když jsem ty tři viděl, tak mě bylo jasný, proč Tichota přijal tyto tři zpěváky a nakonec se to potvrdilo.
0: To, samozřejmě, co tam jde, no jistě, jako, ano, ano.
3: Já myslím, že to, ta zadanost těch bratrů Nedvědů nehrála roli takovou zase. Tomu. Ale věděl jsem, a jsem to taky dokonce někde napsal, že Zdena Tichotová se dostala do Spirituál Quintetu jako v brat... Ne, Nedvědi se dostali do Spirituál Quintetu jako věno Zdeny Tichotové.
0: Jiný nosí ručníky a cejchy byste vzala Nedvědy, to je krásný, ale Nádherná živná půda pro moderátora, samozřejmě, ano, oceňuji v tuto chvíli vtipnost pana Holubka, vaše webové stránky. O vás se tam nedávejte mu mikrofon, já jsem ho jenom pochválil, to neznamená, že bude mluvit, ale že se on se na dvojce namluví dost, ale že člověk se o vás dozví věci, které mě fascinují, tak to, že zpíváte a vaše historie v kapelách, to je krásný. Jiří Tichota, znalost podrobností ze života kolegů, to prokázal, ano. Když se podívám dál, třeba takový Pája Peroutka, tady má zajímavou věc, ostřílený kontrabasista, který spolupracoval s tolika kapelami a solisty, že je snaží vyjmenovat ty s nimi, že zatím nehrál. Strýček Jedlička, Plameny, Eva a Vašek.
4: To je stará informace, to už se změnilo, Eva a Vašek.
0: Já jsem právě se chtěl zeptat, že jsem tě viděl mihnout se na šlágru, ale co mě tady, třeba takový Dušan Vančura, Dušane, to je velmi praktické, je jakože si to bez vás nedokážu představit, členem souboru, neboť jako jediný umí dělit šesti, což je schopnost nezbytná pro dělení honorářů.
4: Přičemž je nás teda sedm, bych rád.
3: No právě.
5: On to dělil šesti a měl větší díl.
0: Ano.
3: Ne, já jsem to dělal osmi.
0: Ano.
3: A dva jsem si z toho bral.
0: A teď,
3: když je nás sedm, tak si beru jenom jeden. No,
0: jo, a vy umíte fakt dělit šesti takhle úžasně?
3: To je jednoduchý šesti. A teďka musím dělit sedmi, to je daleko komplikovanější. Já, který má státnici z matematiky, tak umím i dělit sedmi. To je málo takových lidí.
0: To je málo. Hele, Dušane, já jsem se připravoval, mám doma kalkulačku. 3996 děleno šesti.
3: 16. Já to potom koriguju, samozřejmě, já si to nechám projít hlavu. Ale první odhad je 16.
0: Být jinými členy, jestli tímto způsobem dělí honoráře, ve výsledku správně je to 666. Jestli vám dělí to prachy.
5: To není velký rozdíl,
0: ano. Pochopil jsem, Jiří Cerha je monarchista, což je velmi krásné, ano, pan Holubek už si podle toho stříhá i knír. Ale u Zdenky Tichotové mě fascinuje informace, která jako předčila všechny ostatní. Já nevím, k čemu je to dobrý. Víte, co tam máte napsáno?
1: Ne, netuším.
0: Fakt ne?
1: Ne.
0: Tady jako, kdy jste se narodila, kde jste zpívala, brontosauři, tohle to všechno. A pak je tady jako zvláštní jaký znamení, umí dělat sisla.
5: Jo.
1: No.
4: Což obzvlášť v rozhlase vynikne teda.
0: Ne, to je... No. Já si jako musím říct, že s touhle informací jsem úplně mimo. To je nějak praktický, nebo jak to... Jak to je?
3: Vizuální, to není zvukový, to je vizuální.
0: Ale já jsem, ano, jo. Jen ať posluchači rozhlasu, kteří nepřišli sem do SK, trpí, že neuvidí, teď jsem chtěl říct, sisla, ano. Jak to děláte?
1: To je jenom taková konkurenční výhoda.
0: A to umíte a to se dá ukázat, nebo nějak se musíte na to převlíkat?
1: Já to teda možná teda ukážu, ale já nevím, abyste nelitovali.
0: Jo. Jo, vy říká teďka, ano, pan Vančura, udělejte to stereo, vy ho děláte spolu, toho sisla s panem?
1: Ne, jen to ne.
0: Jo, dva mikrofony potřebujete na sisla. Vy jste stereo sisel.
1: Jako opravdu mám.
5: No ano, udělejte.
0: Ale podívejte, no. My, co platíme koncesionářské poplatky, máme na svého sisla nárok. Prosím vás, teď jsem...
5: Už máme. No.
0: Zdena Tichotová si stoupá, otáčí se zády, to je nějak nutné? Já nevím.
5: Mimochodem, já vyložím karty na stůl, po tomhle jsem se rozhodl, že si ji vemu právě.
0: To je krás... Milí rozhlasoví posluchači, řeknu to, co vždycky. Měli jste tady bejt, Zdena Tichotová se otočila, vyrobila v obličeji něco, co prakticky jako vůbec ani není možný udělat.
4: Víš co, Aleši, ne, právě proto, aby bylo jasné, o co posluchači přišli. Já bych to řekl jenom tak, Zdena Tichotová se otočila a udělala sisla. Prostě normálně, že?
0: Ne, vy kdo jste dali tu 50 korun, dneska to za to stálo. Pak nám ho ukážete ještě jednou. Ale ještě než bude poledne, máme ještě dvě písně, já bych poprosil ještě, ano, tak jako, ano, Zdena, již i Zdena Tichotová se sklidnila, my taky se, ale je pravda, že Spiritual Quintet pro mě nabírá nových rozměrů. Až budete slavit příští rok 60, to už se bez sisla neobejde. Spiritual Quintet živě tady u nás v Toboganu.
5: My jsme tady několikrát mluvili o Karlu Zichovi.
2: Jsou to vzpomínky na krásné časy, spolupráce s ním byla radost, protože Karel byl nejenom výtečný muzikant, ale byl to báječný kamarád, obětavý, skromný. Vždycky jsme spolu přátelsky vycházeli a i v čase, kdy už byl velmi slavný, se držel toho, že když je se Spirituál kvintetem, tak je tam jako kvinteťák, protože za ním chodili novináři, jestli by s ním mohli udělat rozhovor jako s Karlem Zichem. On říkal, to až tady budu jako Karel Zich, teď jsem tady jako Spirituál kvintet. Na Karla vzpomínáme a teďko zanedlouho 10. dubna bude v Lucerně koncert k nedožitým 70. Karla Zicha. Tak dovolte, aby jsme vám zaspívali písničku, která byla úplně první Karlovou životní nahrávkou, protože s námi poprvé stál před mikrofony a tahle ta krásná písnička o hříbátku s textem Františka Novotného teďko tedy zazní.

0: Pan Jiří Holoubek.
1: Velmi děkujeme.
0: No už si ani nesedejte. Před námi bohužel poslední píseň. Blíží se poledne. No a ještě předtím samozřejmě návrat o týden zpátky, to jsme tady slavili 50. narozeniny Černobílé popelky, tedy té televizní. A já jsem se vás ptal, která česká herečka hrála v té barevné s Libuškou Šafránkovou i v té černobílé s Evičkou Hruškovou. Správná odpověď Dana Hlaváčová. Dana Hlaváčová a dokonce stejnou roli zlou sestru Doru. Jako 33. odpověděl pan doktor Ctibor Provazník z Čáslavy. Gratulujeme a posíláme odměny. Tleskáme vám. Roční předplatné měsíčníku TV Express Cibulkovy křížovky, knížku Popelka, padesátiny. No a dneska hrajeme taky o roční předplatné Cibulkových křížovek pro pamětníky. K tomu nějaké to CDčko spirituálu, že? Ano, kývají, domluvíme se, ano, ano, ano. A otázka je jednoduchá, opět musíte odpovědět jako 33. na tobogan@rozhlas.cz. Otázka je jednoduchá. Dnes tady několikrát padlo jméno české herečky, která se měla několikrát stát členkou Spiritual Quintetu. Nikdy k tomu nedošlo, ale vlastně je členkou této sestavy nejdéle. Která herečka to je? Napište, za týden prozradíme, mimochodem za týden vám představíme českou verzi muzikálu Eltona Johna Billy Elliot. Bude tady Michal Prostějovský, Lumír Olšovský, Pavel Bár, Ivana Chýlková, Lukáš Ondruš a představitelé všech těch dětských rolí. Dámy a pánové, dnes se s vámi loučí Jiří Tichota, Zdeňka Tichotová, Veronika Součková, Dušan Vančura, Jiří Cerha, Pavel Peroutka, Jiří Holoubek, zkrátka a dobře Spiritual Quintet. Od mikrofonu se loučí a krásný víkend přeje Aleš Cibulka. Děkujeme, Spiritual Quintet.
2: A maličkost, pokud znáte, zkuste si zaspívat s námi. Poslední šance dnes.
3: Řekl Mojžíš.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti jeho srdci blízké.
2: Jednou si pán,
3: Don Juan.
2: Jednou si žebrák a kmán.
3: Jednou si ragtajný ticho šlábeček či intrikán.
2: Jednou si lhář a jindy fér. Jednou máš lásku bez hranic. Jednou máš masku, zítra nic.
3: Tak si

0: jen svoje jevišťátko mít. Někdy si ten, co chodí bos, a jindy ten, co má frak.
1: Někdy si zlej, a jindy přímo fantastický sympatiák.
0: Jednou si sen všech krásných žen, jindy si srab a špína chlap. Dneska si

0: prosím, všichni račte dál. Tak pojďte dál a pojďte blíž do světa herců a her. Zhasneme sál, společně prožijem si trému premiér.
1: V tom světě her poznáte sám upřímný cit i podlou lest
0: a lidskou závist.

0: zrcadle mít.
1: Jen pozor, prosím, nerozbít.
2: Jsem Otelo, a co jste vy, vy pánové žárliví?
3: Jsem Harpagon, a co si ty, když jenom svoje prachy znáš?
1: Hercovat vás, to není lež, dobře tě zná, jestli...

0: Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer či noc, milí posluchači. Je tady další díl mého seriálu Hvězdy Ondřeje Kepky, který připravuji společně s kolegou zvukařem a moderátorem Lukášem Berným a produkční a dramaturgyní Kateřinou Radvanovou. Bývá zvykem, že v našem seriálu mluvíme o velkých hereckých, uměleckých osobnostech, na které mám já nějakou konkrétní osobní vzpomínku, které jsem od mého dětství potkal, některé z nich dokonce zcela zásadně ovlivnili můj profesní život a mnozí z nich, z těch osobností, byli i mými pedagogy na divadelní nebo filmové fakultě Akademie muzických umění. Všechny tyto podmínky splňuje osobnost, o které budeme dnes mluvit, paní profesorka Jana Hlaváčová, excelentní česká herečka, pedagožka a jedna z největších hereckých osobností druhé poloviny 20. století. Ano, měla tu čest, že mě učila, tedy opačně, ano, je to přesně naopak, měl jsem já tu čest být jejím žákem. Jsou herci, kteří jsou slabí, průměrní, dobří, výborní, pak jsou ti, co jsou legendární a malé procento z nich má to štěstí, že jsou nezapomenutelní, nenahraditelní a okamžitě při vyslovení jejich jména se nám vybaví tvář, hlas, krásný zážitek, který jsme prožili v divadle, v kině, před rozhlasovým reproduktorem nebo dnes při streamování na webu. Mezi tyto osobnosti bez pochyby patří Jana Hlaváčová se svým charismatickým hlasem, úžasná daberka, rozhlasová herečka, konec konců to za chvilku uslyšíme, samozřejmě herečka filmová a televizní. Tady musím hned na začátku připomenout asi její nejznámější nezapomenutelnou roli zdravotní sestry v sextalogii režiséra Dušana Kleina O básnicích. Co bylo však pro ní zcela významné a jedinečné, bylo divadlo. Na prknech, a to ne ledejakých, ale na prknech právě Národního divadla v Praze a posléze divadla na Vinohradech, tedy v době její kariéry dvou nejvýznamnějších divadelních scénách, stvárnila mnoho zcela zásadních, velkých, dramatických nebo i komických postav. Raněvská, Gertruda, Hypodamie, Lady Macbeth. Vždycky se říkalo, že je to česká velká heroina. Ano, ano, jeviště, velké jeviště jí slušelo. Byla nesmírně výrazná, ale dovedla být i velmi laskavá a konec konců i pro mnohé nečekaně vtipná a humorná. Její dcera Barbora Munzerová byla mojí mladší spolužačkou na Damu. A tak nikoho asi nepřekvapí, že jsem se vypravil právě za Bárou, abychom si společně o mamince Janě popovídali. Kdy jsi poprvé poznal, že rodiči dělají něco mimořádného, že herectví není běžná profese?
1: Ptáš se, jako kdy přišel ten aha moment, že to je, že když jdeme po ulici, ještě teda za doby totality, tak lidi zakopávají o popelnice, protože se ohlížejí, jede Munzar s Hlaváčovou, jako kdy se tohle stalo. Tak to bylo asi ještě někdy v době předškolního věku a mám pocit, že to bylo přes rozhlas. Protože my jsme si vždycky, teda ne vždycky, ale pokud naši náhodou neměli dvě představení v neděli, tak po obědě byla nedělní rozhlasová pohádka, kde často maminka byla královna, tatínek král nebo vypravěč. Takže ten hlas, co na mě šel z toho rádia, který jsem samozřejmě rozeznala jako dítě, tak tam jsem se asi nějak začala ptát. Pak je jeden moment, který já si nepamatuju, protože mě byly nějaký možná 3,5 roku, na Národním po divadle maminka, co to bylo, Radus a Mahulena, takže přišla v bílém hávu. Bylo to odpolední představení a tatínek nějak vyhodnotil, že mě vezme možná poprvé do divadla na maminku a maminka přišla, měla říct, jsem pohádka. A následoval veršovaný monolog na 1,5 stránky a já jsem hned poté zařvala, ahoj mami. Monolog se nekonal, byl velký škrt, maminka hodila šálem a šla do portálu, protože jsem ji normálně jako vyhodila z toho, jo. Tak to znám z vyprávění. Ale myslím si, že takový ten velký moment, kdy teda, že rodiče jsou herci a že to je jako něco mimořádného vůbec nepřicházel v rodině, ale asi až se školní docházkou, kdy jsem to začala tak jako nakupovat od spolužáků a pořád jsem jim tvrdila, že mám normální maminku a normálního tatínka a oni mi říkali, ne, ne, ne, tvoji rodiče jsou herci. Že to bylo tehdy jako něco mimořádného.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: To se stalo, když jsme točili Bakaláře, já nevím, jestli jste to viděli, on se to dost opakovalo s tím zipem, jak rupne a jak tam jim ty špagety, s Luďkem jsem to zrovna točila a tam je scéna na nádraží, kdy si kupuje lístek, aby jela domů. No a to nádraží se řeklo, bude se točit v noci, no a samozřejmě, když se točí v noci, tak se všichni snaží, jsou při věci soustředěný víc ještě než obvykle, aby to bylo rychle hotovo a šlo se domů vyspat, že? No a tak tam sedíme na nádraží, nás líčili a tam takhle seděli dvě řady komparzů. To jsou lidi, kteří zaplnějí obraz, že přecházejí a kupují ve frontě a tak dále, ve upokladny a tak dále. No a ten masker přišel, takhle si je posadil ten komparz do dvou řád, měl bedinku a teď je líčil tělkou, tvářičky červený, pusinku, očička, že jo, pudrem přepudrovat jednoho po druhým. Až je měl všechny hotový, přišel asistent a povídá, prosím, komparz na scénu. 39 lidí se zvedlo, odešlo na scénu a jeden člověk zůstal sedět a takhle zvíral. Tupě před sebe. A ten asistent povedal, prosím vás, nezdržujte, tak víte, že všichni spěcháme. Buďte tak laskáv. Ticho. A zíral před sebe za s tím tupým výrazem. Tak on po třetí říká, chlape, nezlobte se, ale už mě neštvete, teda jste hluchý nebo co. Po třetí a naposled říkám, komparz na scénu. Zase šílená pauza. A pak ten chlap povídá, já nejsem komparz, já jedu do Kolína. A teď počkejte, to není konec. A teď ten František Havlíček, který to líčil, a on je hrozně dlouhý, on musí mít takových 190, ten Havlíček, jo, takový vazon. Tam stál s tou bedinkou a teď se zakoukal na toho chlapa, který vypadal hora, jo, taková prostě hora tam seděla. Tak se roztřás a říká, jestli vstane a praští, tak je po mně. A říká, promiňte, ale člověče, proč jste se nebránil? Proč jste mi to neřekl jako? Teď já bych si nedovolil na vás sáhnout, kdybyste řekl, že to... A on povídá, co pak můžu vědět, jestli nevyšlo nějaký nový nařízení? V tomhle státě je možný všecko.

0: Jen dokrákorej zprávu zlověstnou. Je při smyslech tvůj kníže? Vratislav?
1: Kněz Pavel.
0: Co kněz Pavel? Mluv!
1: Kněz Pavel nařídil, by ulehl. Lze prý se nejhoršího obávat.
0: Kdo u něj bdí?
1: Dnem nocí u lože na modlitbách dlí matka jeho, kněžna Ludmila. A rovněž kněžici se střídají.
0: Tak? Děkuji ti. Věřiť Ludmile, že za chvíli se hodlám podívat ke svému choti sama. Jediná, že mluvit s ním si přeji. Bez svědků.
1: To sotva se ti, Drahomíro, podaří?
0: To starost má, je ty dbej rozkazu. Tam v předsíni zbor žreců uvidíš. Řekni jim, že k jich vyslyšení teď jsem hotova.
1: Jak paní poroučíš?
2: Čas blíží se, kdy bude potřeba se vyrvat z duše všechny rozpaky. Všech ohledů se zbavit bojácných a zapřít ženy mě koupovou.
0: Jen dál, přátelé. Mluvte upřímně, co vedlo vás ze stínu kazína na posvátného Vyšehradu práh. Jste němí? Oči vaše sklopené? Vy jediní jste zbyli z průvodu, jenž se mnou vyšel z drahé vlasti mé. A vzpomeňte, čím sobě byli jsme.
3: Žel, kněžno, byli. Ale nejsme víc.
4: Ukázka ze hry Jaroslava Vrchlického Drahomíra v úpravě a v režii Josefa Melče, myslím, přesně charakterizuje hereckou osobnost Jany Hlaváčové a krásně kontrastuje s předchozí ukázkou, kdy s nadhledem a se smyslem pro humor vypráví paní Jana až groteskní scénku z natáčení televizních bakalářů.
5: Já jsem měla hodnou paní na hlídání, paní Landovskou, od mého úplně nejútlejšího věku, protože vím, že už nějak krátce po 6 nedělí se maminka musela vrátit do divadla a nějak mě ani nekojila, protože to tehdy úplně nevycházelo zdravotně, takže to jsem vlastně byla už jakoby hlídaná hodnou tetou. A když jsem začala Rozum brát a začalo mě to jeviště lákat a to divadlo, tak byly v plném proudu mnoha let reprízované kultovní představení Naši furianti. A já jsem si hrozně přála být v tom chumlu těch dětí, s kterými ta Eva Klenová tam vždycky přeběhla to jeviště. A tatínek tehdy říkal, neexistuje, nebudeš tady hodiny a hodiny sedět v portále a čekat, až na tebe přijde řada, venku je hezky, jdi dělat atletiku, jezdit na koni, hrát volejbal, žádný divadlo. Těmi to zákazy, myslím, přispěl k tomu, že je ze mě herečka, živím se tím už nějakých pár let.
4: Proč byla Jana Hlaváčová tak dobrá, ale hlavně jedinečná? Co bylo její největší devizou?
5: Já si myslím, že to je ta stará škola, ta generace těch paní hereček, kterých byla plná Vinohradská šatna, kdy jsem měla šanci s nima pár let tam sdílet, šla vždycky emocionálně úplně na maximum toho večera, nebo toho odpoledne, nebo toho dne, ať už stála na jevišti nebo před kamerou. Hodně o těch věcech přemýšlela, myslím si, že uměla výborně propojit všechny složky, které ten herecký výkon jakoby utvářejí. To znamená i pohybovou, s kostýmem pracovat, s držením těla, jak dotvořit prostě třeba i vizuál v uvozovkách masky, řeknu třeba, co se paruky týče a tak. A myslím si, že i třeba scénáře, které nebyly tak hluboké nebo neměly takový jako dramatický přesah, tak z nich uměla jako vykřesat něco, co se napojilo na srdce a duši toho diváka. Takže tam byl prostě za mě velký lidský takový faktor a opravdovost. Tam to jako šlo vždycky co nejpravdivějc až úplně do hlouby její duše, což odčerpává hodně energie ale myslím si, že to byl ta schopnost, která se asi nedá naučit, dotknout se duše každého jednoho diváka, co seděl buď v hledišti, nebo byl za kamerou, ať už to byla komediální role, to by člověk vyskočil z kůže, anebo nějaká velká dramatická role.

je radost a já. Mé oči až smíchem

Je krabič, je bahnitá dům, je bazén, je sirka i trám, je obrazný rám, je surový kat, je blázen, je nářek a smích, a je voda a líh, je válka a mír, a je slavík i vír.

0: Národní divadlo rádo inscenovalo i českou klasiku. Legendární Macháčkovi, často v televizi opakovaní Naši furianti, jsou toho důkazem. A Jana Hlaváčová samozřejmě u toho nemohla chybět, jako kněžna, jako Marie Dubská, jako Liduška, jako Roxa. My si teď poslechneme ukázku ze hry Strakonický dudák aneb Hody divých žen. Národní pohádka J.K. Tyla. Pro rozhlas upravila Jaroslava Strejčková a Janu Hlaváčovou uslyšíme jako Rosavu a matku Švandovu pod vedením Jiřího Horčičky.
1: Před očima se mi to kolotá. Hlava mi jde kolem. Teď je mi volno. Teď je tu líbezno až spánek na oči padá.
2: Pojďte, pojďte, sestry milé. Čekala jsem této chvíle, abych svoje drahé dítě z napásti a sítě lidských nehod vyvedla. A pak utěšená, štěstím potěšená, v klidné lůno zase usedla. To mě panovnice nad panami temných lesů netrpěla více v říši své. Ta Bláhová, já to přísné vyhostění ráda nesu. Vždyť mám syna. V jeho zdaru mý utrpení, jež to na mne uvalila vina.
3: Spanilý to mládenec.
2: Ano. Jako poupě z růží leželo mé dítě v nuzném lůži. Když jsem do lidských je rukou dala, rostl hoch mé lásky, až sám také moc té čaropásky okusil. A teď mi dělá péče, chudým životem se vleče, neboť to jsem chtěla, vidoucí, že chudý spokojněji život vede, nežli mnohé bledé, vrtochami utrápené kníže.
3: Jaké jsou ty jeho péče?
2: Rád by dostal milou svoji. Otec ale svazek dvojí, že je ženich tuze chudý, neboť nemá nic než svoje dudy. Tu chce chlapec ubohý skočit na nohy, běžet do světa a získat zlato, potom dostat dívku za to. Dovede to, když mu pomoc dáte podle sil, jež od

0: zároveň máte.
1: Mluv, co máme vykonat.
0: Dechněte mu v jeho dudy svoje sladké zpěvy. Aby hraním jeho všudy, kamkoliv jen vkročí, stichli smutek, bol a hněvy. Radostná by se zatekla z očí, by se každé srdce na něj smálo. Však i zlaté odplaty mu přálo.
1: My tvou žádost vyslyšíme, dudy kouzlem naplníme.
2: Jana Hlaváčová dokázala i nečekaně zazlobit, dělat si legraci ze svých kolegů, kteří to od ní tedy třeba zrovna vůbec nečekali. Traduje se, že v jednom představení, opět to byla česká klasika, právě paní Jana nechala nečekaně a nedomluveně Václava Postráneckého zahrát na housle. Nebylo to ve scénáři a mistr Postránecký se musel pokusit vyloudit nějaké tóny na papírové housličky s provázkovými strunami. No, tedy nahrávka bohužel neexistuje.
3: Právě posloucháte Hvězdy Ondřeje Kepky.
4: Český rozhlas Pohoda.
2: Jana Hlaváčová byla bezpochyby všestranou herečkou, ale já v tuto chvíli musím zdůraznit její pedagogické působení. Měla schopnost mimořádné empatie, vcítění do svých studentů, pochopení jejich malostí, slabostí a rozkrytí jejich talentu. A pokud se zeptáte studentů, tak vždycky řeknou, ona byla taková naše máma. A to nebylo myšleno jen tím, že byla vstřícná. Často byla také velmi přísná, ale především tím, že se dokázala právě vcítit do duší i do těch zranitelných duší začínajících herců a podpořit jejich talent, pokud tam tedy nějaký byl. Mám i osobní příběh. Byla to totiž právě paní Jana, která na začátku druhého ročníku, když jsem ve chvílích volna promítal svůj první vážnější pokus o filmovou dokumentární reportáž, bylo to z vltavského vodáckého putování, tak paní Jana ve mně ucítila nebo uviděla kameramanský či režijní talent a řekla mi tehdy větu, ty to musíš zkusit ještě také na FAMU. Nepřesouvala mě z herecké školy na filmovou, ale utvrdila mě v tom, že by snad tady mohla být šance rozvinout ještě jiný talent. Byla to pro mne inspirace, taková správňácká herda do zad, v tom nejlepším slova smyslu. Posunulo mě to. Odvážil jsem se pak opravdu zkusit štěstí na FAMU. Jsou to takové drobnosti, které v lidském životě rozhodují. A když se ohlédnete zpátky, zjistíte, že jsou možná podstatnější než nějaké zásadní životní milníky. Paní profesorka Jana Hlaváčová. Báro, kde se naučila maminka být skvělou pedagoškou?
5: Kde se to v ní vzalo, na to já neumím odpovědět. Můžu opět vyjít ze sebe. Dostala jsem nabídku trošku vytrhni nám trn z paty, zachraň nás, učit herectví, základy herectví na konzervatoři od Jany Balašové, protože paní profesorka nějak po covidových vakcínách zdravotně musela skončit. A já jsem tehdy šla za maminkou nahoru si pro nějaké rady, protože byl konec srpna a jako první vyučovací hodina je za týden, jo. A já jsem kozoroch a potřebuji být připravená, jsem zodpovědná, neumím tak jen tak halabala, jakože budu tady vařit z vody a budu se něco jako předstírat, tak jsem si šla nahoru pro nějaké rady, jako jak začít, jak vůbec postavit tu hodinu a když tam budu mít 10 lidí v tom ročníku, jak s nimi a teď jsou to druháci, že jo, není, jsou to vysokoškoláci, je to 17, 16 let, takže jak na ně. A maminka mě vyslechla, měla takový radostný pohled a řekla, no vem to, budeš výborná. A říkám, no dobře mami, a teď etýdy nějaký, ale já už si nic nevzpomínám, prosím tě, takže s tím jsem skončila, žádný rady se nekonali, jenom ujištění, že budu výborná a pak děkuju a zavře a nech mě luštit křížovky. Ale já jsem, protože jsem si k tomu teda čuchla asi na 4 roky, tak jsem pochopila, že je strašně nabíjející a rozšiřující tvé obzory to, že seš v té praxi, na něco jsi přišel za tu dobu a teď to musíš pojmenovat verbálně, doslov, ideálně a ještě najít systém, jak na kterou tu individuální duši jako jít, abys to předal. Takže mě to hrozně vlastně jako rozkošatilo tu škálu toho rybníčku hereckýho, kdy se bavíme o dabingu, o rozhlase, o televizi, o filmu a tak dále, že vlastně musíš se usebrat k tomu, to, co už děláš automaticky, nějaké řemeslné jakoby schopnosti, jak to jakoby předat dál a vlastně přivádět ty talenty k ním samým a do jejich hlubin. A možná to navazuje na to, co jsem říkala, že ta mamka se snažila vždycky jít do hloubky, jako otevírat každý to individuum zvlášť, co seš zač, kdo jsi, podívej se sám na sebe a z toho můžeš teprve vařit a stavět základy té, které role. Že to právě není jenom po povrchu nějaká forma, ale že to musí vycházet z té nejvnitřnější vnitřní pravdy až intimních třeba myšlenek nebo situací a to mě baví hledat. A když máš před sebou talent, je tam nějaký deadline, to znamená, jsou tam nějaký předváděčky nebo přijímačky nebo něco, tak ten člověk má motivaci a když se ti daří a vidíš, jak se ho daří rozbalovat a jak rozkvétá a jak se to jako posouvá, tak je to přirovnatelný za mě, jako když stojí Karlín ve standing ovation po nějakém třeba nabušeném muzikále, což jsem se taky zažila. Přináší ti to energii zpátky. To lidské napojení na tu duši toho, kterého studenta nebo mladého člověka, který o tuhle velmi těžký řemeslo má zájem. Takže tam bych za mě, a myslím si, že to by mohlo být, myslím si, že maminka nad tím nikdy nepřemýšlela až takhle, aby se to pojmenovávalo. Ale i ta blízkost s těmi mladými, že člověk nezakrní, že tě to posouvá, že můžeš trošku rozšířit obzory a třeba překopat svoje konzervativní, už teďka v 54 letech starý názory na něco. Že i tebe to může obohacovat. To je fajn.

noční den. Nad námi měsíc a hvězdy a nebe.

0: Jak vnímala maminka odchod z Národního divadla?
1: Myslím si, že odchod z Národního divadla pro ně nebyl snadný, že to byla rovina, kdy ten táta to udělal naprosto čistým řezem, takže z té kanceláře od toho tehdejšího šéfa, nechci jmenovat, odešel a v rámci nějaké své hrdosti a pýchy mužské řekl, tak takhle ne, tohle není Národní divadlo, pod to já se nemůžu podepsat, a už do toho baráku nevkročil a maminka ještě chvíli dohrávala a pak ho v tom ale nenechala, protože po čase viděla, že ani pro ní to směřování, kam to Národní divadlo se jakoby odklonilo, není její cesta toho národ v sobě, že přijedou lidi i zvenkova na nějakou věc, která by dávala smysl. Ale maminka neuměla být podle mě neukotvená. Hodně jí pomohlo, a ty seš toho důkazem, škola Damu učení, mnoho let, co jí prošly generace herecké pod rukama, tam se myslím našla. A jezdila teda nějaký čas po zájezdech a párkrát odmítla tu nabídku Jiřinky Jiráskové na ty Vinohrady, až si myslím, že ta potřeba někam patřit, být v té dámské šatně s bezvadnými kolegyněmi, což se jí dařilo jak v Národním, kde myslím, že se potkávali v šatně s Janičkou Bouškovou, Táňou Medveckou, Bárou Hrzánovou, tak nakonec ty Vinohrady ta Jiřinka Jirásková uspěla a zakotvila v šatně od okna sedící Hlaváčová, Jirásková, Maciuchová a já na poslední 3 roky naproti na u divadelního stolku po Ivě Janžerové v šatně. Takže tam se tak jako zase zdomácněla, byla ráda, že někam patří. No.
2: Český rozhlas Pohoda.
3: Hvězdy Ondřeje Kepky.
0: Sedíme s Bárou Munzarovou na čálkem kávy. Vzpomínáme na její maminku Janu Hlaváčovou a samozřejmě já nemohu nemyslet i na Luďka Munzara, tedy na Bářina tatínka. No a pak tu máme ještě další hereckou generaci. Máme tady dceru Báry, Aničku Dvořákovou. A tak mě napadá, byla už Jana Hlaváčová z herecké rodiny, tedy že ty geny se táhly ještě dál a dál?
1: Co vím z vyprávění, já jsem teda zažila jenom babičku, maminku, maminčinu, ale tatínek její, oni teda potom nežili spolu, tak byl ochotník divadelní, takže tam někde asi ta láska k tomu vzklíčila. Ale mám teda jednou i vtipnou ke konci maminčina života, když už jsem jí měla v péči a ona ležela v té postýlce a luštila křížovky a běžela tam televize, tak dopoledne byl ten program, že jo, a oni hodně reprízovali věci, které natočili oba moje rodiče, takže tam mám takovou historku, jak nesu svačinku, maminka kouká a v televizi je detail na její uplakané oči jako Drahomíra někde v Boleslavově, prostě závěr televizního filmu, kde tam leží nad mrtvolou a s uplakanýma očima velmi hluboce říká něco, nějakou větu dramatickou a maminka na sebe kouká z té postele. Asi vteřinu tak mlčky to zhodnotila ten svůj výkon a svým altem řekla: Ježiš, já jsem byla dramatická umělkyně, prosím tě, přepni to. Že ona si uměla ze sebe udělat i srandu a nebrala se moc vážně.
4: Já jsem jela za Tereskou, ona měla takový malý stateček, chalupku a ze stodol udělali boxy pro koně ve východních Čechách na Končinách. A já jsem za ní jela, už jsem samozřejmě měla mobil, tam telefon nebyl, že jo, tam nejsou vůbec dráty, to je taková polosamota. Mobil jsem měla jenom, že jaksi signál bylo možné chytit pouze na Hnoji, jo. No a opravdu jsem se celý den nepohybovala na Hnoji. Takže večer Tereza volala do Prahy, jestli je všechno v pořádku, co Luděk, jestli má co jíst. A přišla bílá do té kuchyně jejich. Říká, máme, sedni si. Mám, co je, co děláš, drámo tady z toho nějaký. Máme, ty zprošvihla představení. Já mám, jak to, dítě, já žádný představení nemám. A já jsem si, jak jsem si to psala do kalendáře, tak v ob měsíc. Jo, místo do dubna jsem otočila list a napsala jsem si to na květ, tento datum. Tak to byla hruza a to jsem platila strašně moc peněz. No ale stane se to, ale musím vám říct, že když se to někomu stane, tak vždycky je to strašný neštěstí. Všichni jsou na něj tak hodný v tom divadle, jo. Tak strašně hodný, protože každý trne hrůzou, když se to stane jemu. Protože to si... A ještě tam je takový, máme strašně hodného pana Vrátného, Honzíčka Veselýho, a ten mě, fakt to jsem se rozbrečela, protože jsem přišla s hambou, jak se budu všem omlouvat. Teď jsem napsala dopisy osvětlovačům, všem rekvizitářům, všem složkám divadla jsem napsala, ať se na mě nezlobí, že prostě se tohle přihodilo. A Honzíček Veselý mě napsal dopis: Janičko, já jsem byl u ředitele, ať se na vás nezlobí, jak se to může stát, vy taková poctivá, teď vy jste tady vždycky dvě, někdy i tři hodiny před představením a zrovna vám se tohle musí stát a budete asi plát. A dává mě do obálky 500 korun, že mě jako přispěje. Tak to jsem se rozbrečila, 500 jsem mu vrátila, řekla jsem mu: Honzičku, jsi zlatý, ale to mě nezachrání. Ale bylo vám to tak krásný, ta soudržnost, jako od toho člověka bych to vůbec nečekala, jako, protože to vás politujou všichni, že vás přihodilo se vám strašně neštěstí. No.
0: Na jakou maminčinu roli vzpomínáš? Co bylo pro ní zásadní? Mluvilo se často o věci Makropulos, o slavné Čapkově Emílii Márty.
1: Tam ten Čapkův prostě obrovský záběr přes desetiletí až staletí, že jo, ta role napsaná s tím, že neslezeš z toho jeviště a ta škála těch kostýmů, tak to si pamatuju, že to mě tehdy poprvé možná tak jako projelo hlavou, že to je nádherný řemeslo, když se tam můžeš takhle jakoby. Takže na divadle věc Makropulos, co se filmu a divadla týče, tak to jsou asi tažní ptáci, no, s panem Menšíkem. To jsou takový ty záběry beze slov a bez repliky, kdy jenom se napojili. A ještě je to teda na mě syrově brzo po smrti maminky, tak ještě nejsem v té fázi, abych si pouštěla nějaké ukázky, ale když jdu kolem někdy a báječný dialog s panem Hegrem v ateliéru, byl jednou jeden dům, kdy hraje tu domovnici. Mě bavila ta široká škála toho mámina herectví od sestřičky v Básnicích přes domovnici, byl jednou jeden dům, přes paní, která žije s alkoholikem, až po věc Makropulos. To rozkročení žánrový, že to není jenom dneska většinou typově, že před kamerou, tak jo, tak ty hraješ teda vrahouna, seš plešatej, seš Jinek Čermák, tak budeš pořád dostávat tyhle role, jo. Tak ta flexibilita mě strašně baví. A musím si jenom lehce přihrát polivčičku, že vlastně jsem se teďka k tomu tak jako přičichla, že mám za sebou Médeu s Filharmonií, jeho českou Melodram s orchestrem bez mikrofonů, syrově doplný velký emoce, a vedle toho si jdu zablbnout do Močal Story alias Jožin z Bažin, komorní scéna divadla Karlín, do absolutně jako komedie, kdy mám mini sukně, říkám si, tak to je výborný, co všechno se tam vejde. Tak tohle to mě baví vlastně rozšiřovat, a jestli jsem něco načuchla od obou, tak je tato žánrová rozmanitost máma specificky teda.
5: Její vina to není, moje taky ne. Tak kdo za to může? Běhna, trajda chytlavá, to je u mě ženská, která zahodí svatební věnec a vleze do postele vyhřáté jinak.
6: Mlč! Mlč! Pomsti se, mě tady jsem. Podívej, krk mám měkký. Useknout Jiřinu na zahradě by ti dalo víc práce. A tam s tím přestaň. Poctivá. Poctivá, jako kdybych se včera narodila. A dost silná na to, abych to dokázala. Zatop. Dáme ruce do ohně, ty za syna, já za svoje tělo. Ty je vytáhneš dřív.
5: Ale co je mě po té tvý poctivosti? Co je mě potom, jestli umřeš? A vůbec po všem. Poženané obilí, poněvadž moji synové leží pod ním. Poženaný déšť, poněvadž omývá tváře mrtví.
6: Nech mě plakat s tebou.
5: Plač. Ale přede dveřmi.
7: Na koni jak byl krásný. A sněhem obrůstá. Jarmarky, lesy, ženy. A nikde nepostál. A Už mu mechy noci padají na ústa.
8: Matčina slunečnice, zrcadlo krajiny, kříž z hořkých oleandrů. Ach, ty můj jediný. Z tvých mrtvých dlaní stečou mé slzy do hlíny. Už nikdy neustalou tě ruce matčiny.
7: Čtyři chlapci jdou s nimi, s rameny schýlenými.
9: Čtyři jsou mladí, štíhlí.
8: Smrt do povětří zdvihli. Pořád a pořád. Kříž a kříž.
0: V rozhlasové adaptaci Lorkovy Krvavé svatby z roku 1990 v úpravě a v režii génia rozhlasové režie Josefa Melče jsme slyšeli vedle Jany Hlaváčové dvě velké herečky divadla na Vinohradech, Danu Kolářovou a Gabrielu Vránovou. Kolegyně, se kterými se Jana Hlaváčová potkala, když přišla v další části své kariéry do divadla na Vinohradech. V dnešním díle si povídáme s Bárou Munzarovou, dcerou dvou velkých českých herců, dcerou Luďka Munzara a Jany Hlaváčové. A tak mě napadá se zeptat, co Bára po kterém rodiči podědila, jestli dokáže rozlišit, kde cítí víc svého otce a kde zase matku.
1: Já teda bohužel mám hlas a prsa po tatínkovi, takže v mé mužské roli...
10: On měl takhle velký prsa.
1: Adina. Áda, podle filmu Holka nebo kluk, co by Tonda Procházka, výborný režisér a herec Plzeňského divadla, napsal na tělo, tak tam, když jsem byla v té klučičí paruce s tím knírem, opřena samozřejmě zády do hlediště, že jo, protože takhle hrál Newman a takhle hrál Munzar většinu rolí, hlavně zády. Tak říkali, hele, tam stojí Luděk. Abych se v zápětí otočila a téměř na jevišti přes různý suchý zipy udělala rychlo převlek prostě do ženský. Já ti to neumím asi specifikovat. Myslím si, že určitou míru odstupu a teď možná i jako režijního cítění situace, i když jsem na jevišti jako herečka, tak nějak jakoby přirozeně bez nějakého hledání nebo upachtěného jako práce, já nějak jako cítím, jestli je dobře udělaný aranžma, jestli ta situace funguje nebo ne, a docela mi chodí takový jakoby věcný, řemeslný až režijní nápady, jak to jako postavit, vyřešit, aby to fungovalo, nejenom za moji roli, ale i jako za kolegy na jevišti, pokud nás tam není 20 nespuse choreografům samozřejmě do práce, ale tak to si myslím, že s tím odstupem určitým i takový to, že říkají, na to by vůbec není vidět tréma, přitom já vevnitř úplně mi bouchá srdce a leze až do krku, ale tvářím se nebo asi vypadám navenek, že jsem jako klidná a i někdy vypjaté situace, já to jako umím pořešit v klidu a nevytočit se do nějakých hysterických emocí, a které většinou nepřinesou nic dobrýho.
0: Tak to bylo dědictví po tátovi. A co spodědila po své slavné mamince?
1: Po mamince to můžu tak jenom nachytávat, co mi okolí říká, že když chci třeba teď při té médé, kdy jsem se opravdu musela jako opřít o svůj hlas, protože tam je 16členný orchestr, sice barokní nástroje místo klavír čembola, ale žádný mikroport, žádný mikrofon ani na ten sál té filharmonie budějické, takže jsem musela jít hlasově do plných úplně na krajní mez, co ty hlasivky zvládnou. To znamená řemeslně hlasově pracovat tak v těch polohách, kdy mi to padalo do toho altu, takže repliky si přece média, tak jsem tam občas zaslechla možná ne úplně intonaci, ale zabarvení toho hlaváčovského altu.
10: Já myslím, že už teď jsem ho slyšela.
1: Takže tam myslím, že jsem tak pochytala možná the best of, no.

hladiny citu sedají do pohybu. Pálí se svíčka z obou stran.

0: Krásný duet, kde spojili svoje city, profesní i životní, Jana Hlaváčová a Luděk Munzar. A na závěr trochu odlehčení. Vrátíme se ve vzpomínce dcery Báry do doby předrevoluční, kdy naše obchody nenabízely plný sortiment všeho, jak to vidíme dnes. Já jsem se totiž zeptal, zda maminka Jana měla vůbec nějaké koníčky. A mým koníčkem je také připravovat pro vás tento pořad. Tak se těším zase někdy. Naschledanou.
1: Kouřila? Ne, to si dělám legraci. To byl koníček, to bylo to její malé zastavení. Jak já mám zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou relaxačně meditační víkendy, tak to měla maminka ve své pětiminutovce nedopitý kafe a cigáro někde, kdy se zastavila v běhu. Ale ona šila. A šila výborně na šicím stroji a pletla a háčkovala. Takže ty volné vzácné, volné chvilky, kdy jsme byli pohromadě, což se občas stalo, když bylo pražské jaro třeba, tak bylo ČT2 a má vlast běžela, tak maminka za to jen večer upletla svetr klidně. A měla tady takovou jakoby pracovničku, my jsme tomu říkali kamrlík, kde měla šicí stroj, takže nás oblíkala a fakt na nás ušila kapesníkovou sukni zavinovací, jako výborný modely a nejenom to, džíny ušila a tak. Takže maminka šila a když se někdy stalo, že což byl víkend volný, že neměli ten voják, jak se říká v divadle, tak museli jsme ve 12 být přesně u té polívky na tom stole, to ještě bublalo v tom hrnci a když maminka ještě třeba dvakrát ten stroj se zase dola ozval, že šije, tak tatínek říkal, Jano, pojď už! Takže šila a měla tam, myslím, takový ty chvilky pro sebe u toho. A potom, že by jako neměla čas na zahradničení, to ne, ale máme tady od ní na zahradě zasazenou magnólii, kterou milovala, tak tu si hýčkáme a pečujeme. Tatínek si zasadil stříbrný smrk k 50 nám, ten taky stále opečováváme. Takže
2: žijou
1: a maminka zahradničila, jak nic nestíhala, protože byla neustále v práci. Tak takhle občas někde cestou asi k vratům do auta, tak jako vysypala možná z rukávu, nevím, kde to vzala, jaký třeba semínka jahod a úplně to nechala bejt. A pak jsme šli sklízet poměrně bujnou jakoby sklizeň jahodovou a pan soused, který to plel a hnojil a říkal, jak je to možný, že vy tam toho tolik máte. No tak my jsme to přehrabovali z toho plevele, ale prostě žilo si to vlastním životem. A tak to měla tak jako, ale neměla na to moc času, no. Když jsem si hrála s panenkama, pro pána, kolik je to let? Prožívala jsem vždycky drama, protože loutky, to byl svět.

létě jsem si prožívala svůj první divadelní křest. A přišla léta, byla škola, dny lehké jako pérečka.

jasná, jak se to stává člověku. A já jsem přitom někdy šťastná a někdy je mi dobreku.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tisíc příběhů na Pohodě.
0: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
2: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
0: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
2: a v repríze večer ve 20 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Prožili jsme hodně dramatický vstup do tohoto měsíce, protože velká voda se rozhodla, že se k nám po 11 letech znovu vrátí, tedy především do Čech. A také se vrátila. A já o tom vím své. Bydlím totiž na Masarykově nábřeží naproti slovanskému ostrovu a tamnímu paláci Žofín. Tedy pár metrů od Vltavy, ale nechme vodu vodou a pojďme na všechno to trápení alespoň pro následující hodinku zapomenout. V úvodu dnešních šlágrů od srdce si totiž připomeneme velkou hudební osobnost mezinárodně proslulého houslového virtuóza Josefa Suka. V rámci Pražského jara proběhlo v květnu slavnostní odhalení pamětní desky houslového virtuóza Josefa Suka, kterou zhotovil akademický sochař Otto Pospíchal z podnětu paní Marie Sukové a městské části Prahy 2. Deska je umístěna na paláci Charitas, Karlovo náměstí 5.

Tolik hned třikrát za sebou houslový virtuos Josef Suk, který zemřel 7. července roku 2011 v nedožitých 82 letech. Nikdy nepřestanu být osudu dostatečně vděčný za to, že jsem s Pepulou, jak jsme mu říkali, mohl nejen spolupracovat, ale že jsme se stali blízkými přáteli. A samozřejmě na něj nikdy nezapomenu.

A hezky po sobě Karel Gott, Lucie Bílá, Milan Chladil a Petra Janů v Evergreenu Má pouť, který proslavil Frank Sinatra. Poslouchali jste interprety, kteří zpívají ve šlágerech Od srdce pravidelně. To proto, že si o jejich nahrávky často píšete a také proto, že s nimi můj orchestr často nahrával. Stejně jako s Jiřím Kornem, Laďkou Kozderkovou, Karlem Hálou a Evou Pilarovou, právě jim budou patřit další minuty dnešního nedělního pořadu.

posloucháte Dvojku Českého rozhlasu, posloucháte Šlágry od srdce s Václavem Hybšem. No a neustále činorodá a šarmantní Iveta Simonová, která oslaví 4. listopadu své velké jubileum, byla a je kmenovou zpěvačkou orchestru Karla Vlacha. Ale s laskavým svolením pana kapelníka jsem s ní mohl sem tam natáčet i já. Stejně jako s Milanem Chladilem. Iveta Simonová teď zaspívá píseň Lásky mé a poté dostanou slovo Bohuš Matuš a Pavel Bartoň.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Za všechny účinkující dnešních šlágrů od srdce se rozloučí Tereza Duchková a baritonista Zdeněk Plech. V jejich podání si poslechneme Stmívání, což jinak v tuto denní hodinu většinou nehrozí. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí Václav Hybš, který se těší na naše společné setkání znovu příště. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
1: Kariéru měl poměrně klikatou, strmý začátek, pak se šup. 10 let stagnace a zase nahoru. Do toho přišla revoluce, politika, konec s hraním a další návrat. Vele úspěšný, protože můj host má co říct a je obdařen projevem, který uhrane. Byl uveden už do 2 síní slávy v roce 2007 do Beatové a posléze do té, kterou vystavěla Akademie populární hudby. Michal Prokop přišel do pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům samozřejmě.
1: Pane Prokope, co se rozhostí ve vaší mysli, když slyšíte sousloví Stříbrný vítr?
2: Fráňa Šrámek, to je jasný úplně. Já jsem měl spolužáka, s kterým jsme zakládali kdysi tu kapelu na gymnáziu někdy v roce 63. Pak jsme spolu hráli až do 80. let, kdy on odešel do zahraničí, ale vždycky jsme si říkali, pořád ještě slyším Stříbrný vítr, čili to je sousloví, který je mě docela blízký.
1: A měl jste rád Šrámka, četl jste ho?
2: Nejsem rozhodně takovej znalec, ale něco o tom vím. V tom Písku jsem taky párkrát byl.
1: Co se četlo u vás doma?
2: Já jsem velký fanoušek Karla Poláčka. To je můj nejoblíbenější autor a vždycky byl. A to znám skoro všechno. A já jsem čet hlavně, když jsem byl kluk a v posledních 30 letech se k té beletrii dostanu vždycky jenom o dovolený. A doma se u nás četlo lecos. Já jsem četl ve 12 letech věci, kterým jsem nemohl rozumět, Dostojevskýho. A to potom se z člověka vytratí, ale něco tam asi zůstalo. Moje máma dělala taky průvodkyni Prahou, takže byla taková jako amatérská historička a dost mě k tomu vedla, tak v tom jsem vyrůstal.
1: Váš tatínek Jindřich Popr byl ohromný fešák, soudě podle fotografií, které jsem si prohlédla ve vaší životopisné knize. Co dalšího jste měli společného?
2: No.
1: A doufám, že jste zaznamenal tu lichotku.
2: No tak ano, samozřejmě. Fešák on byl. Je pravda, že když zemřel, bylo mu necelých 92, tak měl pořád víc vlasů, než mám dneska já. Byl štíhlej, vysoký. Možná, že jsem po něm zdědil nějakou tu hudební danost, protože on byl houslista a dirigent, pravda, amatérský, nikdy se tím profesionálně nezabýval. Ale protože jsme spolu žili jenom do mých 4 let, tak vlastně pořádně nevím, protože on si založil jinou rodinu, já jsem žil s mámou a se svým druhým bratrem, kterýho ona měla z druhého manželství, z kterého taky utekla hned. Takže my jsme se s tátou vídali pravidelně každý týden, ale žádných velkých důvěrností jsem se od něj nikdy nedočkal nebo nedověděl. Já mu to nevyčítám, ale prostě jenom konstatuju, že to tak prostě bylo.
1: Zaměstnán byl v Českém rozhlase, v tehdy Československém. Zblížil jste se nějak skrze něj s tímto médiem? Přece jenom kontakt jste měli.
2: Samozřejmě, že jo, já jsem sem chodil za ním a ten paternoster, tý starý budově na Vinohradský, ten já důvěrně znám, včetně těch úvratí nahoře i dole. Tím jsem samozřejmě jako kluk taky projížděl. Jo, rozhlas byl součástí mého života už od dětství.
1: Jaký s vámi měla maminka život? Jaké s vámi měla pořízení? Byl jste chlapec poslušný, přizpůsobivý nebo naopak vzdorovitý?
2: Já myslím, že přesně to druhý. Já jsem byl vzpůrné dítě, odmítal jsem se let s čemu spodřídit, co ona v dobré víře po mně chtěla. Například se nějakou krátkou dobu, pravda, snažila mě intenzivně přimět tomu, abych se učil hrát na piano, což jsem tvrdě odmítal a dneska toho strašně lituju, protože to by bylo úžasné, kdybych uměl. My jsme byli generace, která se hodně vymezovala vůči rodičům. I vůči jejich jaksi politickým postojům. Já jsem chápal, že po té okupaci a Terezíně, kterým oba moji rodiče prošli a moji dědečkové a babičky taky a ty to bohužel nepřežili, tak já jsem docela i chápal to, že oni se tomu komunismu tehdy naivně upínali, jako že to je ta záchrana, že to je ten budoucí správný směr, kterým je potřeba se ubírat. Já jsem tohleto nezdílel od okamžiku, kdy jsem rozum bral a samozřejmě po tom 68. roce už vůbec, to už myslím tu víru, kterou ještě bych byl ochoten jim přiznat, tak už nemohli mít pak ani oni. Takže byl jsem spurné dítě, nedokončil jsem formálně tu první vysokou školu, na který mě maminka držela docela asi se sebezapřením a nebylo to snadné, protože byla sama, peníze nebyly a tak dále. Já jsem utekl z vysoký ekonomický před diplomem. Já jsem ukončil studium v době, kdy podle tehdejšího vysokoškolského zákona byly 2 roky na státnice diplomku. tak já už jsem začal hrát a v tu dobu prostě jsem utek a tu rouru s tím diplomem tu jsem dal mámě až jako hodně dospělej v roce, tuším, 92. To jsem potom vystudoval ještě jednu školu, filozofickou fakultu, už ovšem jako dospělý člověk při zaměstnání, tak jsem jí mohl aspoň tu rouru ukázat, že nakonec přeci jenom ten diplom mám.
1: No. A za to všechno může muzika. Jo. Za vaší první kapelou se musíme vypravit do roku 63, to vám bylo 17. Zkoušeli jste prý u vás v kuchyni,
2: ano.
1: Maminka to snášela?
2: Dost drsně. Jenom v kuchyni, hlavně v pokoji, protože u nás doma bylo piano. My jsme měli takový krátký křídlo a ten můj kolega Ivan Trnka, o kterým jsem už mluvil v souvislosti s tím Stříbrným větrem, tak to byl pianista. A máma vždycky, když už to nemohla vydržet, tak vrazila do toho pokoje a řekla: vážení, tuto společnost z definitivní platnosti rozpouštím, a přirazila tu výkomu takhle na ty ruce, na tu klaviaturu. Moje máma prostě tu moji hudbu nikdy moc nebrala a nikdy taky nebyla na žádném mým koncertě.
1: Tatínek ano.
2: Jo, jo, táta chodil i s tátou toho Ivana Trnky. Když jsme třeba hráli na Smíchově v pražském F-klubu, dneska se to jmenuje Futurum, tak jsme koukali do toho hlediště a tam byly dvě takový vedle sebe ty bílý košile s těma kravatama mezi těma mladýma. A to jsme věděli, že tam to jsou tatíci naši.
1: Ke komu jste tehdy v těch počátcích svého muzikantství, vy, ta partička, co zkoušela u vás doma v obýváku, vzhlíželi jako k muzikantům?
2: K americkým muzikantům, protože jsme byli vychovaní jako jazzoví fandové, tak samozřejmě jsme měli blízko k blues a tyhle ty hudbě a idole mého mládí, mých začátků, a vlastně do dneška ho považuji za největšího zpěváka 20. století, aspoň tedy v tom žánru, a to byl Ray Charles, takže to byly naše vzory. My jsme teda ze začátku k ním přišli přes ty anglické kapely, které hrály tuhletu muziku, a protože oni na rozdíl od nás měli tu šanci se potkávat s těmi černými vzory, který jezdili do Evropy, protože v Americe to byl vysloveně menšinový žánr, a najednou tady v Anglii ty Rolling Stones a Animals a Manfred Mann a tyhle ty kapely začaly hrát tuhle tu muziku a vlastně pomohli i tomu, že se oni vrátili zpátky pak do Ameriky jako populární, jo. Tak oni měli to štěstí s nima hrát, tak my jsme se to učili nejprve od nich. A teprve pak jsem se dostal k těm originálním americkým nahrávkám.
1: A jak jste si je pořizoval? To asi byla docela partizánština, ne?
2: No, bylo to složitější, protože samozřejmě to se tady normálně neprodávalo. S výjimkou Tuzexu, což byl takový podnik, kde se dalo kupovat západní zboží různého druhu, od aut až třeba právě po tu a tam nějaké gramofonové desky za Tuzexové bony, což byla taková zvláštní měna, která platila jenom tam, tak tam se tu a tam něco dalo sehnat. A jinak občas někdo něco přivez, táta, protože tady dělal v rozhlase v oddělení mezinárodních styků, tak to a tam vyjížděl i na ten západ, takže mi vždycky třeba nějakou desku přivez, nebo od někoho to člověk někde schrastil. A jinak samozřejmě většinu těch nahrávek jsme měli spíš jenom na páskách a na magnetofonu.
1: A teď mi řekněte, jak jste do toho svého hlasu a projevu dostal ty černochy, protože to vaše zpívání z dané doby je uhrančivé, neuvěřitelně vervní, opřené samozřejmě o soul a rhythm and blues, ale to, co tam je, to by se člověk ani nedivil, kdyby někdo řekl, to není Čech, to je prostě nějaký černý muzikant.
2: Tak já nevím, já na tohle úplně neumím odpovědět. Někde to tam prostě ve mně bylo. Já můžu říct, že mám jisté imitační schopnosti, takže umím imitovat leckoho, ale i lecký jazyk, aniž bych třeba ho vůbec uměl. Takže možná i tohle, ale spíš si myslím, že to nějak asi ve mně bylo a že mě to prostě oslovilo. A já jsem teda na rozdíl od většiny zpěváků, který začínají zpívat, neměl ambici být zpěvákem a tudíž se třeba proslavit. Ne, že bych o to nestál, samozřejmě to je jiná věc, ale já jsem chtěl dělat tuhle muziku. Mě prostě lákala ta hudba, kterou jsem si vybral, a kvůli ní jsem vlastně začal zpívat, protože já jsem původně hrál na kytaru, ne zrovna úplně nejlíp, ale prostě hrál v té kapele a tu první desku jsem ještě i natočil jako kytarista, ale to zpívání, to jsem mockrát už popisoval, že to bylo znouze, že jsme nikoho nemohli najít. Ale někde to ve mně bylo a protože právě se mi tahle hudba líbila, no tak jsem se snažil to dělat tak, jak to dělají ty kolegové v té Anglii právě třeba, nebo tak. A pak už, když se mi dostali ty desky těchto těch otců zakladatelů, tak jsem se snažil to dělat jako oni. Až do určitýho momentu, kdy pak člověk zjistil, že bohužel přesně takový to nikdy být nemůže. Ani ne tak proto, že černý bílej v tom to není, ale prostě oni vyrostli v nějakém prostředí a ta hudba nějak obráží to, v čem vyrostli. No a my jsme tady vyrostli úplně v něčem jiným, takže pak bylo potřeba hledat nový výraz, novou muziku nějakou, ale ty kořeny tam asi furt ve mně, nebo doufám, zůstaly, protože já i na současných koncertech se k té hudbě, s kterou jsem začínal, vracím a hraju tam některé tyhle ty staré věci.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Rok 67 byl pro Michala Prokopa svým způsobem přelomový. Na jeho počátku neznámý amatér, na konci zaujal unikátním hlasovým projevem a černošským cítěním na prvním československém beatovém festivalu. Už jste někde říkal, že z fotky jste zjistil, že jste na sobě měl dvouřadový tmavomodrý oblek, respektive sako a nějakou kytičkovou kravatu a kapesníček, ale... Co bylo ve vás, když Jiří Černý oznamoval, že jste tím nejlepším zpěvákem?
3: Jak bych teď použil slavnou větu Karla Gotta, s tím jsem ale opravdu nepočítal. Pro nás byl velký úspěch, že jsme se na ten festival vůbec prodrali, protože k tomu, abychom se na něj dostali, jsme museli projít několika koly takových soutěží právě v tom Futuru na tom Smíchově, kde byly nějaký soutěžní kola. My jsme se tam teda dostali a najednou jsme se ocitli ve společnosti kapel, který už měli desky Olympic, ale i ty moravský třeba Synkopy 61 prostě měli nahrávky, byly už účinkovali v televizi, my jsme opravdu neměli nic a navíc jsme tam přišli a uměli jsme jenom ty 4 skladby, které jsme tam zahráli, protože těsně předtím jsme vyměnili bubeníka a já jsem ještě navíc tehdy pojal ten nápad, že budeme mít ty dechy, dechový nástroje, který v Big Beatu moc tehdy nebyly, u nás teda vůbec ne. A tak jsem se tenkrát nějak domluvil, sehnali jsme 2 nějaký kluky z konzervatoře. Akorát jsme se naučili právě jenom ty 4 věci, víc jsme prostě fakt neuměli. Jako. Takže to byl pro mě veliký šok, když to vyhlásili, že jsem teda ten nejlepší zpěvák. No tak tenkrát s Hankou Ulrichovou, která byla nejlepší zpěvačka, ale zpěvaček tam bylo pár, kde ještě těch mužů, který za tím mikrofonem nějak skřehotali, bylo nás tam hodně. Bylo to prostě pro mě fantastický. Ještě možná víc než ten festival, čistě teda vnitřním pocitem bylo to, že těsně předtím, než jsme na tom festivalu vystoupili, že nás přijali do New Clubu, to byl takový privátní klub, tam byly opravdu ty nejlepší, tam byly Matadors, Olympic, Flamengo v té době. Pak samozřejmě přibyli další, byl tam Petr Novák, byli tam Rebels a tak dále, ale že nás vzali mezi sebe, tak to bylo prostě fantastický. A pak přišel ten festival, to byl ten impuls k nějaký profesionalizaci. Já byl tehdy v 5. ročníku na vysoký ekonomický a už jsem měl před sebou jenom tu předdiplomní praxi a tehdy jsme dostali nabídku od Státního divadelního studia. To byl ten zlomový moment. A pak ještě vás, ale spíš sebe, než vás opravím. Já jsem skutečně se domníval, že to byla ta kytičková kravata s tím kapesníčkem. To byla tenkrát taková velká moda, ale na té fotce, kde je vidět, jak mi Jiří Černý předává ten, já nevím, jestli to byl diplom, tak jsem si všiml, že sice sako, ano, stříbrný knoflíky dvouřadový a měl jsem rolák.
2: Tak jsme učinili za dost jedné legendě.
3: Teď jsme teda opravdu napravili velký hřích. Můj.
2: Všechno to bylo zalité sluncem, protože přišly nabídky, abyste nahrávali tady v Československém rozhlase. Producent Michal Prostějovský, vidíte. Pak jste dělali svoji první desku. No a pak přišel srpen. Šokující čas. Jak jste prožil noc z 20. na 21.?
3: No, pamatuju si to do dneška velice přesně. Byli jsme právě v tom New Clubu s partičkou a odcházeli jsme, já nevím, v 1:30 v noci domů a já jsem tenkrát bydlel na Vinohradech poměrně blízko a chodil jsem pěšky tam i zpátky a šli jsme zpátky do toho kopce takhle z Vršovic na ty Vinohrady a už když jsme došli tam v budově Strojimportu, dneska je to stanice Želivského, tak už jsme viděli ty letadla a netušili jsme, co se stalo. Ráno mě máma zbudila a řekla mi, co se stalo a byl jsem taky jeden z těch, který neúspěšným způsobem se snažili diskutovat s těmi vojáky na náměstí Jiřího z Poděbrad. Pro dneška vidím, jak sedím na těch tancích a kolem spousta lidí a my jsme jim furt vysvětlovali, že to je všechno nějak jinak a že žádná kontrarevoluce tady není a tak a no... Tak to bylo.
2: Po cvičné emigraci, kdy jste koncertovali ve Frankfurtu, asi tak trochu vyčkávali, jak se záležitosti vyvinou, jste se vrátili, kapela získala prvního profesionálního manažera Michala Zelenku a se zákazem anglických textů se podařilo získat pro spolupráci i básníka Josefa Kainara. Co mě zajímá, co s vámi udělala ta nemožnost zpívat anglicky a věnovat se češtině? To se muselo celé tam uvnitř přenastavit, ne?
3: Dokonce jsem tím tak jako trošku v takový tý svý mladický aroganci toho ortodoxního jako rhythm and bluesového zpěváka tak trošku pohrdal. Byla to tehdy teda nutnost, Ale musím se přiznat, že mě to dělalo velký potíže. Já jsem to neuměl. Já jsem najednou zjistil, že ty stejný tóny, který v té angličtině tak nějak sami krásně vyplynuli, tak česky mi to nejde. A možná, že to bylo taky tím, že ten český text je úplně něco jiného, nikoli proto, že to je v jiném jazyce, ale protože angličtina snese spoustu banalit v textech, který vůbec nevadí, protože ten jazyk je nějak ohebný a dobře to zní, ale vůbec, když si vezmete první texty Beatles, tak She loves you, she loves you, tam nic není. A tohleto, když zaspíváte česky, tak je to šílený. To jsem prostě nechtěl. A najednou jsem dostal texty, to bylo ještě těsně před Kainarem, ten byl jsem první single, a tam najednou jsem četl Modrá ryba. No, vůbec jsem prostě si s tím nevěděl rady. A když jsem dostal potom ten Kainarův text, tak najednou na mě dejchla taková zvláštní atmosféra, která mi připomínala tu angličtinu, tím, že ten text byl takový tajnosnubný. To se nedalo úplně pochopit. Já jsem mu vlastně moc nerozuměl. Jo. Ale tak to na mě jako dejchlo takovým podobným tím odérem, jako ty anglický texty. Já jsem anglicky nějak výrazně moc neuměl. Nikdy jsem nešel po významu těch textů. Jo. Nebyly to texty jako třeba Bob Dylan. A tady najednou byly takový jako tajemný věci. A navíc, protože Kainar byl muzikant, tak to byl

0: poptový texty, což mě inspiroval Petr Skoumal hlavně, ale ne jenom on, ale prostě jsem pochopil, že pro český rokový zpívání je tahle metoda vlastně ideální, protože čeština na rozdíl od angličtiny má ty přízvuky na první slabice, krátká, dlouhá, nedá se to moc ohýbat, protože jakmile to uděláte, tak to zní prostě špatně, nepřirozeně. A jakmile dostanete ten text, tak on už vám nasype nějakou rytmickou linku a velice dobře se dá s tím pracovat. Takže od té doby 90, možná 95% písniček, který zpívám, vznikly na hotové texty, ať už to byly Pavla Šruta, některé věci, nebo Jiří Žáček, a nebo to byly texty, kdy autor počítal s tím, že se to zhudební. Je tam několik výjimek, kdy jsem to obrátil a dělal jsem klasickou metodou. Nejdřív jsem naspíval nějaký ten demosnímek takovou tou pseudoangličtinou a ten textař pak chudák se snažil to lovit. Tak to mě právě vadilo. Ale ve dvou případech, na který si teď vzpomínám, to takhle skutečně bylo. Jeden případ je V baru jménem Krásný ztráty. To je text, který vznikl na moji muziku, kdy Pavel Šrut napsal jednu sloku a já jsem pak ho poprosil, aby to prodloužil. A potom je to ta písnička, kterou jsme napsali s Vláďou Mertou, Snad nám naše děti prominou, ta je z roku 88. Taky byla nejdřív muzika a Vláďa mi nabídl tři texty, každý úplně jiný, významově. Já jsem si vybral ten jeden, o kterým jsme ani jeden nevěřili, že nám to povolejí, aby to vyšlo. A on ten režim už tehdy byl hodně nalomený, takže zvláštní shodou okolností se povedlo vydat.
1: Já nás ale v našem povídání stočím ještě do té doby kajnarovské. Na té špičce jste se pohybovali, řekněme, v letech 67 až 71, tak nějak by se to dalo vymezit. A pak nastal ten sešup, o kterém už jsme hovořili. Vy jste obživu našel v pop music, hovořil jste o tom mnohokrát u Hany Zagorové, Evy Pilarové, jako vokalista na německém turné Karla Gotta. Našla se tehdy vůbec nějaká písnička, kterou jste si zaspíval s chutí?
0: No, moc jich nebylo, to se přiznám. Ale jo, natočil jsem jeden takový single, ta písnička se jmenuje Zaklínám. Byl to snad gospel song původně, nebo co, ale bylo to dělaný podle verze vokální skupiny Les Humphreys Singers. Tenkrát byla dost slavná tady v Evropě. A Zdeněk Rytíř napsal text původně pro Hanku Zagorovou a ona tohle nechtěla zpívat. Tak to je jedna z mála věcí, kterou si klidně poslechnu a nemusím se za ní stydět. Na druhé straně je jedna moje písnička, taková jako bosanovka, taková latinka, to taky jde. No a jinak z té doby vzpomínám rád už akorát na toho Miláčka, co jsme zpívali s Hankou Zagorovou a potom s Petrou Janů v Semaforský Kytici, kam jsem nastoupil díky Hance v roce 72 a až do poloviny roku 75 jsem tam odehrál 250 repríz.
1: Co bylo hezké v Semaforu?
0: Především to, že jsem se ocitl ve společnosti lidí, kterých jsem si celý život vážil. Já jsem sice, jak už jsem říkal, nechtěl zpívat česky, ale pokud bych někdy chtěl, tak texty, který psal Jiří Suchý, to bylo něco. Toho jsem si strašně považoval, stejně jako Voskovce Wericha, to byla zase muzika, kterou poslouchala moje máma. A to, že jsem měl možnost vedle toho Jiřího Suchého se ocitnout na jedné scéně, to bylo zejména v té době, ta normalizace zrovna začala tuhnout a tam se sešla úžasná parta. Na to vzpomínám strašně rád. Ferda Havlík, který napsal tu muziku, Jiří Cízler, který režíroval tu Kytici, to jsem poprvé v životě si oskoušel divadelní jeviště, režiséra, který byl natolik nadanej, schopnej, že pochopil, že já teda nejsem žádnej obratný herecký typ a pomohl mi najít tu polohu, abych tam nepůsobil blbě.
1: Budu vám oponovat, teď jsem viděla klip Má vlast a připadáte mi herecky na výši.
0: No tak, když se pak ocitnete naproti Vilmě Cibulkový, tak si teprve uvědomíte, co to znamená, když je opravdu někdo herec, jako opravdovský herec.
1: Pane Prokope, myslíte si, že to osud zařídil natolik dobře, že v těch proklatých letech vám s tou kompenzací byl ten život rodiny?
0: Určitě jo, protože já jsem se v té době oženil, našel jsem svou ženu, s kterou žiju už 50 let. Narodili se mi děti v těch 70. letech obě a to byla samozřejmě určitá, použil bych nevhodně asi slovo kompenzace. Dneska je to výraz, který nemám moc rád.
1: Tak řekněme radost a útěcha.
0: Jo. To vedle té hudební nepřízně, protože já jsem pochopil, že budu muset odejít, protože Hanka směřovala jinam. Karel Wagner, který tu kapelu řídil, jí celkem asi pro ní správně směřoval někam, kam já jsem vůbec nechtěl. Takže

0: Vlastně byla to moje chyba, že jsem tam byl a že jsem tam vydržel tak dlouho. Já myslím, že Karel by mě vyhodil dávno, ale Hanka mě jako velká kamarádka pomohla strašně. V době, kdy jsem fakt neměl do čeho píchnout a kdy pro Prago koncert jsem byl nežádoucí, tak ona si mě vydupala a držela mě tam, takže jsem měl zajištěnou tu rodinu.
1: Taky jste párkrát říkal, že jste nebyl zrovna úžasný táta, ale já, když jsem se dívala opět do vaší knížky a viděla tam ty fotky, jak tam třeba muzicírujete s vnoučaty, tak si říkám, že něco hezkého jste těm dětem předat dokázal. Co to bylo?
0: To se budete muset zeptat těch dětí, protože já to byla spíš taková sranda, a ona to manželka vyfotila, jakože hrajem. Bohužel ani jedno z mých dětí, ani z mých vnoučat k hudbě nějak příliš nepřirostlo, ale můj syn je divadelník, on je šéfem divadla o 105, producentem a taky hraje, takže ta umělecká žíla tam někde je, ale já se přiznám, že jsem je k tomu opravdu moc neved, takže na tom určitě mám vinu i já. I když mě té muzice taky nikdo moc nevedl, ale s mámou jsme zpívali, když jsme měli nádobí a poslouchali jsme muziku na těch ještě šelakových deskách. Já jsem vyrostl u Malé noční hudby Mozartovy a u Janáčkových Lašských tanců. To byla muzika, kterou jsem poslouchal jako dítě úplně, takže to ve mně samozřejmě nějakým způsobem taky zůstalo.
1: A u čeho vyrostly vaše děti?
0: No, myslím, že částečně u mojí muziky, ale úplně ne. To by asi ani nebylo přirozené. Já vlastně pořádně nevím, jo. To je právě důkaz toho, že jsem asi úplně takový ten pečlivý táta nebyl, no.
1: A máte, pane Prokope, tendenci si s nimi dnes třeba o to více povídat? Vyhledáváte o to více jejich blízkost, společnost?
0: No, děláme to tak, že se scházíme s tou rodinkou, ale teď jsou tam ty vnoučata, tak je to takový rodinný cirkus, že není moc času na nějaký důvěrný povídání. Občas samozřejmě se naskytne nějaký téma, který je potřeba probrat, tak to potom ano. A samozřejmě hrozně rád je vidím a jsem moc rád, že spolu udržujeme dobré vztahy a že i obě naše děti mají dobrý vztah, protože je spousta rodin, kde to takhle není. A kde buď se sourozenci nenávidí, nebo mají problémy s rodičema. Já jsem sice se popsal jako člověk, který byl spůrnej vůči matce, ale to samozřejmě neznamenalo, že bychom byli spolu v nějakým vysloveně válečným stavu. Ale myslím, že jsme s těma dětma v docela dobrým vztahu. Nakolik to je vůbec mezigeneračně možné?
1: A do jaké míry je tím tmelícím elementem vaše žena Nina?
0: Je tmelícím elementem, protože ona má takovou tu tendenci se prostě o tu rodinu starat i v době, kdy už o to třeba ty děti moc nestojí. Ale rozhodně ona je člověk, který může za spoustu věcí v mém životě, za spoustu věcí.
1: Řekněte.
0: Ona mě podržela vždycky v těch kritických momentech, kdy jsem se nějak rozhodoval, co bude dál, co budu dělat, kam půjdu. Já jsem vlastně až do roku 1992 nebyl zaměstnán. Nikdy. Byl jsem vždycky teda na volný noze, což nebylo úplně snadný ani za toho komunisty a ani teď to není snadný. Ale moje žena vždycky ve chvíli, kdy došlo k nějakému lámání chleba, když třeba jsem se rozhodl, že odejdu od té Hanky, kde celkem jsem byl jaksi zajištěn, tak ona mě vždycky podržela v těch kritických momentech a to je něco, co se počítá.
1: Napsal jste pro ně nějakou písničku?
0: Ne. V tomhle směru jsem možná takový zvláštní sobec. Já vlastně ty písničky píšu pro sebe.
1: Dobře, a kdybyste měl své Nině teď nějakou poslat, protože víte, že ji uslyší opravdu velmi ráda, která by to byla?
0: Jako z mých věcí, no tak asi až si pro mě přijdou. Ono se to teda vlastně jmenuje Blues o spolikaných slovech, ale lidi tomu říkají všelijak, funebráci, až si pro mě přijdou, taky v poslední době často uvádím i na koncertech takovou hlášku, jak někdo tomu rozuměl, že až si pro mě přijdou, budu v práci. Tak asi možná tuhle, ale text napsal Jirka Žáček. A to byl takhle kratoučkej text, já jsem ho našel ve sbírce Okurková sezóna, dokonce ještě těsně předtím, než jsme začali právě pracovat s Láďou Kantorem a se Zkoumalem a se Šrutem. A je to asi moje nejslavnější věc, takový vyznání, který asi možná by jí udělal radost.

medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravdu.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je hudebník, publicista, pořadatel, bývalý politik Michal Prokop. Když jste byl v revolučním dění zvolen předsedou stávkového výboru umělců Československé populární hudby, připadal jste si hodně platný?
1: No já myslím, že jo. Ne, že bych se zamýšlel nad svou vlastní důležitostí, na to tenkrát fakt nebyl čas. Prostě jsem cítil, že se něco hejbe a že asi když mě ty kolegové zvolili, takže prostě proto můžu něco udělat. Já jsem to rozhodně nevnímal tak, jako že bych se cítil nějak důležitý a už vůbec jsem netušil, že to bude taková ta předsíň do té politiky. To mě tenkrát samozřejmě vůbec nenapadlo.
0: Co vás na té oblasti lákalo?
1: Já jsem měl rád historii a zajímá mě společnost, zajímají mě systémy. Odvíjí se to od té historie. Politika jako taková mě samozřejmě zajímala, ovšem s komunistama to vůbec nepřipadalo v úvahu. Já jsem dokonce původně chtěl i studovat historii, ale pak mě vysvětlili, že republika potřebuje inženýry v tom roce 60, nebo kdy to bylo, a že teda půjdu studovat strojní fakultu. Tam jsem vydržel jenom 2 semestry. To opravdu nešlo. Ale politika byla zajímavá disciplína pro mě, hlavně ve chvíli, kdy se skutečně něco dělo a kdy to vypadalo, že se něco dít bude. Vlastně jsem se ocitl ve věku, kdy si chlap občas řekne, že by měl možná ještě zkusit něco jiného, než to, co jsem dělal. A měl jsem pocit naopak, že v té hudbě jsem dosáhl všeho, čeho jsem schopen a že dál už půjdu jenom dolů. Takže jsem o té politické dráze začal uvažovat jako docela vážně.
0: Řada vašich tehdejších kolegů, mimo jiné třeba pan Uhde, vzpomínají na to, jak jste dovedl úřadovat, což se u umělců tak nějak nepředpokládá. Zkuste najít ten rys vaší povahy, který vám toto usnadnil.
1: No, já vlastně nevím. Prostě jsem ten doktor Jekyll a pan Hyde. Mě ten úřad bavil, protože mě baví ty systémy. Když jsem se ocitl poprvé jako poslanec v tehdejším federálním shromáždění, v tom roce 90 ještě československém, tak jsem se tam naučil spoustu věcí, co to ten stát je, jak tečou ty peníze, co to jsou za instituce, co to ta demokracie je. A když jsem potom přišel na ministerstvo kultury v roce 92, kdy jsem zvolil nebyl, ale nastoupil jsem tehda do svého prvního pracovního poměru.
0: Jako náměstek ministra kultury?
1: Moje první místo v životě bylo náměstek ministra kultury. Bylo mi 44 let a poprvé v životě jsem měl šéfa, což se pak ukázalo, že byl velký problém pro mě. Tak jestli mě něco nevyhovovalo, tak to byly dvě věci. Za prvé to, co jsem už teďko řekl, že jsem nebyl zvyklý mít šéfa, tak najednou jsem toho šéfa prostě měl. A ten druhý problém v politice, který trval pak ještě i díl, který mě nakonec z politiky zase odvedl pryč, byla ta partajní stránka věci, protože já jsem dost rychle během toho prvního roku v tom federálním shromáždění pochopil, že pokud člověk chce něco prosadit, tak musí být součástí nějaký větší struktury. Jako solista tam nemáte šanci nic udělat. Ale potom jsem přišel na to, že ta partaj má v sobě i mnoho negativních věcí a že musíte neustále řešit nějakýsi souboj dvou loajalit, který prostě máte. Jedna loajalita je k těm principům, kvůli kterým člověk do té politiky vstoupil. To jsou názory na svět, pohled na svět. A druhá je loajalita k té struktuře, jejímž jste členem nebo členkou. To je ta strana. A ty loajality někdy nejsou spolu srovnaný, protože praktická politika znamená spoustu kompromisů a někdy i nepříliš čistých úhybů a vy neustále musíte vážit, jestli vám ještě stojí za to. Jo, tak já bych sice si myslel, že by se mělo hlasovat takhle, no ale dobře, ta naše strana to podpoří, protože za to zas ty druhý nám podpoří něco jiného. Čili tohle to neustále řešíte. A pak se ho jednou dostanete do momentu, kdy zjistíte, že už to prostě jako nejde srovnat a že musíte teda volit, jestli tato lojalita nebo tato. A já jsem teda nakonec pochopil, že i když jsem se nijak nezměnil ve svém pohledu na svět, takže té straně už být nechci, protože toto řešit už nehodlám.
0: Zajímala politika i vaše nejbližší? Plnila politická témata kuchyni při večeřích?
1: Určitě ano a plní dodnes. Moje žena sice nebyla nikdy politikem toho typu, jako že by měla nějakou volenou pozici, to ne, ale nastoupila s Jiřím Dinsbírem hned v lednu 90 v té první partě na ministerstvo zahraničí a tam byla až do roku 93. a pak přešla k Honzovi Rumlovi na ministerstvo vnitra a tam vydržela až do roku 2014 do penze, takže samozřejmě s tou praktickou politikou jsme byli oba různě v kontaktu a i když jsem pak už v politických strukturách nebyl, tak do dneška všechno pořád sleduju, jak se říká, jako zředitelné vzducholodě, jako maličký hrabě Nikolič.
0: A bývá to třaskavé téma, že si někdy i řeknete v zájmu klidné neděle, dnes o politice rozhodně ne?
1: Ano, někdy to tak je, ale my máme většinou názory dost podobný. My se hádáme většinou spíš s těma, co jsou tam na té druhé straně toho skleněného, který se říká obrazovka. Je to samozřejmě téma a já si jenom říkám, že jsem rád, že dneska tu zodpovědnost už nemám a nemusím nést, ale že bych to vůbec nesledoval, to nepřipadá v úvahu.
0: Jaké to bylo vrátit se po 50 zase před své hudební fanoušky?
1: To bylo náročný, protože já jsem to vlastně nechtěl. Já jsem se toho bál, protože jsem si říkal, že ve věku, v kterým jsem a po strašně dlouhý pauze, o to už nikdo stát nebude. Tak já jsem občas během té poslanecké kariéry 5x za rok třeba hostoval u Vlády Mišíka, který mě bral jako hosta, protože tam hráli v jeho kapele lidi, s kterýma jsem taky hrával. Tak jsme vždycky dali dohromady, já nevím, půl hodiny. Ráďa byl rád, že mu trošku ulevím, protože on je astmatik a vždycky měl určitý zdravotní problémy. A tak jsem si chodil zahrát a to jsme hráli tu Kolej Yesterday a ty staré věci a lidi to brali, to jsem viděl, že jako fajn, jo. Ale že bych se vrátil opravdu, to jsem si říkal, no to nepřipadá v úvahu. V té době jsem začal dělat tu televizi, nejprve na Primě jsem dělal pořad, který se jmenoval Nic ve zlým podle jiný mý písničky a pak to přešlo volně po 2 letech do Krásných ztrát na České televizi. A zároveň jsem ještě řídil ten projekt Praha Evropské město kultury roku 2000, ale to potom taky přešlo, takže jsem viděl spíš tu budoucnost té televizi. To, že jsem se vrátil, zavinil Pavel Šrut. Jednou někde jsme se potkali a on byl takovej velmi neautoritativní typ, ale tenkrát mě velmi autoritativně přikázal. Říkal, ty natočíš desku a já ji celou napíšu. Poprvé, protože my jsme nikdy spolu nic takovýhodle velkýho neudělali. Já jsem samozřejmě si bral buď jeho texty, nebo i písničky, které napsali s Petrem Zkoumalem. Ale oni to nikdy nepsali jako pro mě, nebo pro Luboše Pospíšila, nebo pro Vláďu Mišíka, nebo pro někoho jiného. Oni prostě napsali písničku nebo text a dávali ho jako k dispozici a kdo se to chopil, tak to naspíval. A tohle byl první případ, kdy řekl, já to napíšu pro tebe. A já jsem si říkal, no, to povídali, že mu hrál. No a on se pak vrátil z dovolený po měsíci nebo co někde byl ve Španělsku. Sešli jsme se v nějaký kavárně a on mi přinesl ty texty vytištěný. A já jsem viděl, že to jsou opravdu nový texty, že to není, co vyhrabal v šuplatech. Tam byly i citace některých našich starých věcí. Věděl jsem, že on má spoustu textů, které nebyly zhudebněný. A i já sám jsem některý doma měl celý ty leta v šupleti. Tak jsem si říkal, aha, tak to asi sakra bychom měli. A když se do toho vrhnul i ten Zkoumal, tak jsme začali točit po 17-letý pauze desku, která se jmenuje Poprvé naposledy a to byl ten druhý comeback, který pak vyvrcholil v Lucerně v roce 2006 a najednou jsem byl zpátky v té branži, aniž bych si to nějak výsloveně přál.
0: Jak jste prožíval tu Lucernu?
1: To bylo neskutečné, když jsem tam vylez a viděl jsem prostě těch 2 500 lidí, kteří stáli přede mnou. Dneska už děláme ty koncerty většinou spíš k sezení, protože naše generace už by nevydržela, já teda taky bych nevydržel stát, ale tenkrát ono už je to těch 16 let nebo kolik, možná 17, ne? No, prostě to byl pocit neskutečný, to bylo fantastický, opravdu fantastický.
0: Asi taky trošku dojetí, pohnutí, no, jak se s tím zpívá?
1: No, ku podivu to šlo, no. Osobně jsem ten typ, který pořád trošku trémy má. Když na to jeviště lezu, samozřejmě u takovýhle koncertu je víc, než když hraju něco, co mám normálně ohraný, ale vždycky, než to začne, tak trošku ty trémy mám a myslím si, že ve chvíli, kdy to člověk ztratí, tak je to špatně.
0: Rozespíváváte se před koncertem?
1: Vlastně ne. Jenom na zvukový zkoušce, abych si trošku jenom vyzkoušel, jak se slyším, jak to je, tak si zahrajem vždycky jednu nebo dvě, ani ne celý ty písničky, abych jenom rozhejbal, co za mnou hraje. Ale takový to klasický rozespívávání, to jsem nikdy nedělal.
0: Já když jsem přemýšlela o vaší umělecké cestě, tak jsem si říkala, že jste asi člověk, který si docela ochotně nechá poradit nebo pomoct, ať už hovoříme o tom Pavlu Šrutovi, dříve Ladislavu Kantorovi. Ti lidé se dokázali napojit na vás, vcítit do vašeho pocitu, potřeb muzikantských a vy jste zase dokázal otevřít dveře jejich zkušenosti a jejich intuici, je to taky svého druhu dar, ne?
1: Možná jo. Samozřejmě, že to nebylo snadné. Když někdo přijde a řekne, hele, tohle to bys měl zpívat a teďko zjistíte, že to vlastně já, soulovej, který jsem vyrost a celou svoji kariéru postavil na nějakým emocionálním, vysloveně jako extenzivním typu zpěvu, že jo. A najednou vám řeknou, hele, tadyhle bys to měl tak napůl recitovat. Jako ten Petr Zkoumal, který to tak geniálně. Já když jsem tu kolej yesterday slyšel na tom demosnímku, kde to zpívá on, tak jsem říkal, no to takhle já nebudu nikdy umět, to není pro mě. A oni mě přesvědčili a já jsem tenkrát na to dal, z těch lidí šlo něco, co mě přesvědčilo, že mají pravdu oni a ne já, no. A ono se stalo, že to bylo správně. A já jsem teprve potom postupně do toho to svoje zpívání tak pomaloučku přidával, až potom, když jsme natočili tu další desku Nic ve zlým, nic v dobrým, tak mi Šrut říkal, konečně slyším, že už zase zpíváš.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Podařilo se mu téměř nemožné, totiž dvakrát úspěšně restartovat svou hudební kariéru, ale také, a to samozřejmě nesmíme opomenout, zanechal výraznou stopu na televizních obrazovkách. 14 let jste spolu s Janem Lacinou vytvářeli úspěšný pořad Krásný ztráty, tisícovka hostů v 500 pořadu, každý jenom jednou, jedinkrát unikátně v neobvyklých kombinacích, ze které máte dodnes největší radost. Kde se podařilo propojit osoby na první pohled úplně neslučitelné?
3: Když se řekne Krásný ztráty, tak všichni řeknou Havel Albrightová, že jo? No tak to je samozřejmě životní šance, která vás nepotká každý den, takovýhle dvě osobnosti tam mít a popovídat si s bývalou ministryní zahraničí Spojených států a bývalým prezidentem, s kterým jsem já v kontaktu býval. Ale nám se někdy stalo, že jsme dávali dohromady dvojku, který jsme si třeba představovali s Honzou Lacinou, jak to bude fungovat, protože to byly třeba někdy opravdu naprosto neslučitelné typy. A pak se najednou stalo, že ten jeden nemohl, vypadnul, ale ten termín platil a teď se musel sehnat nějaký náhradník. A to už bylo samozřejmě trošku jako znouzecnost, ale párkrát se stalo, že ten náhradník nakonec nás splnil ten úkol líp, než by asi býval byl ten původní myšlený. Ale my jsme měli úžasný, fantastický díl s Arnoštem Lustigem a s Janem Wienerem. To byli dva emigranti, kteří se moc nemuseli. A my jsme na tu dvojku přišli tak, že v Karlových Varech na festivalu filmovým běžel nějaký dokument, kde právě natočili tyhle ty dva jako takový antipóry proti sobě. A tak jsme je dali dohromady a to byl fantastický díl, protože to byla oheň a voda a nám se to povedlo dát dohromady. Pak vzpomínám na díl s bratry Etzlerovými. Miroslav Etzler, známý herec, a Tomáš Etzler, první Čech, který fungoval jako producent pro CNN před lety. To bylo zajímavý, protože oni spolu 5 let nepromluvili slovo. Oni měli nějaký prostě rodinný konflikt a tím barem najednou se dali dohromady. Jo. Tyhle ty rodinný party, to bylo strašně zajímavý. Ještě to mě utkvělo v paměti, když jsem tam měl paní Ivanku Devátou, herečku a spisovatelku, a Marka Hlavicu, což je její syn, který je jednak bluesman, bluesový zpěvák, muzikant a jednak špičkový manažer a je dokonce prezidentem nějaký té marketingové asociace. A oni si tam povídali a když ten pořad skončil, tak paní Deváta za mnou přišla a říkala: pane Prokope, já vám moc děkuju. Já jsem se tady dověděla o svém synovi věci, o kterých jsem neměla ponětí. Jo? Naprosto jsme s ničím podobným nepočítali, ale bylo to strašně zajímavý a inspirativní.
2: Můžeme si dát ještě jednu hru na kdyby?
3: Zkuste to.
2: Kdyby existovaly Krásné ztráty a už jste je nemoderoval vy, ale byl byste hostem, koho by k vám měli přizvat, aby se vynořili neznámé stránky? S kým byste se v tom studiu rád potkal? A nemusí to být jenom lidé, kteří jsou tady s námi na zemi.
3: Já jsem vlastně hrozně litoval, že se mi některý ty lidi nepodařilo do toho pořadu dostat. Jedním z nich je třeba Zdeněk Svěrák. Vždycky, když se potkáme, tak já jsem mu vždycky říkal, tak já vás zase pozvu do toho pořadu a vy mi to zase odmítnete, že jo? A on říkal, no, já na to hrozně rád koukám, ale nepřijdu, jo? A teď jsme se potkali nedávno na cenách OSA, kdy on dostal zlatou cenu OSA, seděli jsme vedle sebe v řadě a on říkal, no, tak už to teďko není, tak teď bych třeba možná jako přišel, jo? Nepodařilo se mi, bohužel, Miloše Formana dostat. To je mi líto, jo? Tak třeba tyhle ty dva pány bych povídal s nima rád, protože si jich vážím a mají za sebou něco, co stojí za řeč. Určitě bych ještě na někoho si vzpomněla, teď už nějak došla mi zásoba.
2: Vy už jste dal spoustu různých rozhovorů, taky dobře znáte techniku tohoto žánru z druhé strany, takže vás to může leckdy i docela nudit, protože víte, co čekat, ale myslím si, že téma muzika je jistota, na kterou mohu vsadit, abych vás neunavovala. Tak závěrem, jak byste pojmenoval svůj hudební ideál? A zajímá mě, jestli zůstává veskrze konstantní, anebo se za ten život různě proměňoval?
3: Určitě se proměnil, to je jako jasný. Když jsem začínal, to jsem popisoval, tak jsem zpíval anglicky a byl jsem hrdopyšný nafoukanec, který pohrdal většinou ostatními příbuznými žánry. Pak jsem začal zpívat česky, Kainarovu poezii, i když jsem nikdy nepatřil mezi zhudebňovatele Kainarových veršů. Město R napsal on na moji muziku. Ale pak jsem se dostal k písničce Odjezd, kterou napsal Petr Zkoumal, a to byla Kainarova básnička, kterou Petr Zkoumal zhudebnil. Tam se to vyvinulo do takového jako civilního projevu, povídání, a postupně se to nějak mění, ale myslím si, že od té doby už to vlastně zůstává konstantní, s tím, že já se čím dál možná víc v tom projevu pěveckým, tedy nakolik mi ještě staré hlasivky vůbec dovolí, protože samozřejmě ten rozsah jsem změnil, to je další věc, že se mi změnil ten hlas a že už nemám ty fistule, ty ječivý, co jsem mýval ještě někdy v tom 86. roce, tak vracím se k těm kořenům rád a snažil jsem se na té poslední desce, mohlo by to být nebe, předvést všechny ty různé polohy, o kterých si myslím, že jsem jich schopen. Takže tak se asi vyvíjím, no.
2: A když se podíváte do publika a zrovna nejste oslněn září reflektorů, co tam rád vidíte?
3: Tak strašně zajímavý je, že když jsem začínal, tak jsme hráli převážně pro muže, pro kluky. Kdežto ten Petr Novák třeba, nebo to je ten Olympik, co zpívali česky, tak ty zpívali pro holky. Dneska tam koukám a myslím, že těch žen je tam víc. A to mě samozřejmě těší, kterýho chlapa by to netěšilo, že jo. Těší mě taky, že tam jsou lidi několika generací. Naši vrstevníci, s kterými jsme začínali, dneska bohužel už jsou to 65+, ale jsou tam jejich děti a někdy i ty vnoučci tu a tam. Tak samozřejmě nejsme kapela pro teenagers, to určitě ne. Ale pokud někdo vyrost s tou naší muzikou, tak si to sobě určitě nese a možná, že to přenáší i těm svým dalším dětem a dalším generacím, tak to mě těší. To je samozřejmě ohromně příjemný pohled.
2: Říká člověk, jehož jméno si spojujeme s poctivou, nadčasovou muzikou. Hostem Stříbrného větru byl Michal Prokop. Děkuji vám za to.
3: Děkuji za pozvání.
2: Naschledanou a já se těším na váš koncert.
4: Ta země, která rodí kacíře a uhrančivě krásné zlato lásky.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

tak jste se, přátelé, právě dozvěděli, jaké to je, když polka zní. No, jedním slovem by se dalo říct, že je to tak akorát, protože jinak by se tenhle žánr už dávno nekonal, což by samozřejmě byla škoda. Vítám vás u další hodinovky plné řízné dechovky. To je samozřejmě poněkud zjednodušený termín. Sem tam, tu, hrajeme i písničky lyrické a roztoužené až běda. Dnes jsme zahájili autorskou dvojicí Áda Doško a textař Vojtěch Prokeš. Zpívali Marie Robnhauptová, Marie Svobodová, Ludvík Petr a Pavel Heidinger, přičemž Budvarku řídil již zmíněný Vojtěch Prokeš. Následuje, učeně by se dalo říci, úvod do problematiky, jinak náš obvyklý rozjížděcí triptych Polka, Valčík, Tango. Tu polku napsal Jaroslav Jankovec a už v názvu má zakódováno, jak se tenhle typ muziky musí hrát. Hezky od podlahy. Toho si je vědoma jak pražská kapela Petra Finka, tak i zpěváci Blanka Tůmová a Pavel Zelníček. Pokud jde o valčík, ten má také svoje specifika, poslechněte si, jak se s nimi umí vypořádat rožmitalská venkovanka pod taktovkou Josefa Janouška a zpěváci Michaela Krákorová, mimochodem to je opravdu krásné jméno pro pěvkyni, a Lambert Pfleger, název Venkovský valčík, autor neznámý. A co se týče tanga, Josef Stelipský a Jaroslav Motl, Tvůj bílý šátek. Vzpomeňte si, Tvůj bílý šátek mě zpátky nezavolá. No znáte snad nějaké ještě larmoajantnější, tedy ještě slzotvornější tituly než je tenhle? Zpívají Jiří Staněk a Svatava Černá, českou švitorku řídí Milan Baginský.

No a jak karta ukazuje, ještě chvilku si těch slziček užijeme. Následuje další neobyčejně truchlivý kousek. Bohužel stávají se i takové tragédie. Valčík do lesička na čekanou začíná sice jako taková milá idylka o švarné myslivci a milující dívence, která šla za ním do lesa tmavýho. Aber die Konzen, přátelé, jak se říkávalo za Rakouska-Uherska. Tento lidový skvost zaspívají Gerta Lidinská a František Lidinský, zahraje Chmelova staročeská dechovka, kterou řídí Miloslav Chmel osobně. Ale dosti smutku. Ona, ta lesnická chasa, umí být také, jak se patří, veselá. Načekané, tak se jmenuje směs lidových mysliveckých písniček, hraje samozřejmě Lesanka, řídí vás v Paleček a zpívají Podívejme se, opět Gerta Lidinská a s ní Jiří Langmajer, Jana Kopřivová, Jiří Barta, Jiří Dinebír a Karel Kuchář.

jako bychom si těch hvozdů, lesů, remízků a pasek neužili dosti, máme tu pro vás ještě světoznámý valčík vídeňského krále valčíků Johana Strause mladšího. Povídky z vídeňského lesa, rakousky tedy z Wienerwaldu, zpívá sbor orchestru Václava Hipše, který na té nahrávce samozřejmě taky hraje, tedy ten orchestr. Hipš to diriguje.

Posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem. Podíváme se na Moravu, tam na jihu mají taky krásné lesy, ponejvíce lužní, ale polka Václava Maňase na text Antonína Perničky se týká spíš vztahů, tedy vztahů mezilidských. Poslechněte si, co právě řeší Jan Sedláček a Lea Zimková za doprovodu Bojanů. Neříkej nic. Pak zazní Valčík Josefa Konečného. Už jenom ten titul nevěští pro mládence nic dobrého. Nechoď k nám, šuhajku. A jejda, jejda, jejda. Ostatně bližší detaily nám zaspívají Jitka Lukášová a Michaela Šiprová. Lácaranku řídí Karol Porubský. No a do třetice, tedy myslím těch nahrávek, Barbara Stromerová otextovala polku Václava Maňase mladšího, ve které zní Pýtaju sa mamka má. No, všichni tušíme, na co se tak asi nejspíš ptá mamka dospívající holky. Zpívají Ivana Sýkorová, Eliška Soukupová, Václav Soukup a Stanislav Satín. Valašku řídí Antonín Pechanec.

0: Markéty Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

No, tak aspoň teď máme jasno, o co se tak ty starostlivé mámy na Slovácku zajímají především. A protože se blíží finále, tak je zase čas na další zdařilou směs. Ta dnešní se jmenuje Spadl lístek z javora. To bývá běžné, tedy když přijde podzim. Méně často už to bývá v máji, ale nešť. Zpívá a hraje veselka Ladislava Kubeše. A pokud jde o úplný závěr dnešního setkání s hudbou žestěvou neboli dechovkou, za všechny se s vámi rozloučí Baboucí, Valčíkem stavěli tesaři. O vášnivé lásce dívenky zamilované do fasádníka. Toť vše, na další setkání už se teď těší Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Krásné dobré dopoledne. Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. Takhle vypadá, když se roztleská naprosto vyprodané Studio 1 tady na Pražských Vinohradech u nás v rozhlasovém domě. Krásné dobré dopoledne. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Hezké dobré dopoledne vám všem. Hezký den. To je, i vám se to líbí, že jo? No tak to je největší rozhlasové studio vůbec v zemi, co v Evropě, na světě, troufnu si říct. Nevím, jestli je to pravda, ale proč by nebyla. Tady to zní nádherně, co? A dneska ten potlesk zazní mnohokrát, protože je tady další z velmi svátečních toboganů. Dámy a pánové, dnes budeme mít opět v toboganu tu čest vyhlásit jména těch osobností, které posloucháte na vlnách Českého rozhlasu nejraději. Je tady vyhlášení výsledků 22. ročníku ankety Neviditelný herec. A já jsem v tuhle chvíli velmi pyšný rozhlasák, protože podívejte se, co ty ankety kolem. TT už není několik let. Slavíci už taky nejsou. Jedna anketa padá za druhou a Neviditelný herec pořád existuje a existovat, věřím tomu, bude i dál. Dámy a pánové, já vás nebudu dlouze napínat, protože napjatí jsou samozřejmě i ti, kteří jsou nominováni a kteří jsou v zákulisí. Ale dovolte mi, abych sem k sobě na úplný začátek pozval zástupkyni šéfredaktora týdeníku Rozhlas, paní Alenu Sojkovou. Krásné dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne. Krásné, já jsem chtěl říct puntičkovaté šaty, ale černočtverečkované šaty, moc vám to sluší, jak se máte.
1: To jsou čtverečkované.
0: Já jsem to pár nechtěl říkat, no ale ano, když řeknu, že přichází v krásných kosočtverečkovaných šatech, zní to zvláštně, ale moc vám to sluší. Hezké dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne,
0: Na vás Aleši. Teď je, a já tomu říkám tak jako sám pro sebe, takzvaný papalášský úvod. Vy jste tady dneska přes tu šéfku, přes týdeník Rozhlas, takže jak to zahájíme, Alenko?
1: Já bych to zahájila tak. Děkuji. Já bych to zahájila tak, jak jsem napsala v posledním editoriálu týdeníku Rozhlas, který vyjde v pondělí. Trošku jsem si stěžovala, že musím zase psát editoriál k Neviditelnému herci. Ale tak mě napadlo, když to je anketa, napsala jsem to ráda mimochodem, tak mě napadlo, že je to vlastně anketa, která posiluje vztah mezi čtenáři týdeníku Rozhlas, posluchači Českého rozhlasu a Českým rozhlasem. A vy už jste to řekl za mě. Jsou tady velké ankety, které padají, monster ankety. A naše, řekla bych, skromná anketa stále přetrvává. Proč? Protože se soustřeďuje na tu kvalitu dramatického umění a dramatické tvorby v rozhlase. A vyzdvihuje ty nejlepší.
0: Kdo to bude letos? Hned se dozvíme. Dámy a pánové, tohle bylo úvodní slovo zástupkyně šéfredaktora týdeníku Rozhlas. Alena Sojková, krásné dobré dopoledne. Užijte si dnešní den. No a za chvíli se uvidíme, protože budete předávat ceny. Ovšem, my se nejdříve musíme tedy dozvědět, kdo z těch desítek nominovaných se díky vašim hlasům dostal až do úplného finále. Vy víte, že v červnu jsme vyhlašovali nominované, vy jste celé léto posílali své hlasy, SMSky, kupóny, všechno to bylo sečteno, podtrženo a dopadlo to takto. Připomínám, že zatím všechny umělce budu vždycky zvát a oslovovat v abecedním pořadí, protože já nesmím zatím ani naznačovat. Dámy a pánové, začněme pány. Ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec se do hlavní trojice dostal za načtení pohádky o Raškovi, o ty Pavla v režii Aleše Vrzáka, pan Oldřich Kaiser. Oldřich Kaiser zřejmě je v tuto chvíli, doufejme, někde na cestě, znáte Oldu, uvidíme, je možné, že dorazí. Telefonicky jsme domluveni, alespoň se máme na co těšit. Pokračujeme dál, to je muž, který se rovnou bohužel z pracovních důvodů omluvil, nemohl dorazit sem k nám do Prahy, ale rád vám oznámím, že za četbu románu Den Trifidů Johna Windhama v režii Tomáše Soldána byl nominován pan Norbert Lichý. No a aby ta trojice pánů byla kompletní, rozhodli jste tak, že do té nejlepší, nejoblíbenější trojice se za načtení valašské pohádky Šárky Koskové Břicho Radegasta v režii Dimitrie Dudíka dostal pan Josef Sommer. No Dámy a pánové, v tuhle tu chvíli já vím, že pan Sommer je u rozhlasového přijímače. Chtěl přijít, ale bohužel zdravíčko mu to nepovolilo. Všechny vás moc zdraví. Velmi děkuje bez ohledu na to, jak to dopadne nebo dopadlo. Je mu to moc líto a slíbil, že jakmile zdravíčko dovolí, tak sem k nám do tobogánu určitě dorazí. Takže, pane Sommere, a ti vám brzy dobře. Děkujeme. Děkujeme a zdravíme. Pan Josef Sommer alespoň u rozhlasového přijímače. Ano. V tuto chvíli tedy mohu dokázat a potvrdit podle všech statistik, že ženy herečky jsou, řekl bych, jako trvanlivější a odolnější, protože jsou tady všechny tři. Možná se přišli podívat, která z nich to dostane, aby viděli své kolegyně. Dámy a pánové, ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec se do hlavní trojice v abecedním pořadí dostaly tyto dámy. Za roli Claire Zachanasianové v tragické komedii Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy v režii Natálie Deákové paní Blanka Bohdanová. Dámy a pánové, Blanka Bohdanová opět po čase. Vítám vás, Blaničko. Pojďte sem k nám. Na jeviště ve studiu číslo 1 je tady Blanka Bohdanová a pojďte rovnou sem vedle mě, Blaničko. Krásné dobré dopoledne.
2: Už je to zapnuté.
0: Je to zapnuté, samozřejmě, rozhlasový mikrofon. My jsme tady v rozhlase vždycky zapnutý s mikrofonama. Paní Blanko, první dojem, první pocit, který teď máte. Nominovaná, vítá vás celé publikum tady ve studiu 1, celá republika u rozhlasových přijímačů. A vy už teď víte, že jste jedna ze tří nejoblíbenějších českých hereček za loňský rok na vlnách Českého rozhlasu. Jaký to je?
2: No tak toho si nesmírně vážím a jsem trošku tady taková vjevená, protože v tomhle prostoru jsem ještě nebyla, takže dost dobře jsem vás taky neslyšela, co tu vlastně dělám. No takže to jsem velmi příjemně překvapená a taky proto, že jsem se tu sešla s milými kolegyněmi z mého angažmá v Národním a když se potkáme, tak jsme vždycky moc šťastné.
0: Děkujeme, děkujeme. Ano. Jsme tomu pracovním zákulisí říkali, Národní divadlo má dneska zájezd. Pokračujeme dál. Jak jste hlasovali, jak jste rozhodovali? Kdo se dostal ještě do této trojice? Za úžasnou roli báby, jistě teď hledáte, jako která 110-letá herečka přijde, ve hře Jana Jíchy, Ať tvé tělo mluví pravdu, v režii Vlada Ruska, je nominována díky vašim hlasům Barbora Hrzánová. Dámy a pánové, Bára Hrzánová, pravidelný host rozhlasového toboganu, prakticky toboganový inventář, políbek s Blankou Bohdanovou. Krásné, dobré dopoledne, posaď se u nás, ty už tady máš svoji sesličku. Minulý týden to si nečekala, viď? I když čekala trošku, jaké pírko si zvolila pro dnešní slavnostní příležitost. Jsem rád, že jsi si nezašila své kalhoty a vidím opět po týdnu tvé stále opálené staré koleno. Ne, minule říkala na stará kolena začala hrát, takže vím, že takhle vypadá staré koleno. Blanko, k vám bych si to nedovolil.
3: Co já bych pro tebe, Aleši, neudělala na druhou stranu. Já jsem dlouho teda ve svém obrovském šatníku volila správný oděv pro dnešní slavnostní situaci a potom jsem si řekla, že prostě ten Aleš má nejradši na mě tyto kalhoty, takže se všem omlouvám, koho by to pobouřilo, ne, ale ne. Je to kvůli Alešovi, protože jeho to prostě nabíjí.
0: No, ne. To je... Ona ještě tak přehodí nožku přes nožku, ano, je to, ty máš dí, no, každé koleno, ano, to je prakticky jediné koleno, které mě dostává do varu. Ano, děkuji. Pokud byste se ptali v nějakých obchodech, prosím vás, nemusíte složitě vysvětlovat, jak ty kalhoty, prostě chtějte hrzánovky. Hrzánovky a oni už budou vědět, prostě, to je většinou v sekáčích. Dámy a pánové, pokračujeme dál podle abecedy. Za roli prezidentky ve hře Tomase Bernarda prezident v režii Petra Mančala byla nominována paní Taťana Medvecká. Taťana Medvecká tady u nás v toboganu při vyhlašování výsledku ankety Neviditelný herec. Krásné dobré dopoledne. Taťana Medvecká. Táňo, krásné dobré dopoledne. Jenom abych popsal teď tady ten kontrast. Bára Hrzánová, popsali jsme vedle... úžasně, jako Táňa Medvecká, lesklé lodičky, černé krásné kalhoty, náhrdelník kolem krku, jo, to je...
4: Myslím, tak, já jsem nevěděla, že Bára bude zas až tak free, že jo, no tak taky bych třeba trochu ubrala, no, ale tak náhodou já jsem přišla v takových obyčejných botech a do těchhle jsem se kvůli vám přezula, jestli chceš vidět koleno, to ti neukážu. Kotník, jo.
0: Velmi děkujeme. Ne, to je proto, jak se říká, neviditelná herečka, tak abyste je i vy viděli doma u rozhlasových přijímačů. Dámy, tak my jsme probrali ten oděv, ale přeci jenom, Báro, zeptám se ještě jednou i tebe, ten pocit, dobře, tak natočíte věci určitě a člověk může mít jakýkoliv názor na nejrůznější ocenění a tak podobně, ale teď najednou víš, že to, co jsi natočila v loni, a minule jsme si o tom povídali, nebylo toho za stolik, se líbilo. A z těch více než 20 hereček si najednou mezi těma třema v této dámské sestavě. To přece musí s člověkem něco udělat, ne?
3: No já s toho mám obrovskou radost, protože to je velmi vzácná společnost a já jsem s tím absolutně nepočítala, protože jsem ani nevěděla v tom množství práce, že jsem něco natočila pro Český rozhlas, protože jsem měla pocit, že nic, ale v tomto případě jsem obzvláště ráda, protože tady Táňa má prezidentku, taky podle toho tak krásně vypadá. Já hraju tu bábu, což je cikánská bába, naše bába a tím pádem já jsem za to strašně je ráda, že ta pohádka naše cigánská se takhle líbila a že teda tím pádem neunikla pozornosti posluchačů, což si myslím, že je v dnešní době velice pěkné. Děkuji vám za to.
0: My děkujeme. Táňo, jak to berete vy? Opět a troufnu si říci, bylo málo ročníků ankety neviditelných herec, kdy jste nebyla ve finále. Máte už spočítáno, kolikrát jste se stala neviditelnou herečkou?
4: Nemám.
0: Plnokrát, ano.
4: Nemám.
0: Jsem teda trošku doufal, že to budete vědět, ale dívám se
4: Ne.
0: Šestkrát.
4: Opravdu?
0: Čili pokud by to dneska vyšlo, bylo by to po sedmé. Rozumíte tomu, no? Ano, Táňa se právě zhroutila, ale přesto...
4: No tak ne, já jenom asi chci říct, že jak řekl kdysi pan Kopecký v nějakém rozhovoru, že vlastně herec je v situaci dívky v tanečních, která čeká na vyzvání k tanci. No tak já teda díky tomu Českému rozhlasu a těm úžasným dramaturgům a režisérům dostávám ta vyzvání k tanci, no takže za ně děkuju a pak samozřejmě za ta vyzvání, no a vám děkuju teda, že potom jste tak hodný a to posloucháte a nás nominujete.
2: Já tady musím něco vysvětlit, protože já jsem oznámila asi před 3 roky, že končím s hereckou profesí. Že prostě samozřejmě ty neduhy přibývají s mým věkem a taky dopravní situace se velmi zhoršila, takže já bych asi mohla buď zkoušet dopoledne, anebo večer hrát divadlo, no a s tím by asi režisér nesouhlasil. Tak jsem toho nechala a teď dělám jenom výstavy, právě mám v Ondříčkově ulici na Žižkově výstavu a tenhle rozhlas, když něco řeknu, tak to musí platit. A teď to tady musím vysvětlit, proč vlastně jsem tu za rozhlas. Protože se mi stala taková věc, že mladá režisérka mi nabídla práci na velmi významné roli Dermatově návštěvě staré dámy. No a já jsem v tu chvilku jsem si říkala, musela jsem moc rozvažovat, ale točilo se to odpoledne, tak to bylo celkem v pořádku. A říkala jsem si, jak to mám teď brát, když jsem oznámila, že to už dělat nebudu. A pak jsem si řekla, víš co, holka, to je takový dárek na konci tvé kariéry a i života, jako dárek důvěry, že prostě ta režisérka měla důvěru to se mnou risknout, jo, že jí neumřu třeba během natáčení. No a takže jsem to absolvovala a musím říct ještě jednu věc. A já bych tady ráda udělala takovou vzpomínku na slavného autora Dürrenmatta, můžu?
0: No samozřejmě.
2: A to byla ta role právě, Já jsem se setkala s Dermatovými texty už v divadle v Buriana a pak v Národním divadle na historické scéně přijel se podívat pan Dermat na generálku svých novokřtěnců. A teď si představte, že on prostě, když to viděl, bylo to špičkově obsazené a viděl tu dekoraci úžasnou, protože architekt Svoboda tam udělal scénu, obrovitý globus průsvitný, v kterém se hrálo ještě před ním. No a on byl tak nadšený, že si ani nevšimnul, že o pauze stojí u kantýnského takového okýnka mrňavého a čeká ve frontě na párek. No samozřejmě, protože tam nic jiného nemohl dostat. No ale on tak vřele diskutoval s herci, že si to ani nevšiml, že jsme ho příliš neuctili. No a takže Dermat řekl, ne, tohle to musíte přivést do Švýcarska, protože já chci, abyste to u nás zahráli. To je něco úžasného. No tak nastalo vyjednávání, protože globus byl příliš veliký, tak co s tím globusem uděláme? No a představte si, že se zjistilo, že Švýcarsko nemá tak hlubokou scénu, jako máme my v Národním divadle, takže by to bylo chtělo úplnou změnu technickou. No a nežli si představte to dojednali, tak přišly prázdniny a přišel srpen 68. A bylo po všem, bylo dojednáno, konec. A už jsme pana Dermata bohužel neviděli.
0: Moc děkuju za tuhle krásnou. To je radost potom, když do rozhlasového pořadu dorazí legenda a vzpomíná na Dermata. Až bude čas, paní Blanko, zaspomínáme třeba na Shakespeara, na Moliéra.
2: Oni přežijí svůj... Přežili všichni svoji smrt.
0: Jo, to je fakt.
2: Jo, to je
0: mě se poslíbí, jak Táně krásně skromně mluvila o tom, že jste tady vyzváni k tanci, že vás někdo obsadí, vy to natočíte a pak rozhlasoví posluchači hlasují. Táně, vy jste přeskočila takovou jako jednu drobnou, až jako nenápadnou věc, že vy, umělci, musíte přijít a natočit to tak geniálně, že se to líbí. Jste tak skromně přeskočila tuhletu drobnou fázi tvorby rozhlasových her a čteb na pokračování.
4: Tak já nevím, co vám mám na to říct, no tak máme radost, že můžeme pracovat, no.
0: Ano, to je takové, až bych řekl, budovatelské heslo 22. ročníku. Táňo, ale to my všichni. A teď přijde zpěvačka a ta bude mít taky radost, že bude pracovat. A... Já mám radost vždycky, když jí představuju, tak se jdu dívat do tváří diváku, protože ona má jednu úžasnou schopnost, že ještě než vejde a než jí uvidíte, já řeknu její jméno a budete se tak jako blaženě usmívat, protože víte, že přijde někdo, koho máte rádi, kdo nikdy nesklame a kdo už vlastně patří do našich životů a pozor, patří i sem, protože je to neviditelný herec, neviditelná herečka. A ona je taky vlastně původně herečkou, ale jako herečku už jí není moc vidět. To jsem si připravil ráno ve vaně. To je, řekl bych, oslý můstek, až jako bych řekl ebenovský, ano. Nebo aspoň šípovský. Dámy a pánové, paní Hana Zagorová. Haničko, krásné, dobré dopoledne. Vítej tady u nás v Toboganu. Vítám tě. Na obě líčka. Ano, a vidíte krásné, řekl, jaké pletené. I to koleno je vidět, čili vidíte, že umělkyně, aby zaujala, musí ukázat koleno. Jak se máš?
5: Děkuju.
0: Nemusíš tak obsáhle, ale... Hanice se narodila další ratolest, zbrusunová deska, o které si dneska budeme povídat, ale řekni mi, když jsem se ptal dám, kolik mají cen, kolik toho natočili a tak podobně, počítáš ty si vůbec, dá se vůbec spočítat, kolik alb už ti vyšlo za tvoji kariéru, nebo tvůj fanklub spočítal to?
5: No, já si myslím, že přesně ne, ale bylo jich nějak kolem 37. A to nepočítám ty tři poslední, ale nejsem si jistá. Opravdu fanklub byl tak hrozně hodný, že to počítal, ale já o tom takovou představu nemám.
0: Ale počkej, ale kolik si v kariéře naspívala písniček, to se dá nějak spočítat? Jako, asi kdybych se ptal dam, kolik natočili inscenací filmu, to nevím, jestli by dali dohromady. Ví to zpěvačka, kolik naspívala písniček?
5: No, zpěvačka to ví, ale taky díky fanklubu. A přišli na to, že 850 a tam zase nejsou ty nové desky. Takže nějak kolem 850. Heč.
0: Ano, a proto jsem chtěl říct, že Tobogán bude dnes pokračovat do pozdních nočních hodin, protože Hanička...

0: Jsme pro.
1: Já jsem pro.
0: Dámy a pánové, v tuto chvíli tady u nás v Toboganu Hanička, jak vždycky říkám, vždycky říkají někteří posluchači, my to máme rádi, vždycky řeknete, zpěvačka odkládá mluvící mikrofon a přichází ke zpívacímu mikrofonu. A v tuto chvíli jsem moc rád, že společně se mnou jsou tady na jevišti nominované Blanka Bohdanová, Bára Hrzánová, Táňa Medvecká a u mikrofonu neviditelná herečka Hana Zagorová.

Viděl jsem život zatím jenom z rychlíku, co nikde nestaví, a když tak se svyku, oči mám do kořán od rána do noci.

0: posluchači, milí diváci, tady u nás v Toboganu živě paní Hana Zagorová. Moc děkujeme. Já teda musím říct, rozhostil se i na mé tváři vlídný úsměv a tak jsem jako prolétával publikum, jak se usmíváte, jak si zpíváte, jak si možná vybavujete třeba chvíle z vašeho života, ke kterým patří tahle písnička. A projel jsem ten sál, až jsem se zarazil u Báry Hrzánové, protože výraz v její tváři, to byla Helenka Součková, osmiletá. Ta se tvářila, jak kdyby prakticky, Báro, jak jsi to prožívala, to je ty jsi byla úplně jak uzjevení, že máš 3 metry od sebe, abych řekl decentně, Zagorku, opravdovou, pravou, ty jsi to vychutnávala úplně krásně.
1: No já jsem opravdu, já mockrát děkuju, já jsem opravdu vzpomínala, když mě bylo nějakých takových 6-7 let a byla jsem v Českých Budějicích u babičky a u dědy a paní Zagorová přijela do Budějic, do armaďáku zpívat. Já jsem samozřejmě neměla žádný lístky, pochopitelně, byla jsem to divadelní dítě, který bylo zvyklý, co si umane, tak to taky učiní a to jsem uměla už od malička. Tak jsem se prostě rozhodla, že se na ten koncert dostanu. V těch 7 letech. A tak jsem se oblíkla, řekla jsem babičce, že jdu na paní Zagorovou. Babička řekla, no tak hlavně se moc dlouho nezdrž, přijď brzo domů. A vyslala mě do toho armaďáku a já jsem tam stála, asi tak hodinu jsem stála na těch schodech, až přišla teda paní Zagorová, měla na sobě nádherný kožich, vypadala naprosto úžasně. Měla jste tenkrát takový, jste nosila takový ty vysoký kozačky až takhle nahoru. Ano, ano, ano, to jste měla na sobě. A já jsem byla úplně, já byla úplně okouzlená. A jak jsem byla taková roztřesená, tak nicméně jsem prostě byla.

0: žena činu už tenkrát, tak jsem přišla k paní Zagorový, představila jsem se, že jsem teda Bára Hrzánová a že nemám lístek, ale že bych ten koncert moc chtěla vidět, jestli by proto nemohla něco udělat. A ona byla tak strašně hodná, že tam už stál ten milicionář v tom armaďáku s tou červenou páskou, a co tam prostě hlídal, aby náhodou asi nějací teroristé nebo nějaký děti z ulice pravděpodobně neohrozili průběh vystoupení. A paní Zagorová mě takhle vzala kolem ramen a říkala, to je moje sestřenice, to je v pořádku.
1: Haničko, vzpomínáš přece, to byla ta malá dívka. Ale
0: to nemůže.
1: Ale teď mě vlastně napadá, když si člověk vezme tvoje klipy, tvoje písničky, ty jsi s panem Hrzánem hodně spolupracovala přece. I v těch klipech ti tam vždycky trdloval, tancoval, já jsem tvá neznámá a tak dál. Tam byl přece pan Hrzán, že jo?
2: Trošku ano.
1: Ano.
2: Ale byl báječný, opravdu báječný člověk. Takže víme, po kom je Bára takhle senzační.
1: Ano. A prosím vás, jenom pro všechny pořadatele v zemi, Bára Hrzánová je sestřenicí Hany Zagorové a má vstup na všechny její koncerty, včetně koncertu Štefana Margity v Metropolitní opeře zdarma. Máš to zařízený, je to dobrý. Anička se tak koukla, že s tou Metropolitní by byl problém, neboj, ona tam přijede a v těchto kalhotách ji tam stejně nepustí. Dámy a pánové, tak sklidníme se. Je tady... vyhlašování výsledků 22. ročníku. Já tady mám tyhle ty růžové papíry, na kterých je to vytištěno a na kterých jsou výsledky, ale poprosím, nejenom tedy předávací výbor, dámy, připravte se, je ta správná chvíle ku předávání a velmi poprosím ještě jednou i zástupkyni šéfredaktora týdeníku Rozhraz Alenu Sojkovou, aby přišla sem za mnou a připravila se ku předávání. Ano, a dokonce i takový sympatický bonus. Hanička má před sebou svoje nejnovější ratolesti, svoje nejnovější alba, která se jmenují Já nemám strach, což je praktické, hlavně pro herečku. Takže součástí ceny bude letos i album Hany Zagorové. Pozor, 22. ročník a my se zlepšujeme rok od roku. Dámy, připraveny? Paní zástupkyně šéfredaktora v šatech hezkých, můžeme?
3: Můžeme.
1: Teď jste chvilku vypadala, že ne?
3: Já jsem totiž neslyšela, na co se ptáte.
1: To nevadí, musíte souhlasit, to bude vypadat věrohodně. Tak, dámy a pánové, otevírám tyto papíry. Tak. A začneme vyhlášením tradičně nejlepší četby a nejlepší hry. Nejlepší četba, kterou jste zvolili svými hlasy, režie Tomáš Soldán, interpret Norbert Lichý, John Windham a Den Trifidů. Dámy a pánové, nejlepší četba vaší volbou, Den Trifidů. Blahopřejeme. Jak jsem říkal, Norbert Lichý bohužel z pracovních důvodů nemůže být tady společně s námi, čili cena bude samozřejmě předána. Nejlepší hra. Jak jste volili, dámy a pánové? Už tady vlastně o téhleté hře byla dneska řeč, kratince, a je mi velkou ctí vám oznámit, že nejvíce se vám líbila v režii Natálie Deákové hra Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy. Dámy a pánové, v hlavních rolích Blanka Bohdanová a František Němec přichází dramaturg a autor úpravy pan Martin Velíšek. Nejlepší hra vaším rozhodnutím Návštěva staré dámy, v hlavní roli Blanka Bohdanová, dramaturg, autor úpravy Martin Velíšek. Tak nejprve tedy předání ceny, ano?
3: Panu Velíškovi. Já jsem strašně ráda, že to vyhrála právě Návštěva staré dámy, protože musím říct, že to je moje nejoblíbenější hra divadelní.
1: Děkujeme a děkuji za předání. Cena putuje do rukou Martina Velíška. Stejně tak, Martine, jako mikrofon, který je tady na stolku. Blanka Bohdanová, představitelka. Klidně sejte, Blaničko, klidně sejte, mikrofon k vám doputuje. Tak, pane autore, dramaturgu, Martine, co vy na to? Udělal jste něco, co se líbilo nejvíc na vlnách Českého rozhlasu v loňském roce?
4: No, já jsem trošku překvapený tím výsledkem, protože to je, jak Friedrich Dürrenmatt říká, je to taková zlá hra. Takže... velmi si toho vážím, že posluchači takhle rozhodli a děkuji za ty hlasy.
1: Děkujeme i my. Říkáte zlá hra. Ta hra je nádherná a Blanka Bohdanová tam hraje, řekl bych, takovou velmi sympatickou starší dámu, která je velmi milá a velmi vítaná v tom městečku, kam dorazí. Blanko, vy jste kývla, po tom, co jste skončila s hereckou kariérou, jste kývla na jednu věc a je to to nejlepší, co v Českém rozhlase vzniklo. Víc vám k tomu neřeknu.
5: No, já na to musím vstát, protože... Protože si toho moc vážím. Víte, v té hře se dá akcentovat lecos podle vůle dramaturga, režiséra. A musím říct, že byli absolutně připraveni dokonale, protože když to chtěli dokonale obsadit, tak herci mají tolik povinností, tolik zkouší, jedou na zájezdy a tak dále a tak dále. Takže muselo být všechno perfektně od produkce a vůbec připraveno. Ale mě zajímala na té hře ještě jiná věc, že tahle dáma přišla konat spravedlnost. Velmi krutě spravedlnost. A tak jsem si vzpomněla na všechny ty lidičky, kteří třeba utrpí v takovém raném věku nějakou nespravedlnost. A u někoho se to dá přejít a jít dál tím životem a dokonce dosáhnout i úspěchů. A u některých je to taková frustrace na celý život, že se přidají k té negaci. A najednou, právě z toho, že jim bylo ublíženo, tak začnou se přiklánět k té spravedlnosti, kterou vezmou sami do ruky. A to je vždycky velmi nebezpečné. Takže o tom je taky pro mě tahle hra. Takže tu hru, například teď bych řekla, že by mohli na Slovensku hrát Franka V. To je geniální hra. Právě na tu dobu. Takže moc jsem pyšná na to, že měla úspěch ta hra.
1: Líbila se nejvíc. Dámy a pánové, nejlepší hra Návštěva staré dámy, režie Natálie Deáková a v hlavních rolích Blanka Bohdanová a František Němec. Dámy a pánové, jsme u třetího místa. Začněme pány. Na třetím místě rozhodnutím vašich diváckých, tedy posluchačských hlasů, díky tomu, že načetl pohádku o Raškovi, o ty Pavla v režii Aleše Vrzáka, se umístil pan Oldřich Kaiser. Jak jsem říkal, Oldřich Kaiser nedorazil, bohužel, ale máme tady alespoň kratinkou ukázku z té pohádky, díky které je letos na třetím místě.
6: Když dopadl potlesk, explodoval. Plácal nadšeně i král. Krásný skok. Panečku, ten byl krásný. Ale Jirka Raška nic nevyhrál. Čtvrtý byl. Když se to dověděl, skákal radostí. Byl už čtvrtý na mistrovství světa. Jenže ve druhém závodě mistrovství byl zase čtvrtý. To mrzelo. Kruci písek. Byl zase čtvrtý. Medaile ulétly před jeho nosem. Jirka seděl daleko od stupňů vítězů a přemýšlel. Ale jak nory porazit? Jak? Nevymyslel.
1: Dámy a pánové, pan Oldřich Kaiser, třetí místo ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Kdo pak bude třetí mezi dámami? Hned vám to prozradím. Ve hře Jana Jichy, Ať tělo tvé mluví pravdu, v režii Vlado Ruska, za roli báby Barbora Hrzánová. Poprosím o předání ceny. Dámy a pánové, třetí místa jsou tedy jasná. Tady paní šéfové, ano.
7: Kyní šéfové, šéfa.
8: Aha, tak mám říct něco. Paní Barboro, můžu vám tak říkat, velké gratulace a jsem moc ráda, že se zase vidíme po krátké době.
1: Gratulace, Bára Hrzánová, bába. No, Baruško, samozřejmě, kromě toho skleněného mikrofonu, i tento mikrofon, ano. A je to na tobě.
0: No, já moc krát děkuju a děkuju Vladovi Ruskovi, mýmu spolužákovi a Krištofovi Markovi, který dělal hudbu. To jsou takový fešáci v rádiu, dva pozitivní, který mám moc ráda. Ráda s nima vždy spolupracuju. A tady ta romská pohádka byla moc pěkná a navíc teda po dlouhé době, kdy jsem hrála lavičku, spermii, kozu, ovci a další kámen a tak, tak jsem se posunula k charakterům. Jo? Charakterní role báby, která je tam z té pohádky nejchytřejší a nejmocnější. Takže děkuju za tady ten kariérní postup. Děkuju pěkně.
1: Byli posluchači, bába Barbora Hrzánová a třetí místo v anketě Neviditelný herec. Jak to dopadlo mezi pány na druhém místě? Za četbu románu Den Trifidů Johna Windhama v režii Tomáše Soldána získává vaším rozhodnutím druhé místo pan Norbert Lichý. Norbert Lichý, jak jsem říkal, pracovní povinnosti bohužel nedovolili cestu sem do Prahy, ale opět máme ukázku z toho románu, za který je druhý.
9: Vy jste Hostinský? Co jestli jsem? Já jenom, že bych měl někomu zaplatit 3 velký brandy. Na to zapomeňte. A víte proč? Poněvadž pro mrtvýho chlapa nemají prachy z cenu. A já jsem mrtvá. Skoro mrtvá. Akorát se ještě trošku napiju. Co pak to má smysl být živej a slepý jako netopýr? To samý řekla moje stará. A měla pravdu. Akorát, že ona měla větší kuráž než já. Když objevila, že děcka taky oslepli, co udělala? Vzala je k sobě do postele a pustila plyn. Jo.
1: Místo druhé a Den Trifidů. Úspěšná četba, která se stala i četbou minulého roku. Tak dámy, teď vlastně řeknu všechno. Jak vyhlásit druhé místo a neprozradit, kdo vyhrál. Rok co rok o tom přemýšlím a zjistil jsem, že to nejde. Že to nejde, takže prozradím rád, že díky vašim hlasům druhé místo získává za roli Claire Zachanasianové v tragické komedii Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy v režii Natálie Deákové paní Blanka Bohdanová. Blanka Bohdanová nejenže se stává více neviditelnou herečkou, druhé místo, zároveň Návštěva staré dámy nejlepší hrou a já poprosím o předání. Blanka Bohdanová.
10: A zvlášť za vaši roli a za to, co jste řekla o Friedrichu Dürrenmattovi, protože při Návštěvě staré dámy mě vždycky mrazí.
5: A hlavně posluchačům děkuju, že je ta hra zaujala, protože je velmi náročná. Takže to svědčí o jejich kvalitě našich posluchačů.
1: Paní Blanko, nejlepší hra, druhé místo, není teď ta správná chvíle oznámit, že se vracíte ke své herecké kariéře?
5: Ne. Teď právě musím dohlídnout na výstavu v Ondříčkově ulici. A tam chtěla bych jednu věc říct. Bylo to těžké skončit s herectvím i s Národním divadlem, ale uvědomila jsem si, že se nevzdávám publika svých diváků, kterým jsem dokonce napsala knihu s věnováním, protože oni mě povzbuzovali celý můj život. A já se teď s nimi setkávám tváří v tvář, ne ve tmě hlediště, ale tváří v tvář na svých vernisážích. A konečně si můžeme říct něco z oka do oka.
1: Gratulujeme. Dámy a pánové, druhé místo paní Blanka Bohdanová. Nebudu vás dlouho napínat s tím, jak to dopadlo. Kdo pak po 22. nebo ve 22. ročníku získá tituly nejvyšší? Za Valašskou pohádku Šárky Koskové Břicho Radegasta v režii Dimitrie Dudíka pan Josef Sommer. Pepičku, zdravíme samozřejmě po rozhlasových vlnách a prosím opět o ukázku z Břicha Radegasta.
11: Už zase ty zemňáky.
9: to nemůžeš uvařit něco pořádného, Rozino?
11: Jako bys nevěděl, že všechno vzal oheň.
9: Tož neseď doma a někde něco vyptej. Ty to akorát lapíš a čekáš, že vás budu zase všecky živit já. Ale z čeho? Řekni mi z čeho? Ignác mi nechce půjčit.
12: To jste přece mohl čekat, táta. A na mámu už nekřičte. Už jste jí potrápil víc než dost.
9: Ty raději mlč, Ondro. Steky se necítím. Kdyby ses trochu snažil, dávno si mohl mít za ženu Štefku. Je sice škaredá jak noc, ale místo těch zemňáků bychom teď měli husu.
12: Nezlobte se, táto, ale Štefku si já nikdy nevemu a nikdy bych měl mít husu každý den. A taky vám chci říct, že od vás odejdu.
9: Cože?
13: Pan Josef Sommer, vítěz 22. ročníku ankety Neviditelný herec. No. Mezi dámami teď panuje napětí. Kdo pak to bude? Tak, že jste to vy, tak vám to řeknu. Role prezidentka ve hře Tomase Bernata, prezident v režii Petra Mančela. Dámy a pánové, dnes se tedy opět po osmé... Sedmé, pardon, já už jsem si připravil příští rok, stává Taťana Medvecká. Taťana Medvecká, vítězka 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Předání cen s rukou zástupkyně šéfredaktora.
14: Děkuju. Paní Medvecká, moc gratuluju a je krásné, že v životě existují jistoty.
15: Děkuji. No na mou duši, já nevím, co říct. Paní Blanko, já jsem vám to tak přála, ale abyste dostala nejvíc těch hlasů, protože byste si to zasloužila a mě je to teď docela trapný. Takže děkuju vám, milí posluchači, že teda jste mě ty hlasy poslali. Děkuju, že jsem dostala tu příležitost. No ale... Já jsem to fakt přála paní Blance, aby to vyhrála, tečka. No tak si to můžeme
13: vyměnit. Ano, může dojít k výměně ceny, jak navrhuje Bára Hrzánová. Dámy a pánové, vítězka 22. ročníku ankety Neviditelný herec Taťana Medvecká. Alenko, vám děkuji. Děkuji velmi. Ceny jsou rozdány. No ale vy u rozhlasových přijímačů jste stále ještě napjatí, kdo získá hlavní ceny. Samozřejmě ty všechny ostatní najdete v týdeníku Rozhlas. Já za chvilku jenom prozradím, kdo dostane dárkový poukaz do lázní Jáchymov a kdo pojede k moři. Ovšem to až po písničce. Neviditelná herečka Hanička Zagorová zatím sledovala udělování cen, ale já jsem mluvil o její nejnovější ratolesti. Já nemám strach, je to nejnovější úžasná deska za všechny fanoušky. Děkuju za ní. Opět vymazlená, krásná. Sluší ti to tam, co nám z ní zaspíváš. Fakt.
2: No v premiéře zaspívám písničku titulní, která se jmenuje Jako deska, já nemám strach. Takže... Teď asi budeš, ano.
13: No jistě, dámy a pánové, ve světové premiéře, tady u nás v Toboganu, já nemám strach a Hana Zagorová.

staré řeší věk, že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

Dámy a pánové, když jsme se bavili o těch jistotách, další jistota, Hana Zagorová. A v naprosté premiéře titulní píseň z jejího nového nádherného alba Já nemám strach. Dámy a pánové, jdeme dělat radost dál. Tobogán rád přináší dobré zprávy a proto teď vyhlásím jména těch, kteří hlasovali v naší anketě a budou odměněni. Mám tady druhé a třetí místo. Získávají dárkový poukaz do lázní. Myslím tedy asi, že nepojedou dohromady, ale můžou jako každý zvlášť s někým. Ano. Tak prosím vás, dárkový poukaz do lázní Jáchymov získávají Libuše Šulcová z Mělníka a Karla Ejerová z Klipkovic. Gratulujeme. No a je tady cena hlavní. Zájezd k moři od cestovní kanceláře Eurotime v Praze vyhrává. Poputuje do Kutné Hory a je to Edita Lazarová. Edita Lazarová z Kutné Hory. Hlavní cena, ty ostatní samozřejmě najdete v týdeníku Rozhlas. A já se vrátím zpátky o týden, kdy jsme si tady povídali o 800. repríze Hrdého Budžese. A já jsem se vás ptal, otázka padla, dávali jste pozor, kde pak žije Helenka Součková, hlavní hrdinka této hry. Všichni jste správně věděli, že v Ničíně. Ničín, to je správná odpověď. A jako 33. odpověděla Milena Bláhová z Kněževsi u Rakovníka. Gratulujeme, tleskáme, blahopřejeme. No a je tady nová soutěžní otázka. Dávali jste pozor během dnešního toboganu? Potom nebude problém odpovědět. Hrajme samozřejmě, jak už tady tradičně říkáme, o plnou tašku Aleška. Plná taška Aleška. Ano, tam prosím vás je TV Express na celý rok. Speciál cibulkových křížovek vyšel už nový, věnovaný divadelním bardům, říjnový, takže obstarejte, pokud ještě nemáte. K tomu cibulku v kalendář na rok 2019 a nejnovější moji knížku Černobílé idoly 4, která je věnována hlavně na Glové. A k tomu vám do tašky šoupneme i jednu Zagorku. Můžem, ano, ano, bude tam prosím vás nové album Hany Zagorové, to bude součást této ceny, taška je to veliká. Já se vás ptám, pište na tobogan@rozhlas.cz, mluvil jsem o návštěvě staré dámy, Blanka Bohdanová v hlavní roli a společně s ní jeden její kolega. Který? To je moje soutěžní otázka. Pište, za týden se dozvíte správnou odpověď. Mimochodem, za týden si připomeneme dvě výročí, samozřejmě, protože bude 27. tak 100 let republiky a také 30 let od odchodu paní Nataši Golové. Mými hosty budou Hana Maciuchová, Jiří Adamec, Marie Doležalová a hrát a zpívat si budeme písničky Jaroslava Ježka. To bude za týden. A teď informace, na kterou určitě všichni netrpělivě čekáte. I hosté se tak dychtivě na mě, já vám to řeknu prvně, posluchači, to slyšeli. 17. listopadu na státní svátek budeme vysílat výjimečně z nově otevřeného Panteonu Národního muzea na Václavském náměstí. A už teď můžu prozradit, jak je to se vstupenkami. Bude tam Daniela Kolářová, Viktor Price, pan profesor Pavko. A vstupenky budou v obvyklém předprodeji na www.radiotéka.cz a nebo v radioservisu. A prodej začíná toto pondělí 22. v 10 hodin dopoledne. Doporučuji, abyste před prodejnou byli už nějak v neděli večer. Ideální, hele, jak u Tuzexu kdysi, teď si to pamatujem. Tak to je to, na co se můžete tady u nás v toboganu těšit. Dámy a pánové, hodinka utekla jako voda. My před sebou máme rozlučkovou písničku Haničky Zagorové, zaspíváme si všichni a já jsem velmi rád, že můžu zopakovat výsledky 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Nejlepší četba Den Trifidů. Nejlepší hra Návštěva staré dámy. Na třetím místě se umístili Oldřich Kaiser a Barbora Hrzánová. Místo druhé Norbert Lichý a Blanka Bohdanová. A tituly nejvyšší, nejoblíbenější herci na vlnách Českého rozhlasu za uplynulý rok, to jsou Josef Sommer a Taťana Medvecká. Na závěr dnešní titulkové listiny už jenom dvě jména. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a zpívá vám paní Hana Zagorová.

jak měli jsme se tenkrát rádi, máme se i dnes. Jak tančili jsme spolu, kdeže je ten ples? Jak měli jsme se tenkrát rádi, máme se i dnes.

píseň, co patřila nám. Když o sebe cinknou sklenky na

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Herec, komik, dramatik, spisovatel a autor literatury pro děti, všechny tyto profese spojovalo jméno Julius Satinský. Právě v těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z nejvýraznějších slovenských umělců můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.
2: Škola života. Kurz pro začátečníky i pokročilé. Tak to byl svého času rozhlasový cyklus pánů Milana Lasici a Julia Satinského. Točilo se bez větší přípravy, okamžitá improvizace, kdy další slovo a nápady rozvíjely ty předešlé. Jeden z dílů Školy života jsme zařadili i do dnešního vysílání Pohody.

0: čau.
1: Kto pôjde posledný, nech zhasne a kľúč nechá pod rohoškou.
2: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
3: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Úžasné fyzické odhodlání, cílevědomost a výdrž. Bez nich by nebylo oslavného tanečku po získání titulu mistryně světa ve vrhu koulí v Helsinkách roku 83. Bez nich by nevytvořila 3 světové rekordy venku, ani 6x nepřekonala nejlepší světový výkon v hale, přičemž ten z února 1977 z haly v Jablonci nad Nisou zůstává dodnes nejen nepřekonaným, ale možná i nepřekonatelným 22,5 metru. Někdejší atletická superstar, dnes podnikatelka, manažerka české atletiky, také milovnice opery, duše věčně neklidná, jak o sobě sama říká, paní Helena Fibingerová přijala mé pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jen pro představu, když jste poprvé vrhla koulí, musíme říct vrhla, protože házení není povoleno, to víme už od mnichovské olympiády. Kolik vám naměřili?
2: To bylo na školních závodech, já jsem byla vysoká holka, já jsem hrála českou házenou a určitě to nebylo něco mimořádného. Potom jednou, když jsem se hrabala v análech, tak jsem našla z okresních přeborů diplom a tam bylo 8,80 m.
1: Za svou kariéru jste se tedy dostala, řekněme, zhruba na trojnásobek. To je neuvěřitelné.
2: Ano.
1: Vrhačka koulí, ono to zní tak specificky a myslím, že ta disciplína nepatří zrovna ke snům dívek, které spíš přemítají o gymnastice, akvabelách, krasobruslení. Taky jste patřila někdy k tomuto typu děvčat, že jste přemýšlela o jiné disciplíně?
2: Tak já jsem hrála házenou a přestože jsem měla fyzické dispozice na ty vrhy, já jsem byla vysoká dílá holka, tak já jsem o takových věcech neuvažovala a hlavně jsem žila v malém městečku na Moravě, kde nebyly v té době takové podmínky nebo nějaké nabídky nebo lákadla na nějaký jiný sport. Asi v nějakém třeba silovém sportu bych to taky dokázala, ale nějak mě učarovala atletika.
1: Ale vy jste laškovala i s diskem. Proč nakonec padla volba na kouli?
2: Z nějakých důvodů, které jsem si neuměla sama vysvětlit, disk mě tak nepřitahoval jako ta koule. Já si ale myslím, že ani jsem neměla ty předpoklady fyzické, určitě vysoká, dlouhé páky a tak dále, ale já jsem hodila přes 50 metrů, což v tehdejší době stačilo třeba taky na výhru v ligovém kole, ale mě ten disk prostě nějak nepřitahoval a docela jsem nerada ho házela.
1: Už jste zmínila malé městečko Uherský Ostroh. To vrhání koulí je přece jenom ne tak obvyklá záležitost a umím si představit, že u některých to třeba vzbudí i údiv nebo dokonce posměch. Byla jste s tím konfrontována?
2: No určitě a hlavně já jsem prostě vůbec nevěděla, co mám dělat. Já pocházím z velmi skromných poměrů a já jsem si vždycky tak v nějak koutku duše říkala, že jim všem jedno ukážu. A určitě velký podíl měl tehdejší učitel tělesné výchovy Vladimír Příhlaský, který dokázal tak poutavě o tom sportu vyprávět, že jsem se proto nadchla, byla jsem ochotná udělat cokoliv. Nicméně od té doby já říkám, že jestliže v životě člověk něco chce, udělá proto opravdu všechno, že toho dosáhne.
1: A říkáte to jenom vy, nebo to třeba říkali i vaši rodiče a ve vás ta věta tak šťastně rezonovala?
2: No maminka ta vůbec proto nebyla, abych dělala atletiku a vůbec sport a kouli. A otec, který hrával volejbal, on pocházel z Bučovic, tak ten mě v tom docela podporoval a vlastně mi koupil první kouli, tehdy ještě 3kilovou. A já doma na dvoře úplně sama jsem si začala házet bez jakékoliv odborné porady nebo vedení. A to se zase dostáváme k tomu, že když něco chcete v životě a jdete za tím, že to dokážete, aspoň já mám takovou povahu.
1: Byly i nějaké nehody, jako třeba rozbité okno?
2: No, diskem jsem jednou zhodila dráty, když jsem tam na plácku na zamlíní ostrou házela a koulí jsem jednou trefila slepici, no ne úplně, ale musela přijít potom
1: do polévky.
2: No, do polévky, teda maminka byla nadšená ještě míň.
1: Jak si maminka představovala vaše budoucí roky? V čem by vás ráda viděla? Ona byla švadlenka?
2: No, maminka na tehdejší dobu byla velmi vzdělaná, byla ročník 21 a ona vystudovala u Rolného v Prostějově krejčovství, čili ona nebyla jenom švadlená, ona měla i to vzdělání a vedla v Ostrohu vkus. Ona byla velmi dobrá krejčová a potom vedla léta prodejnu z oděvy.
1: Jak vás viděla?
2: Že vystuduju, že budu chodit na zábavy a že se vdám, což teda musím říct, že já už v tehdejší době jsem moc neměla v úmyslu. Já jsem toužila po světě a po něčem, kde všem ukážu. A ten motiv té vůle všem ukázat v době, kdy my jsme byli velmi chudí, tak ten byl strašně silný a ten si myslím, že dnešním mladým, kteří jsou sice disponovaní, ten jim chybí, protože ta vidina toho mít se líp je strašně silná.
1: Jak to vypadalo v té chudé domácnosti?
2: Maminka šila a pracovala, tatínek byl o 13 let starší. Moji rodiče byli úžasní, úžasní, úžasní a určitě to byli nejlepší lidi na světě, které jsem vlastně v tom životě potkala a mysleli to se mnou úplně nejlíp. Mnohdy jsem pak litovala každého slova, kdy jsem si otvírala pusu, kdy jsem nepřijala něco, co třeba maminka říkala. Oni mě vyformovali tak, že v životě člověka je práce na prvním místě, že nic není zadarmo, takže já si myslím, že ty základy určitě jsem dostala v rodině.
1: Jste říkala, otevřela jsem si pusu, já jsem si zase vybavila tu kouli, 4 kilogramy litiny, ocele a moselzy, které si spojujeme s určitou explozivností. Vy nezastíráte, že jste výbušný typ, umíte, když bouchnete, taky potom rychle vychladnout?
2: Tak samozřejmě, kdybych měla dnešní uvažování, tak ani jedna moje stříbrná medaile by nebyla stříbrná, byla by zlatá a já si to umím zcela natvrdo říct. A moje přílišná zodpovědnost a vůle po vítězství, i když jsem byla nejlepší na světě, mě to přetavila ve stříbrnou medaili, což já jsem neunášela. Vrch koulí je disciplína, kdy v relativně kratoučkém takovém harmonickém vystupňování z klidu do toho výbuchu té koule. Tehdy Němci to spočítali, samozřejmě vychází to i z práce nohou, že já jsem měla absolutně nejrychlejší ruku na světě. Já, když vidím dnešní koulařky, nic proti ním, jednak jsou hodně silné a jednak oni vůbec nehážou dobře vrškem. Ale tam to prostě vychází z té ruční práce. Takže samozřejmě léta, kdy dostanete párkrát po nose, tak vás naučí určité diplomacii. A dneska, i když mám sama pravdu, kvůli nějaké věci se začnu vyjadřovat kultivovaně. V tom jsem zmoudřela a já jsem se naučila vyhýbat střetům, protože tím střetem nejvíc poškodím sebe. Běh, který je pro mě terapie, protože pořád běhám, dál a cvičím, tak přesáhne míru toho, co v mém věku můžu vydržet a na druhý den, když vstávám, tak hledám nějakou oporu, naštěstí tam jako se můžu chytit, abych se postavila, ale to se potom rozchodí.
1: Takže tu výbušnost už umíte trošku krotit, to ano. Jste naznačila. Byla ve vašem dětství, v čase, kdy jste byla v té mateřské rodině, nějakým kamenem úrazu, že třeba docházelo i k poměrně dynamickým scénám mezi vámi a rodiči, že třeba pak přilítla nějaká facka?
2: To určitě, protože tehdejší doba byla jiná, přestože maminka dělala pro nás, co mohla a byla to úžasná a laskavá žena, tak určitě jsme dostávali, když jsme něco provedli.
1: Víc od maminky než od táty?
2: Taťka nás neudeřil nikdy. Výchovu v tomto spíš jako zabezpečovala maminka. Občas jsem dostala, ale jak vidíte, nespadl se mně žádný erb. Já si myslím, že někdy ne nějak surově, ale někdy trest i domácího vězení, nebo jsme klečeli, anebo nějaká ta facka, pokud to není nějaké sadistické a surové, tak ono někdy ta normální běžná domluva nestačí.
1: Tak pozor na ochránce lidských práv teďka. No. Paní Fibingerová, vy už jste říkala, že tím, že jste se upsala sportu, tak šly trošku mimo vás záležitosti jako zábava, nevím, jestli i taneční brigády, lyžařské výcviky.
2: Určitě. Musím do dneška vzpomínat na ředitele tehdejší 12letky dnes gymnázia ve Veselí nad Moravou, kdy, když bylo rodičovské sdružení, tak třeba říkal, že já sportuju a studuju. A nakonec jsem odmaturovala s vyznamenáním, ale přiznávám zcela otevřeně, já jsem přišla přišla domů, když jsem šla 3 kilometry na nádraží, do Veselí jsem jela, vrátila jsem se pěšky, musela jsem udělat nějaké domácí práce, králíky, trávu a tak. Pak jsem 2 hodiny trénovala a pak jsem se každý den třeba do 1 do 2 v noci učila. A věděla jsem, že když budu mít ty známky jako přijatelné, že už tehdy mě budou pouštět na juniorské soustředění. Takže jsem si nastavila takový režim, který jsem respektovala.
1: A co opojení z první lásky bylo, nebo i to tak trošku proklouzlo mezi prsty, respektive mezi tréninky?
2: Ano, bylo, ale abych řekla pravdu, i když bylo nějaké třeba zklamání, tak já už jsem byla tak spoutaná atletikou a touhou po slávě, že pro mě ten úspěch v tom sportu byl důležitý.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Ve studiu je se mnou atletka, která bez přehánění dobila koulařský svět, paní Helena Fibingerová. Jak jste prožívala noci před důležitými závody?
3: Já jsem si nikdy žádný závod neužila.
2: Ale dnes se to tedy nadužívá, tohle slovní spojení,
3: ano,
2: že?
3: A jak si to všichni užili, jak si zazávodili. Víte, je to dáno i dobou. Doba, proces demokratizace je benevolentnější k vítězstvím a porážkám. Ztratila se ta hranice východ-západ, kdy s tou mojí medailí se počítalo. Pro mě tahle ta doba při mé pošahané zodpovědnosti by byla určitě příznivější.
2: Mm-hmm.
3: Jo? No ale ten závod je týden před ním. Ode mě se vždycky čekala medaile, pak den a pak třeba v Helsinkách, kdy bylo tam každý den 32 stupňů a ten den Finové řekli, že jde ze Sibiře déšť a v ten pátek pršelo od rána do večera a věděla jste, že pršet bude. Mě propršela olympiáda v Montrealu a propršela mě mistrovství Evropy v Praze. Ale jako kdybych se nějak pak s tím deštěm už dokázala srovnat, že jsem 8krát vyhrála mistrovství Evropy v hale a ještě mám 3 stříbrné, ale v podstatě náš problém tehdejší nebyly závody. Byla jednou za 4 roky olympiáda a jednou za 4 roky mistrovství Evropy venku. Jinak každý rok hala. Evropa. Ale v kouli v tehdejší době svět to nebylo jako teď je Čína, Nový Zéland a Spojené státy, ale v tehdejší době byla koule svět Evropa. Já jsem měla bezesné noci po tom závodě, který jsem vyhrála, protože já jsem to tak strašně prožívala a rozhodně jsem si to neužívala.
2: I když vaši rodiče zpočátku nebyli, tedy zejména maminka, úplně nadšení z toho, čemu se věnujete, tak potom určitě s vámi ty záležitosti prožívali a soucítili a byli na vlně. Existovaly od nich nějaké výroky, nějaká slova, s nimiž jste do toho závodu šla, které jste si připomínala?
3: Tak, maminka byla v tom obchodě, já jsem jí třeba mohla zavolat. Ta společnost si neuvědomuje, jak změnili člověkovi život mobilní telefony, takže ta komunikace byla těžší, ale myslím si, že rodiče vždycky to velice prožívali a přáli si, abych vyhrála. A tehdejší vedení ústředního výboru ČSTV se chovalo poměrně velmi korektně, kdy třeba při návratu z olympiády v Montrealu přivezli maminku na letiště po mistrovství světa v Helsinkách. A to bylo hrozně krásné. Hmm. Takže víte, ta doba byla taková, lidi byli pronásledovaní, ale ne úplně všechny věci byly špatně.
2: Další velmi důležitý člověk, který se objevil ve vašem životě, byl Jaroslav Šmíd. S tím jste se potkala v atletickém oddíle ve Vítkovicích. Někdejší reprezentant, vynikající trenér, váš budoucí manžel. Myslím, že to téma důvěry mezi sportovcem a trenérem, důvěry pokud možno absolutní, musí být strašně zásadní. Vybavíte si nějaký okamžik nebo situaci, kdy jste si řekla, tomuto muži já opravdu můžu důvěřovat, protože tento má promyšlené, myslí to se mnou dobře a má tah na bránu?
3: Tak zaprvé on byl držitelem tehdy československého rekordu. Oni se o to tak přetahovali s Jiřím Skoblou a on už v té době, kdy já jsem přišla jako 18-letá do Vítkovic, já jsem se mohla rozhodnout, kam půjdu, jestli do Bratislavy, do Prahy, tak měl takovou skupinu, kterou trénoval a měl reprezentanty, ať to byl Gejza Valent, Josef Šilavý, prostě kladiváře, on měl velmi dobrou stáj a on byl velmi dobrý trenér. No a co se mě týče, tak pro mě neexistovaly hranice toho, co člověk může vydržet. Na mě mohl naložit jakýkoliv objem té dřiny a to já mám od Boha po své mamince. Já to prostě snesu to ještě dneska, proto v mém věku můžu běhat. Já jsem mu vděčná za ty úspěchy, které jsem dosáhla a potom, když já jsem skončila, mě bylo pomalu 40, tak on už ani trenéra dělat nechtěl. Nicméně se mnou nikdy nebyl žádný problém a klasický výrok byl zemřelého Jardy Brabce Koulaře, našeho nejlepšího, kdy přišel na trénink a trenér jim říkal, proč netrénujete, co děláte? A on řekl, nás to nebaví, lokomotiva tady dneska není.
2: Ano, ano.
3: Já jsem jela do Prahy, už v té době lítalo letadlo za pár korun, za 135 korun se letělo do Prahy, takže já jsem tam šla i na trénink a už tehdy jsem byla členka Československého mírového výboru, protože jsem byla tlačená a říkala jsem si, že v té Světové radě míru a v tom Československém výboru tak se dá nadělat nejmín škody.
2: A ta lokomotiva musela fungovat i jako kapitánka.
3: No, 18 let kapitánkou národního týmu a já jsem měla se všema perfektní vztahy. Totem Schmidt byl docela chudák, protože u mě sedělo třeba 10 děvčat na pokoji večer, když bylo mezistátní utkání a on musel být na chodbě, protože my jsme tam byli v tom pokoji.
2: Co jste řešili?
3: Všecko možné. Hlavně já jsem měla takovou zásadu. Nikdo nesměl nic říct na toho, kdo třeba momentálně tam nebyl. Oni ty vztahy jsou složité v jiných disciplínách a já jsem měla všechny děvčata ráda. Mojí takovou přítelkyní byla výškařka Milda Karbanová, s tou jsem bydlela. A potom Jarmila Nigrinová, která zemřela. A já jsem s ní výborně vycházela, ona byla chytrá, taková kultivovaná.
2: Takže jste řešili nejenom sport, ale i život
3: možné.
2: Samotný.
3: Hlavně nákupy, což nikdo nepochopí dneska. Podmínky jsme měli výborné. V tom se sportovcema, kteří tu dobu kritizují, nesouhlasím. Já jsem byla každý měsíc někde v zahraničí na velmi lukrativních destinacích, kde jsem v teple mohla trénovat, ale neměli jsme peníze.
2: No a z toho mála, co jste ušetřili, co jste si ráda přivezla?
3: Z toho mála jsem vozila módu pro své neteře a vždycky jsem si koupila nějaké oblečení. A moje nejkrásnější chvíle byly, když jsem šla do Aldiho v Německu a nakoupila jsem plnou bednu banánů, všelijakých věcí, které tady nebyly. A mám se třeba nějaké boty a šaty nebo košily taťkovi a přivezla jsem to a třeba v noci jsem rozsvítila a teď jsem čekala, že se budou radovat a přiznám.

0: frustrovaná, nikdy jsem nikoho neudala. Tak to byly nejkrásnější chvíle, když jsem se vracela s těma dárkama.
1: A vy jste vozila i rostlinky?
0: No, vozila jsem palmu a v Kanadě v podstatě mě dali javor a ten javor léta rostl na zahradě a pak jsme ho vykopali z nějakých důvodů, nevím, to už tam není. Ale co se týče nákupu, tak já jsem přesně věděla, co v které zemi je, na kterém trhu. A byl to mimo tu těžkou práci úžasný relax toho, že jsem mohla jít a nakupovat. Ale já myslím, že obecně všechny ženy rádi nakupují.
1: No, je radost pohledět na tu ženskou ve vás, která tady zavzpomínala na tyhle příjemné stránky. Milníků ve vaší sportovní kariéře byl bezpočet, už jsme se o některých zmínili, ale starty a čísla asi nejsou účelem a náplní tohoto pořadu. Který měl nejvyšší hodnotu pro vás?
0: Těžko říct. V Jablonci, kde dokázali báječně na tehdejší dobu, to bylo prostředí, že když jste měl trochu formu, tak to šlo samo. Tak vlastně jí můžu děkovat za ten světový rekord. Tam se skákala výška a já už jsem byla nachystaná a věděla jsem, že mám šílenou formu a pořád se skákalo, tak já jsem se vyzula a řekla, že jdu pryč. Tak jsem byla u dveří, mě táhli zpátky, já jsem si hodila jenom jeden hod a pak jsem hodila ten hod, čili k tomu je třeba připočítat tu emoci. Nicméně v tom roce já jsem udělala další dva světové rekordy, ale takže tu formu jsem měla a potom bych řekla, že už jsem trošku nebyla tak hloupatá. A na mistrovství světa v Helsinkách jsem byla skvěle připravená, ale nemyslím si, že už jsem byla předtím nejlepší ta star a já jsem to dokázala v tom dešti ten závod vyhrát. Přestože předtím 14 dní mi zemřel otec, musím říct, že to jsem na sebe byla docela pyšná.
1: Já si myslím, že jste to nedokázala přesto, ale možná proto.
0: Možná, nevím.
1: Motivační vztek. Říká vám to něco?
0: No určitě, když mě i teď někdo nazlobí, tak já, kdybych měla u toho padnout, tak nebudu spát a budu tak strašně hledat všechny cesty, všechny kontakty. Moje největší chyba, já pokorně přiznávám, je to, že já neumím prohrávat. Taková ta moje zatvrzelost a obrovská touha po tom vítězství. Přála bych si, abych byla moudřejší v tom, abych tak strašně netrpěla. A z toho se pak následně odvinou ty delší a delší běhy, kdy já běžím lesem vracovským a pořád si přidávám a už jsem se tam taky párkrát ztratila, pak jsem jeden den běžela 17 kilometrů, já jsem na druhý den se plazila. A tam potom ta terapie toho pohybu zabírá, abych se z té prohry nebo z toho, když mi někdo ublíží, dostala. A vlastně do dnešních let tato terapie pořád funguje, já ji teda na sobě aplikuji.
1: Umíte si představit takovou terapii, jakou přináší třeba yoga nebo pilates?
0: Určitě je to výborné, já se o tom bavím, ale pro mě to je příliš šetrné. Já potřebuju se z toho dostat takovou rasovinou. Ze začátku třeba běžím pomalu a pak čím víc na to myslím, tak utíkám rychleji a rychleji a říkám si ty blázny. Ale to je krásné, co mi Bůh dal, že nemám zdravotní problémy.
1: Nic vás nebolí.
0: Tak kolena, ty mě spravil mistr Bartoníček. Taky mě něco bolí, no ale to musíte překonat. Pochopitelně jsou lidé nemocní a s tím se nedá nic dělat. Ale trošku takové té trénovanosti. Já jsem byla bráčka, jsem běžela 10 kilometrů po sezóně za 50 minut před svědky. Čili to ve mně zůstalo a přiznám se, že já taky bývám na smrt unavená. Ale s přibývajícími léty jsem pochopila, že další studium, práce a pohyb můžou způsobit určitou delší věkost, nebudeme říkat dlouhověkost, aby to nikoho nepoděsilo. Já se toho pořád držím.
2: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, osminásobná mistryně Evropy, také ovšem podnikatelka, manažerka, žena činorodá, někdy možná až nepředstavitelně, paní Helena Fibingerová. Jak dlouho ve vás uzrávalo rozhodnutí skončit s atletikou?
1: Tak ono ne všechno, co tehdejší doba přinášela, bylo úplně v pořádku, mě to do dneška mrzí. Byla olympiáda v roce 88 v Seulu. Neměla jsem už úplně dobrou ruku, ale ještě jsem na závodech v Kamplindorfu v Německu hodila 20:50 a tehdejší vedení atletiky a hlavně vrcholového sportu řekli, že mám hodit 20:80. A na páté místo na olympiádě stačilo 20:30. Přes 20 metrů jsem já uměla hodit i po tmě. To mě dost dlouho bolelo a zase jsem musela hledat v sobě tu sílu, abych třeba na závěr tohleto zklamání unesla.
0: Bylo to to nejhorší, co vás ve sportu potkalo?
1: No, já jsem si pak zakázala na to myslet, zakázala jsem o tom mluvit. Řekla bych, že to vypadalo, že já hloupatá jsem se po mistrovství světa ponaučila. A byla olympiáda v Los Angeles. A musím říct, že mě už někdy v březnu, mě vysoce postavený příslušník ministerstva obrany říkal, ty Heleno, doslova, neupínej se tak na tu olympiádu. Je možné, že se tam nepojede, že se to bude bojkotovat. Já jsem si myslela, že je blázen. Tak jsem s tím žila. Ani jsem to nikomu nechtěla říct. A potom to tak bylo. A oni potom nám udělali, ale to vám bylo velmi sofistikované, takovou spartakiádu národů. Ženy to měly v Praze a muži to měli v Moskvě. Já jako jedna z mála z těch sportovců jsem získala stříbrnou medaili, ale já věřím, že bych se s Natálií Lisovskou utkala v Los Angeles, tak ona by to nedala. Jo? A různé byly křivdy jiné. Olympiáda v Montrealu, rok 76. Já jsem tam letěla den před závody, 35 stupňů, 100% vlhkost vzduchu. Tehdy jsem měla jinou hmotnost. A oni mě tam šupli 3 týdny předem. Já jsem se tam rozpouštěla. Ještě k tomu pršelo. Kruh plný vody, všichni jsme tam bruslili. A můžu děkovat Bohu, že dokážu natolik francouzsky, že jsem dokázala tu soutěž přerušit a museli to vytírat a tak, ale přešlápla jsem první nejdelší pokus, kterým bych jasně vyhrála. A pak jsem byla ráda, že jsem byla třetí. Víte, to jsou takové okamžiky, takový, co říkají, že by ji ukázali. Třeba řekneme, vy jste tam určitě vyhrála. A já říkám, ale já jsem tam nebyla. Prostě jsem tam nebyla. Olympijská vítězka Klaudie Lošová přijela srdnatě do Prahy na tu spartakiádu. Samozřejmě jsem ji zašmykla tady, ale já jsem se s tím musela srovnat, že prostě to je pryč. No ale dneska s odstupem času hodnota olympijských medailí je úžasná, tak mě to taky ještě někdy je líto. Ale když chcete být úspěšná v tom, co dál budete dělat, se nemůžete dívat zpátky.
0: Jaká byla první léta bez atletiky? A zdůrazním, že vy jste skončila po sezóně 88-89, to znamená v čase, kdy se celá naše společnost převrátila na ruby.
1: Těžká, strašně těžká. Najednou lidé se k vám chovali jinak. Pro některé jste byla prominent tehdejšího režimu. Víte jen, že jako pokud jste potřebovali jít do zahraničí, tak tam nebylo možné dělat nějaké protesty. Oni vás nepustili. A já mám pedagogiku psychologie a tělesnou výchovu, jsem to nikdy nedělala, bylo mi skoro 40, tak abych před těmi kolegy, které měli za sebou 15 let, co si ho odučili, abych nebyla trapně, ale já jsem vždycky měla takové obchodní sklony a na koleně jsem začala dělat marketing pro atletický svaz a nemůžu říct, že by mě v tehdejší době to vedení nějak podporovalo a zase jsem si zavile řekla, já vám ukážu a začala jsem od pár milionů budovat ten formát té české atletiky, která je majetkem svazu marketingové společnosti a který je až do dneška. No a tehdy manžel můj udělal pekárnu a euforie podnikání byla taková, že všichni mysleli, že budou hned vydělávat, včetně jeho. A oni mu utekli. A tak já jsem ho v tom jako nikdy v životě v ničem nenechala a vstoupila jsem do toho a rozdělila jsem si svůj život tak, jak mě vyhovuje. A žila jsem od úterý do pátku v Praze v marketingu a po světě v atletických těch závodech a přes víkend a pondělí to byla pekárna, pak tam byla nějakou dobu moje rodina a dneska to vlastním se svým asistentem.
0: Víte, že jsem myslela, že vás přerušuji, že ta pekárna trošku souvisí s tím, že jste vyrůstala ve mlýně?
1: No, to je správná poznámka. My jsme bydleli na mlýně, můj otec byl mlynářský dělník a z druhé strany toho mlýna bydlí ta rodina, ten jsem nechala sestře. A jisté je, že z pohledu dnešního, jestli chcete mít drobnou živnost, tak vás čeká tok neutuchajících nepříjemností. A já vždycky říkám, paničku, já můžu dělat v Praze. A tam je třeba řešit ty každodenní problémy. Musím říct, že teď tam mám báječnou vedoucí paní, která se stará o dům, tam dohlíží na finance a tak. Takže jsem to taky dokázala tak sofistikovaně uskládat. Je to boj o trh, kde zcela otevřeně přiznávám, že musí být kvalita, ale moje jméno mi celý život pomáhá trošku v tom, že já se dostanu k těm lidem, ke kterým potřebuju. Ale pak už je to jenom o mně. Ať si nikdo nemyslí, když já se někde objevím, že jsou lidé hotoví. Nejsou. Ať je to generál, ať jsou to naše nadnárodní společnosti. Tam potom záleží, jak dokážu obhájit ten projekt české atletiky od dětí, rodičů s dětmi až po tu nejvyšší reprezentaci a stejně tak jako v pekárně od malého obchůdku, kde dokážu to zboží nabídnout tak, aby ta pekárna fungovala.
0: Který kousek z vaší pekárny máte nejraději? Na jakém typu pečiva si nejvíc pochutnáte?
1: No třeba někdy mám ráda mazanec nebo vánočku, ale přiznám se, že já moc pečivo nejím, jelikož chci vypadat pořádně jak. Mám ráda slané tyčky, které děláme, ale to je strašné, co řeknu. Já vůbec nevím, jaký máme rohlík a říkají, že dobrý.
0: A co ráda jíte?
1: Já žiju velmi asketicky, to poznáte, až budete stárnout. Většinou nějakou polívku a do toho si třeba nadrobím nějaký ten celozrnný rohlík, ale třeba nikdo se mnou nechce jezdit v autě, protože já najedu za rok skoro 100 tisíc, i když už řídí můj asistent a v autě zásadně netopím. Čili všichni se klepou zimou, když se mi chce spát, tak si ještě i v zimě dám klimatizaci. V mém autě se nesmí jíst, jenom pít, protože jakmile se najíte, tak se vám odkrví hlavička a já říkám, mě to přestane myslet, já začnu být spokojená a přestanu toužit po úspěší. To je mám takovou zvláštní terapii, takže já si myslím, že ji umím vařit a umím i péct. I takové to moravské cukroví, tak když třeba někdo má přejet nebo do kanceláře, tak když nemůžu v noci spát, tak já stanu a peču.
0: A řekněte mi, ten pomerančový dort z ořechy, který vám dělávala maminka, když vás chtěla uhostit a potěšit po nějakém úspěchu, ten byste svedla?
1: No, to já umím všechno a hlavně moje maminka, když jsem vyhrála nebo měla nějaký úspěch, tak ona dělávala nadívané kuře a nevím, jestli to znáte, dyňové zelí a k tomu knedlík, to je velmi těžké jídlo, ale já mám třeba ráda kuře s nádivkou, ale už nic k tomu.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Paní Helena Fibingerová nám vypráví o své cestě životem, o sportu, vedení pekárny. A teď nás čeká téma spojené s prací pro Český atletický svaz. Ale předešlo jednu věc, vy jste děvče z venkova, stále se tam vracíte. Jak se to přihodilo, že se ve vás vytvořila tak velká silná láska k Praze, kterou se netajíte, naopak o ní často hovoříte. A přitom si myslím, že to je model ne až tak obvyklý u lidí z menších obcí. Co si budeme povídat.
3: Tak já jsem tady poznala báječné lidi. V tom je Bůh ke mně strašně milostivý, když mě bylo hrozně zlé, vždycky mě ti lidé pomohli. A byli to většinou lidé z Prahy. Ale to by nebyl jenom ten motiv. Já jsem měla ráda Prahu a hlavně jsem lítala z Prahy do zahraničí, trénovala jsem na Dukle, čili já jsem tady dost toho času trávila. To za prvé. A Český atletický svaz, tak já jsem byla zběhlá z toho života, který jsem vedla, protože jsem se pohybovala v zahraničí, viděla jsem, jak funguje marketing v jiných zemích, tak jsem to zkusila. A začala jsem na pár milionech a pořád se to posunovalo a posunovalo. Pak jednou říkala, Liborku, ještě, když udělám toto a tolik finančních prostředků, já už dám pokoj. A on, doktor Varhaník, úžasný člověk, je to duševní aristokrat, se na mě díval a říkal, ty nedáš pokoj nikdy. Tehdy byl mezinárodní sekretář, pak byl na té České atletice a dnes je předseda svazu a musím říct, že mimo mého asistenta jeden z mých nejbližších lidí.
2: Za tím přerodem ze sportovkyně do podnikatelky a manažerky určitě je obrovské penzum práce. Něco si představit dokážeme, ale zdaleka neumíme dohlédnout všechno. Co jste musela projít, nastudovat, vstřebat, vykonat se svým jednáním, myšlením, konáním?
3: Nastudovat mnoho, mockrát jsem plakala. Víte, v tom marketingu, to je jako ve škole. Tam se vás nikdo neptá, jestli jste se doma učil, musíte to umět. A v tom já jsem byla k sobě nemilosrdná. Pak jsem vplula ještě do té pekárny. V podstatě můj život byla práce, ale já jsem tam velmi šťastná a hlavně jsem se vždycky snažila, aby to bylo úspěšné. A ten život, aby mě vyhovoval a abych mohla říci, že když se dneska otočím, tak vůbec nelituju ani jediného dne. Tahle práce je hodně o kontaktech. I společenský, já jsem byla ve stínové vláně, ministrině sportu u Jany Wolfové a pak jsem byla 10 let v radě televize, takže jsem měla to štěstí, že jsem se k těm lidem dostala, ale oni mi vůbec nic neodpustili. A hlavně, když já jsem něco řekla, že to tak bude, tak to vždycky tak bylo a prostředky finanční přišly tam, kam jsem řekla. Ten spod je úžasný v tom, že vy odvedete penzum práce a pak přijde úspěch. V normálním životě to tak není a potýkáte se i s nepřátelstvím a ze závistí mnohých lidí. Ale s tímto já jsem se uměla vyrovnat, takže můj život se odbývá od úterý do pátku v Praze nebo do soboty a pak na Moravě. Takže žiju takové dva životy. Musím počítat s tím, že jsem někdy nespokojená, že to zrovna není tak úplně, jak jsem chtěla, i když pokorně dodávám, že vždycky udělám všechno pro to, aby byla úspěšná. A to je schyza, únavná pro někoho a mě to tak baví.
2: Co ti lidé kolem vás jsou unavení s vámi? Musí být tak náročné mít vás na blízku.
3: No, právě to jste si řekla strašně hezky. Já třeba odejdu po nějakém jednání. Teď jsem byla u jednoho velmi významného kapitána našeho průmyslu a on mě pak napsal zprávu. Když si odešla, tak jsem hodinu hleděl do stolu. Já tě obdivuju, kde pořád bereš tu energii. Ta zpráva byla ještě hezčí, ale já určitě mám spoustu chyb, ale snažím se je nedělat.
2: Snesme se z těch výšin od kapitánů průmyslu někam úplně jinam. Potěší vás jako atletku srdcem, že můj syn a jeho kamarád se přihlásili do atletiky? Je to pro vás důležité?
3: To mě strašně potěší, protože součástí toho projektu České atletiky je, že my děláme atletiku pro děti předškolního věku, malé oštěpy, pěnové koule a tak. A ty rodiče a děti tam chodí, pak máme ty žákovské pohár Českého rozhlasu, pak středoškolské korny. Oni říkají mnozí, že tahle generace je pohodlná a že se jim nechce. A vidíte, váš syn má třeba zájem tu atletiku dělat a já si myslím, že každá společnost potřebuje ty sportovní hrdiny. To už nejsem já, samozřejmě, ale přece jenom té dušičce, která je ještě dneska žena jakýmkoliv materialismem, se objeví to, proč to neskusit, co kdyby. A já si myslím, že to je podstata toho, aby ten sport vůbec u nás existoval a dál byl.
2: Potřebujeme sportovní hrdiny a nepochybně potřebujeme i sportovního ducha a sportovní chování v mezilidských vztazích. Jaké zásady v životě vyznáváte vy, paní Heleno?
3: Dané slovo platí. Musím říct, že já jsem měla spoustu nabídek do politiky. A s mojí povahou mě by za týden z poslanecké vynesli nohama napřed, protože u mě dané slovo platí. U mě ta dohoda je svatá. Jo? A i když vím, že si sama poškodím, tak já dál stojím na tom, co bylo dohodnuto. No ale nic není ideální. No a já jsem poměrně pozitivní. No a když to momentálně není tak, jak chci, tak jak běžím, tak brečím. Pak mě to zase přejde a zase už hledám cestu, jak věci, která třeba se mě ani až tak netýká, na pomoc. Důležité je z věcí, které v životě děláte, mít sama pro sebe dobrý pocit. No a já ho mám, nebo se snažím mít. No a mám přátelé, mám okruh lidí, což je na mém životě krásné, že když já vyšlu signál nebo zaklepkám na ty dveře, tak tam se otevře obrovská přátelská hřejivá náruč, i když třeba mnohdy až tak těm problémům, které mám, nerozumí, ale každý z nás, ať je velký nebo malý, tak občas potřebuje, aby mu to někdo pofoukal.
2: Mně připadá až neuvěřitelné, že už hodinu si povídáme se ženou, která podle mého jen tak neposedí. Paní Helenou Fibingerovou, kdy jste se v životě nejvýrazněji zastavila?
3: Zastavila jsem se, když jsem dostala nějakou ránu. Všechny moje prohry najednou byly nicotné, když ten kov té medaile byl jiný, když náhle zemřela moje maminka. Tak to jsem myslela, že to nedám. A pak přicházely další rány, ale hlavně podrazy, kdy jsem nemohla pochopit, že jsem byla tak hloupatá, že jsem nepostřehla, že ten člověk měl lže. Jo, to jsou věci, kdy jsem to dávala těžko, ale to má každý. Každý utrpěl někdy nějaký podraz a říkám, důležité je mít blízko sebe anebo v okolí někoho, kdo vám tu bolístku pofouká. A to já mám. A já jsem kočkařka, ještě chci říct. A já mám 15 koček. Tam, jak bydlím, tady, kousek od Prahy, potom doma mám 5 a v pekárně mám taky 5. A nemůžu pochopit, že někdo vystřelí kočce oko a hodí ho do pekárny na dvor. To jsou věci, které já nedávám a nechám kočku vylečit a protože je ohrožená, tak ji vezmu domů. Ale musím říct, že ty moje kočky, ty jsou tak rozmazlené a je zajímavé, jakou zvíře vám dá lásku. Můj miláček je Bad, ale já mám sibirské kočky a některé i obyčejné. Já jsem zvýšeným hlasem jim domlouvala, tak oni spolu vychází. Oni sedí už v pátek u branky a musím říct, že když jsem v posteli, tak tam skoro není místo. Když jsem doma, tak jsou tam všichni.
2: Vy se úplně koupete ve štěstí, když mi to teď vyprávíte.
3: No já je miluju, ty kočky.
2: Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
3: Říct, kdy jste byla nejšťastnější, to je těžké. Celý život najdete vždycky nějaký okamžik, kdy jste momentálně šťastná. A nemůžete být šťastná pořád. Čili tajemství štěstí života není být pořád šťastný, ale umět si vychutnat ty okamžiky toho štěstí, které vás potká. Štěstí je to, že je člověk zdravý. Přeje si být zdravý, aby mohl pracovat. A to potom násobí další ty věci. Já si myslím, že vedu život, který je šťastný.
2: Říká fenomenální sportovkyně, manažerka, podnikatelka, žena s darem vděčného pohledu na život, paní Helena Fibingerová. Děkuji vám za to setkání, ať jste nadále šťastná a hlavně zdravá.
3: Já taky děkuji a nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Já? Viděl?
1: Helenu, v bazénu, náhodou. Závrať jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když

Teď jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když se z vody ven...

0: chlévaní potápí vrak.
1: Ano, přátelé, nejenom Přemysl Rud, autor a interpret českého textu slavného, původně německého šlágru, tak nejen on určitě v životě potkal hodně nositelek tohoto jména. Samozřejmě i já jsem poznal mnoho Helen. Jméno Helena má řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň. Vůbec poprvé se objevuje v Homérově Iliadě a je nám známo, že celé jedno období řeckých dějin se nazývalo helénské. U nás v České republice bylo Helen do včerejška celkem 74 391. Helena je 38. nejčastější jméno, tedy každá 138. obyvatelka naší republiky se tak jmenuje. Dokonce mají svůj oficiální klub, klub Helena. Domácí podoby tohoto jména jsou například Helenka, Hela, Heluška, Helka, také Helča, Helička a podobně. Rodiče Helenek se možná inspirovali romantickým příběhem Heleny Trojské. Nejkrásnější z žen, dcery Dia a Lédy, manželky spartského krále Ménelá, která byla příčinou Trojské války.
2: Afrodita přivedla Paridovi do cesty Menelaovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci lásku. Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které jsou milé i bohům, a unesl v noci Helenu na svou loď. Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď stříbrný měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása. Loď brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.

Tak to byla kratičká ukázka z pera Eduarda Petišky z poetického pásma Paris a Helena. V režii Jiřího Vondrovice jsme slyšeli Taťánu Medveckou. Byla to snad nejslavnější Helena v historii, díky které vzniklo mnoho bájí, pověstí, her, velkofilmů i nějaké ty operety. A právě z operety Krásná Helena Jacquese Offenbacha pochází následující skladba. Bye.

Ale dost už zbytečných bojů o ženy i o země, vsaďme raději na úsměv a pohodu. A protože je léto, dokonce srpen, mají také Heleny svátek, takže my si některé známé a u nás v Čechách slavné Heleny připomeneme. Ale ještě předtím si dáme trochu hudby. Další slavnou píseň, tentokrát z operety Oskara Nedbala Polská krev, kde je hlavní hrdinkou opět Helena. Ve známé verzi z roku 1976 zpívá Pavla Břínková a Vratislav Kadlec.

0: Heleno, Heleno, svůj podložte klad, když vás mám rád, nejsme případ sporný, párek budem vzorný, na celičkem světě nenajdete lepší snad.
1: Vyslučte a počte, teď rozvážím už.

0: tu naši nezapomenutelnou ryze českou Helenu, filmovou legendu a oblíbenou vypravěčku, tu určitě poznáte hned. Nejprve si pustíme dvě ukázky, ve kterých shodou okolností hrají hlavní roli ptáci.
1: Já když se takhle hovoří, tak si vzpomínám na mýho kamaráda, ten je na Ostravsku, Ruda Štěrba. Teda to byl takový, taky takový jako spíš plnoštíhlej, teda víc plnoneštíhlej, ředitel kina, a ten byl takový svéráz, opravdu svéráz. Prostě tam se dělal jarmark a na základě toho taky se oslavovalo. A ten jarmark se dělal takovým způsobem, že to teda udělají hodně slavný, takže hned u vchodu se dostávala slivovice a pivo. No a protože je velký, tak si šel dvakrát, že jo. Ale zase na druhou stranu to rychle pracovalo. A ten najednou, jak měl furt pocit, že je od manželky takový jako ukřivděný a že teda nic nesmí a tak dále, říkal, dneska si užiju, dneska si dám do těla a co, já budu furt takovej to. A šel a koupil si jim dva lístky na kolo štěstí. No ale to už byl takový jako po té slivovici a potom takový vláčnej, že měl ty dva lístečky, no a teď vyšlo jeho číslo a Kaško, že já se... To, a ten chlapec, co stál vedle něj, tak říká, ale streco, vy máte to číslo. No a vyhrál živýho krocana. A teď, i když byl jako mírně pod parou, ten krocan byl strašně veliký. Tak jak to v té hlavice začalo jako pracovat, že jo? Jednak, když už teda jako přišel na ten jarmark, tak ho chtěl vidět. Ale zas na druhou stranu, kdyby si toho krocana nevzal, tak by ho mohli třeba vyměnit za nějakého menšího, že? Tak jak to vyřešit? A byl těžký a nosit ho nechtěl. Ono stačilo, když nosil sám sebe. No a vyřešil to tak, že jak tam byly ty stánky, koupil síťovou tašku, toho krocana tomu vytáhnul takhle ty nohy tou taškou a ten krocan to všechno s ním odchodil. Jedna paní si koupila mluvícího papouška, ale s hrůzou zjistila, že papoušek je pěkný sprosták. Vyprávěla o tom na mandlu a tam se jiná paní nabídla. Já mám taky papouška samičku a ta se zase od rána do večera modlí. No tak toho vašeho k ní na pár dní můžeme dát a ona třeba na něj svou zbožností zapůsobí. Dobrá ujednáno. Paní papouška přinesla a strčila ho do klece k samičce. Papoušek si samičku znalecky omrkl a říká. Ahoj krasotinko. Neměla bys chuť si trošku zašpásovat? A samička povídá radostně. No jak pak by ne? Vždyť právě o tohle jsem se celý ty léta modlila.

smrt jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když se z vody ven,

0: vrak.
1: Heleny Růžičkové ale nikdy nebylo a dodnes není dost. Tak prosíme o další přídavek. Původně je následující ukázka z pořadu jejího životního kamaráda Vladimíra Bernáška Posezení s kytičkou. Později se usídlila v cyklu pořadu Legendy zábavy. Helenka nám bude vyprávět o tom, jak natáčela pohádku Zdeňka Trošky o princezně Jasněnce a létajícím ševci.
2: Zdeněk mi udělal Jasněnku, že jo, já čarodejnice, já mám všechny zvířátka strašně ráda, ale já si nějak s hadem, přestože mi v životě teda nekousnul, jo, nebo neuštknul, nebo něco neprovedl, tak já si s ním prostě dvakrát moc nerozumím. A Zdeněk chtěl, abych měla ve vlasech jako vetknutýho hada v té paruce, já jsem dokonce i se smířila s tím, protože Zdeněk říkal, hele, no neboj se, ten je podchlazený, jenže já přišla do ateliéru, tam bylo teplo. Ne, to teplo působilo na hada, no prostě, had vstal a já si lehla, že jo. A na základě toho prostě Zdeněk dal, teda toho hada na krk Ivetě Blanaroviči, ale stejně ta bestie, když jsem hrála vedle té Ivety, vždycky šla po mně. Ale na druhou stranu jsem neodmítala nic, dokonce jsem měla myš v hubě, že jo. Když dělám tu scénu, myšičky, pojďte si ke mně, maminka si vás papá, že já tam byl, že jsem vzala, rozhoupala myšičku, že jo, šoupla do huby, blbej ten ocas, že jo, než se vcucne. Čili to všechno z lásky k panu režisérovi bez debat. Ale můžu vám říct, v té době, když jsme tenhle film dělali, tak když režisér s kameramanem, ty měli rozpočet na film a když ten film teda jako došel, tak jelikož jsme točili na Eastman Color a metr stál už dolary a dost, tak se pak museli rozdělit s tím kameramanem a platit to. A protože jsme Zdeňka milovali a věděli jsme, že už ten materiál pomalu dochází, tak prostě velká dlouhá scéna, kdy ta jeskyně uvnitř byla postavená na barandově, že já se probouzím, jdu probodit Ivetu Blanarovičovou, protože ta sluneční panina se vlastně jako těma paprskama budí a my utíkáme ven a venku to už bylo točený teda na Fridštejně, což byl nážadat. No a teď si představte, že Zdeněk chtěl, aby jsme my byli vlastně čarodejnice víc blbí než zlí, tak opravdu, protože setkat se s lidskou blbostí, kam se hrabe veškerý zlože. A vymyslel si, když jsem ležela, takže na mě vysypali rekvizitáři listí a veškerý to, co je v tom lese, a že jeden potkan přeběhne takhle jako přes hlavu a druhý teda jako přes ty šaty. A ty šaty byly jako z mulu, teda jako z fáčoviny. Takže jeden potkan přeběh, ten to stačil, ale ten druhý, jak byl takhle trochu výstřih a já už se zvedala, tak to nestačil, zachytil se a zapad. To byl zapadlej vlastenec, opravdu zapad. A teď mě hlavou šlo, že jo, dlouhý závěr, mám říct Zdeňkovi, teď já stávala, že jo, probouzela jsem hlavou, mi šel ten materiál, jestli to mám stopnout a furt jsem dělala, jak se probouzím. Teď jak já šla nahoru, tak ten potkan šel dolů, že to je... Procházel skrz to, no, nebudu se o tom dlouho zmiňovat, jen vám můžu říct, že nejstrašnější je pocit ten holej ocas mezi nohama, protože on ten ocas není ani tak holej, on má sem tam chlupy, jo. No a teď já dotočila, že ho potkan váji, já pokračovala dál a šla jsem Zdeněk, řekl stop, a říkám Zdeňku, prosím tě, a on říkal, výborný, výborný, bereme to, je to 100%. A já mu říkám, a co ten potkan, a on říkal, jaký potkan, všechno bylo výborný, to přeběhlo. Pak jsme přece toho potkana hledali, vzpomínáš si, a já vás upozorňuji, že jsme ho opravdu nenašli, přece Basia Tomšovský šel, ten měl na starosti zvířátka a jiné věci. Já jsem přesvědčena, že ta bestie potkanovská do dneška chodí po barandově a rozkecává, jak vypadám.
1: S Helenou Růžičkovou se tentokrát rozloučíme netradičně, a to v lázních.
3: To je vám zajímavý? Každý to na mě hned pozná, že jsem byla v lázních. Teda s nervama. Tak jsem šla na nervové. V čekárně jsem si přečetla ve spárech upíra a když jsem potom takhle k večeru přišla na řadu, tak jsem byla akorát ve formě. Vzala jsem to přes ty závratě, třesení okolo žluči, záchvaty melancholie, no a takový ty stavy úzkosti. Ty přece má každá z nás, ne? No a tak jsem se vám do toho dala, že jsem se tam rozplakala jako batole. A doktor, ten vám mě konejšil, až jsem se bála, že tam zůstanu přes noc. No ale dal si záležet. To zase vám musím říct, že kam se hrabe zubař. Trochu si odpočinete, povídám, a já na to. To teda, pane doktore, beze všeho. Já umím

Hejbal a já skotský střiky. Horká studená, horká studená, horká studená. To máte pocit, že se vám na mozkový kůře pustilo oko. Já povinný tělocvik, jako bych to potřebovala. Prostná. Samozřejmě, aby je to moc nestálo, že jo? A oni, rekreanti, ztracení do lesa. Podvou. Dámy, takhle mi dělala celá moje signální soustava. A ke všemu jsem bydlela v pokoji s jednou. Ta celou noc vám mluvila ze spaní. Co pak, kdyby mluvila? Ale ona jenom tak naznačovala. Jednu noc pořád. Robert, Robert, Robert. No a druhou noc potom. Jeničku, budu zlá. Jeničku, já budu strašně zlá. No a já pak samozřejmě celé noci nespala. Čili jak vidíte, když se to vezme kolem a kolem, tak se těch pět neděl vůbec nerentuje. A teď mi řekněte, kdy se je mám doopravdy spravit. Když... Na nervy jsou jenom takovýhle lázně.

0: Další báječnou českou, ale i světoznámou Helenou byla skvělá herečka, dabérka, dramaturgině a režisérka Helena Štáchová. Byla nejen ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka, ale hlavně také milovanou máničkou všech dětí i dospělých. Moc rádi si ji teď připomeneme.
1: My jsme hráli v Bochumu a vyprodané divadlo, večerní představení, a Miloš Kirchner si vodil z Pejbla a vedl s ním na Forbíně takhle před diváky dialog, a Hurvínka vodil jiný loutkoherec a on tedy mluvil ty dva a vodil si toho z Pejbla. No a najednou během toho dialogu si všiml, že v té hlavičce krku a hlavy je takový průvlek. A ten šroub se uvolnil a ten hřebík pomalinku lezl pryč. A znamenalo to, že když udělá prudší gesto, takže ta hlava se zbaví toho těla, že jo. A takže se snažil omezit trošičku ty pohyby, ale nicméně ke konci toho dialogu, skutečně až ke konci, najednou ta hlava toho Spejbla jako kyvadlo nad tím tělem se začala houpat. Teď ty diváci zůstali koukat, co se to tam děje.

A ten Miloš naštěstí nejen, že byl zdatný v té němčině, ale ještě improvizačně, tak řekl, vidíte, tohle to se stane jednou za 50 let a vy máte to štěstí, že jste u toho.

0: Když zapátráme mezi současnými hereckými osobnostmi, objeví se nám jméno herečky Heleny Dvořákové. Je držitelkou Thálie, má i řadu jiných ocenění, hraje v divadle v Dlouhé, kde už stvárnila mnoho postav, stejně tak v rozhlase, v televizi a také v dabingu. Navštívila také zábavný pořad Sklípek, kde si povídala s Václavem Postráneckým a dokonce si zaspívala s kapelou Jošky Šmokaře.
1: To byl krásný příběh. Mám kamarádku, která má oblíbenou takovou žlutou čepici. A já jsem jela v tramvaji jednou v Praze. Ta kamarádka pochází z Brna. A já jsem jela v tramvaji v Praze a tam vedle mě stála paní a měla úplně stejnou tu žlutou čepici. A říkám, to je neuvěřitelné. A vlastně si vzpomněla na tu kamarádku. Tak. A druhý den jsem šla do sauny a ejhle, ona tam byla, tady ta paní s tou žlutou čepicí. A ona tam dělala masáže. A já jsem se k ní objednala na tu masáž a říkám, můžu vám něco říct? Já jsem si vás včera všimla v tramvaji a vy jste měla takovou žlutou čepici. A ona říká, no, tak já vám řeknu taky tajemství. Představte si, že já jsem měla přítele a ten můj přítel, mu se zdálo, že zdálo se mu o mně a že jsem se celá namazala nějakým volejem a ležela jsem v posteli a jediný, co jsem měla, tak byla ta žlutá čepice. Říkám tak jo. A ona říká, hlavně to nikde neříkejte.
2: Doufám, že jste dobře rozuměli.
1: Takže ta čepice měla určitě něco do sebe, byla nějakým způsobem výjimečná, kouzelná. No a tady tato paní, proč to říkám, protože jsem se s ní začala bavit o tom, že mě bolí ty záda a tak. A ona říká, no já chodím tady každý úterý a pátek, chodím na jogu a máme tam skvělýho mistra, skvělýho učitele, tak jestli by vás to zajímalo, tak tam přijďte taky. Takže ta čepice žlutá vlastně mě přivedla tady k tomu, že jsem začala chodit na tu jogu.

0: Esa Vikko var.
1: No a nakonec jsme si nechali slavnou českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou, která měla na stanici Dvojka také svůj vlastní pořad Sladké mámení. V následujících ukázkách zazpomíná na spolupráci s kolegy a kamarády Mirem Žbirkou, Valdemarem Matuškou a Jiřím Kornem.
2: Víte, jak se seznámil Miroš Birka se svou druhou ženou Katkou, která byla o 14 let mladší než Miro? Katka studovala v 80. letech gymnázium a přišla za Mirem na jeho koncert v pražské Lucerně, aby s ním připravila rozhovor do školního časopisu. Kuráž jí nechyběla. Přestože dopředu nic domluveného nebylo, dostala se za Mirem až do šatny. Když otevřela dveře, Meky zrovna vycházel ze sprchy a měl na sobě pouze ručník. Rozhovor sice nikde nevyšel, ale zrodila se velká láska. Když vyrazila Katka s Mirem na první rande, vůbec jí nenapadlo, jaký bude mít schůzka spát. A to doslova. Stačilo totiž málo a zpěvák si mohl odnést ošklivé zranění. Jejich první rande bylo zvláštní, Katka byla vždycky pejskař. A tenkrát měla dalmatina. Vzala ho na rande sebou, na Petřín. Meky tam přišel, už byl zlatý slavík, přiletěl kačin dalmatín a Meky ho zkosil. Prostě letěl z Petřína dolů, naštěstí se mu nic nestalo, ale najednou prý bylo po aurze slavíka. Její rodiče nesouhlasili s tím, aby se zpěvákem vídala. Když přivedla domů zlatého slavíka, bylo to špatný. Maminka byla profesorka, tatínek právník. Katka to dlouho tajila, ale pak to stejně prasklo. Meky ke Katce volal v utajení, představoval se jako Miro Okál, což byl hudebník od Petra Nadě. Problémem bylo, že Katka žila v Praze a Miro byl věčně na turné nebo doma v Bratislavě. A právě když se mu po Katce hodně stýskalo, napsal jí nádherné vyznání lásky prostřednictvím písně Katka. Po roce tohoto utajování, když vyšla písnička, to rodičům došlo a ptali se, proč k něm volá Žbirka. Maminka Katce říkala, že takovej zpěvák je jak námořník a má v každém městě jinou holku. No ale nakonec si ho zamilovala a s tátou si rozuměli díky humoru. Vzali se v roce 1988. To už byl Miro rozvedený a přestěhoval se za Katkou do Prahy.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: S Jirkou Kornem jsme toho zažili opravdu hodně a hodně zajímavého. A já přidám jednu krásnou historku, která je opravdu kuriozní. Jirka dostal kdysi krásnou propisku, která byla prej hodně drahá. No, zastrčil si ji do kapsy u džín a vyrazil za mnou do Žitky, kde jsme měli domluvenou taneční zkoušku na terase. Bylo krásné letní ráno, my jsme měli spoustu času a tak jsme v klidu posnídali a když se Jirka zvedl, všimla jsem si, že má na jeho kalhotách obrovský modrý flek. Propisovačka sice byla hodně drahá, ale měla špatný těsnění. No, zachovala jsem klid a nařídila jsem mu striktně, aby si kalhoty okamžitě sundal, že je vyčistím. Šli jsme do prádelny, kde si kalhoty sundal a zůstal jen ve slipech a tričku. Tak jsem čistila a v tu samou chvíli přijel domů můj první manžel Helmut a z ničeho nic se objevil ve dveřích prádelny, kde nás uviděl stát. No trapas jak hrom. Helmut se ovšem nenechal vyvést z míry a jen mezi zuby proceděl. Pro boha, co vy dva to tady děláte? No, pohled na nás byl asi hodně zajímavý. Ve mně by se krve nedořezal. Jirka dělal jakože nic, koukal do stropu. A i když jsme byli oba nevinní, oba jsme zčervenali. Nastala dramatická pauza, ale nakonec Helmut se zachoval s naprostým klidem a nezabil nás. On nás měl asi rád.
5: Platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie.

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme.

Moje přátelství s Valdou začalo v roce 1964 na libereckých výstavních trzích. Já jsem tam s ním měla zpívat písničku Už dávno nejsem dítě. A bylo to poprvé, co jsem zpívala s opravdovou hvězdou. A já jsem měla tak strašnou trému, že se mi prostě klepal hlas. A nejhorší bylo, že ta písnička končila dlouhým nádherným tónem. Jsem tvá. A já jsem to tvá zaspívala asi takhle. Jsem tvá. Jsem držela. A Valda mě chyt za ruku, držel mě a mačkal mě jí. Takže nakonec jsem to dorovnala, ale nikdy na tenhle ten pro mě trapas jsem nezapomněla. Valda byl můj celoživotní držič ruky. Vždycky při mě stál a pomáhal mi. A za ruku mě držel dokonce i při mé první cestě letadlem. Hrozně mi dodnes chybí.

Možná byste si chtěli připomenout i další známou Helenu, třeba režisérku Helenu Třeštíkovou, tanečnici Helenu Postráneckou, sportovkyně Helenu Sukovou a Helenu Fibingerovou, spisovatelku Helenu Sobkovou a další známé Heleny z různých oborů. Stejně jako byste se určitě rádi podívali třeba na ostrov svaté Heleny, pojmenovaný po manželce římského císaře Konstantina. Je to ostrov v jižním Atlantiku, spíše proslulý jako poslední útočiště Napoleona Bonaparta. A nebo byste možná chtěli navštívit vesnici svatá Helena v rumunském Banátu. A nebo Řezno, bavorské město na Dunaji, kde žila Helena Bavorská, zvaná Nené, sestra slavnější Alžběty, tedy Sisi, manželky Františka Josefa I. A nebo, ale ne, už je čas se přece jenom dneska rozloučit. A to splní svojí písní další známá česká Helena, tentokrát folková zpěvačka Helena Maršálková, která zaspívá se skupinou Pacifik.

Loučí se s vámi také ti, kteří hodinku o Helenách dnes připravili. Helena Dubničová, Kateřina Radvanová a dnešní průvodce pořadem Lukáš Berný.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: U Chýště na Pardubicku se při nehodě na dálnici zranilo 13 lidí. Írán podle tamní tiskové agentury IRNA povolil několika iráckým tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty v Čechách do 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 26. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Na dálnici D11 u Chýště na Pardubicku se při nehodě dnes ráno zranilo 13 lidí, z toho dva těžce. Záchranáři je převezli do nemocnic v Hradci Králové a v Pardubicích. Provoz v místě nehody zastavený není. Všichni zranění byli v dodávce, která vyjela mimo dálnici, říká mluvčí pardubické policie Dita Holečková.
2: Řidič s vozidlem z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci. Při dopravní nehodě se zranilo všech 13 cestujících. Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla s negativním výsledkem. Dálnice je s opatrností po celou dobu prověřování této dopravní nehody průjezdná.
1: Teherán údajně povolil několika iráckým ropným tankerům průjezd Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní tisková agentura IRNA. Bagdád o povolení opakovaně žádal a byl to také jeden z hlavních požadavků předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagera Ghalibafa během návštěvy v Iráku. Hormuzský průliv zůstává podle Iránu nadále uzavřený. Teherán hrozí útokem na všechny ropné tankery, které se neoprávněně pokusí proplout. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů lidé budou volit i senátory. Lidé si dnes můžou naposledy prohlédnout vnitřní prostory ikonické invalidovny v pražském Karlíně. Příští týden začnou barokní budovu z 18. století opravovat dělníci. Rekonstrukce bude stát víc než 2 miliardy korun. Přímo na místě máme reportéra Radka Duchoně.
3: Dnešní sláva začala nástupem vojáků v dobových uniformách, zazněla salva z jejich pušek a položili květiny k soše hraběte Petra Strozyho. To je zakladatel nadace, která stála za vznikem invalidovny. Teď si lidé mohou na nádvoří prohlížet vojenskou dobovou výzbroj a jít na prohlídky budovy s průvodcem. Barokní stavba začala vznikat v roce 1732 podle pařížského vzoru a k ubytování válečných invalidů sloužila do roku 1935. Rekonstrukce vyjde na více než 2 miliardy korun. Skončí v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, na severu místy jinde ojediněle déšť nebo přehánky, později odpoledne a k večeru budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Teploty v Čechách 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 26, na horách 13 a v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně u Lovosic na 45. kilometru je zúžení, v něm havarovalo osobní auto a dojíždí se do krátké kolony. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je silný provoz na průjezdu Benešovém, kolona odmračuje na 15:15. Tolik zprávy, teď je repríza Tobogan.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Krásnou srpnovou sobotu vám všem od mikrofonu Dvojky přeje Aleš Cibulka. Je tady další návrat do našeho toboganového archivu. A jsou tady Vánoce, tedy alespoň díky naší repríze. Je 20. prosince. Pražské divadlo u hasičů je k prasknutí plné a v zákulisí jsou připraveny dvě princezny, čaroděj a další vybraná společnost. Ano, slavili jsme 45 let seriálu Arabella. Tady je první část.

krásné pohádkové dopoledne vám všem. Hezké dobré dopoledne. Tobogán se vrací na místo činu do našeho milovaného divadla u hasičů, odkud jsme dlouhé roky vysílávali v přímém přenosu Tobogán. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. No a jsme tady z toho důvodu, že zájem o ten dnešní díl byl takový, že do studie 1 bychom se nevešli. No a kdybychom vysílali z nějakého většího divadla nebo dneska udělali dvoják, určitě bychom to vyprodali a já se vůbec nedivím. Dámy a pánové, povedlo se. Teď se zhmotní a splní náš dětský sen, který vlastně začal, a možná jste někteří byli u toho, který vlastně začal 25. prosince roku 1980. Možná někteří z vás seděli u televizních obrazovek, my jsme s Michalem seděli, byli nám 3 roky, už jsme se těšili. A v 18 hodin a 50 minut nastal naprostý zlom v dějinách československé televize. Národ zjistil, kdo je Arabela, kdo je Ksenie, kdo je Rumburak, poznal Pekotu, Mekotu, Jekotu, Chechotu. A my jsme začali milovat Arabelu. Dámy a pánové, Arabela za pár dní oslaví 45. narozeniny. A proto mi dnes dovolte právě Arabele a jejím tvůrcům věnovat ten dnešní tobogán, který právě začíná. Hezké dobré dopoledne ještě jednou. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, jsme tady na jevišti. Je tady připravená celá řada křesel, trůn a za námi, to vám popíšu, originální kostýmy, kostým Rumburaka, pana Viga, a máme tady i originální cestovní plášť. Tím budeme potom v závěru všichni mizet. No a protože jsme tobogán pohádkový, tak já vám teď dokážu, že zázraky se dějí a sny se plní. Dámy a pánové, povedlo se to. Právě teď přicházejí 2 královské sestry, Arabela s Ksenií. Dámy a pánové, Jana Naďová a Dagmar Patrasová.

0: se plní po 45 letech obě královské sestry tady v Pražském divadle u hasičů. Jana Naďová, Dagmar Patrasová. Dámy, vítejte, posaďte se. Nečekal jsem, že si sednete tak daleko ode mě, ale chápu vzhledem k mému kostýmu, že se se mnou... Že se se mnou nechcete družit, to je ono. Ano, vidíte, předám mikrofony, ať je to v pořádku. Pro rozhlasové posluchače můj kouzelný prst vylil rovnou jednu skleničku, poprosím Helenku o hadr. Dívám se, Dádo, na tvou ruku. Máš prsten, Arabela má taky prsten. Dámy, prozraďte mi jednu věc, která by mě zajímala hned v úvodu. Jaký je to teď pocit? Jaký je to teď pocit? Vyprodané divadlo, posluchači, diváci vás sledují a my slavíme 45 let.
1: Já z toho mám velikou radost. Mám radost z diváků, že je baví náš seriál. Mám radost z tebe a z mojí sestřičky Jany. A jsem šťastná, že jsem mezi vámi.
0: Děkujeme za to, že jsi dorazila. Princezno Arabelo. Já jsem mluvil o tom, že Arabela pro nás všechny obyčejné smrtelníky začala existovat toho 25. prosince roku 1980. Těch seriálů a filmů vzniklo v té době díky bohu v Česku a v Československu hodně. Ale byli to návštěvníci, byl to Bambinot, byl to létající Čestmír, byla toho celá řada těchto nádherných pokladů. Ale musím říct za nás za všechny, že Arabela, a věřím, že se mnou budete souhlasit, ta mezi nimi naprosto kraluje. To je ta královna českých pohádkových seriálů. Je to tak? Máte to taky tak? Je to totiž fascinující, protože jenom se rozezní ta znělka a mě jde mráz po zádech a vlastně je to jenom 13 26-minutových dílů. To není delší. Kdy vy jste se prvně dozvěděli o tom, že existuje nějaká Arabela, že se bude točit seriál? Dádo, ty jsi byla první obsazená do té role potom Janička. Vzpomeneš na to, co se dělo před těmi vlastně možná 46, 47 lety? Jak to bylo? Jak jsi přišla ke Ksenii?
1: No, jako obvykle byl konkurs.
0: Aha.
1: A dopadlo to dobře. Pro mě.
2: Ale my jsme nebyli společně na konkurze, byť?
1: Ne.
0: Čili jak to mělo být úplně původně? Ono už hodně se o tom psalo, ale dneska, když tady slavíme těch 45 let, jak tedy vznikla tahle ta vaše sestřičkovská dvojice?
3: No, tak to. Já jsem točila jeden slovenský seriál. Ja už teraz neviem presne, ako sa to volalo. Ja som to našla práve v zozname, ktorí herci tam hrajú. Ona tam Dáda hrala, ale my sme sa nikdy nestretli. To bolo poprvé. Po druhé sme sa stretli pri smrť stopaře.
1: Áno, to je pravda.
3: A to bolo tiež v 78. roku, režisér Polák. A ja si myslím, že vtedy, keď pán režisér Borlíček hľadal Arabelu, ona mala byť najprv tmavá a Ksenie mala byť blondína. Nakoniec sa to otočilo. Arabela bola blond a Ksenie bola černá. A hľadal vlastne náhradu za Libušku Šafránkovú a vypísal konkurs. Už ostatné postavy viac menej boli obsadené. Bola to stále tá istá parta, ktorú pán Vorlíček z filmu do filmu proste obsadzoval. Koľkokrát sa musel hádať aj s mnohými producentami kvôli tomu, aby ich uvoľnili na tento seriál alebo aj v divadle. No tak som dostala pozvanie, ja si myslím, že ma videl s Dádou vo filme Smrť stopařek a dostala som pozvanie na konkurs. No na ten prvý konkurs, keď som prišla, tak som viac menej odišla domov a čakala som, čo bude. Prišla správa, že si pán režisér ako našiel niekoho druhého. OK, tak dobre. Išla som ďalej, bola som už obsadzovaná herečka v divadle, čerstva. No ale asi za týždeň alebo za 10 dní som dostala ešte raz telefonát, že predsa len proste pán režisér ma chce ešte raz vidieť. Na toto druhé kolo, vlastne ten casting, dneska sa to hovorí, sme vlastne robili už s Mirkom Dlouhým a ešte niekto tam bol, ale nie s Dádou. No a proste po tomto druhom castingu ma vlastne pán režisér Porliček obsadil.
1: Zaplať pambu.
0: Dobře udělal. Víte, co mě fascinuje? Velmi příjemně hřeje u srdce a musím to prozradit i vám všem, že tyhle dvě sestřičky, by tě osud samozřejmě zavál každou jinam, jakoby drželi při sobě a jste pořád ve spojení, voláte si, píšete si. Málo kdy se stane, že by dvě seriálové postavy, respektive jejich představitelky, se takhle seznámily. Dádo, vy jste ve spojení celý ty roky nebo poslední dobou? Jak to
1: ne,
0: máte
1: my jsme pořád ve spojení.
3: A zmeně raz viacej.
1: Ano, podle času.
3: Presně, ale písali jsme si to, čo u nás bolo napísané. Viete, ja už som dneska nad vecou. To, čo mne napíšu, to píšu tam niekto, niekde za mnou, hej? Ale ja stojím stále v prvej rade. Nech si píšu, čo chcú. A písať o tom, že ako sa my nenávidíme a aké máme spory a čo medzi nami bolo, to všetko sú vlastne blbosti. Vymyslené hlúposti, to vám môžem potvrdiť po 45 rokoch. A s Dádou sme vždycky boli jak na placi, tak v súkromní až do dnešného dňa priateľkami. A ja si toho veľmi vážim a veľmi si Dády vážim tiež, že ona zostala verná aj mne, rovnako, hoci teda ja sa sťahujem z jedného miesta na druhý, jak taký cigáň. Ale chvála Bohu, máme sociálne siete, máme WhatsAppy a Messengery a Instagramy, takže si môžeme písať a konečne už dúfam, že tentokrát ma nesklame moja cégra a moje pozvanie aj príjme a že príde ma aj pozrieť.
1: Áno, ráda.
0: Mimochodem, já jsem říkal, máme to tady takové pohádkové. Pohádkově přišly obě sestry. Jestli máte pocit, že ten cestovní plášť, který je za námi, ten originál, Arabela použila k cestě sem, ta cesta byla mnohem prozaičtější, jenom abyste věděli, co má dneska za sebou. Ona dokonce u nás v rádiu, můžu to prozradit, ona dokonce u nás v rádiu i přespala.
2: Ano.
0: Ne, že bychom neměli na nějaký lepší hotel.
3: Moment, nie celú noc.
0: Ne, to ne.
3: To bylo ale...
0: Co máte za sebou, Janičko, za dnešní cestu?
3: Viete čo, niekedy si skutočne prajem mať taký čarovný kufor alebo ten plášť. A ten by som dnes tak strašne potrebovala, respektíve včera, pretože ja som už včera odišla o 6. večer. Dala som manželovi pupu, čau, možno prídem zajtra, možno zostanem v Prahe. Sadla na vlak, bum, do Curychu a v Curychu. Som nasadla do autobusu, existuje fantastický autobus. Hore sa sedí, respektíve aj pololeží a dole je restaurace. Čiže tam sa dá sedieť, niečo vypiť, dať si nejakého párky alebo utopence. A tak dala som sa na túto cestu autobusom. Zhodou okolností som si povedala, tak aj tak ešte nevieš zaspať, idem do tej, o tie schodky dole, dám si dvojku červeného a budem lepšie spať. No ako som si tam sadla, tak z hodou okolností jeden pán, druhý pán, tak sa na mňa dívali a tak samozrejme ja v civile, čapica, nenalíčená, ale im to nejak nedalo. A teraz počuli, že sa rozprávam s tým vodičom, kde som si objednala, že hovorím po slovensky, tak už im to nedalo, tak jeden sa spýtal, je to možné, že bych vás znal? Ja hovorím, no to je možné, ale ja nepoznám vás. Tak sa predstavil a hovorí, to je neuveriteľné, to je neuveriteľné. Ja musím zavolať maminke do Ostravy, že ja cestujem za Rabelo. Takže si ten druhý pán tiež prisadol, dali sme sa do reči, no a bolo z toho pol jednej noci, kým som vyliezla tie schodky ešte s bolavou nohou. Ale dobre, zažmurila oči a konečne ráno som dorazila 4:45 do Prahy. Prišla som do rozhlasu, kde som dostala akože, ubytovna, áno, to je ubytovna asi pro, ja neviem, pro muzikanty, pro rekvizitáře, pro upratovačky.
0: To je náš nejlepší pokoj, co tam máme na tým. Janí, takhle my tady žijeme, to... Pokoj pro upratovačky, ne to... A to jsme to ještě včera gruntovali do večera. Jo, jo. Já jsem vám povlíknul.
2: Nebylo převlečený nič, musela jsem si to sama tam dávat.
0: No, tak... No.
2: Tak,
3: Ale okej, okay, boli zlatí, že mi dovolili teda skutočne v Českom rozhlase, aby som sa aspoň na tú hodinu alebo na tie dve hodinky mohla vystrieť do vodorovnej polohy, dať nohy trošku nahoru a sa osviežiť, lebo už ráno o 8 som mazala pekne, poctivo ku kadernice. Takže toto bola moja cesta, to som si včera veľmi prijala. Keby som mala ten čarovný prsteň, alebo ten čarovný pláž do prčíc, jak by som tu bola za 5 minút, ani
1: ja,
3: to ne.
1: Ja bych si taky strašne přála, aby to fungovalo, ale hrozně bych to potřebovala, musím
2: jo,
1: říct.
2: Ty ještě asi viacej jako já. Jo.
0: Kéž by fungoval, všichni jsme o tom snili, tak to byla pohádková noc princezny Arabely. Proto jsem nepovlíkal. Já myslel, že otočíte prstenem a máte povlečeno. Jsem říkal, co se tady s tím budu, teď má prsten. Říkala, samozřejmě, ten seriál a další role přinesou to, že jste prostě slavné. Dá do tobě se někdy stane, že tě někdy někdo nepoznává? To už taky asi ne.
1: Ne, ne.
0: Ne. Ksenii prostě pozná úplně, úplně každej. A tam to někde začalo. My samozřejmě ještě několikrát dneska uslyšíme tu nádhernou melodii Luboše Fischera a vždycky bude vítat dalšího hosta, ale Arabela sama o sobě vlastně nemá svoje písničky, i když o Arabele se tu zpívat bude. O hudbu a o zpívání se dneska postará mladý muž, který na Arabele vyrůstal, který Arabelu miluje a miloval. A já si vzpomínám, když jsme měli tobogán, kde byla Dáda ještě s Aničkou, tak si z toho dělali legraci, protože oni byli velcí kamarádi a Anička tenkrát s humorem sobě vlastním mu říkala, víš co, já si myslím, že ty se mnou kamarádíš stejně jenom proto, že moje máma je Ksenie. Dámy a pánové, pan Milan Peroutka.

0: Jak si to krásně vychutnává. Krásné dobré dopoledne. Ne, pojď sem za mnou, ty mi musíš odtajnit jednu věc. Za prvé, jak ty to máš tedy s tou... Teď vedle tebe vypadám opravdu jako chcípák v těch šatech, jako, ale tak... Ta muskulatura se mi úplně zmenšila, ještě to má jakou vycpávku fejkovou. Co ty máš společného s Arabelou? Jaký ty jsi milovník Arabely?
1: Největší. Pro mě je to krásná čest, děkuji ti za tenhle vánoční dárek, že tady můžu být a už si tam se všema povídáme a je to nádherný. Kostým Willibalda byl taky moje dětské přání, leč teda představoval jsem si ho lehce jinak, ale jsme rozhlasoví, takže nechť si posluchači představí nádherný kostým a nebudeme to dále rozebírat. No a prsten mám teda taky Arabelin, ale protože dámy Ksenie i Arabela ho mají taky na prstu, tak jsem zjistil, že ho mám dvakrát větší. Nevím, co to znamená, jestli o to je kouzelnější. Nebo jak to je?
2: A to je to duplex. To jsou obě dvě princezny v jednom prstenu.
3: A přiznej se, že na přímluvu mojí dcery Aničky jsem ti ho na hodně dlouho půjčila.
1: Ano, a bohužel pak Dáda se ptala, kde je ten prsten. Já jsem myslel, že na to zapomněla, takže jsem musel schánět dál, ale je pravda, že když jsem měl jednu premiéru v divadle, tak jsem se ho půjčil a točil jsem teda o 106, aby se to povedlo.
0: No. Mně se líbí, jak jako poeticky a noblesně řekl, že ho ukrad, Dádě. Jako, že ty jsi, mám prsten, jako jak to znělo noblesně, ty jsi ho ukrad. Hele, a mě by jenom zajímalo, jako kdybych třeba chtěl nějakou opravdu obyčejnou věc, jenom třeba opravdu první písničku, funguje to, že byste zatočili, já řeknu 3-2-1 a zkuste zatočit a přeju si opravdu, začněme něčím menším, tedy píseň od Milana Peroutky. Tak pozor, tři prsteny, z toho jeden je dvakrát větší než ty dva první. 3-2-1 Aha. Tak jsou to fejky, no dobře, ale myslím, že to máte ze stejného e-shopu, jako já ten kostým, ale... Ne, pozor, my jsme v rozhlase vybaveni, stačí, abych zavolal do našeho rozhlasového vozu a zkusíme to ještě jednou. Pozor, teď už i s rozhlasovým kouzlem. 3-2-1 Zázraky se dějí a je tady píseň Milana Peroutky na dvojce a na pohodě. Ve velkém dvouhodinovém toboganu, který dnes vysíláme v přímém přenosu z Pražského divadla u hasičů k 45. narozeninám seriálu Arabela.
4: Můžete se mnou klidně, tohle znáte určitě. Snažil jsem se vybrat písně, které vám doufám udělají radost. Já budu chodit po špičkách.

0: slavnostní tobogan. Máme tady Arabelu, máme tady Xény. Dámy a pánové, přichází další člověk, který k Arabele neodmyslitelně patří. Je to sice host druhé kategorie, tedy čaroděj druhé kategorie, ale Arabela by bez ní nebyla Arabelou. Dámy a pánové, pan Jiří Lábus. Dámy a pánové, osobně tady u nás v toboganu na trůnu sedá Rumburak.
1: To je co? To je sešup. Rumburak, mě bylo 28, když jsem to točil, si představte. To je sešup. Tři plastiky.
2: Jedna 28, tady.
1: Jirko. Neuvěřitelný.
2: Jirko, 28. A nechcel si ani jednu, ani druhou.
1: No, cože?
0: On si se... Už ruky. Je to 45 let.
1: Do 45 let to je, co jsme to...
2: Do... Nie. Ale že si mal 28 rokov, taký no. Mladík si bol.
1: No, to jsem
2: no, ale že si nechcel ani mňa v skutočnosti ani dádu.
1: No, no já jsem chtěl Arabelu strašně moc.
2: Ale tady... vo filmu, privátně.
1: No, ve skutečnosti také, já jsem se styděl. On tam byl menšík. No, tak jsem... No, tak jsem nechtěl.
0: Já si připadám, to je úplně jak neskutečný, jak, ale opravdu jak v tom blázinci v Arabele, že prostě jsem na jevišti, mám na sobě tenhle kostým a vedle mě sedí Xenie, Arabela, Milan Peroutka a Rumburak. To kdybych někomu řekl před 30 lety, tak mi dají tablety na uklidnění.
1: No to si myslím, to je pravda.
0: Jiříku, prosím tě, Rumburak v tvém životě, ty z toho odehrál neskutečný množství, ale jaký místo mezi těma všema postavama zaujímá Rumburak?
1: No, musím říct, že skutečně přední, protože to byl vlastně, mě, jak jsem říkal, mě bylo 28 let a vlastně to byl můj vlastně první seriál a já si přesně pamatuju, jak mi zavolali z produkce. Pane Lábus, bude se točit takový seriál, bude to 13 dílů, to byla ta první série, že? A my jste chtěli, dělá to pan Vorlíček, napsal to, to s pan Macourkem, a je to taková role takový, jestli vzpomínáte, viděl jste Dívku na koštěti a já jsem říkal, no viděl. A oni říkali, tak to je něco, jak tam hrál pan Bláha, takového toho. A jako říkám, no, tak to je to takový čaroděj. No, tak my vám pošleme scénář, tak mi poslali scénář a já musel, že jsem přečet opravdu se strašným zájmem, protože to bylo super napsaný, teda opravdu senzačně. Tam se míchal humor s napětím, že pohádka, skutečnost, no ideální, bylo to fantastický scénář Macourkův a Orlíčkův, že jo. No a pak byla maskerská zkouška a vymysleli mi tady tu ofinu, to byly moje černé vlasy, si představte ještě v té době, ano. A fousy mi lepili, já nesnáším fousy, tak mě museli lepit každý den, to bylo strašný. Teda. No, ale hlavně potom bylo zajímavé to, že já jsem si uvědomil, že já jsem předtím pana Vorlíčka, ani pana Macourka moc vůbec neznal. A já vůbec nevím, já jsem ani nedělal vlastně herecký zkoušky, jo. Tak já nevím, že si mi tak ten pan Vorlíček věřil, že, ale opravdu nedělal a to byla obrovská samozřejmě role, jo. A musím ještě říct takhle, já jsem to bral, mě bylo 28, já to bral jako, tak točíme takový pohádkový seriál a vůbec mě nenapadlo, že to bude takhle slavný seriál, který obletí opravdu hodně zemí světa. Dokonce mám jednu historku, která je úplně čerstvá, si představte, je to asi 3 dny, jedu tramvají a vedle mě stál takový pán, nevypadal jako Čech, měl takový, až jako by se řeklo trošku indiánský výraz. Ne, skutečně. A měl foťák, jo. A já vystupoval s ním a on taky a říkal, pane Lábus, mluvil perfektně česky, můžu s váma mluvit? Já říkal, no prosím, nebo říkal, víte, já mám maminku, ona je Peruanka a tatínek je Čech, jo, a já tam do toho Peru samozřejmě často jezdím a víte, že i tam šla Arabela. Představ si, i v Peru šla Arabela. No, no, no. A dokonce šla i v Číně. No já byl na Tajvanu s divadlem a teď nám proti mě jde taková paní anglicky, samozřejmě Tajvanka s mou dětma, malýma, a říká, anglicky jsem herec, já jsem říkal, že jsem herec, a mi říkají, my jsme nás viděli v pohádce. A pak jsem mluvil s Vodlíčkem, když ještě Vodlíček žil, že jo. A já jsem říkal, vy jste prodali do Číny práva? Jo, taky. Tak mě by zajímal čínský dubbing teda. To, no, to by mě moc teda zajímalo teda.
0: Mě by zajímala čínská sledovanost. Tam to muselo být vysoký čísla v televizi.
1: Miliardy. No.
0: Ale Jiříku, krásný je, že ten Rumburak vlastně jako padouch.
1: No jo, padouch,
0: ale my jako děti ho milovali.
1: No to je pravda.
0: Čím to bylo, že vlastně jsme fandili, ale vlastně jsme nechtěli, aby Arabele ublížil, ale vlastně on byl tak trochu nemehlo malinko. No.

0: že jo, promiň.
1: On byl, ano. No.
0: Ale to je tak, mě psali děti, že mi drží palce, já jsem říkal, že přijdu do polepšovny, jsem mu nepisal. Ale opravdu jsem dostal strašně takových dopisů, no. A já jsem jenom o tom mluvil s Menšíkem, jo, když jsme to jako dotočili. Já jsem říkal, člověče, to je Vladimír je divný, že mě jako děsně fandí děti. A on řekl jednu větu, teď se budu možná trošku chlubit, ale nadat to říkám. On říkal, víš, ty jsi tomu dal té postavě obrovský lidský rozměr, tomu Rumburakovi, jo. Že to byl samozřejmě padouk, ale zároveň měl v sobě něco, co jako ty lidi jak přitahovalo, no. Tak nevím, no tak jestli je to pravda, tak no.
1: Děkuji.
0: No hlavně ještě, já jsem tím, že už jsem takhle v takovém věku, že, tak jsem byl šťastný, že jsem mohl pracovat s tak velikýma českýma hercema. Jako, to byla pro mě obrovská škola, snad větší než Damu, s panem Menšíkem, že, se Sovákem, se Stelou Zázvorkovou, s Brodským, s Filipovským. Já jsem pak s nimi točil ještě jiný filmy, taky, jo, ale to bylo tak fantastické setkání s těma lidma. A pro mě v tom mladém věku to byla opravdu úžasná lekce. Teda. A za to jsem samozřejmě s váma, holky. No, vy jste byli mladičky, ježi. To jste,
1: ne, takže... je zvláštní, že teda, promiň, po 45 letech si Arabela stěžuje na to, že si je nechtěl. No. Dámy, ale proč vy jste teda nechtěli toho Rumburaka? No, vy jste ho tam měli, on se nabízel neustále, dobrá partie, prsten měl, plášť měl, hrad měl, všechno. Služebnictvo, no, a vy nic. Arabelo, že vy jste se tak jako zdráhala?
2: Jirko byl vždycky taky jakoby introverták. Ono dneska hovorí daleko víc jako kedysi.
0: No.
2: Přišel na plac, odrobil si, odmakal si a zase odfrčal.
0: No je to pravda, tam to byl problém, protože já měl hrozně představení, že jo? Já jsem vždycky, my jsme ráno točili, já jsem teda obdivoval, musel jít pana Filipovského, jo. Já vždycky ráno, mě bylo daleko samozřejmě méně než panu Filipovskému a já přišel do té maskérny a byl tak po ránu člověk, že jo, v 7 ráno tam v té maskérně a pan Filipovský tomu tam lali ty chlupy, lepili a on, ha, holky, už je plácal po zadku. Ten byl obrovský, to byl jak Louis de Finé, normálně. Obrovský byl ten...
2: Strašná energie.
0: Obrovská.
1: Prosím tě, když jsme u toho ty na tom hradě, ať si uděláme jednou po letech v tom pořádek, jak se jmenovalo to služebnictvo tam? Pamatuješ?
0: Mekota,
1: hezky.
0: Pekota, Jekota, myslím, se nepadá.
2: Fekota?
1: A psi byli Fekota a...
2: Blekota, Mekota, Fekota, Jekota. A ještě jeden.
1: Pekota.
2: Pekota.
1: Ano. A pozor, komu patřili, my jsme se doma dovzdělávali,
0: no?
1: Komu původně patřil ten hrad? Jejich pán se jmenoval, no ty nekoukej, Milánku.
0: Husák.
1: Ten byl na jiném hradě.
0: No promiň. Promiň.
1: Ale to máš pravdu, že Husák tam taky měl Mekotu a Blekotu.
0: No to jo, tak tam měl hodně. To je pravda.
2: A tam visel obraz Husáka, ten, který museli sundat dolů, takže jako...
0: Ano.
1: No, komu to patřilo, no? Pamatujete si to někdo?
0: Já nevím.
1: Komu? Ne, Pekota tam byl, ale jejich pán původně byl... Chechota.
0: Chechota, jo.
1: No, no a Chechota tam nevystupoval, protože...
0: Nevím.
2: Se chechtal.
1: No, ne, jeho už nebavilo, že tam strašit na tom hradě, tak se proměnil v lesní vůni. Hele, děti, puste si to není špatný seriál.
2: Musíme si to pozrieť ještě jednou, no, už máme výpady.
1: Ale vidíte, já jsem léta si říkal, máme doma schované, že jako tady máme DVDčka celé Arabely, tak dneska si je konečně necháme sice podepsat, ale už si to nemáme na čem pustit. Ale to je jedno. Dámy
0: a
1: pánové.
0: Já vám řeknu ještě otřesný zážitek.
1: No jistě.
0: To už asi 10 let, no, o to je to otřesnější. Jsem šel po ulici a proti mě tři cikáni, tyhle Rumburak, on ještě žije, no tak to... To je opravdu strašný, jo. No. To je pravda.
1: Já hledám vhodný oslí můstek.
0: No.
1: A rád bych se tedy tímto dostal k dalšímu hostovi, než...
0: Já to ruším.
1: Nevím, co je otřesnější, že před 10 lety to by se mohlo stát i dneska. A ty potkáváš zajímavý lidi toho s těma indiánskýma rysama. Ty mi musíš říct, kterou jezdíš tramvají.
0: 22.
1: No, jo, tak tou nepojedu. Ale dámy a pánové, mladý chlapec, kterému ta naše generace vlastně neskutečně záviděla, protože on tam byl. On to všechno zažíval. Ano. On byl vlastně účasten obou těch řad první i druhé Arabely. Tak nám řekne, jaké to tenkrát bylo. Dámy a pánové, Honzík Majer, pan Ondřej Kepka.
0: Ano.
1: ten malý chlapec, který tam jezdil tou aerovkou. Zdraví se svojí švagrovou vlastně. Ano, to je tvoje švagrová, pravda? S celou královskou rodinou. A podívejte, po letech se úplně bez bázně a Hany sedá vedle Rumburaka. To bych tenkrát do tebe neřekl.
3: No tak já jsem tak nějak to bral, že tady patřím sem jako.
1: No, ale tak ty jsi to dotáhl nejdál, z tebe je prezident.
3: Ale
1: to je... Honzíku. A zvláštní teda je, jak to člověka nutí oslovovat i Honzíku. A ty to dobře víš, že několikrát mi to i ujelo, protože prostě jsi Honzík. Navždycky budeš.
3: Já bych začal takovou historkou trošku podobnou, jak tady říkal Jirka.
1: Koho jsi kde potkal?
3: No právě, já jsem potkal takovou paní, a říká, vy jste tak krásný dítě. Já jsem se tak rozářil, že jo, šel jsem k ní a ona říká, podívala se na mě, říká, ale hodně jste zestárnul. Takže takhle je to asi s tím Honzíkem, no.
1: Ale je teda pravda, že ve tvém případě Arabella zasáhla do velké části tvého života, mluvím i o tom dalším pokračování potom. Ty jsi strávil dlouhé roky s Arabellou. Jak jsem říkal, my jako děti jsme ti to záviděli. To, že je tvoje švagrová Arabella, že je všechny znáš, maminka Stella Zázvorková, tatínek Menčík, Jezevčík, já nevím co všechno. Jak jsi to bral ty? Přišlo ti to zvláštní, nebo už si vlastně hrál, jsi z herecký rodiny samozřejmě. Jak jsi to prožíval ty jako dítě?
3: Já měl trošku tu výhodu, že jsem se téměř narodil v divadle na Vinohradech a my jsme prostě denně potkávali pana Kopeckého, pana Satoranského, pana Brodského, takže já jsem tak trošku byl zvyklý, že jsou to jako úplně normální lidé, jo, ale pak jsem samozřejmě, a že máma dělá normální profesi, pak jsem ale ve škole zjistil, že jsem jediný, kdo má takovou maminku, jo. Takže jsem zjistil, že to tak úplně normální, ale no samozřejmě mě Arabella dala úplně všechno, protože, jak tady říkal Jiří, Vladimír Menčík, otec, Stella Zázvorka, maminka, oni se k nám chovali jako parťáci, oni nás brali prostě do hry, hráli si s námi, tedy hlavně Veronika si chtěla hrát. Veronika vždycky, a budeme si hrát na manžele, jo, a teďka jako tohleto. A já jsem tohleto, nevím proč, ne nám jako tuhle zrovna, ale jakoukoliv hru, nebo a já jsem a ty budeš Jelínek a takovýhle různě. A já jsem prostě tyhle ty hry nějak vůbec jako nějak...
0: To jsem rád přepčenem jednom nočním klubu.
3: Jo. A já jsem prostě tyhle ty hry nějak... Já jsem se vždycky na ní podíval a vždycky jsem jí to nějak zkazil, jako jo. Takže si pamatuju třeba, že jsme měli takový ty rekvizity jako telefony, tehdy pevnou linku samozřejmě, že jo, oni byli zaslepený, že jo, nefunkční, ale jako dělalo se, že telefonuje a tak dále. A Veronika jako vytáčela číslo, že jo, a teď trr, trr, jako halo, jo, a teď chtěla bych já to vzal, rozumíš, a teď jako trapný, ne, jako, rozumíš, no tak jsem to vzal, abych to rychle ukončil, říkala, to je omyl, tady soukromý byt a zavěsil jsem. A takovýhle věci. A Láďa Menčík si některých těch věcí vytvořil potom scénky, který začal vyprávět. A tam jsem poznal tu jeho genialitu, že on vždycky vzal takovouhle jako základ a teď to jako rozkošatil, jo. Takže jsem mu asi za čtvrt roku slyšel vyprávět něco úplně jiného, co se nestalo, ale bylo to geniální samozřejmě, no.
1: To je úžasná historka. No. Protože tuhle tu hru na tatínka, na maminku chtěla hrát v tom seriálu, čili ona to chtěla hrát i mimo to natáčení.
3: Ano, neustále bylo něco, tak ona byla autorkou toho nápadu, že jsme si vyprali kostým, že jo, v hotelu Černíkov, Hradci Králové. A ono bylo nějak podzim, to jsme, výjimečně byl exteriér jako s noclehem, jo. A bydleli jsme společně v takovém pokoji, že hotel. A Veronika, to máme špinavý, to musíme vyprat, no tak jsme to vyprali, jenomže to dáme to natopení, které netopilo, protože bylo konec září, že jo. No a ráno to bylo totálně mokrý, jo. A to byla doba, kdy ještě nebyly takové ty možnosti, jako nestal, který jsou, že jo. Tak to nešlo a my jsme si natáhli, z toho byl strašný průšvih, se půl dne nenatáčelo, hrozná ostuda. To již Láďa, že jo, Menčík hned, jako ty vypadáš jak vodník, takový tohleto, jo, a tak. Borlíček strašně rozčílený. Ani co nás měla, tak ta měla z toho velký průšvih, jako že to nevohlídala, jo, protože jo, a takovýhle věci. Mimochodem pak jsem jí potkal, nebudu jmenovat, je to režisérka docela známá, ona dělala panu Borlíčkovi asistentku a já jsem jí potkal, ona měla hrozný průšvih kolem nás, kvůli nám, jo. A já jsem jí potkal potom, když jsem dělal přijímací zkoušky na FAMU na režii, tak ona dělala tajemnici, víš. A já jsem přišel, jmenovala se jinak už, takže a já ji jako nepoznal po těch letech. A já jsem tam přišel a říká, ona říká, pamatujete si mě? A já říkám, no, tak a teď jsem tak jako, no, já jsem ta, co jsem byla vyhozena z natáčení kvůli vám, tak já jsem zbalil ty texty a šel, říkal jsem, tak jsem tady skončil na té škole, ale naštěstí se tak nestalo, teda byla ohromná. Takže takovýhle, no, to bych tady mohl sedět, prostě vyprávět. A Láďa hlavně byl úžasný tím, jak on dokázal menšík, ale Jirka Labus je jeho věrný pokračovatel, teda, jo, v tomhle tom, samozřejmě. Ale on třeba jsme točili v Černošicích v té naší vile a Láďa Županiš, který hrál tatínka Veroniky, že jo, tak byl v takovým suterénním okýnku a koukal jako na zahradu, jo, a byl takhle pode mnou a já jsem stál nad ním a Láďa přišel, říká, vidíš, Láďo, ten Ondra už tě přerost. A on měl před sebou takový ty šprušle, jo, jako, že jak bývají v těchto těch oknech a říkal, no, Láďu už zavřeli, protože na to jeho herectví se nedalo koukat. Rozumíš, a takovýhle věci. A to tak jenom tak sypal, jako mezi záběrama, no.
1: A to se dozvídáme díky tomu, že je tady Honzík Majer, je tady Rumburak, je tady Arabela, Xenie, Milan Peroutka a já mám pro vás teď jedno překvapení. Vy uslyšíte písničku, kterou jste možná ještě nikdy v životě neslyšeli. Představte si, a tím se obracím na Janičku Naďovou a Rabelu, že ta úvodní znělka, kterou všichni dobře známe, má text a dokonce ji Arabela i naspívala. Janičko, jak k tomu došlo? Protože my jsme ji hledali hluboko v archivu, dohledali jsme ji.
4: Já taky.
1: Taky, no taky samozřejmě, i tu úvodní.
4: Jinou.
1: Ano, ale ta úvodní znělka, Janičko, ta je vaše. Jak k tomu došlo tenkrát?
2: Já si už presne nepamätám, jak to všetko bolo, ale bolo to v tom čase, keď som žila v Prahe v 90. rokoch a viac menej sa natáčala už druhá Arabela, druhé pokračovanie a ja som z istých dôvodov proste neúčinkovala a tak som si povedala, asi to bol môj taký malý protest, tak aspoň, že si naspívam z písničku. A s textom išla som za pani Janžurovou, ktorú som nesmierne obdivovala. Tá, keď nehrala, tá si sadla, buď plietla, robila stále ručné práce, alebo sa učila texty. Proste tá žena bola stále niečím sa zapodievala. A ja som si povedala, ona aj píše básne, hovorím, skúsim ju osloviť. Tak som za ňou išla, či by mi otextovala práve túto pesničku. No, a výsledok uvidíte, alebo budete počuť.
1: Jo, milí posluchači, zároveň bychom chtěli rádi pozdravit Ivu Janžurovou. Měla tady být dnes s námi, ale bohužel sklátila jí choroba. Je u rozhlasového přijímače. Ivuško, zdravíme vás. Zdravíme velmi Ivu Janžurovou.
2: Zdravíme, paní Iva, a děkujem.
1: A teď už tedy to překvapení, píseň, kterou pro Janu Naďovou napsala Iva Janžurová.

0: Dámy a pánové, Jana Naďová, geniální hudba Luboš Fischer, geniální text Iva Janžurová. A vy posloucháte přímý přenos Pražského divadla U hasičů, kde slavíme 45. narozeniny seriálu Arabela. Je tady Arabela, Ksenie. Dádo, zamýšlela ses někdy nad tím jako hlavní hrdinka seriálu, v čem to je? V čem bylo to kouzlo seriálu? Obsazení samozřejmě, bylo to geniálně napsáno, ale proč ta Arabela jako seriál je opravdu na tom piedestalu mezi těmi ostatními geniálními seriály, které třeba pánové Macourek a Vodlíček udělali? V čem to bylo? Myslela si někdy na to?
1: No, tak bylo to pohádkové téma a nádherné téma. Zamilovali si ho nejen děti, ale i dospělí. I my, že jo? A Arabela byla seslána od Pána Boha.
0: Je to fakt, no. A jak jsme milovali Rumburaka, který byl ten negativní, tak jsme milovali Ksení, která taky byla trošku jako...
1: Trošku hodně teda.
0: Trošku hodně?
2: A včera ty páni, ty ostraváci v autobuse, my jsme vás mali hrozně rádi, ale ta Patrasová, to byla sexice.
0: Dobrá. A tak je pravda, že to zase si byla za sexici v jiných seriálech, protože tvoje scéna s delfíny z návštěvníků, tvoje scéna ve vaně z vrchní prchni, že a tak dál, ovlivnili celé generace, mojí teda ne, ale celé...
1: Fakt?
0: No, tak zkoušel jsem to, no, ale... Je fakt, že ty jsi se zapsala neskutečně, to je pravda, no. Ale krásný byly ty scény, které jsi tam měla, že jo, když jsi stavěla tu továrnu. My milujeme, jak jsi drhla to nádobí. Ona ty kastroly nemeje, ona je šimrá. A víš, co ty jsi na to řekla? Kdybych tady měla svůj bičík, no to jsou, vidíš, my bychom mohli citovat. Zgustla jsi na tom, jaká to byla mrcha občas?
1: No docela ano, musím říct, že jo. Protože hrát... jiné role, jako protikladné role, než jsem doposud předtím hrála, tak tohle byla prostě pro mě něco, bylo něco neuvěřitelně úžasného.
0: Nádhera, nádhera. Pokračujeme dál. Máme tu pro vás jako překvapení ještě dva, respektive tři hosty. Zajímavé je, že celkem si vás v Arabele zahrálo 225. Včetně těch trpaslíků, co tam spadli do té záchodové mísy. Prostě kompletně 225 lidí. Zajímavé a smutné je, že už jich není tolik, které bychom mohli pozvat. Ovšem, až pozvu dámu, která právě přijde, tak si řeknete, Ježišmarja, co ona tam hrála, tu si pamatujeme z jiných pohádek, z jiných filmů, ale co dělala v Arabele? To se budete divit. Dámy a pánové, Ivana Andrlová. Ivana Andrlová, další slavná česká princezna. Nekomentuj, prosím tě, to, co mám na sobě. To je Willibald. Ano, vypadám, jak vypadám, ale v rozhlase jsem si to prostě musel dopřát. Ivanko, tady je mikrofon. Vítej opět po čase v přímém přenosu Toboganu. Krásné dobré dopoledne.
3: Děkuji.
0: Ivanko, každý si teď řekne, no tak samozřejmě doba vánoční, princové jsou na draka, zahumny je draka, já nevím co všechno, létající Čestmír, další z dílny geniálních pánů. Ale co ona hrála v Arabele? Jednu ze zásadních rolí, a teď se vám vaří mozky, teď se vám vaří hlavy.
3: I mě.
0: Ano. No, protože, rozumíš tomu, seznam těch lidí, které je ještě možné pozvat z Arabely, už není velký, takže už se dostalo i na tebe.
3: Ještě, že je to letos.
0: Tak prosím tě, prozraď, kolik bylo těch filmovacích dní a jak jsi zasáhla do tohoto seriálu?
3: Myslím si, že já tomu říkám, že to byla jedna z mých zapomenutelných rolí asi. Já ani si nevzpomenu, jestli jsem měla jméno v tom seriálu, nebo jestli jsem byla jenom spolužačka Petra Majera. To jsem byla, jo.
0: Ano.
3: Ale jestli jsem měla vlastní nějaké jméno, to nevím. Myslím, že jsem měla možná dva natáčecí dny jenom. No. A jednou, a vím jediný, co se mi vybavuje, že jsem do něj byla asi zamilovaná a někde myslela jsem, že na schodech, ale Ondřej říkal, že v učebně jsem mu zpívala Ach, ta láska nebeská. A víc nevím nic.
0: No ale ty jsi byla u té scény, kdy jste třeba viděli to letící auto za oknem. To si pamatuješ, nebo to tam neletělo?
3: Jo. Ale teď, když si to řekl, tak se mi to vybavilo, ale jinak bych si na to vůbec nevzpomněla.
0: A ono tam letělo?
3: Asi letělo. No. Tenkrát se všecko muselo udělat doopravdy. Dneska se to všecko udělá někde jinde, někdy jindy, ale na kompjutru ty lidi u toho nejsou. Dneska už točejí filmy tak, že za nima je modrá zelená stěna a oni si tam hrajou svoje. To by mě teda vůbec nebavilo.
0: No, v Titaniku prý vůbec nebyli ani ve vodě, ty byli na suchu celou dobu, to jsou všechno
3: takže
0: podvody.
3: Takže tenkrát se prostě všechno muselo udělat tak, že tam letělo auto, tak jako jsme v Čestmírově lítali na nějakých těch kšandách a lítali jsme, tak prostě tam letělo auto, no.
4: Ale já musím, pardon, jenom...
0: Ano.
3: Červená Škodovka, ano.
4: Jenom k tomu doplnit, ona i v té první Arabele se občas děli podvody, jo, protože já třeba jsem nikdy neviděl těch 7 trpaslíků. Tam je scéna, kdy já stojím v lese s Veronikou a jde Sněhurka, koukám a říkám... Podívej, nebo ona něco říká, že jo, podívej, co to je a já jejda a tohleto. Já jsem onemocněl totiž.
0: Ano.
4: A oni už měli domluvených, to nebyla legrace sehnat těch 7
0: trpaslíků
4: a se Sněhurkou, že jo, takže na to sehnali dublera přes noc.
0: Jo.
4: To rameno, které tam je, když je záběr na trpaslíky, není moje.
0: Jo.
4: Jo, takže ten můj dubler viděl 7 trpaslíků a já asi za půl roku jsem stál na praktikáblu někde u Dobříše a pan Vorlíček marně se mě snažil vzbudit a říká, tam je těch 7 trpaslíků a já, je, už je vidím a to. A já mu říkám, kdy tam nejsou, on říká Ježíši Kriste a také no. Takže takhle to probíhalo. To bylo asi půl roku po tom záběru, kdy jsme to dotáčeli. No.
0: Vy nám to rozklížíte, ten seriál úplně, ale pozor, jak jsou hledači chyb v seriálech, ty jsi byl účasten jedné z největších chyb.
4: Ano.
0: A to byla ta s tím vlakem, jak letíte na tom lítajícím kufru.
4: Ano.
0: Tak se blížíte k motoráčku. Ano. Tam je motoráček, který má 2 vagónky.
4: Ano.
0: A v zápětí vletíte do kupé.
4: Do kupé, ano.
0: Motoráček nemá kupé.
4: No to jo? Teda by se zdivil, jaký tam bylo kupé.
2: Vy jste ještě neboli na světě, tak nemůžete vědět, jak...
0: Bodeď by se tě Arabela nezastávala, když tam takovýhle...
4: Ale pozor, to byl teda mimochodem mistrovský trik.
0: No to byl.
4: A na tu dobu to obdivovali Američani a tak, protože to my jsme na jeřábu, opravdu v tom kufru, několik metrů nad zemí. Oni odsunuli jednu řadu těch sedadel, my jsme vletěli do toho kupé,
0: jo,
4: přesně, a potom zasunuli tu řadu těch sedadel, prostě to bylo neuvěř, zadní projekce do toho propera a Luděk Nešleha, mimochodem, který hrál toho spolujezdce, cestujícího teda, že jo, ten to, na to si to pamatuju, tak potom byl krátký prostřih na něj, jo, to je trošku už filmová teorie. A zpátky prostě na nás, a to už jsme byli jenom s kufrem a už jsme ho skládali a tak dále. Geniální záležitost.
0: Čili to byl jediný motoráček, v kterém byly kupé. Já jsem to teď pochopil, že vlastně je to pravda.
4: Taky se některé věci nepodařily hned na poprvé, takže třeba scéna, nevím, jestli to Jirka si vzpomíná, když letí s čarodějnicí a křičí něco jako, nebo se směje a dole pan Sová kouká a říká, čaroděj druhé kategorie se nám zvrhnul nebo co.
0: Ano.
4: A nad ním, to je velmi těžký trik na tehdejší dobu, že jo? Tak ten dělali, ano, a ten dělali asi 3x,
0: ano.
4: Protože se to neustále to je dělený obraz a tak dále. A tam prostě se vždycky čekalo na ten výsledek, ne jako dneska ťuk-ťuk myší.
0: Že to je rovnou.
4: Že jo?
3: No ne, to se muselo dát do laboratoře vyvolat, že jo? To nebylo, že si to pustějí na zpátky a koukají. To šlo takzvaně do laborek a někdy se taky stalo, že ty materiály takzvaně vykoupali a točilo se to znovu, že jo? Celý se to muselo všecko udělat znovu.
0: Okénko pro diváky pamětnických filmů, ano, prosím vás, ano. A pak se dostaneme i k tomu, že Ivanka začala točit již i barevné filmy, ale k tomu až potom možná někdy...
3: I zvukové.
4: Ano.
0: I zvukové. Ale Jiříku, pokud se poprosím jenom o mikrofon, znamená to, že Rumburak, a teď teda se snaž, ať mi to nevěří, Rumburak teda lítal, viď?
5: Lítal. No to byla situace, to jsme točili někde v Hoznice, u lese takovýho, a to byl opravdu jeřáb, jo. A já jsem, mě dali lana takový, po ten kostým, že jo. Tam paní Skořipová hrála tu ježibabu a já jsem měl ještě za úkol, jako jsem tam vzlítnul, ještě tam z výšky říkám, naschledanou paní kolegyně, to si bylo jak dneska, jo. A teď jsme to natáčeli, já jsem říkal, já jsem se bál, říkal Vodličkovi předtím, prosím tě, já nevím, co, když to praskne to lano. On říkal, no my tam zkoušeli srsku a to vydrželo. Říkal, takže to bylo dobrý, jo. Tak pak jsem se už teda přestal bát a opravdu to byl jeřáb a mě to uvedlo potom v té vejšce, až skoro nad lesem, do vodorovné polohy. Ale pak to prudce zastavilo a já začal takhle lítat tam, jo. A představte si, že jsi to musel točit znovu, protože se v laboratoři zjistilo, že tam byly vidět ty lanka, které nešly z to byl ten odraz toho slunce byl takový, že tam ty lanka byly vidět proti tomu lesu, takže se točilo asi ještě asi dvakrát potom. No.
0: A tam se to panu režisérovi zalíbilo a natočil Letajícího Čestmíra. Teď ano, jsem to pochopil ano, celý. Ano. Dámy a pánové, slavíme 45. narozeniny Arabely. Máme tady nadšeného diváka Milana Peroutku, který sedí, poslouchá a práce žádná. Chtělo by to nějakou písničku, co nám zaspíváš?
6: Zaspívám vám Stín katedrál.
0: Je, děkujeme. Milan Peroutka tady u nás v divadle U hasičů, kde slavíme 45. narozeniny seriálu Arabela a jeden z fanoušků seriálu odkojen tímto seriálem přišel i zaspívat.

byla první část prosincového přímého přenosu z Pražského divadla U hasičů. Tu druhou vám nabídneme za týden v tomhle čase. Připomínám také, že na dvojka.rozhlas.cz už jsou v prodeji vstupenky na zářijové tobogany. Ty budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Tomu by bylo 80. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. Václava Havla. To všechno se odehraje v Pražské křižovatce, a to 3. října. Podívejte se na naše stránky a tam se dozvíte víc. Užívejte si posledních prázdninových a dovolenkových dní a já se budu těšit opět za týden v Toboganu naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Poslechněte si dnes na Pohodě starší rozhlasovou pohádku Amaldon. Zdeněk Skořepa ji napsal na motivy příběhů spisovatele Josefa Štefana Kubína. Pěkný poslech.

Někdy se zakulí v horách vesnička, že by ji ani po tmě nenašel. Ejhle, naše cikváska. Kdo pak o ní ví, je tam stulena do olší a noha o ní začas nezavadí. Až jednou, pane, mohly se ty hory kolem vyjevit, natoť chudinka Došková ves, takový rarášek ji chytil do tance. No ale poslouchejte. Žila tam tetka už hezky letitá, říkali jí Peluška. Byla pořád jen sama a tak, aby se jí nestýskalo, vzala k sobě holku z nedaleké Přízně, malovanou Pepinku. No závadu jí tak dalece nebude, měla Pepka po rodičích pěkných peněz, ani by se jí nevešly do ošatky. Jenže peníze to není jako na humně nůše plev. Kde se ty hemží, to už jináč sedne hlavička do sedla a oči taky jinak letí světem. Milá Pepinka se začala kroutit jako pávice. Myslila, že nad ní většinou není.

0: i v se mi nad tím neplaší oči. Ta moje malovánka po celý den na jiného nesáhne. A jen samý samet, samý hedváb, pentle za pentlí, botičky čistě lakované a točí se v tom jako princezna. Bodeť, ani se to na vesnici nesluší. Jak jí ta hlava narostla dozadu?
1: No, u samé vody, Mlejn. Co pak to tady máte za divadlo, tetičko?
0: Může jí známá pozdravit? Pepka jen po ní sekne okem. A kdyby se osmělil ten nebo onen hoch, jen kapínku pousmát, pohodí za ním bradu a kroutí se dál. Prej, Honcíku, Honzatý, kam by si smyslil? Pro mne přijedou jinačí kočáry. Inuba, jen aby přijeli.
1: No, tetičko, kam by se nedělo? To vám spadla jednou žába do potoka, rozbila si koleno. 4 léta naříkala, taky to moc bolelo.
0: Co tě to jen, Pepínko, posedlo, můj ty smutku? Takovéhle růžky. Nač pro pána čekáš? Na dobrého tuzenic?
1: Takhle se mnou nemluvte. Když budu chtít, bude se mi kořit celý svět.
0: Inu, svět je svět. A nepůjdeš se mnou taky do kostýlka?
1: Ju, to není jako když se řekne alou a Pepka tancuj. Nebo jako tuhle vy, plandu na sebe a už vylítnete.
0: No, když jsem tak moc neřekla. Mám teda na tebe počkat?
1: Nečekejte, však já trefím.
0: Půjdu pomalu napřed, však mě dohoníš. Počítám, Pepínko, bude tam taky Jenda, víš? Jak po tobě tolik kouká.
1: I tak ho nechte koukat.
0: Ale děvenko, milá, co mluvíš? Není tu nad něj onačejšího. Toho bych se držela. Takovej se ti dvakrát nevydaří. Má stavení, asi 2 krávy v chlívě, pěkný kus pole. Je, Minku, to by bylo terničko. Můj ty trůne.
1: Dejte mě s ním pěkný svátek. To bych si chytla nahého za rukáv.
0: Inu, holka, snad nemyslíš, že pro tebe přijede nějaký Amaldon?
1: A třeba Amaldon. Naposledy byste mi ho nepřála.
0: I přála, děvenko, přála. Ale považ, kam ti to hlava letí, abys po chvíli z takových oblak nespadla.
2: A Peluška dál nečekala. Tiskne se do šátku a jde. Jen slzička zůstala po ní na prahu. Pepina byla zatím taky hotová. Všechno na ní zpívá. I vyběhla jako laň, kouká. Ach, jak velebný zlatý den. Má jít za tetou? I všude kolem plno kvítí jedna barevná písnička. Nedaleko za vsí voněly louky a Pepina úprkem tam. Všechno jí popadlo jako do náručí a chtěj nechtěj se tam roztančila po zelené kráse. Až mladé lupení lítá pod nohama. Pepina rejdí, po chvíli se odstla až u potoka. Bože, jaké tu plamínky kvetou, tohle bude věneček, div nevykřiknou oči. V tom se rozhrnulo vrbový.
3: Pepinko.
1: Kdo to je?
3: To já, Jenda.
1: Co ty mi budeš věčně nadbíhat? To jako by ani jiných nebylo, porád Jenda a jen Jenda. Klopítám u tebe na každém kroku, klič se mi někam. Nechci tě vidět, nikoliv nechci.
3: Ach, Pepinko, kam to hledíš?
1: Pro mě si přijede jinačí panáček. Zlatem premovaný, samý hedvá.
3: Ach, sluníčko milé, co smyčí zlatým košťátkem po podlaze po všech koutech. Vymeď taky tu píchu od ní.
1: To by se ti tak hodilo, aby mi sluníčko zaclonilo oči a já neviděla jiného než tebe.
3: Však mi neujdeš.
1: Chceš mě chytit?
3: Aha, už tě mám.
1: Na takové ptáčky mám ještě háčky.
3: Počkej chvilku, hubičko zlatá.
1: Až na svatého, až.
2: Pepina skok a skok už je v lese. Prochází tyčkovým a chvojím, prokmite jeho stíny, uhne vlevo, vpravo, ani osnítku nezavadí, nebrkne o kotreč, jen dál. Za to, milý Jenda, jen se motá v husté spleti, čelem ostromy tluče, hlavu rozbíjí, aby do tebe hrom.

0: běžela věneček zkusit k vodě, jak ji bude slušet. Posadila si jej. A je, to, že jsem já. Ruce jí zatleskaly. Vidí v hlubině svůj úsměv hrát, svoje oko svítit, celou postavu jako kytka. Pokynula sobě hlavou. V tom něco zaduplo a lesem přelít jako černý kůň. Jaký to divý jezdec. Pepka si oddychla a divná touha jí zalila duši. Slyšela, že někde v daleku panuje rytíř. Šumný Amaldon, věčně mladý a jako ohnivý květ. Přitiskla si věnec a zastopí v tůni dychtivé pohledy. Co tam vidí?
1: To snad není možný, pane možný. Mám čarovné vidění. Vidím zámek. Síně jsou otevřeny. A dokola samé růže. Smím pozvednout oči? Zlatý trůn tam svítí a na něm mládenec sedí, panenko. Vtělená krása. Teď mě uviděl. Usmál se na mě, rozpíná paže. Kde jsi? Kde můj Amaldone?
2: Volala jsi mě? Hele, jsem tady, tvůj Amaldon sladký. Už dávno mé srdce po tobě stůně. Podívejme se, jaký jsi uvila věnec. Až ten jeho oheň krev mi bouří, dej mi ten věneček svůj. Co má kvítků, tolik bude políbení.
1: Snad se se mnou točí země. Takový hlas jsem ještě na cikvásce neslyšela, snad housličky zašvéhlaly. A srdce div mi nevyletí až do bílých oblak. Tady máš věneček.
2: Jen hoří, samé plamínky v něm kvetou.
1: Však jich je to jako naseto.
2: Vidíš, tamhle v dálce? To můj zámek svítí. Pojď, nech kvítí kvítím, samé tance nás čekají. Radovánky, pojď. Věčně budem v kole vířit, smát se a výskat. Neumlknou šalmaj ani bubny, píšťaličky, pojď.
1: Pro pána krále, snad si mě nechceš posadit vedle sebe.
2: Pojď.
0: A Pepina nevěděla jak a sedí na koni vedle šohaje krásného jako oheň. Bič švihl a kůň letí. Letí, země se kopitem nedotýká. A jak letěl, větry zafičeli fí, fí. Kde je bez došky to bere, krovy drtí a kde les duby se ohýbají jako proutky a všechno ve větví šílí. Pane, to se čerti žení. Celá cikváska se vyděsila.
3: Pepino! Pepino! Pepinko!
0: Jenda proběh celý lesík tuhle, tamhle, kolem kol. Volá uá, uá do všech úhlů světa. Nikoho se nedovolá. Po Pepině vůkol ani šust. Zjev se, panenko sladká. Už sovy houkali, noc vysejpá plné pytle tmy. A tak co jiného, Jenda klape domů.
3: Pepo! Pepinko!
4: To je teta Peluška.
3: Pepo! Pepinko! Kde holka bloumáš? Takové pověci. Div nám to chalupu neodneslo. Ale co to, že se nevrací? Pepinko!
4: Dobrý večer, tetičko.
3: Jendo.
4: Pepinka se ještě nevrátila.
3: Ba, je už k večeru a holka se nevrací. Ztratila se jako voda z koše.
0: Chlapec chodil jako bez duše. Avšak čas plyne a vždycky má svou kapku balzámu na lidskou bolest. I Jendovi se vyjasnilo. Tak zašel ke staré panuli. Bydlí u lesa a zná víc, než by kdo tušil. Snad bude vědět.
4: Ach, babičko zlatá, tuhle koukejte, jakou já mám na světě potíž. Pepinka se mi ztratila. Jakoby ji nějaký Amaldon odnesl. Snad o ní budete něco vědět.
0: Panule ho nechala sedět a slůvkem se neozvala. Jenom 9 kocourů svítilo očima. Jenda sedí. A pojednou se mu zdá, že pod ním židle mizí. Teď ho táhne někdo za vlasy ke stropu, věší ho na hřebík. Ohnivé jazyky na něj vyplazuje. Duše se mu třepala jako lístek, ale neutekl.
5: No, mládenečku, mlč. Byly už horší věci. Byly a nejsou. Ani tvá svízel není hora, aby se jí nedalo hnout.
4: Ach, poraďte, kde jí mám hledat, panenku ubohou.
0: Ale nikdo dál nehlesl. A zas to ticho, že slyšel vlastní srdce bít. V tom zasyčel chumel hadů. Cítí je kolem nohou se ovíjet, lezou po něm. Zakošili se, dobývají, hrdlo škrtí, nebesa pomozte, jen daje z toho polomrtvý. Ale neutekl. Snad uběhla tak hodina, 2, když baba povídá.
5: I slyš, mládenečku, co ti věvím. Jak je pod lesem studánka radostná, půjdeš ty od ní 30 kroků na východ.
4: 30 kroků na východ?
5: A jakou mile kytičku potkáš, utrhni a zaví do věnce.
0: Jen tolik řekla a zas nové ticho kolem. Sotva slyšet kocoury na plotně příst. Ale teď se Jendovi zdá, že se celá chalupa začala houpat. Strop mu padá na hlavu a kamení se sype. Divá větřice zahýkla kolem stavení, do komína vije a skučí. Hů, hů, hů, jakože se všichni čerti žení. Tisíce jich tu zběhlo, všechno rvou a drtí. Běda, kdo jim padne do rány. Jenda se dusí hrůzou, ale neutekl. Uběhla tak hodina.
5: A jak ten věnec uviješ, popadni ho a utíkej do světa.
4: Ale kam?
5: Kde jsi? Za černými lesy, za kalnou řekou a umazanou loukou je hora, tetka Mramorová. Spí tam jako v limbu, ani se jí vstávat nechce. Ozdob věncem horu a hle, zaplesá živou radostí a otevře se. Tam tudy půjdeš za svou milou.
4: I žaludy dudy. Pepo, Pepinko, holka, kam jsi to jela? Kam tě zavedl ten tvůj věčný hedváb? Taky jsem viděl knedlík viset za nohu. Ale tohle...

0: Zatím Amaldon s Pepinou je v jednom kalupu. Kůň v divokém plavu jen všecko fičí. To je nějakých krás po zemi, kolem luzné panorámy pro potěchu očí a těch písniček. Pepina nehledí, neslyší, jen krásný Amaldon jí panuje. Přimkla oči, kolem ní se rozlilo brzy fialovo, brzy růžovo a Pepina stoupá jako po rozvinutých květech vysoko výš a výš. Když najednou tělo jedna únava, hlava jí klesá.
1: Ach, milý, počkej chvilku. Kapku si odpočinem, poběhne se nám dál veselý.
2: Svíčko pekelná, ty jsi ale křehotinka. To bychom zmeškali rej a tanec. Taneček ohnivý.
0: Kůň jako blesk. Snad má větrný vítr v nohách, ale Amaldon ho bije, pobízí k většímu spěchu. Pepina se začala třást. Svět utíkal kolem jako splašený, když v ní pojednou hrklo. A jako vyplyne náhle ze spodních vod bublina, taková pochybnost jí v minutě posedla.
1: Ach, milý, počkej chvilku. Kapku si odpočinem, poběhne se nám dál veselej.
2: Svíčko pekelná, to bychom zmeškali rej a tanec, taneček ohnivý.
1: Támhle, košatá lípa nám kývá, zrovna vedle božích můk.
0: V očích černého panáčka se zablesklo a bouřka se snesla na ubohého vraníka. To tak, ať trní, kamení, berou to pádem, maní, nemaní, kůň už má dech na doběrku.
1: Ach, milý, bude-li už tvůj zámek?
2: Ach, konečně, vidíš, tuhle je můj ohnivý hrad.

0: takový schon a vřava. Něco řinčí a rupe, všechno běhá zmateně dokola, nohy paže se pletou, muzika zaječela. A Valdon táhne Pepinu za sebou. Pojď, pojď, růžičko moje, jsme na místě. Jenda naskutek šel. V puse hvízdavou písničku poklonil se cikvásce. Buď tu blažena a nezapomeň. I já budu vzpomínat, jak se tu máš a všichni s tebou. Až ti přivedu Pepinku, budeš, pane, vykulovat, co za nevěstu. Možná, že ani Valštýnka na zámku nebyla do té vznešenosti. Ach, Pepinko, Pepinko, kudy k tobě cestička? Jak Jenda uviděl na skále rozvalinu starého hradu, nebo aspoň kopec, hned ho to zlákalo a tam. Jednou šel odčasně rána. Všude kol se bělali po trávě na keřích orosené síťky pavoučků. Kvetl veliký zvonek, vrbice a třezálka. Tu tam usnul ve květu čmelák. První ptáčkové zapípli ve větvích, když kde se vzala stará panule. Jede v kočárku, tucet mourků ho táhne.
1: Kam pak, babičko, že se ptám?
2: Jednou za čas si vyjedu na svět, abych viděla, jak to tu chodí. A kde mohu, pomohu.
1: A co doma?
2: Hledají Pepinku. Doma i po vsi jedna scháňka. Kde je Pepina? Neviděli jste Pepinku? Pro umučení, kam se jen mohla podět. I není místečka v lese, u rybníka, všude, aby je stokrát neprohlásili.

0: máš ohnivou píšťalku.
1: Ohnivou píšťalku? Je. Leskne se jako nová. A hraje.
0: Samé ohnivé písničky. Dobře ji opatruj. Bude ti k užitku.
2: Jenda ji vzal jako svátost. Pěkně poděkoval a jde. V tom za ohbím lesa se mu zjevila hora. Jenda honem tam, jako když mu osolí paty. Hora spala v šumu svých hájů, ba někdy spala kolik neděl. Teď se na chvíli probudila, oči vyboulené na Jendu. I nastal chumlaj v mramorovém panství, kde jaká sosna, doubek a co jiných dokola zvedají hlavu, aby viděli tu podívanou. Jenda položil věneček na úpatí hory a ta se bez dlouhého upejpání otevřela. Přeletěla kolem mladá pěnička, na zlaté zvonky cinká a chlapce obletuje. Ale tomu nebylo teď do smíchu. Vešel do chladného černého otvoru a jakoby se pro něj zavřel svět. Tísnivá tma ho pojala do pláště a unáší někam do neznámých končin. Ach, Pepinko zlatá.

0: hluboko pod zemí, kam lidská noha nepáchne, křepčili černí panáčkové s Pepinou. Ohnivý sál, tisíce loučí po stěnách, bubny břinčí, břinky břink a tanec panuje. Amaldon sedí na trůně, jen se usmívá.
1: Pít!
2: Copak, ten věčný taneček se ti už nelíbí?
1: Pít!
3: Podejte pohár ohnivého vína!
2: Pij, panenko, všechno v tobě po něm zahoří. A když vypiješ do kapičky, zas budeš na novo třeštit a ve smíchu výskat.
1: Ach, bože přebože, čeho jsem se to dočkala? Místo lásky, co hned žalného utrpení. Na místo svatební písničky, pohřební hrana.
0: Veselo je na zámku krásného Amaldona. Pepina má věčné solo. Bubny rámusí, černí panáškové v lesklých cylindrech s ní tancují nevolnou kalamajku. Amaldon se jen usmívá.
1: Pít.
3: Copak, nelíbí se ti věčné tance a radovánky?
1: Pít.
3: Podejte druhý pohár ohnivého vína.
2: Pij, panenko, všechno v tobě po něm zahoří. A když vypiješ do kapičky, zas budeš třeštit na novo a ve smíchu výskat.
1: Ach, bože přebože, čeho jsem se to dočkala? Místo lásky, co hned žalného utrpení. Na místo svatební písničky, pohřební hrana.
0: A zase bubny, jako by neměly nikdy přestat. Černí tanečníci jeden skok a Pepina je ve víru. Už necítí sebe, jen se potácí z náruče do náruče. Amaldon se nejvíc usmívá.
1: Pít.
3: Copak, nelíbí se ti věčně v kole vířit, smát se a výskat?
1: Pít.
3: Podejte třetí pohár ohnivého vína. Pij, panenko, všechno v tobě po něm zahoří.

0: vypiješ do kapičky. Zas budeš třeštit na novo a ve smíchu výskat.
1: Ach, bože, přebože. Čeho jsem se to jen dočkala? Místo lásky, co hned žalného utrpení. Na místo svatební písničky, pohřební rana.
0: Teď chytil Pepinu sám Amaldon a už jede se proud. Letí, letí jako ve vichřici. To divé kolo nemá konce. Pepka už necítí sebe. Pít, pít. Amaldon se jen usmívá. Kdo dnes bude jeho potěšením? Každý kámen, všechny skály jedněmi ústy volají Pepina, Pepina. Ach, kdybyste věděli. Jenda se doplížil a dobře. Dveře jsou jen na skulinku přimčeny. Div nevyjekl, oči mu vyběhly. Pepina bledá, uplakaná, v náruči Amaldona nemá do smrti daleko.
2: Prosím vás, jsem tady dobře.
3: A kam pak máte namířeno, co?
2: Jdu si pro svou Pepinku.
3: Pepinku? No. Je tady, ale počítám, to tak zhola nepůjde, aby si jen leckdo na ní myslil.
2: Já jsem jí přišel vydobít, proto sem jdu.
3: Aha, človíčku, taky tě svrbí pod lopatkou?
2: Tak mi ji dáte nebo ne?
3: No, pomalu s tou flintou, u nás to není jen hej nebo počkej.
2: Když ne? Dobře, ale Jářku, uvidíte, co vám provedu.
3: A co pak?
2: Mám sebou ohnivou píšťalku. Zahraju takovou písničku, že vás to bude všechny mrzet.
0: A nežli se kdo nadál, už to jde. Jeden kousek za druhým, celý sál, hned nechali všeho a mohli se zrovna vyjevit. Inu takhle jim nezahrál ještě jedinký, jen co je pravda, ani dýchat nebylo kdy. A pane, teď jako když to do nich vjede, všecko začalo rejdovat a toho smíchu, jako za dobrých let, ejchuchu, Vojtěchu. No když i Amaldon se zbláznil, chytil tam pod kamry pohrabáč a začne s ním tancovat, to už si považme. A co se všecko tak veselí, živá duše si nevšimla, že Jenda vzal Pepinu za ruku a teď oba frrr, jako by měli perutě.

0: Pepinko moje.
1: Jak bych přitom nemyslela na tebe. Jen a jenom na tebe.
0: A já taky na tebe. Jen a jenom na tebe.
2: Všecko je popadlo jako do náruče. A chtěj, nechtěj, se tam roztančili po zelené kráse. Až mladé lupení lítá pod nohama. Pepina rejdí, rejdí, po chvíli se odstla až u potoka. Bože, jaké plamínky tu kvetou. Tohle bude věneček, div nevykříknou oči. A taky byl, jen hoří. Pepka běžela zkusit k vodě, jak jí bude mile slušet. Posadila si jej. A je, to, že jsem já. Ale ještě nedošeptla, černý kůň zafrkal za ní a v tom tu mládenec stojí jako zázrak.
3: Ale jsem zase tady, tvůj Amaldon sladký. Už dávno mé srdce po tobě stůně. Podívejme se, jaký jsi uvila věnec, až ten jeho oheň krev mi bouří. Dej mi, dej ten věneček svůj. Co má kvítku, tolik písní ti zavískám. A co lupínků, v něm tolik bude políbení.
1: Amaldon? Nestojím o žádného Dona ani Amaldona. A ten věneček patří Jendovi.
0: Pepinko.
3: Vidím, že mi podruhé na tuhle vějíčku nesedneš. Ale ten tvůj mládeneček tě stejně musí vrátit.
0: Oho, tak s touhle písničkou tady nic nepořídíš.
3: Co slyším? Jsem kníže pekel a snad nechceš se mnou zápasit.
0: No, s tímhle si hlavičku taky nepolámu.
3: Jen stačíš-li odříkat svůj očenář.
0: Pravda. Rád bych jednou potkal soka, který by mi byl roven, ale dotud jsme se minuli.
3: Kasáš se, chlapečku. Pojď, zkusím tě malíkem na posměch housatům.
0: O, jaká čest. Bude to slavný hojdan. A jak chceš zápolit?
3: Jsem kníže, jen koňmo.
0: Ano, koňmo, jsem ti po vůli.
2: Černý kůň, oči jako blesk. A jen to s ním hrálo. Amaldon ho pohladil, mlskem polichotil a už mu houpl do sedla. Zatančili spolu kalamajku. Ale teď, lidičky, ta podívánka. Jenda jede na kozlovi, pásl se opodál, nohy mu plouhají po zemi, milý se nemůže ani kale rozhoupat. Smějte se, králíkové. No, jaké komplimenty vyrazili proti sobě. Chlapec v duchu zaprosil, štěstí teď umne, nebo neschlídnu víc rodnou cikvásku ani tebe, nejmilejší Pepinko. V tom kozel klopítl a Jenda líbá zem. Natáhl se jak široký, tak dlouhý. Amaldon jen v žiku z koně a chystá se uchopit Pepinu. Ale sotva řekl první ejchuchů. Kozel se rozběhl a bác. Nežli se kdo nadál, je Amaldon ten tam. Ten už se víckrát nevrátí.

0: Pepo, Pepinko, kde jsi, holka zlatá? 3 roky utekly jako den a člověk div neuschl žalostí. Honím se jako štváně po všech koutech. Běhám a volám. Pepinko, Pepinko moje, ozvi se, srdéčko zlaté. Ale co platno? Pepinky nikde. Jakože se po ní slehne zem. Až z toho ubohá tratím rozum.
1: Tetičko Peluško, koukejte, koho vám to vedu.
0: Co? Tohle? Oči mi nestačí. Pepinko, hubinko zlata.
2: Tetičko.
0: Dítě.
2: Tetičko.
0: Kde jsi byla tak dlouho? Co slz a smutku to stálo?
2: Jsem já to ale, pláňka z Hloupětína. A nebýt jindy, už bych se z těch osidel pekelných ani nevypletla.
0: Pro pánička, z osidel pekelných? A jak si to chlapče dokázal?
1: Minu, nebyla to maličkost, tetičko, takhle čertům očesat jabloň. A Maldon si brousil na Pepinku zuby a teď má po všem.
0: Inu, já jsem vždycky říkala, že Jenda je jen jeden a není tu nad něj onačejšího.

0: Pohádku Evy Králové Kropenka v roce 1987 natočila režisérka Jiřina Martínková. A vy jste jistě poznali, že v pohádkovém příběhu účinkovali Otakar Brousek starší, Otakar Brousek mladší, Simona Vrbická a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Hitparádová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

se patníky, jak si to kolem šinu, chechtá se chocholouš a vává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šimánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijela 5. května roku 2001 herečka Chantal Poulin Polívková. Byla to pro nás velká událost, setkání bylo velmi pohodové i velmi zábavné, dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a tak vás ujišťuji, že i vy nyní zažijete kouzelnou hodinku. Račte vstoupit. Vážení přátelé, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho vzácného dnešního hosta, milého hosta, paní Chantal Poulin.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Chantal Poulin, říkám to dobře. Jak se to vyslovuje?
1: Ještě no tak jenom Chantalka, to bude lepší. Chantal Poulin.
0: Chantal Poulin.
1: A víte, co to je? Poulin?
0: Ne.
1: Rybě. To znamená, že jsem Chantal Rybětová.
0: Takže, paní Hříbětová, můžu vám klást otázky, na které budete odpovídat?
1: No, budu ano? Se snažit.
0: Měla jste v dětství nějakou přezdívku, nebo jak vám říkali rodiče?
1: Jo, rodiče u nás mě říkají pořád Chantal. Chantal, ale ve škole jsem měla La Pucelle d'Orléans. To znamená Johanna d'Archa.
0: Z Archu.
1: Protože neměla jsem, já jsem trošku, jsem udělal klášter, to znamená, že kluci jsem se bála a kluci na mě chodili a to se někdy nepovedlo. Tak mě říkali La Pucelle d'Orléans.
0: Takže a zdrobnělinu nemáte? Musí se říkat Chantal.
1: Až tady. Tady mě říkali, se pletli na začátku, ne Chantal, mě říkali Chanel. Co byl docela dobrý. Když jsme se vzali s Bolkem a i tam ten pán, který nás oficiálně jako dělají všechno. Paní Chanel, chcete vzít pan Poulin? Jsem šia Chanel, ne. A pak mě řejí tady Chantou, Chantalka a tak dál, no. Co já jsem nebyla zvykla, no.
0: Ale takže vašimi zády se říká Chantalka.
1: Chantalka, no. No.
0: Dobře.
1: Nebo Chantala, taky to se povedlo někdy. Mě říkali Chantala.
0: Na co ze svého dětství vzpomínáte nejraději?
1: Já si myslím, jako spoustu lidí, na svoje rodinu, na dětství, na maminku, na sestry, táta, kterej. My jsme byli velmi, velmi blízko rodina. A všechny svoje bratři taky. A to je pro mě ty momenty nejkrásnější, co jsem prožila, jako co je z rodinu.
0: A kdo z rodiny měl na vás největší vliv?
1: Asi máma. Ano. Asi máma, protože byla zároveň, ale i táta, to není o tom, ale táta, protože žil táta v Marseille a my jsme se stěhovali do Ženevě, to jsem tam studovala. A maminka byla vždycky a je zároveň velká kamarádka a ten člověk, s kým jsem mohl vždycky hovořit, mluví o vše, absolutně. Jo. O lásce, o problémy, o všem. Hmm. Tak mě asi dost. A kolikrát, když to člověk roste, tak když byli malé, tak člověk se říká, když má kolem ty 20, tak chce být sám sebe, že já si říkám, sám se budu nikdy. Ty jsi podobná na maminka, já nejsem já. Ale po ty leta člověk se uvědomuje, jak má syn a zajednou uvědomuje, že dělá dost po svoje maminka. A najednou se to objeví a já jsem říká, a sakra, jsem dost podobná.
0: Chodila jste ráda do školy?
1: No, No a ani ne o tom, že to je otázka doby. To jsou doby, jo? Že v klášterech, tak jsme udělali s mojí sestry, my jsme byli v klášterní škola, tak byly sestry, bylo to docela zajímavá doba, ale docela tvrdá, protože to bylo ještě ta výchova velmi čučuču. A potom měla jsem těžká doba, když jsme odešli od toho klášter a do normální školu, kde tam byl mix, protože tam byli ti kluci právě. A ty kluci mě, že jsem byla traumatizovaná, já jsem se bála, protože oni všichni, znáte to, že kolem ti 14 let, 15, no dávajte, dávajte. A když a jsem se, opravdu jsem měla mindrák, tak to mě trvalo 2 roky těžké. A potom, jako kdyby byla otočka totální, a už jsem byla jenom z kluky.
2: A pamatujete si z dětství na své první setkání s divadlem, ano, kdy jste poprvé šla do divadla?
1: No, první setkání v divadle bylo to opravdu voplinky, protože babička moje stále mluvila o divadle. Ona dělala divadlo. Ona byla dokonce hrála s Michel Simon, který je náš velký herec, který byl zamilovaná od babička, dokonce mu žádal o rukách.
2: Michel Simon žádal o ruku vaši.
1: Ano, ale byl škaredý jak noc. Ale gigantský herec, opravdu jeden od náš největší, který byl on takzvaně proti herecivý víc, jako se představujeme, že herec umí mluvit, že jo, ne jako já, nebo Michel Simon, který vždycky mluví, jako kdyby měl 2 brambory v pusu. No, my jsme nic nerozuměli, ale pokud se objevil někam, tak to bylo jako žár, to bylo úplně něco neskutečné. A ona hrála s nimi, Michel Simon, a potom samozřejmě do naše rodina, jak se to říká, tak trošku to herectví, bylo to ženská herečka kdysi, bylo to trošku jako prostitutka brali, že jo. Tak babička musela to nechat podle tlak rodinu a studovala potom ta psychologie a pracovala s mladé holky, které měly velké problémy. A vzpomínám, že učitelka, psycholožka. Ale babička o divadlo stále mluvila. A mluvila, Michel Simon mu znám, že jo. A potom jsem se setkala s divadlem ve škole. Ve škole, který náš učitel literatura nás dal možnost vybrat. Byl to krásný člověk, protože to já si myslím, že to je nádherný nápad, nádherná, že nás to říkal. Děláte jinou věc. Když jste, budeme měli vod, jo, jako hlasy, ale za půl roku uděláme celý program, celou rok. A druhá půlka budeme udělat představení divadelní. Jo, to bylo raz, dva, že jo. Tak všichni my jsme hlasili, že ano, my jsme makali 6 měsíců opravdu jak vězeň, že jo, to ta literatura. A potom my jsme to udělali Mansal de Sartre, Špinavé ruce od Sartre. A tam my jsme vystoupili a mě říkali, že musím udělat divadlo. Musím udělat, všichni byli úplně značené, já jsem říkala, to teda ani náhodou, protože ten svět našemu, že máma je sochař, malíř sochař, táta je sochař, sestra taky je sochař, celý ten naše děda byl housista. A nechtěla jsem umělecký život. To
2: nechtěla?
1: Ne, ani náhodou.
2: A do kolika let jste se bránila?
1: Já jsem udělala balet, jo, 12 let, ale bylo to opravdu láska velko, pak jsem to nechala a opravdu nechtěla jsem se vědět jako umělecký, já jsem říkala, to je pekelné, ale hned po baletu, no tak jsem, to bylo naznačený jako v hlavě, jo, ten život mě vyslekla na něco jiného, tak já jsem měla zájem o samozřejmě chirurgie, o architektury a to, jako každý děti má svůj předskokání, takhle chce vždycky být něco, až ten moment, kde jsem si říkala, že fotografie vždycky mě líbila strašně moc a kamera. A to jsem se objevila do nějaké produkce, já jsem to chtěla zeptat, když nebudu mít poslední asistentka, to je desátý asistentka, kamera, ať můžu tam prožít natáčení. A oni se mě smáli, že jo? A mě říkají, že to je vyloučení. A na ten, do tý, tak jak je život osud, jo? Do tý budově za jednou na mě skočil pán a mě říkají, Ježíši Kriste, vy jste ona. A já říkají, pardon. A to byl režisér, který mě říkal, že přesně takový člověk jako já chce. Já jsem říkal, já nejsem žádná herečka a já nebudu. A on říkal, prosím vás, zkuste to. A já jsem říkal, dívejte se, nechte mě přemýšlet. A to moje hlavička bylo o tom, že když jsem byla před tu kameru, tak automaticky se dostanu taky vedle, že jo. Samozřejmě, tak já chytráka jsem říkal, tak to dobře, ale nejsem herečka. Tak jsem říkala, tak budete riskovat vy. A šla jsem tam a mi se tak bavilo před tou kamerou. Já jsem se tak bavila a zamilovala jsem se trošku o ten partner. Tak já jsem to takhle začala a pak hned potom jsem se rozhodla, že ano, udělám akademie divadelní a šla jsem do toho, no.
2: Jak to bylo s biografem? Chodila jste v dětství do biografu ráda? Co jste viděla, nebo na co vzpomínáte na první setkání s kinem?
1: S kinem? No, kina pro mě samozřejmě bylo to spoustu, no tak samozřejmě jako každý děti ti kreslení, že jo. A takhle jsem to taky znala Československo kdysi, před ty kreslení, protože mě to strašně líbilo, kreslení český, jako český kreslení. A spousty animované filmy, co bylo, jo, hlavně. Tak samozřejmě jako ty kreslení a samozřejmě filmy, ale já mám hrozně rád, já nevím, naše francouzské filmy jsou úplně kouzelné, ale mám hrozně rád psychologický film, moc, no.
2: Takže jak si ke komedii?
1: Já nejsem moc komedii, já málo kdy se směju. Já jednu film jsem se smál, je to už strašně dávno. Já jsem se smála na La Chèvre, to je koza. A byl tam Richard a Depardieu, no, ne Depardieu, jo, Depardieu et Richard.
2: Co to bylo za film?
1: La Chèvre, c'est koza. Koza. A to bylo kouzelné, protože to je od jednu člověk, který má totální smůlu. Ale to je tak roztomilé.
2: Jak jinak.
1: No, ale takové smůla. To bylo tak nádherné, ale něžné. Ne, já nejsem, každý si myslí, že já málo kdy, směju s divadlem, ale málo. Já vždycky, když jsou tento komický je vždycky pro mě aj smutný. Jo? Uh-huh. Já v klouni například jako malá holčička jsem nenáviděla cirkus. Ano, ten první klaun byl Polívka, kde se milovala, ale jinak. Ale jinak jiné. Jiné mocné. Já jsem to komický vždycky mě připadá smutnější. A nebo uděláme sranda od ostatně, co někdy bolí. Já jsem, nejsem ten zajímavý.
2: Já ještě zůstanu v dětství, protože tady mám otázku, kdy jste se poprvé zamilovala?
1: Poprvé, že jsem se zamilovala? Jo, byl Japonec. Já jsem, a mě ukouzl, protože on, my jsme chodili ve škole, my jsme měli kolik, já myslím, 7-8. On stále, měl ti uši trošku odlepení, co mě ukouzlilo hned. Miluju ti lidi. Já to nechápu, že se udělá operace, protože to je tak nádherný. A že to fakt, jako, máte ten trpaclík, znáte ten trpaclík, ten, kde má ti obrovský uši, to je tak nádherný, já nevím, já jsem se zamilovala. A on mě ukázal s tím, že mě ukázal svůj láska, že mě přinesl koš švédský před moje dveře, jako před domem. A nechal to tam, já jsem našla koš plný švédský, já jsem vůbec nevěděla, o co jde. A maminka mě říkala, že to nechal právě ten malý kluk a já jsem říkala, no, až jsem šla za ní, já jsem říkala, co to znamená, protože to je hodný, proč jsme jako ty švédský. A on to říká, že je to důkaz láska. Tak já jsem to trošku takhle změkla a pak my jsme pořád, a bylo to krásný zvyk, že my jsme šli u ní udělat úkoly A my jsme seděli na zem, že jo? A jeho maminka zůstala v pokoje před dveře, otočení židle na nás záda a byla přítomná.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že od Japonce k Moravákovi už je to opravdu jenom...
1: No to už já jsem světová, že jo? Už to beru.
2: Čili, když jste poprvé slyšela o Československu, to jsme se dozvěděli, to bylo při těch animovaných filmech.
1: No, to bylo opravdu, to jsem takhle znala Československo, ale neznala jsem před, ale úplně ne, že jo.
2: Jasně.
1: Viděla jsem, že je to tam, ale za železo opona se to říká, že jo.
2: A kdyby vám tenkrát někdo řekl, že budete v téhle zemi žít, co byste si o něm pomyslela?
1: Proč ne?
2: Takhle už?
1: No jasně. Víte co, já jsem vždycky jako malá holka vůbec jsem a celý život si myslím, do smrti budu takhle. To není otázka kde, ale proč a s kým o to jde. Hmm.
2: Ještě bych se zeptal, které osobnosti z české kultury, to znamená spisovatele, skladatele, malíře nebo filmaře, které jste posléze začala vnímat, teda když už jste byla třeba větší, když už jste studovala. Oslovil vás někdo ještě v něčem jiném, než třeba v tom filmu?
1: No tak já vždycky, kdo vás nejvíc zajímá, nebo kdo vás se nejvíc líbí, moc nemám ráda, protože ano. Já se nemyslím, že máme nejvíc ráda něco, spoustu malíři a jsou spoustu, já jsem žila do toho svět malíři, že jo, já jsem měla kolem sebe samý malíř, když jsem přišla tady v republice, taky sami kamarádi malí a říct, kdo mě ukouzl nejvíc, to ne, já si myslím, že od spoustu lidí berete něco a musíte to potom s vámi se srovnat podle vaše charaktera, podle vaše co jste vy, ale říct, kdo mě ukouzl nejvíc, no co můžu říct. Ale dnes jsem včera byla na do Zlína, tam byla výstava o spoustu malíři a tam bylo od Pavla Roučka do Lamer, do spoustu grafici a musím to říct, že to je tak nádherný a je to pravda, že po revoluce se stalo taková zlom, že co mě ukouzl kdysi tady České republice, Československo kdysi, tak je o tom, že stále my jsme byli v ateliéru, stále vy jste potkali někoho v ulice a už vy jste prožili dva dny spolu, že vy jste šli do ateliéru, vy jste tam seděli, čas nebyl čas. Čas byl ten, co prožíváte. A dneska, když jsem včera právě se říká, musím už každý týden se říct, ten den bude věnovaný na to, že budu za kamarády do ateliéru vidět, jít do divadla že člověk už nebere čas, nebere a se ztratí a mě to strašně. Včera jsem se ještě uvědomila, já jsem říkala, to je tak škoda, to je fakt vážně, po revoluce fakt to je jen velký znám, že každý máme mobil, že jo, lítáme telefon a děř a všechno a nás ulítá spoustu věcí, to je škoda.
2: Chantal. Francie měla vždycky spoustu vynikajících komiků. Kdo z nich vás dokázal nejvíc pobavit, ale i dojmout? Poněvadž jste říkala, že já myslím, že takový Bourville nebo Fernandel nebo...
1: No, tak ale Bourville byl ten komik, ale jsem na ní brečela, že jo. Fernandel ne, Fernandel byl ten víc komický, jako takové lehčí, ale Bourville jsem na ní brečela, tak opravdu.
2: To bylo rozkošné.
1: No, máte ještě ten Louis de Funès, tak jsem ten Louis de Funès, někdy jsem se zasmala, ale Ale Bourville pro mě byl možná jeden od tí, až Chaplin taky.
2: A co třeba Jacques Tati? Nebo...
1: A Tati, no, Rus, to bylo Rus, že jo?
2: Ano, Tati šéf.
1: No, Tati šéf.
2: A počkejte, já vás budu zkoušet.
1: Ale Tati byl zvláštní komik, jo, takové stylizované.
2: A Pierre Etté?
1: No.
2: Ne, já vás nebudu nutit k tomu, abyste mě se snažila vydolovat z paměti,
1: když
2: jste viděla nějakou komedii.
1: To u komika, co mě líbí, když ten komik nedělá sranda, mm-hmm. ale že ten humor a ta sranda přijde z toho jenom to situace a kolikrát cítím, že když je komik, on to chce udělat solito, on to chce, že se, je na to, že se lidi smějou. Ale možná mně se líbí nejvíc ten Bourville, který on nedělal. Jako ta situace, a on byl ten tvář byl takové, furt jako myšáček, jo, takové, jo, a to on byl komický, jenom když se objevil, nebo když byl, že jo, ale ne o tom, že dělal sranda, jo, to už mě mín baví, mě to mín baví.
2: No. Takže jste musela mít ráda i některé Chaplinovo filmy?
1: Chaplin, jo, to jsem spoustu, jo. No, to Chaplin jsem měla moc ráda.
2: Tak, co říkáte tomu, jak se vás naučil imitovat Petr Jablonský? Který tu byl přednedávnem a...
1: No já obdivuju, kdo se troufá do imitace, protože to opravdu imitovat někoho je hrozně těžký. A když se nepovede, tak to je katastrofa totální. A obdivuju. A musím to říct, že on to udělal dobře. Já jsem byla ze záda, trošku mě přehání, ne? Nebo já nevím. Já nevím, já se...
2: Vy jste mu poskytla prý studijní materiály dokonce.
1: No jasně, on přišel na zábradlí, protože tam hraju, tak on přišel za mnou a mě poprosil, když nechci nahrávat na kazeťák nějaký, nevím, nějaký řeč a s tím, že on bude se pokusit mě udělat, no to se povedlo.
2: Jaký je to pocit slyšet se v podání imitátora? Myslíte, že přehání?
1: Totiž člověk se neslyší.
2: Jasně.
1: Se neslyšíme. Tak radši já sám sebe nechci slyšet, jo. Já, když točíme film, nebo takhle, já úplně nenávidím na sám sebe koukat. To znamená, že vždycky klouzunu, anebo se na to vůbec nepodívám. A snažím moc se nesetkat se sám sebe. A proto neznám přesně, se neorientuju, ale je to zajímavé, autokritika nebo udělat humor od někoho, jako ode mě beru velmi s humorem, je to senzační, já jsem ráda. A že tě chlap, který mě dělá, no tak to je ještě lepší, že? Ale moc ženský nedělají, že jo?
2: Právě ty jsou nejtěžší.
1: Protože nejsou moc ženský imitator. To je pravda. Proč jsou ženský imitátor?
2: Není.
1: Že? To je zajímavý. My jsme se nikdy nezeptali, proč.
2: To je pravda.
1: Že?
2: No ale nikdy nebyl ani...
1: Ne, já vůbec neznám žádná ženský imitátor.
2: Ani na světě,
1: imitátor.
2: Myslím.
1: Tak ve Francii vůbec neznám ani jednou. Možná
2: ani
1: mě
2: mužský,
1: utíká. Ale mužský jsou spoustu. Spoustu. Které jsou dobrý docela, ale ženský

0: Je to erotický. Kabaret pro mě vnímám jako erotický věc, než komická.
1: Ano.
0: No, je to...
1: Ano, no to je pravda, že šanzonieři
0: jsou erotický.
1: Rekrutovali jo, vlastně jako... z kabaretu. Povězte mi, které zpěváky francouzské máte ráda?
0: No spoustu. Samozřejmě mezi ty naše největší, tak se nedá nikdy málo opakovat, že Jacques Brel, který nebyl Francouz, že on byl Belgičan, ale pro mě je jeden od ty naše Brassens, který tady není známý, že jo, tak to je opravdu textář, jo, to je chanson, které jsou texty, ale je méně známé než Brel nebo Edith Piaf, nebo tady jsou naše ty klasiky. Ale mezi tím teďko, protože já jsem dlouho nebyla ve Francii a teďko si uvědomuju, že hledám Francouzi, jako zpěváky francouz tady vůbec jsou strašně málo reprezentovaný tady. Teď je jeden člověk, který není Francouz zase, ale startoval ve Francii teď, Garou se jmenuje. A je neuvěřitelný hlas. To je něco neskutečně krásné šanzonům, ale má pekelný, hluboký hlas. Ale opravdu to je něco kouzelné a tady nemůžu to najít, ani na Boha. Tady je strašně, já jsem šla se podívat mezi pár desky o Edith Piaf a tak dále, ale jinak málo, strašně málo. To je velmi slabý, jo.
1: Pro nás v 60. letech samozřejmě Gilbert Beko a
0: Aznavour,
1: že jo.
0: Aznavour, Beko. To je zajímavé, protože to jsou právě zpěva, které možná jsem nejméně poslouchala.
1: Vážně?
0: No.
1: Čili a úplně nejméně...
0: Já miluji jeden člověk, to je Boris Vian. A když zpíval, tak to bylo taky něco nádherný. Jste někdy slyšel, jak on zpívá svoje texty? To je něco kouzelné. Trošku někdy...
1: Literát, tak, jo?
0: Jo, ale měl takové energie, něco. Někdy byl nějaký falešný not, no to kdo nevadilo. To jsou u nás, protože u nás kolikrát ajíž zpěvá, které zpívaly svoje šanzony, nebyly nikdy úplně dokonalé hlasivky, bylo to založené na ten text a on držel kytar a začal jako zpívat svoje texty. A to mě strašně ukouzlilo. Ale ten Boris Vian, když zpíval to bylo, to je škoda. Když jsem to viděla, jsem to přinesla kazeta, safra. To mě mrzí. Příště. Boris Vian.
1: Dobře. Tak, teď nemám vůbec ani oslý můstek, abych se k tomu dostal. Mám tady rovnou tu francouzskou kuchyni. Francouzská kuchyně se od české poměrně dost liší. Máte ráda český jídla, nebo musela jste si zvykat, nebo jste si nezvykla nikdy?
0: Český jídlo je moc dobrý. Já jsem se naučila po dlouhé práce dělat ta bramborový salát po mamince Bolkový. A samozřejmě já jsem se naučila svíčkovou a takové ty dva, tři klasické jídlo, že jo. Ale musím to přiznat, že já mám hrozně ráda lehký jídlo, takové a mám hrozně rád, co je všechno sírový. To znamená sírové ryby, sírové maso, sírové, všechno sírové, zeleninu, všechno sírové. Tak já drobnu takhle a moje kamarádka Chůva, Vladimír, normálně vždycky omle v kuchyně, protože mě vidím papat ty ryby, já to nachystám a vždycky se kromím ze sírové. To mám hrozně, ale český jídlo je velmi dobré, ale docela těžké. Těžké na žaludek, já už potom to... Necítím se nejlíp, no ale jinak to jsou výborné věci. A i slovenské kuchyně, a ti halušky. Že? Aha, vidíte? Všichni. A takhle ty dny, spoustu jídlo, to mám hrozně rád, jenomže je to pravda, že je taky český kuchyně na dlouhá příprava. Jo? A já jsem na rychlá příprava. Jo, tak...
1: Tak pojďme z kuchyně k autu.
0: Pryč.
1: Pojďme auto, k autu.
0: No, to je zajímavý.

0: Chantal, Chantal. V kolika letech jste si udělala řidičský průkaz a jaké bylo vaše první auto?
1: Jo, tak řidičák jsem si udělala strašně později. Já jsem ním o řidičák o, já nevím, 14, 15 let jenom zaměřený. A pak ten celý život jede, že jo. A neměla jsem vůbec čas, jsem studovala, pak jsem se nachystala, že pojedu do Ameriky, nevím co, a najednou Belek se objevil. A tak my jsme zase cestovali a vůbec jsem neměla čas, ten řidiček pořád jsem neměla. A v 86, se myslím, my jsme šli ve Francii a já jsem šel už konec. Tam my jsme měli představení Šašeka Královna měsíc přímo v Nancy. A tam jsem se rozhodla, že se udělám řidičák. Konečně. A protože Bolek pořád řídil a já jsem vždycky měla žinka mokrá, jsem dala venku na okno a šploč, jsem mu to praskla, ať se probudí, protože my jsme udělali tisíce a tisíce kilometrů, já jsem, že už to nejde. Musím to udělat řidičák. A cítím to, že já jsem to zvládla a potom jsem všechno, co byl po mojej rukách, jsem to řídila. Neměla jsem svůj ještě vlastní auto. My jsme měli spolu s Bolkem, to bylo první auto, my jsme měli Fiat, ale jsem to neřídila, protože ještě jsem neměla ten řidič. A pak byla Volvo a pak Saab. A vždycky, ale nejenom, když my jsme cestovali s Bolkem, a potom Bolek se docela zvykl, že já řídím, co mu to taky líbilo. Ale kamarády, já jsem nesel, ať to bylo tranzit nebo cokoliv, jsem to vždycky chtěla, jsem, že jinak nepojedu. Musím řídit. Tak já jsem řídila všechno. A dělala jsem tisíce. Já jsem to, ty let, kde jsem neměla řidičák, tak se to zase dohnala. No. To teda jo. A strašně mě to bavilo.
0: Měla jste nějaké autonehody nepříjemné?
1: No, měla jsem dvakrát, myslím, ale ta nepříjemná byla jednou, ze štěstí jsem byla sama v autě a musím to přiznat, že bylo to velmi nějaký osudový, protože, jak to víte, Magdalena Dítlová měla syn, Vojta, protože to byla moje druhá rodina, jo, děti jsou jako, my jsme se známe leta. A když Vojta chtěl závodit na okruh se mnou, aby jsme o tom diskutovali spolu a on jezdil velmi, velmi, velmi dobře a on ten jednu rok před závodí měl avárie a umřel. A byl mladý kluk 24, něco tak. A krásný senzační člověk. S tím, že já jsem vůbec nepochopila, jak bylo to možné. Já jsem studovala fotky, já jsem mluvila s Magda, my jsme tam, jsem říkala, jak on jezdil dobře, byla to rovince, jak se mohl dostat z boku, jo, totálně v boku a pak se vrátil na silnice, tam se otočil, udělal dvakrát hodinky a do ní šel auto proti ní a vořeli oba. A studovala jsem ty fotky, já jsem říkala, jak je to možný, proč se to vrátí na to silnice, proč? A já jsem nemohla se vyrovnat tohleto a furt jsem to musela. A rok potom, tak zhruba stejný doba, já jsem se vrátila v Olšanech a tam prošlo, tam bylo blato, samozřejmě, jak to víte, na ty vesnice, jak to teda je, blato, traktory a déšť. Jsem byla kolem ti 80 rychlostí a nějaký jelen, nebo jak se to jmenuje, ti zvíře.
0: To bude jelen. To bude nejspíš jelen.
1: Tak, ten obr tam stál na ty silnice, že jo? Srnce, něco. A na mě čuměl. Hodný kluk. Ale já jsem, samozřejmě, chtěla se hýbat a já jsem se zhybla a dostala jsem v boku stejný situace než Vojta. Totální. Ale na tento okamžik, vím, co nemáme dělat, že jo? Vím, že ta silnice byla plná blato a že byla mokrá. Jako Vojta viděl, že ta silnice je horká a že gumy kloužou, když, protože to bylo fakt byl tam horká, to bylo v Jugoslávě. On to viděl. s tímto, že jsem úplně dělala stejný stupost, ta blbá. Vracila jsem za sinise, protože mě to hrabalo pod motor. Já jsem říkala, do pytli, to mě zničí motor. Vracila jsem se, dělala jsem se 2-3 hodinky a vyletěla jsem na druhé straně, kde tam jsem se otočila, myslím, 3krát na střechu. Bum, bala, bum, bum, bum. A neměla jsem pásek, že jo? Chytráka. A já jsem se zajednou uvědomila, že jsem na hlavu, protože by se skončila na střechu. Já jsem vylezla z toho auto. Ta auto nebyl jednu kousek celá. Byla to celá rozmačkaná jako kapesník. Ale jsem neměla ani boule, ani řeznutý, ani jenom modrej. Nic, nic se mně absolutně nestalo. A bez pásek. Ti lidi nemohli to pochopit. Jo. A vrátila jsem se domů 4 kilometry. Že jo? Hezky. No, pěšky. A na tento okamžik jsem říkala, už to vím. A už mě to ulevilo. Jako kdyby jsem už zajedno pochopila Vojta. Tak to bylo.
0: A tehdy jste se rozhodla, že budete závodit? Nebo...
1: Ne, už jsem... Ne, já jsem už zavodila, to je to. Já jsem už zavodila, jsem už více... Jo, protože Vojta chtěl jezdit taky.
0: A nebojíte se takhle?
1: No, se vůbec, na okruh vůbec, na silnice kolikrát, jo. Na okruh ne, okruh je bezpečný vedle silnice.
0: Jo.
1: No jejda. Když se na okruh jezdíte mezi závodníci, my jsme všichni spolu pojedeme, máme auto zapevněná, máme helmy, my máme pásek, ale my jsme... totální lepení na to sedadlo. A my máme helmy, my máme kombinezu, my máme... Já jsem šla na střechu na závodí taky, mi se to stalo, ale to tam nic se neděje, že jo? Samozřejmě na závod může vždycky se stát něco, že jo? To je jasně. Ale ten procent na silnice je o... daleko víc procent problémy na silnice než na okruh. Na okruh je o něčím jiným. Já se míň bojím fakt na okruh. Silnice je pro mě strašná nebezpečná. Je o tom, že člověk má jezdit. Samozřejmě je pravda, že máme tendence jezdit rychle, že jo, ale to ješitnost je to nehorší. Ješitnost a odmítat, že někdo přejíždí, nebo jako akcelerovat, když někdo přejíždí, toto je velmi chytré, že jo? A nebo když vidíš ženská v autě, pánové, že jo? To nemáme rádi, když přejíždí, že jo? To taky, já se to týkám kolikrát, já řeknu, Ježíši Kriste, o co jde? Ale to je nebezpečný, to provokuje avárie pekelné. To jo, to se v dejkový zbojím než něco jiného. Okruh mám kamarádi a jezdíme, zavodíme a my jsme do jiné situace, že jo. Ale já budu chtít jednu věc, která je pro mě strašně důležitá, jo. Já si myslím, že dneska řidičák vůbec nestačí. Řidičák je jednu věc, ale když máte ti mladí měli zkusit okruh, měli trénovat a mít pevně auto, s tím to zjistí, že brzdit, anebo když potom oni můžou jezdit rychle a ten adrenalin zkusit na okruh a vidět, co je možný a nemožný. A už potom na silnice budou se chovat jinak a budou dokonce vidět, co můžou si dovolit a co ne.
0: Chantal, povězte nám teď něco taky o své nadaci. Já si myslím, že... To je úžasná věc. Jaký byl ten první impuls, který vás vedl k tomu založit nadaci?
1: No, impuls je samozřejmě láska pro děti, protože co je nejvíc důležitý než naše děti, jo? Co je nekrásnější než očičky dětí a co je nesmutnější než děti v nemocnice. Já myslím, že to není nic horšího. Samozřejmě po revoluci já jsem jako od malinka, jo, mi to maminka nás vedla, my jsme balili svoje račky, my jsme odevzali ty račky do domově nebo někam, kde ty děti potřebovali. A od malinka my jsme měli taky děti z Libanu doma u nás rok, protože to byla válka, tak maminka vzala děti u nás. My jsme vždycky naloženi jako na to pomoc ostatně, když máme možnost, jo. No není zvláštního, to je normální, pokud že máme možnost a můžeme udělat něco, tak to takhle má být. Ale když po revoluce, tak jsem se říkala, bože můj, já budu taky jako něco dělat, jo. Politiku nemůžu, protože neumím česky, že jo. To možná. ale pomáhat, dělat něco, protože já jsem tady žila léta, tak... Já jsem s Vladimírkem, my jsme šli jednou v nemocnice a Vladimír, protože cestoval s námi všude, že jo, a vždycky jsem hledala ty nemocnice, ten lékař, kde je nejlepší a tak dál. A Vladimír byl jednou úplně náhodou, byl nějaký blbos a mě říkal, ježiš, maminko, proč je tady tak smutný? A kde jsou ty hračky? A já jsem se říkala, ale to je, ano, Minašku, máš pravdu, a na to budu pracovat, ano. A na tento okamžik mě to startovala ten nápad postředí, kde ta psychika je důležitá. Tak, ale neměla jsem na myšlení jako nadace, že jo. Já jsem vůbec v životě nemyslela, že budu mít kancelář. To mě to nikdy nenapadlo. Ale ten vlak jel... A kamarádi mě poradili, mě říkali, ale že tak posavíš nadace a takhle to tě dá ty možnosti a najíš ty peníze a tak dá, protože já jsem myslela, že budu tam já malovat nebo něco, co bylo stupidní, jo, protože to je absurdní. S tím to, že ta nadace takhle startovala, tak je nadace teďko, máme v Ostrava, Brno, Praha a já jsem, pro mě je důležitá, je důležitý věc, pokud je ta psychika je pozitivná, že člověk má kolem sebe krás, jako aspoň barví, já neříkám krás, ale barví svůj svět a u dětí je to velmi důležitý. Proč budou mít šedé, škaredé nemocnice, rozbitý koupelna, pekelný záchod, postel, které spadá, sestry, kelej. Samozřejmě, když jste celý den do těch postředí, máte těžké práce a ještě, tak nejste úplně uvolněná. Všichni potřebovali se zvednout psychicky. To znamená, že teď na se opravdu konkrétně uděláme všechno. Od zem do strop, zdí, všechno zbouráme, koupelna zbouráme, za všechno, ať je to veselé, plně barev. A samozřejmě muzika, protože nemocnice si myslím, že nemusí být ticho. Proč bude ticho, že jo? Není zákon. To znamená, že muzika v nemocnice a i ti děti můžou mít klasická muzika nebo takové relaxační a spoustu hračky a tak dále, a tak dále. A to zpracujeme na to psychika. To pomůže i kolikrát i rodiče. Protože když necháte děti do ty děti postředí, tak máte jiný pocit, než když to necháte do pekelný prostor. Jo.

0: Chantal, proč se váš syn nejmenuje třeba Jean-Paul nebo Vašek? Proč se jmenuje Vladimír?
1: Ano, Vladimír se narodí, protože takhle, Blek točil Něžný barbár. A Blek není ten typ člověk, který má velké starosti, když manželka má problém. Čekala jsem Vladimír a měla jsem, protože já jsem hrála představení do sedmého měsíce a už Vladimír chtěl, už to mám dost, že jo. Tak už klepal na dveře, tak oni mě dali do postele a tak dál. A Blek potom točil Něžný barbár. Já jsem viděla, že má z toho trošku problémy, že Šantelka není to konec toho, ten svý moc jako jednoduché, tak trošku se kroutil. A já jsem to cítila, že radši budu vypadnout. To znamená, že já jsem se organizovala s maminkou, že pojedu do Ženevě tam rodit Vladimír. To bylo, jak říkal, je to dobrý nápad. Tak my jsme se denodenně volali. A to bylo, a co myslíš tohle, a co myslíš tohle, a Ondřej, a tohle. A my jsme se denodenně takhle, že ten jeden den já jsem už říkal, hele Bolku, už je na čas, ať to najdeme to jméno, jinak to dopadne špatně. A já jsem mě volal a mě říkal, hele, a co ty myslíš Vladimír? Já jsem říkal, no Vladimír, to je docela dobrý nápad, protože ve francouzštinu není možnost to změnit, jako se to řekne Vladimír, protože neexistuje jinak, jako Ondřej je Ondřej, to je nezajímavý. To znamená, že... Ne, ale právě, protože...
2: Ano, no tak...
1: Ondřej, to mám hrozně ráda. Já jsem o tom... Ne, ale vážně, já jsem to říkala Bolkovi. Já jsem říkala, Ondřej, mně se strašně líbí, ale Francouz nikdy v životě nebude říct Ondřej. Bude mu říct Ondřej. A Ondřej, to je totální peklo.
0: Já bych to řekl takhle, že v zahraničí jsem nezajímavý.
1: No, jenom to jméno, ale jinak jenom dobrý.
2: Děkuji.
1: Ne, ale to je... A my jsme se takhle kecali s Bolkem, furt my jsme se volali, až ten moment, že poslední byl Vladimír, ta nabitka. Tak já tě zavolám ještě zítra. Já jsem říkala, a Vladimír se narodil. A já jsem říkala, tak byl poslední jméno, tak je Vladimír. Ale je Vladimír, Jaroslav, po Bolkovi táta, Claude, po můj táta, a David, protože to je jméno, které je... Taky jméno, které je všude ve světě a je to biblický a David se mě to líbí jako jméno.
0: Já mám tady poslední tři otázky. Takový docela, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy?
1: Blbci.
0: Cestujete ráda po světě?
1: Miluju.
0: Jo, a vzpomenete si na svůj nejstrašnější zážitek, který jste si ze světa přivezla?
1: Nejhorší. Ježíš, já se musím na to myslet trošku. Já se nepamatuju. Já jsem nikdy v životě neměla něco katastrofální nebo něco hrozně. Nikdy. Ne. Já se nepamatuju
0: nic. V kterém pásmu vás to nejvíc bavilo, abych...
1: Pásmo?
0: No, řekněme, víc na severu nebo...
1: Dolů.
0: Dolů.
1: Na jich. Teplo, slunce. To musím to přiznat, že to nutně potřebuju. Ale tady se cítím dobře, ale mě chybí. To já, jo, to jo, potřebuju. Moře.
0: A tady pracovně... moc není,
1: že jo?
0: Pracovně, v které zemi vám bylo jaksi nejlíp? Jaký třeba publikum?
1: No tak, jo, publikum. Jo, tak to, dívejte se, v Americe katastrofa. Protože ty jsou, jako v Americe, bacha. Například my jsme hráli strašně dlouho v Los Angeles. A opravdu to vnímáte. Vnímáte, jak je to publikum, kelej. Nemá kultura, nemá tradice, nemá... oni vůbec nic nepochopili, takzvaně zhruba. A oni to chodí v divadle s popcornama, zvíkačky, tam se žvíká, křupe ty popcorny. Oni chodí, absolutně, jako by chodili do kina. Oni se nevnímají, že mají živí lidi. Pro ní to jsou herci, že jo, na to jeviště. A vůbec nevnímají ten kontakt, ne? To jsou totální jiné. Ale co je velmi zajímavé, že San Francisco například, tak to je, už se blížíme v hropu. Už ten publik byl úplně jiný. A to je taky v Americe, že jo? A to je zajímavý. V San Francisco bylo to zajímavý. Ale musím to přiznat, že hropský v hropu je ta tradice, je ta kultura. To. A v Itálie, rád divadlo v Itálie, to je taky božský. Já to miluju v Itálie a Česká republika opravdu je vynikající publik. Tak můžu říct. Ale já se vzpomínám, jak kdysi taky, když jsem přišla tady v republice, Československo kdysi, tak se vzpomínám, jak normálně viděla jsem lidi, kteří chtěli spát v spacáku před to divadlo, ať mají lístek na druhý den. To mě totálně fascinovalo. Já jsem říkala, a to tady můžu žít. To je krásné.
0: To trošku koresponduje s mojí poslední otázkou. Cítíte se být víc českou anebo francouzskou herečkou dneska?
1: No, dívejte se, já jsem v dilemu, jo. Já nikdy nemůžu zapomnět, že jsem francouzská. Jsem francouzská, to jo, to jsem. To taky slyšet, že? Ale je to pravda, že tady žiju tak dlouho, že to patří jako, že jsem tady doma. Já neříkám, já jdu do Čechách, ale řeknu, já jdu doma. Jo, tady jsem taky doma. Ale je to pravda, že nemůžu ještě dneska čtu ve francouzštinu, píšu ve francouzštinu. Je ten základ, je francouzský. To já to nemůžu ode mě sundat, ale jsem takzvaně na půl. Dokonce představ si. Představte, že budu hrát Aloisi Jirásek. Ano.
0: Co?
1: Už to můžu o tom mluvit, protože už to vím. 2-3 měsíce, ale mě oslovili Národní divadlo, že budou dělat Lucerna a Kněžna.
0: Yeah.
1: To bude peklo. No a to já se mám z toho tak to češtinu výrásek je velmi zajímavý. A já se na to dost těším, ale už začínáme konce srpnu a už na to makám.
0: To je krásné.
1: Rozumíš?
0: No to je krásné.
1: Francouzská kariéra je výrásek, no. Ne, opravdu. Ale víte co? Já jsem moc ráda, protože teď, protože já nemůžu, já potřebuji překlad, jo, já to jenom češtinu, to potřebuji každý slovo do hluboký cítit a pochopit. Tak já jsem nechala francouzský gymnázium, ti nejlepší, jako ti výborní kluci a holky, dělat překlad Jirásek ve francouzštinu, které neexistuje. A já se mám toužím, že potom s tím ten překlad, když bude dobrý, tak konečně bude ve francouzštinu Aloisi Jirásek Lucerna.
0: Já jsem všechno vyčerpal, já myslím, že toho
1: jsem
0: máme
1: ráda.
0: Dost.
1: Je to příjemné.
0: Přátelé, Šemánovice navštívila Chantal Poulin.
1: Já vás srdečně děkuji. Děkuji.
3: Milé posluchačky, milí posluchači, končí veřejná nahrávka z návštěvy herečky Chantal Poulin v Šemánovicích u Kokořína. Přeji vám dobrou noc i dobrý den a za týden se těším s vámi se všemi v Nostalgickém muzeu zábavy opět na shledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

prožíváme krásnou neděli roku 2013 a bezmála celé dnešní vydání Šlágru od srdce bude patřit Jiřímu Kornovi. Tenhle výjimečný zpěvák, tanečník, konferenciér, herec a baskytarista, v posledních letech člen výtečné vokální formace Čtyřtet a vyhledávaný muzikálový představitel, oslavil minulý měsíc 64. narozeniny. K těmu mu samozřejmě ze srdce blahopřeji. Ale než dostane Jirka slovo, představí se ve třech úvodních nahrávkách můj orchestr. Krásnou neděli a příjemný poslech.

A teď dostane slovo slíbený Jirka Korn. Jirka, pražský rodák, byl v letech 58 až 64 členem a posléze solistou dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, jehož sbormistrem byl doktor Bohumil Kulinský. Po maturitě na gymnáziu, to bylo v roce 1966, začal hrát ve skupině Mickey, odkud přestoupil do dnes legendární skupiny Rebels. Po rozpadu téhle kapely zpíval na začátku 70. let chvilku v kapele Františka Ringo Čecha v letech 1971 až 1973 hrál na baskytaru a zpíval v Olympiku a v téže době se také vydal na úspěšnou solovou dráhu. Jsem rád, že často nahrával a spolupracoval s mým orchestrem.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Můj dědeček mě učívával jodlovat a Jirka Korn, kterému je věnováno dnešní vydání Šlágru od srdce. Mimochodem, to byla moje skladba s textem Zdeňka Borovce. Jiří Korn, který už v roce 1971 zvítězil na festivalu Intertalent v Gottwaldově, dnes v Zlíně, s písničkou Karla Svobody a Zdeňka Rytíře Iveta. Jirka je samozřejmě interpret zcela výjimečný. Cizí mu není prakticky žádný hudební žánr a ve všech se pohybuje s lehkostí, kterou mu mnozí z jeho kolegů mohou jenom závidět.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Na

Ve šlágrech od srdce a na dvojce Českého rozhlasu posloucháte nahrávky Jiřího Korna, které vznikly ve spolupráci s mým orchestrem.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Poslední zpívané slovo bude opět mít Jirka Korn. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí a znovu se na vás těší Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Vítáme vás u 111. hodiny. A ještě navíc je 2.2.2002. No to je ale mystika čísel. Tak to, aby jsme se napili, kde mám tu slivovici? Tady. Zažplochtáme? Žaninko, papoušku, ty se napij čaje a připijeme na zdraví všech našich věrných posluchačů, kteří nás už pátý rok poslouchají. Pozor,

Ale že ta zima vzala rychlej konec, to byly závěje, co? A ty vichřice. A najednou závěje zmizely, nic netrvá věčně a zítra zase vyjde slunce.

Žaninko, napij se čaje, bobice paličatá. Jde pak vodní něco chtít od takovýhleho papouška. Musíme si toho vážit, že nás posloucháte. Vážíš si toho vůbec, Žando? Visí hlavou dolů a zvoní na zvonek. My začínáme s pohádkou a ona zvoní na zvonec, jako kdyby měl být pohádky konec. Ne.

Mrk a mrk a takhle na mě ještě mrká očima. Je to urážlivej, paličatej, oprsklej, ale hrozně chytrej, mazlivej samozřejmě, ale chytrej papoušek, chytřejší než celý vládní kabinet dohromady. Naštěstí. No, což to by nebylo až tak nic zvláštního, ale naštěstí já jsem neřekl vládní kabinet, který země vládní kabinet. Řekněme třeba vládní kabinet země Burkiny Faso, kde je hlavní město Vagadugu. Nebo pobřeží Slonoviny, kde je hlavní město Abidžán. Nebo Tanzánie. Jaký je hlavní město Tanzánie? Tam je žanda jako doma, protože tam papoušci šediví žaka. Žakové, tam jich jsou plný stromy. Ale žádnej není. Tak mazané jako ta naše opice. Drbe se za krkem. Dělá jakože nic. Takže my vás vítáme, děkujeme vám předem a posíláme mnoho pozdravů a vzpomínek na vás. Vzpomínáte si na tu frázi, jak se začínali každý přání k Vánocům? Předem vás pozdravujeme a předem posíláme hodně vzpomínek na vás a předem přejeme mnoho zdraví a úspěchů a štěstí k vašim milým meninám nebo k narozeninám. A těšíme se, že se uvidíme o posvícení. To byly ty slohy takový, ty starý.

Já vím, že ty jsi se s tím mikrofonem nikdy neskamarádila a už se s ním neskamarádíš, to je mi jasný. V květnu to bude 5 let, co tady ten nesmysl na stojanu zapínáme. V mým malířském ateliéru, co tady má takovej nesmysl dělat, si můj papoušek jistě říká. No já se taky divím, upřímně řečeno, že jste to s náma tak dlouho vydrželi. 5 let. Kolik Žanda za tu dobu snědla slunečnic? To by mě zajímalo. Tisíce. Miliony možná. Za 5 let dítě vyroste. V jabloně mladý zasazený začnou rodit. Do 5 let. To je dlouhá doba. Kůň za 5 let vyroste do nejlepšího tahounského věku. Na nově udělaný asfaltce během 5 let se udělají takový díry, že to stojí miliony, miliony to potom opravit. No a na autu se za 5 let klidně najede 50 000 km. Kuřák, když se kuřák jen trochu činí, tak při vykouření 20 cigaret denně, za rok je to neuvěřitelných 7 200 a za 5 let je to 36 000. Jo. To je strašný. To je vajglů, to je popele, to je kouře. Viděli jste někdy snímek plic nekuřáka a snímek plic kuřáka? Já to viděl. Já to mám v jednom anatomickém atlasu. To vám je tak něco příšerného? Ty plíce kuřáka jsou černý, uzený. Jako když babička hodila do komína maso a přehnala to a dala tam hodně moc švestkového dříví a to maso se tak jako přičmoudlo. Tak vypadají plíce kuřáků.

Já na vás nechci vůbec, kteří kouříte, ne, chraň Bůh, já bych vám jenom přál, protože já jsem taky kouřil. A řekl jsem si, přece nejseš takovej srab. Víte, že jsem to docílil? Přestal jsem kouřit. A jak je mě, jak mě hned bylo, hned za půl roku jsem pocítil takovou změnu. V dechání, v pohybu, jak jinak mě začal chutnat vzduch úplně. Já bych to každému přál, aby se toho zlozvyku zbavil, ale nezlobte se na mě, že jsem takhle moralistní. Pivař, no, to bychom taky mohli nadávat na pivaře. Pivař, když denně udělá 5 piv, tak je to 35 týdně, 140 piv za měsíc, 1680 za rok a za 5 let je to 8400 piv. Já jsem si to spočítal na kalkulačce, protože mě to začalo zajímat. A srdce, který za minutu bouchne 70krát, za 10 minut 700krát, za hodinu 4200krát, za 10 hodin 42000krát, za 24 hodin 100000krát, 800krát, 100800 a za 10 dní, no to není možný, přes 1000000krát 30. Jo, za měsíc 3 miliony, za rok 36 milionů, za 5 let přibližně 180 milionů tepů našich srdcí. To se člověku až z toho tají dech. 180 milionů. Každý člověk je vlastně milionář. Kolik krve takový srdce přepumpuje, potoky, řeky a ta krev, která v nás koluje. Teď bychom se mohli dostat na filozofický téma, to nikdo z nás neví. Odkud pocházíme, jakou namíchanou krev v sobě nosíme. Já si vzpomínám jenom na Bohumila Hrabala, spisovatele, který říkal, že všechny Moravanky jsou říznutý Avarama a Turkama. A proto jsou takový žížnivý, žhavý, vroucí Moravanky. To všecko je klidně možný. Avaři, Turci, Keltové, tady ve střední Evropě. Buví, jaká krev v nás koluje. Já vím, že ve mně koluje půl krve z Chodska, protože můj táta Adam byl z dílů nad Čerchovem z malý vesničky tam pod Haltravou. To byl můj táta, takže já jsem Chod polovinou, protože maminka je od Rakovníka, táta Chod. Ta slivovice mě rozhycovala. Je dobrá, moc silná. Už nebudeme, Žando, protože alkohol je metla lidstva. A ženský, když se opijou, nevědí, co dělají a zdvíhají roupama i sukně, jak říkávala babička.

Ale taková poctivá slivovice, to je materiál, to je vůně, vůně, vůně, ten pravzvláštní. No, živel, je to vůně, je živel, když se tady hárá sousedovic Sára. Je, ono se to tak hezky rýmuje. Kolikrát tady leží psi z celého širýho okolí ve dne v noci celou tu dobu, když Sára hárá. Do Béžova je to pes. Nějaký teriér. Krásnej. No prostě vůně půvabných a krásných žen dokážou udělat pěkný zmatek v hlavách chlapů. Je. Ty mají zpřevrácený nábytek na to tata. Ale slivovice voní krásně.

Já si vzpomínám ty nádherný vůně přírody v dětství. Třeba když se sekal jetel, toto vonělo. Když se ten jetel nakládal na žebříňák, tak to vonělo ještě víc. Potom, když jsme to s dědou a s babičkou, jsem vedle nich seděl na té fůře a jeli jsme zpoza vrchu, tam byly pole jetele, nebo od Oujezdu, nebo od Lašovic. My jsme měli pole daleko od vsi, protože ty nejlepší, nejbližší pole měly velký statky. Když to domkáři měli rozroušený pole, jedno tam, druhý tam. No ale aspoň jsme se mohli podívat po krajině a to ta krajina voněla, ten jetel čerstvě nasekanej voněl, prach polních cest voněl, do toho dědová fajfka voněla. Trošičku připomínala vůni asfaltu, když cestáři dělali kousek asfaltky za vsí.

0: kravince.
1: To bylo hezký, stejně když jsme se koukali. Teďko budu vyprávět o něčem choulostivým, ale když ono to bylo taky tak krásný, i když to bylo takový přírodní. Ty kravičky, ty dárky mlíka, másla, tvarohu. Babička by jim snesla modrý z nebe. Vypucovaný byli čistý, voněli takovou. To byl rozkoš, když se kráva mohla pohladit po čumáku ty její nádherný oči s těma řasama. No jo, ale já když jsem tam seděl vedle dědy, tak jsem viděl ty kravský vocasy a najednou se ten vocas takhle trošičku ta kráva dala stranou a z toho spodvocasního otvoru se najednou vyvalila taková jako hlava hnědýho karfiolu a to už jsem věděl, co se děje. Teď to pleskalo dolů, kolikrát to tý krávě ošmrnclo se i o výčnělky na nohou, co měla a plesk. A do toho prachu se to rozpláclo a tak to zavonělo. A my jsme slyšeli takový malý hlásek slaboučkej, kráva, kráva. On tam totiž byl mravenec, jo. A mravenec vylez a říkal, kráva blbá zrovna do voka. A protíral si takhle pacičkama v oči. To jsme si jako děti říkali takovýhle vtip, kráva blbá zrovna do voka. Žando, to se bavíš, viď? Zlobíš se, viď? No, lokomotivu umíš. To je zlatíčko naše, co? To je papoušek. Tak děkujeme ti, tady máš honorář. Ona zadarmo, ani kuře nerabe. Ona už vidí, že tady držím ten maličky. A ví, že to máš zakázaný. Tu čokoládu. No, jednou za týden ji můžeš dostat.

celý svět nám dětem tenkrát voněl. Taková ta zvláštní, slovy těžko popsatelná vůně, protože byla jedinečná, jedinečná, taková jaká nasládlá, nakyslá, nahořklá, vůně škopku, ve kterým babička spařovala husu před škubáním, a překrásný růžový barvy, když babička tu husu kuchala. A potom, když rozřížla ten žaludeček té husy, tak každá husa měla v žaludku písek, aby prej pěkně trávila. To už jsme kdysi dávno o tom říkali, že možná i naše Žanda Papoušek má v žaludečku píseček, a jedna husa měla i zapíchnutý rezatej hřebík. Tak vidíš, nánopy to má, proto ti poslední dobou nechutnalo. Co tě to napadlo spolknout hřebíka, se zobnout ho? Krkno jedna, ona by všecko skrkala nejradši, a najednou mě nechtěla žrát, tak jsem jí musela zaříznout. Nebo taková vůně škvířícího se sádla při zabíjačce škvadečky. Jo, to by se nám zbíhaly sliny, co?

podobná byla, ale voněla úplně jinak. To se škvířil zase šmír na lokomobile, kterou mazal ten, co tu lokomotivu obsluhoval, myslím, že se jmenoval pan Šíma. Měl takový silný brejle jako skla od sklenice ze sodovky silný. Celý takovej od šmíru byl jako ta a voněl taky šmírem a přikládal do toho velkou lopatou takový krásný antracitový černý zlato, to bylo to uhlí, tak se lesklo. Ta lokomobila supěla. Na velikém kole, který se otáčelo, mlaskal řemen, který poháněl mlátičko, a ten řemen taky voněl zvláštním takovým voskem, kterým se ten řemen mazal, aby vydržel, aby byl vláčnej. Ten vosk se jednoduše k tomu běžícímu řemenu chvilku podržel, někde uprostřed, ze spoda se na ten řemen přimáčk ten vosk a ten řemen si sám ten vosk z toho, z takového špalku bral a navoskovával se, a to byla vůně, když se ten řemen promazával. Yeah.

vůbec žně voněli, když zrálo obilí, sekalo se a pak se mlátilo. A nebo když v pivovaru, v rakovnickém pivovaru zavonilo mláto a celý rakovník se ocitnul v takový nahořklý vůni pivovarskýho mláta. Nebo když pan Kaválek u nás v pekárně vyndával z pece bochníky chleba pečený. To byla taky nezaměnitelná vůně, silná, intenzivní. Takovýho jako vůně božího daru, chleb náš vezdejší. No a štiplavá vůně, doutnající škváry na haldě dolu Rako, tu vítr přinášel až k nám do Pavlíkova. A zvláštní slovy těžko popsatelná mírně nakyslá vůně herberku, který pan Drátení, když vykřikoval drátovat, letovat, nosil na zádech. Tam byl takový ošoupaný stoleček, židlička, drát, kolo drátu, různě silný kola drátu, různě silnýho. A nářadí a salmiak a kladívečka a kleštičky a kyselina. To bylo věcí a brus taky sebou vozil. Na šlapání ten tlačil před sebou, zased a šlapal. A lil na to vodu, kapala na to voda z flaštičky, když brousil nože, drátovat, letovat, broušení nožů, vykřikoval.

taková zvláštní zatuchlá vůně z auta staříčký Tatry, která měla jenom přední sedadlo jedno u řidiče, pan Kratochvíl z Rakovníka, když přijížděl do Pavlíkova vykupovat vyschlý králičí košky. A každá pořádná hospodyně navlíkala chlupama dovnitř na prkínko, když stahla kůži z králíka. A sušila je takhle pod kůlnou, protože za každou košku králičí byla možná koruna dvě nebo tři, to už si nespomínám. Takže taková řada prkýnek s takovou zvláštní narůžovělou kůžičkou, protože ty chlupy byly vevnitř, ale pacičky a ocásek měla každá ta kůže. Čtyři pacičky, jeden ocásek, to byly ty zbytky po těch nebohých hodných ušáčcích, který v králíkárně na nás tak šibalsky mrkali očičkama. Já jsem to nemohl vidět. Je, to byly vraždy, když babička, no jo, ale jíst se muselo. A ty už byly dávno snědění, ty ušáčkové, buď na smetaně nebo na česneku upečený. A čekali, až přijede pan Kratochvíl s Tatrou žehličkou. Ty kůžičky a štiplavá vůně karbolky s dechtem, kterýma se natírali hospodský záchodky, postavený vždycky venku vedle hospody.

No, naopak krásně a svátečně. Benzínem voněl autobus Praga, ve kterým jsme jezdili s maminkou do města po válce nakupovat, do drogérie, kde to taky vonělo, u pana Nigrína, mejdlem a petrolejem, acetónem. No a benzínem, jako ten autobus, podobně voněl i motorák s budkou řidiče nad střechou a my jsme se báli, aby při vjezdu do tunelů, a těch bylo na trati kolem Berounky hodně, 5, 6, 7, já už nevím, aby se ta budka pod ten tunel vešla. A úplně jinak voněl vlak Pára zase, lokomotiva. Voněla jinak. Ta připomínala vůni železňáku, ve kterým babička vařila brambory pro slepice a prasata.

Nebo jak voněla taška pošťáka pana Pavlíčka. Nebo zase uniforma strážníka pana Demečka. To bylo zvláštní, ty jemný vůně třeba poštovního úřadu, ten voněl jiskrama, asi jak tam přepichovali ty všelijaký kabely, když propojovali telefonní hovory. Tak to vonilo takovou jako elektrickou vůní a izolacema a barvou na razítka a kabelama všelijakýma a telegrafem.

a krámy u pana Sýkory a u pana Kučery voněly petrolejem a slanečkama. Kabinet v rakovnický měšťance zase voněl naftalínem, protože každá kůže veverky, nebo kuny, nebo zajíce, nebo peří bažanta, v tom musel být naftalín, aby se do toho nedávali moly. No a zase kabina fotbalistů na rakovnickém hřišti, ta voněla koženou merunou, sítěm do branky, to se nějak proti dešti volejem možná natíralo, impregnovalo, nebo a taky tam voněly dresy fotbalistů a vápno na lajny. Nebo když čerstvě napacní, jak ten voněl, nebo jak voněl vzduch po první bouřce takovým ozónem. Nebo rampouchy na střechách. To už tohletou dobou byly takový rampouchy na střechách, že ženský chodili a říkali, musíme se koukat taky nahoru. To by byla pecka do hlavy, aby nám nespadly ty rampouchy na hlavu. To visely takový střechy, jeli takový meče. A někdy hrc a sesypal se kus sněhu ze střechy a to byl rachot. Jak to jelo po těch taškách, tak ty tašky jak rachotily, když ta lavina sněhová z té střechy padala a bim ho dolů pod střechou zůstala na chodníku. Jo.

U sedláře pana Ondráška zase voněla kůže. Nebo u pana Krejčího Podolky voněly žehličky. A v kampeličce tam zase voněl ingoust, lejstra a když si otevřeli kasu, tak možná zavoněli jemně peníze. Nebo co to vlastně vonělo tam v kampeličce. Tam jsem chodil pravidelně vysejpat kasičku svojí malou. Potom byla úplně zvláštní a silná a nezaměnitelná vůně v každý prodejně obuvy firmy Baťa. V automatu Koruna, když jsem potom přijel do Prahy studovat, tak tam to taky vonilo jinak. Tam to vonilo koprovou omáčkou, nějakou polívkou, rajskou omáčkou s knedlíkem bez masa za 2,20 Kč, to jsme si dávali, to bylo, co? Nebo jak vonilo mladý listí na břízách. V těch jejich korunách bručeli chrousti. Když jsme tam hráli volejbal, tak jsme kolikrát nemohli ani hrát, protože těch chroustů se nám lepilo do vlasů tolik. Chrousti úplně vymizeli. Nebo ten první velký oheň, jak voněl, když se poprvně po válce zapálila hranice na mistra Jana Husa. Zase úplně jinak voněl plamínek lihovýho kahánku u zubaře. Nebo taková ta chladná, zaprášená vůně v kostele. Taková až posvátná. Nebo když se jezdily závody motocyklů, tak zase z výfuku těch motorek voněl ricinovej volej. Nebo když nám táta koupil otčím první vyhlídkovej let nad Berounkou a Hradem Křivoklátem, jak to vonělo v letadle značky Iljušin, dvoumotorovej, to taky bylo pěkný. No a když jsme potom přišla sezóna plesů, a já jsem hrál v kapele, tak jsem přišel na to, že každý sál voněl jinak.

autoři nám dávali úkoly, kreslete akvarelem a pastelem teplou zimu. Víte, co to je teplá zima? Teplá zima je, když přišla obleva, po obloze se honily šedý mraky a ten sníh až k horizontu, až k obzoru zářil. Cesty zčernaly, po cestách se rozvážel kompost, koně táhli třeba velkou bričku plnou hnoje kompostu, ze kterého se kouřilo. Topoly, které byly kolem silnice, dělali takový černý krajky, takový vějíře. Z komínů střech se taky valil kouř, protože tam se topilo. To byla teplá zima. No a potom nás za to známkovali. Já mám ještě pár takových pastelů, jsem nedávno našel. Pastelů na téma teplá zima. To byly krásný obrazy v Národní galerii od Vlastimila Rady. To bylo jeho oblíbený téma.

Bludiště. Například bludiště s obrazem Bitva Švédů na Karlově mostě taky vonělo zvláštním způsobem. Národopisný muzeum v Kinských sadech, kde byly kroje ve skříních a malovaný nábytek a krásné sošky,

taky mělo svou vůni. Národní muzeum nahoře na Václaváku, kde byly kostry takový veliký a lebky a kameny a motýly. To mělo taky zvláštní vůni. No a panoráma bitvy u Lipan, Luďka Marolda ve Stromovce, vonělo taky. Tak nějak, jako když se čerstvě vymaluje byt. A válka, doba války voněla. A neopakovatelně, umělým tukem, umělým cukrem, ten byl sladkej, jak se mu říkalo tomu umělýmu cukru. Bakelitem taky voněla.

A pak jsem později poznal, že každá země má svoji vůni. Jinak vonělo to v SSSR, úplně jinak v Austrálii, to byla slastná vůně. Taková omamná vůně z kvetoucích parků, tam kvetly stromy pořád. Londýn voněl zvláštním nepopsatelným takovým odérem snad z těch autobusů a z taxíků. New York taky voněl, protože byl blízko u moře. Hamburg měl svoji vůni, Atény taky. Tam voněly zase pečený masa. To se na drátech byly napíchnutý takový homole masa a na dřevěným uhlí se opejkali. Oslo taky mělo svoji vůni, Dublin v Irsku. No vůně dokážou vyvolat v mžiku vzpomínku.

a první rádio nový, který jsme si koupili s Miladou, na který jsme si vydělali česáním malin. Tenkrát to byla Tesla, jak se to jmenovalo, to rádio, Melodie nebo Allegro, nevím už. A to rádio, to taky vonělo, když se očroubovala ta zadní taková bakelitová dírkovaná stěna a tam byly ty lampy elektrický s drátkama rozežhavenýma a reproduktor byl zabalený v látce. To byl svět tak přitažlivej, protože rádio pro nás znamenalo přístup ke světu. Tenkrát v těch 50. letech oni nás totiž tu naší mladou generaci pěkně dusili. Takový ty o generaci dřív toužili po změně a vstupovali korporativně do KSČ. Nám to jenom doporučovali, ale znáte to. Doporučovali, dokonce na nás tlačili, aby jsme vstoupili aspoň do svazu mládeže, ale když mladému člověku říkáte jdi doleva, tak on just a jde doprava. Každý mládí je vlastně spourou proti starším, proti svým otcům. To tak je, co je svět světem. Každý mládí se bouří proti otcům. Žando, nespí. Já vím, že tě to nebaví. Počkej, já tě budu vyprávět něco pěknějšího. Počkej, to se máš na co těšit. Zdřímni si a já tě potom probudím.

Znáješ, Žandoš, to takové kanikuly? Miguliály na kaňkách. Znáješ, što takové kanikuly? Jo, teď s odstupem 50 let je nám jasný, že nás mladí tenkrát na školách dost dusili. Jak jsme se provlejkali tím houštím, už jsme o tom mluvili. Houští, takový píchavý houští ze srpů a kladiv. Komandír Geroj Čapájev byl v Sjovremia v Pěredí. On komandíroval svým atriádom veselých svých rebiát. Dragoj tavariš Stalin, přijezžajte v gosti k nám, přijezžajte posmatrite, jak idut děla u nás. Dragoj tavariš Stalin. Prasvětáli jabloni i gruši, paplili tumány nad rekoj, vychádíla naběre Kaťuša, na vysoký naběrek krutej, nebo ta stěp da stěp krugom, půjď v daljok ležíť. Žando, nečum na mě tak, teď je to tragédie, kolem dokola step a daleká cesta a v té krutý stepy umrznul voska. Ruština byla jediným cizím vyučovacím jazykem a když se někdo učil třeba anglicky a dozvěděl se to politruk, političeský rukovoditel, už měl průšvih ten student, protože to by mohl být klidně agent imperialismu, že jsme museli se učit rusky i přesto, jak to v nás vzbuzovalo takovej vzdor, no jistě, v pravým slova smyslu vzdor, i když ta ironie byla v tom, že my jsme ruskou kulturu doslova milovali, protože jsme úplně byli zblázněný do četby Gogola, Čechova, Dostojevský byl úplným zjevením, Tolstoj a poslouchali jsme hudbu Čajkovskýho a Musorgskýho a Stravinskýho a milovali jsme obrazy Kandinskýho a Šagala. No a tak ta vnucovaná kultura SSSR v nás zcela zákonitě musela probouzet ten vzdor. Přirozeně. Jak jsem řekl, když mladýmu člověku říkají otcové divlevo, tak on just jde doprava.

A když jsem se zmiňoval o tom, jak vonělo rádio, to rádio, jak jsme milovali, protože 365 dní v roce, každý den, pravidelně v 8 hodin, když jsme naladili buď krátkovlnou stanici na 31 nebo 41 metrů, tak buď se ozvalo "Here is radio station Tangier." To byl Tanger, rozhlasová stanice, dole u Gibraltaru, nebo "Here is radio station Thessaloniki." To byly Thessaloniki nahoře v Řecku, Soluň. Tam měli Američani krátkovlnné vysílačky a teďko se ozvalo "Our following program is in English." A pozvala se ta známá znělka.

A hned hlas. Good evening, this is Willis Canora speaking, ladies and gentlemen. Vítáme vás u hodiny jazzu. Pokračoval anglicky dál. No, to byl pro nás... To byl ten rozkol. Na jedné straně ta step, zmrzlá step, kde umrznul voska. A na druhé straně byl ten jiný svět, daleko od té stepy mrznoucí. Aspoň pro ten večer nás od té stepy na chvilku vzdálil, protože, o co šlo? Šlo o to, že jsme milovali tu inspirující, plnokrevnou jazzovou muziku, která tepala životem ve světě, kde Louis Armstrong zpíval o tom, aby mu jeho dívka dala pusu, aby se vyplnil jeho sen, give me a kiss to build a dream on. Nebo v té dlouhé skladbě Skin Deep, to je něco o kůži, buď je hluboká nebo napnutá, bylo tam bubnový solo. Hrál ho Sam Woodyard. Dlouhý solo. Nám vstávaly chlupy na celém těle. Rozkoší. Nebo když hrál Milec z Davids, jak mu Kája Velebný říkal, to byl Miles Davis. Hrál tak přeludně na tu trumpetu,

Ta stanice to byla naším majákem. Tudy vede cesta za krásou. Ne, jak nám oni říkají, že je to odsouzení hodnej americký způsob života, pozlátko kapitalismu, před kterým nás musí schránit SSSR, aby nás to neskazilo. Aby nás neskazilo to piano Duke Ellingtona, nebo altka Johnny Hodgese, nebo tenor Bena Webstera, klarinet Barney Bigarda, nebo baritón sax Harry Carneye. Stěp da stěp krugom, v puť dal jok ležit. Ano, dada. Bratři Karamazovi, ano. Anna Karenina, ano, jistě, ale my taky bysme chtěli poslouchat Louis Armstronga nebo Milese Davise, Benny Goodmana. Proč jen děduška Maros jolku nám prinios? Pačemu? Dragoj tavariš, Stalin přijez žajtě v hosti k nám.

Zmiňovali jsme se o vůních. Vůně jako živel. Vzpomínáte si, když začal tát sníh a z polí a z lesů zavanulo předjaří? Nebo léto, rozžhavený léto sluncem, jakou mělo krásnou vůni? Vůně podzimu, vůně tlejícího listí? Nebo ta vůně těch dušičkových věnců a voskových chryzantem? Na podzim taky vůně střelného prachu, když jsme myslivcům nosili patrony při podzimních honech a naháněli zajíce a pak je zastřelený snášeli do kruhů. To bylo zajíců Pavlíkov byl bohatej, přebohatej revír, koroptví bažantů. To byla zvláštní vůně. 120 zajíců klidně leželo v jednom kruhu. Nebo v rakovníku zase byly dvě cukrárny, každá voněla jinak. Po dortech a kremrolích a ve skleněných báních, které byly zakrytý takovýma chromovanýma puklicema, bylo různý cukroví a každá ta báň, když se ta puklice odkryla, zavoněla jinak. Fialky, citronový, pomerančový,

vůně papírnictví pana Růžičky. Tam vonily sešity a tušky a knihy. A nebo zase vůně ryb v kádích, právě vylovených kaprů z rybníka, který se měli prodávat v řeznictvích. No a úplně zvláštní byla vůně, kterou jsem důvěrně znal, vůně v naší oficíně v holičství a kadeřnictví Miroslav Král Pavlíkov. Jiná byla v pánském, tam to vonilo holicím mejdlem a kamencem, protože po poholení se musel každý chlap nakamencovat takovým zvláštním homolovitým, to byla homole takového mramoru. To prý mělo tu kůži tak stáhnout, tak každý, když odcházel od nás a byl oholený a ještě postříkaný kolínskou a napudrovaný, tak trošku vypadal jako klaun a zároveň měl takovou kůži staženou na tváři, že mu jakoby ta kůže byla malá a nemohl se ani pořádně usmát. A úplně jiná byla zase v dámském oddělení, tam voněly vody na trvalý ondulace a brilantýny a dámský pudry, protože každá dáma, když šla k holiči, tak se musela předem vyfintit. A šampon tam voněl, protože se jim myly hlavy. A já jsem tam taky dohlížel na to, jak jsme už o tom kolikrát mluvili, aby se jim nepřiškvařili vlasy, když se natáčeli na elektrický trubičky a dělala se ta trvalá ondulace. Jiříku, tady mě to pálí. A já jsem musel vzít fén a nazdvihnout tu cívečku a podložit, vyfouknout ten horký vzduch a podložit pod tu cívečku kousek novinového papíru. Takže mezi hlavou a cívkou s vlasama, mezi hlavou třeba paní Sýkorový a cívkou s vlasama, byl ten můj kousek papíru a už to přestalo pálit. A to bylo jako kdyby byla ta paní vysvobozená z mučícího křesla.

nebo jak voněly pelíšky, kde kočička měla koťátka, nebo naše fifinka zase pelíšek se štěňátkama. Vůně malířských ateliérů, kde vonily volejový barvy a zasychající obrazy. A vůně v kavárnách, kde se hrál kulečník, to u Nováku ve Vodičkové ulici, to byla zvláštní taková těžká vůně doutníků. No a zase v letním dni, když někde za zdí rostly kopřivy a o ty kopřivy se zavadilo klackem, tak ty kopřivy jak zavoněly. Nebo honzíky ve oknech, pelargonie. Omamná silná vůně, nezaměnitelná, jako mateří douška, když kvetla na mezích mezi polmy. Šípkovej keř, sladoučká něžná vůně. Ta vůně pařenišť, ve kterých vyrůstaly saláty, řetkvičky, mrkve, květáky v zahradnictví u Franců. Vůně hromad jablek, který se po očesání rosily v sadech. To už slunce bylo zesláblý, to už nastupoval podzim, to už foukalo ze strní šťat. Vůně chmele, který se předtím česal, a když se nasejpal do toho plechovýho věrtele, do míry, tak to zavonělo zvlášť. Vůně vykoupaných mimin, těch vykoupaných kojenců, ležících v kočárcích a jak vrněli, zvláštní taková zaprášená vůně plyšových sedadel v Národním nebo Smetanově divadle. Vůně malty a cihel vápna cementu, když zedníci stavěli. Vůně řeky Berounky pod zříceninou hradu Tejřov. Z té Berounky taky táhla vůně ryb, štik. Vůně země při vyvorávání brambor. A jak ty čerstvě vyvoraný brambory voněly. Výrazně, tak kořeněně, tak na kysle. To byla neopakovatelná vůně taková, no, že jak voněl košíček čerstvě natrhaných třešní, angreštu, rybízu. Nebo když jsme přinášeli z lesa košíček prvních hub,

Byly doby, kdy pražskýma ulicema vzpomínáte si na ty při horkých letních dnech, na ty žlutý vozy, auta ze řadou kropítek od konví nebo takových stříkaček jezdili třeba po Národní třídě a Václavském náměstí a příkopech a rozprašovali lesní vůni. Takže v Praze najednou jako kdyby zavoněly křivoklátský lesy, pryskyřice. To je taky už dávno.

za chvilku zavoní předjaří, omamná vůně předjaří. Ale nejenom to, za chvilku zavoní masopust a budou zabíjačky a zavoní pryskyřice smůla a zavoní, když se pašík porazil, tak se zvrhnul do necek a tam se na něj lila voda. Lila se tam voda a posejpalo se rozemletou smolou, tedy pryskyřicí, a aby se takovýma zvoncema strhaly štětiny. A potom, když se ten spařený čumík rozcapenej pověsil na rozporku a vytáhl se řetězama nahoru a řezník udělal ten slavnostní řez od zhora dolů. A z toho břicha se vyvalil ten nádherně barevný svět, který měl taky svoji vůni. Játra, žaludek, střeva, ona pára z toho šla. A vonil zázvor a pepř a mariánka a kroupy vařený, který přichází.

Jak ráno, když byla doba zabíjaček, řezníci s taštičkou, kde měli všechen vercajk, taková kolíbka, prohnutý tři nože, nebo čtyři vedle sebe, s takovýma černýma rukovětěma, to se kolíbalo, tak se to maso do jitrnic krájelo na pěkný kousky, nejdřív jedním směrem, druhým směrem, jedním šikmým směrem, druhým šikmým směrem, a na tom štočku, jak se říkalo tomu stolu, vonělo to krájený masíčko libový. No, řezníci pospíchali každý den. To bylo rušno v Pavlíkově v době zabíjaček. To pan Žáček pospíchal tam nahoru do zabrány třeba, kde se porážel. Zase pan Černohorský ze zabrány pospíchal na druhý konec vsi. Pan Aibl Honza, toho měl každý rád. Oni všecky řezníci byli milovaný. Boď by ne, když pod jejich rukama vznikalo takový to nejlahodnější, co dům dal, ne, to zapejkanej prejt. Jitrnicovej i jelitovej v pekáči. To jsme byli zdraví, když jsme tadyhle to mohli bez bolení žlučníků jíst, co?

sice prej dvovar, nejdřív se přece smažil mozeček. To nás všecko teďko čeká, takže máme se na co těšit.

napadá, vážení? Co kdybyste se pokusili popsat váš zážitek? Takovou chvíli, kdy ve vás nečekaná vůně probudila dávnou vzpomínku, kdy vám nečekaná vůně připomněla něco krásného, na co jste už zapomněli, a náhle je ten prožitek z vašeho života tak silně probuzený ve vás, tak naléhavě, že se vám celá situace vyjeví, jako kdyby se to odehrálo včera, a ono už je to třeba dávno. To vůně dokážou probouzet vzpomínky, třeba parfémy, drahé parfémy krásných žen. Teď ve mně promluvil skoro jako Don Juan. No jo, ale každý máme zážitek z vůní. Tak nám napište ten váš zážitek a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Připište heslo Láska za lásku a Papoušek, ten lempl línej, bude losovat, viď? Žaninko, nemrať se na mě, styč se. Jak voněli v Lásky holek, ze kterýma jsme si hráli na prosluněný louce. Čichový vzpomínky jsou zvláštní a rychle u nás vyvolávají nečekaně silný pocity a představy, nečekaně silný hnutí mysli, vůně uvolňují fantazii a dotvářejí pohled na svět.

v metru. V metru různých metropolí. Jinak voní metro v Paříži, jinak v Kolíně nad Rýnem, nebo v Hamburku, nebo v Londýně, v New Yorku a v Praze. V Praze tam to trošku tak jako nevoní hezky. Tam mě to připomíná, jako kdyby se babičce připálili na plotně brambory. Nebo zelí kyselí se připálilo, který, když, no, to je zvláštní vůně pražského metra. Ale svým způsobem taky nezapomíná.

0: Vidíte, vůně, to je vlastně celý svět vůní. Kosmos, malej. Tak končíme pro dnešek. Opatrujte se, děkujeme vám za to, že jste nám umožnili, aby jsme vám dělali společnost před usnutím. Hezky spinkejte, opatrujte se, držme si palce, aby nás nic zlýho nepotkalo a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
2: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
3: Krásné odpoledne s letním datem 22. srpna přeje Lukáš Berný. Prázdniny školákům ubíhají, ale pro nás, co už dávno nejsme školou povinní, žádné prázdniny neplatí. My pro vás tedy chystáme i dnes zlatá 60. Jejich znělka už se rozezněla, takže hodinka hudby z dekády 60. let je tady. No a na úvod přicházejí Association s hitem Windy.
2: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Dozněli nám Monkees a my se jdeme podívat, čím ten 22. srpen vyčnívá z hudební historie. Rok 1969. Beatles se sešli k vůbec poslednímu fotografování jako kapela. Fotilo se tehdy na zahradě domu Johna Lennona a později se jeden z těchto snímků například dostal na přebal amerického alba Hey Jude. Roku 1948 se narodil David Marks, kytarista a zpěvák skupiny Beach Boys, a my se mu dneska ještě budeme později věnovat. No a třeba rok 1964. Po třech letech spíš vlažnějších úspěchů pustili Supremes mezi fanoušky nový single Where Did Our Love Go? No a ten je konečně vystřelil mezi tu elitu. Od té doby o jejich talentu už nikdo nepochyboval, a to nikdy. Zejména samozřejmě o hlavní zpěvačce Diana Ross. Tak si ten průlomový single poslechneme právě teď i na pohodě.

Let's Have a Party a Wanda Jackson. Já už jsem zmiňoval před chvílí, že se dnes narodil David Marks. Tak mu dejme takové okénko v našem pořadu. David je totiž trošku takový přehlížený člen skupiny Beach Boys. On byl soused bratrů Wilsonových, kteří tvořili jádro této kapely spolu s bratrancem Mikem Lovem. No a tím pátým členem byl zprvu kytarista Al Jardine, který se ale rozhodl věnovat studiu, no a kapela rychle potřebovala náhradu. No a ta se tedy našla přes ulici. David, ačkoliv mu bylo jenom 14 let, naskočil do toho tehdy už se rozjíždějícího vlaku a vlastně hraje pak na všech těch prvních hitech skupiny, počínaje tedy singlem Surfing Safari. No ale právě ten věk, nebo spíš řekněme ta postupně přicházející puberta, ho nakonec také z Beach Boys dostala ven. David nějak nemohl najít společnou řeč s tehdejším manažerem kapely, což byl otec těch bratrů. No takže nakonec uraženě odešel středem, jak se říká. Ale on to byl šikovný hudebník, nestratil se, později hrál hlavně jazz. A nakonec se ještě od 90. let několikrát vrátil hlavně do té koncertní sestavy skupiny Beach Boys. No a nakonec si zahrál a zaspíval i na jejich posledním albu. My se ale dáme ty společné začátky. Beach Boys, Surfer Girl.

Big Building a už trošku zapomenutí Banshees, moje oblíbená perlička z 60. let. No ale za chvíli bude prostor pro příběhy písniček a tam si většinou zveme kapely slavné a slavné hity. Američani mají výraz One Hit Wonder pro zpěváka nebo skupinu, kteří ve své kariéře skórují jenom jedním jediným hitem. No a právě takového zpěváka a jeho hit si dnes tedy představíme v příbězích písniček. Zajímat nás bude jistý Bobby Hebb. Ale nejprve jsou tady třeba Byrds nebo Rod Stewart. Oh.

0: Tá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Bobby Hebb se narodil v Nashvillu a takovou zajímavostí bylo, že oba jeho rodiče byli slepí hudebníci. Bobby a jeho bratr Herbert se odmala hudbě věnovali, zpívali spolu hlavně countryové písničky. No ale pak došlo k tragédii, respektive ke dvěma tragédiím. 22. listopadu 63. roku byl zastřelen americký prezident John Fitzgerald Kennedy a den poté byl ve rvačce zavražděn i Herbert, tedy bratr Bobbyho Hebba. No a Bobbyho obě tyto události velmi zasáhly a sám říkal, že ho to vlastně zničilo. A že v této depresi bezprostředně, hlavně tedy samozřejmě po bratrově smrti, chtěl napsat něco, co bude naopak optimistické. A to hlavně proto, aby se prý sám cítil trošku lépe. No a tak vznikla písnička s názvem Sunny. Jelikož Bobby Hebb nebyl ještě zavedený zpěvák, nabídl písničku nejdřív agentuře, aby ji zkrátka někdo naspíval. První byla Miko Hirota, japonská zpěvačka, které se přezdívalo japonská Connie Francis. No a v Americe se stejné písni bez většího úspěchu ujal jazzman Dave Pike. Ale zkrátka to pořád nebylo ono. A tak v roce 66. ji konečně naspíval i sám autor Bobby Hebb. Vydali na singlu a následoval přímo pohádkový úspěch, korunovaný dokonce tím, že Bobby vyjel na společné turné s Beatles. Tu písničku okamžitě začali předělávat další umělci. Jednou z prvních byla Cher, ale v několik stovek dlouhém seznamu najdeme jména jako James Brown, Jose Feliciano, Stevie Wonder, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Wilson Pickett, ale třeba i Frank Sinatra. U nás i pod názvem Zvony s textem Jiřího Suchého přespívala Naďa Urbanková. Paradoxní je, že ačkoliv Bobby Hebb napsal ještě několik hitů pro jiné hudebníky a sám natočil některé menší hity, nikdy už takový úspěch jako s písní Sunny zopakovat nedokázal. No tak si tu jeho životní trefu pojďme poslechnout.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

heart. Love is just a broken heart, Cilla Black. Ten příběh najdete v každé knize o hudebnicích z Liverpoolu z éry takzvaného Mercy Beatu. Cilla byla šatnářka v tom dnes nejslavnějším liverpoolském klubu Cavern, kde hráli i Beatles a samozřejmě mnozí další. No a brzy zjistili mnozí těto hudebníci, že ta dívka, co tam věší kabáty, má opravdu velmi zajímavý hlas a hlavně s ním umí velmi dobře zacházet. No ze Cilly se nakonec stala jedna z největších hvězd, nejpopulárnějších zpěvaček britské historie pop music. Dneska už má v Liverpoolu dokonce i svou sochu. No a její hlas si opravdu nespletete s žádným jiným. Tuhletu písničku Love is just a broken heart poslala na 5. místo britské hitparády v roce 66. A mimochodem na zadní stranu toho singlu naspívala nesmrtelnou Yesterday, ale přesto zvolila tuhle skladbu jako to áčko a myslím, že dobře udělala. Tak my si dáme ještě její liverpoolské kolegy. S písní A Little Lovin' přicházejí The Foremost.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

Mercy Mercy, The Rolling Stones a původně spíš soulová píseň, kterou jako první nahrál americký zpěvák a skladatel Don Covey v roce 1964. Dokonce na té nahrávce jako studiový kytarista hrál tehdy ještě neznámý mladík jménem Jimi Hendrix. On to nebyl nějaký zářivý hit, zastavil se na 35. místě toho hlavního žebříčku Billboard, i když na druhé straně ovládl konkurenční žebříček Cashbox, alespoň tedy v jeho sekci Rhythm and Blues. Tak či tak, Rolling Stones tuhletu nahrávku zařadili na své velmi úspěšné album Out of Our Heads z roku 65. a myslím, že tím tak trošku převálcovali i ten originál. Na druhé straně byl asi i Covey rád, protože mu Rolling Stones tím pádem vydělali spoustu peněz. No a my pokračujeme dál. Zombies nám zahrají She's Not There.

0: V našem pořadu Zlatá 60. si pouštíme převážně ty angloamerické interprety, ale tohle, ačkoliv tedy zpívali anglicky, to nebyli ani Angličani, ani Američani, ale Němci, kapela The Rattles a jejich beatová verze původně muzikálové melodie Zipady Duda. Hlavní hlas zpíval Achim Reichl. Takhle opět nám ta hodinka utekla. Finále dnešních Zlatých 60. je tady. Nicméně těším se, že se zase uslyšíme zítra od 17 hodin tady na Pohodě. No a já posílám ještě třeba Four Seasons anebo Overlanders.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Úžasné fyzické odhodlání, cílevědomost a výdrž. Bez nich by nebylo oslavného tanečku po získání titulu mistryně světa ve vrhu koulí v Helsinkách roku 83. Bez nich by nevytvořila 3 světové rekordy venku, ani 6x nepřekonala nejlepší světový výkon v hale, přičemž ten z února 1977 z haly v Jablonci nad Nisou zůstává dodnes nejen nepřekonaným, ale možná i nepřekonatelným 22,5 metru. Někdejší atletická superstar, dnes podnikatelka, manažerka české atletiky, také milovnice opery, duše věčně neklidná, jak o sobě sama říká, paní Helena Fibingerová přijala mé pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jen pro představu, když jste poprvé vrhla koulí, musíme říct vrhla, protože házení není povoleno, to víme už od mnichovské olympiády. Kolik vám naměřili?
2: To bylo na školních závodech, já jsem byla vysoká holka, já jsem hrála českou házenou a určitě to nebylo něco mimořádného. Potom jednou, když jsem se hrabala v análech, tak jsem našla z okresních přeborů diplom a tam bylo 8,80 m.
1: Za svou kariéru jste se tedy dostala, řekněme, zhruba na trojnásobek. To je neuvěřitelné.
2: Ano.
1: Vrhačka koulí, ono to zní tak specificky a myslím, že ta disciplína nepatří zrovna ke snům dívek, které spíš přemítají o gymnastice, akvabelách, krasobruslení. Taky jste patřila někdy k tomuto typu děvčat, že jste přemýšlela o jiné disciplíně?
2: Tak já jsem hrála házenou a přestože jsem měla fyzické dispozice na ty vrhy, já jsem byla vysoká dílá holka, tak já jsem o takových věcech neuvažovala a hlavně jsem žila v malém městečku na Moravě, kde nebyly v té době takové podmínky nebo nějaké nabídky nebo lákadla na nějaký jiný sport. Asi v nějakém třeba silovém sportu bych to taky dokázala, ale nějak mě učarovala atletika.
1: Ale vy jste laškovala i s diskem. Proč nakonec padla volba na kouli?
2: Z nějakých důvodů, které jsem si neuměla sama vysvětlit, disk mě tak nepřitahoval jako ta koule. Já si ale myslím, že ani jsem neměla ty předpoklady fyzické, určitě vysoká, dlouhé páky a tak dále, ale já jsem hodila přes 50 metrů, což v tehdejší době stačilo třeba taky na výhru v ligovém kole, ale mě ten disk prostě nějak nepřitahoval a docela jsem nerada ho házela.
1: Už jste zmínila malé městečko Uherský Ostroh. To vrhání koulí je přece jenom ne tak obvyklá záležitost a umím si představit, že u některých to třeba vzbudí i údiv nebo dokonce posměch. Byla jste s tím konfrontována?
2: No určitě a hlavně já jsem prostě vůbec nevěděla, co mám dělat. Já pocházím z velmi skromných poměrů a já jsem si vždycky tak v nějak koutku duše říkala, že jim všem jedno ukážu. A určitě velký podíl měl tehdejší učitel tělesné výchovy Vladimír Příhlaský, který dokázal tak poutavě o tom sportu vyprávět, že jsem se proto nadchla, byla jsem ochotná udělat cokoliv. Nicméně od té doby já říkám, že jestliže v životě člověk něco chce, udělá proto opravdu všechno, že toho dosáhne.
1: A říkáte to jenom vy, nebo to třeba říkali i vaši rodiče a ve vás ta věta tak šťastně rezonovala?
2: No maminka ta vůbec proto nebyla, abych dělala atletiku a vůbec sport a kouli. A otec, který hrával volejbal, on pocházel z Bučovic, tak ten mě v tom docela podporoval a vlastně mi koupil první kouli, tehdy ještě 3kilovou. A já doma na dvoře úplně sama jsem si začala házet bez jakékoliv odborné porady nebo vedení. A to se zase dostáváme k tomu, že když něco chcete v životě a jdete za tím, že to dokážete, aspoň já mám takovou povahu.
1: Byly i nějaké nehody, jako třeba rozbité okno?
2: No, diskem jsem jednou zhodila dráty, když jsem tam na plácku na zamlíní ostrou házela a koulí jsem jednou trefila slepici, no ne úplně, ale musela přijít potom
1: do polévky.
2: No, do polévky, tak to teda maminka byla nadšená ještě míň.
1: Jak si maminka představovala vaše budoucí roky? V čem by vás ráda viděla? Ona byla švadlenka?
2: No, maminka na tehdejší dobu byla velmi vzdělaná, byla ročník 21 a ona vystudovala u Rolného v Prostějově krejčovství, čili ona nebyla jenom švadlená, ona měla i to vzdělání a vedla v Ostrohu vkus. Ona byla velmi dobrá krejčová a potom vedla léta prodejnu z oděvy.
1: Jak vás viděla?
2: Že vystuduju, že budu chodit na zábavy a že se vdám, což teda musím říct, že já už v tehdejší době jsem moc neměla v úmyslu. Já jsem toužila po světě a po něčem, kde všem ukážu. A ten motiv té vůle všem ukázat v době, kdy my jsme byli velmi chudí, tak ten byl strašně silný a ten si myslím, že dnešním mladým, kteří jsou sice disponovaní, ten jim chybí, protože ta vidina toho mít se líp je strašně silná.
1: Jak to vypadalo v té chudé domácnosti?
2: Maminka šila a pracovala, tatínek byl o 13 let starší. Moji rodiče byli úžasní, úžasní, úžasní a určitě to byli nejlepší lidi na světě, které jsem vlastně v tom životě potkala a mysleli to se mnou úplně nejlíp. Mnohdy jsem pak litovala každého slova, kdy jsem si otvírala pusu, kdy jsem nepřijala něco, co třeba maminka říkala. Oni mě vyformovali tak, že v životě člověka je práce na prvním místě, že nic není zadarmo, takže já si myslím, že ty základy určitě jsem dostala v rodině.
1: Vy jste říkala, otevřela jsem si pusu, já jsem si zase vybavila tu kouli, 4 kilogramy litiny, ocele a mosazy, které si spojujeme s určitou explozivností. Vy nezastíráte, že jste výbušný typ, umíte, když bouchnete, taky potom rychle vychladnout?
2: Tak samozřejmě, kdybych měla dnešní uvažování, tak ani jedna moje stříbrná medaile by nebyla stříbrná, byla by zlatá a já si to umím zcela natvrdo říct. A moje přílišná zodpovědnost a vůle po vítězství, i když jsem byla nejlepší na světě, mě to přetavila ve stříbrnou medaili, což já jsem neunášela. Vrch koulí je disciplína, kdy v relativně kratoučkém takovém harmonickém vystupňování z klidu do toho výbuchu té koule. Tehdy Němci to spočítali, samozřejmě vychází to i z práce nohou, že já jsem měla absolutně nejrychlejší ruku na světě. Já, když vidím dnešní koulařky, nic proti ním, jednak jsou hodně silné a jednak oni vůbec nehážou dobře vrškem. Ale tam to prostě vychází z té ruční práce. Takže samozřejmě léta, kdy dostanete párkrát po nose, tak vás naučí určité diplomacii. A dneska, i když mám sama pravdu, kvůli nějaké věci se začnu vyjadřovat kultivovaně. V tom jsem zmoudřela a já jsem se naučila vyhýbat střetům, protože tím střetem nejvíc poškodím sebe. Běh, který je pro mě terapie, protože pořád běhám, dál a cvičím, tak přesáhne míru toho, co v mém věku můžu vydržet a na druhý den, když vstávám, tak hledám nějakou oporu, naštěstí tam jako se můžu chytit, abych se postavila, ale to se potom rozchodí.
1: Takže tu výbušnost už umíte trošku krotit, to ano. Jste naznačila. Byla ve vašem dětství, v čase, kdy jste byla v té mateřské rodině, nějakým kamenem úrazu, že třeba docházelo i k poměrně dynamickým scénám mezi vámi a rodiči, že třeba pak přilítla nějaká facka?
2: To určitě, protože tehdejší doba byla jiná, přestože maminka dělala pro nás, co mohla a byla to úžasná a laskavá žena, tak určitě jsme dostávali, když jsme něco provedli.
1: Víc od maminky než od táty?
2: Taťka nás neudeřil nikdy. Výchovu v tomto spíš jako zabezpečovala maminka. Občas jsem dostala, ale jak vidíte, nespadl se mně žádný erb. Já si myslím, že někdy ne nějak surově, ale někdy trest i domácího vězení, nebo jsme klečeli, anebo nějaká ta facka, pokud to není nějaké sadistické a surové, tak ono někdy ta normální běžná domluva nestačí.
1: Tak pozor na ochránce lidských práv teďka. No. Paní Fibingerová, vy už jste říkala, že tím, že jste se upsala sportu, tak šly trošku mimo vás záležitosti jako zábava, nevím, jestli i taneční brigády, lyžařské výcviky.
2: Určitě. Musím do dneška vzpomínat na ředitele tehdejší 12letky dnes gymnázia ve Veselí nad Moravou, kdy, když bylo rodičovské sdružení, tak třeba říkal, že já sportuju a studuju. A nakonec jsem odmaturovala s vyznamenáním, ale přiznávám zcela otevřeně, já jsem přišla přišla domů, když jsem šla 3 kilometry na nádraží, do Veselí jsem jela, vrátila jsem se pěšky, musela jsem udělat nějaké domácí práce, králíky, trávu a tak. Pak jsem 2 hodiny trénovala a pak jsem se každý den třeba do 1 do 2 v noci učila. A věděla jsem, že když budu mít ty známky jako přijatelné, že už tehdy mě budou pouštět na juniorské soustředění, takže jsem si nastavila takový režim, který jsem respektovala.
1: A co opojení z první lásky bylo, nebo i to tak trošku proklouzlo mezi prsty, respektive mezi tréninky?
2: Ano, bylo, ale abych řekla pravdu, i když bylo nějaké třeba zklamání, tak já už jsem byla tak spoutaná atletikou a touhou po slávě, že pro mě ten úspěch v tom sportu byl důležitý.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Ve studiu je se mnou atletka, která bez přehánění dobila koulařský svět, paní Helena Fibingerová. Jak jste prožívala noci před důležitými závody?
3: Já jsem si nikdy žádný závod neužila.
2: Ale dnes se to tedy nadužívá, tohle slovní spojení,
3: ano,
2: že?
3: A jak si to všichni užili, jak si zazávodili. Víte, je to dáno i dobou. Doba, proces demokratizace je benevolentnější k vítězstvím a porážkám. Ztratila se ta hranice východ-západ, kdy s tou mojí medailí se počítalo. Pro mě tahle ta doba při mé pošahané zodpovědnosti by byla určitě příznivější.
2: Mm-hmm.
3: Jo? No ale ten závod je týden před ním. Ode mě se vždycky čekala medaile. Pak den a pak třeba v Helsinkách, kdy bylo tam každý den 32 stupňů a ten den Finové řekli, že jde ze Sibiře déšť a v ten pátek pršelo od rána do večera a věděla jste, že pršet bude. Mě propršela olympiáda v Montrealu a propršela mě mistrovství Evropy v Praze. Ale jako kdybych se nějak pak s tím deštěm už dokázala srovnat, že jsem 8krát vyhrála mistrovství Evropy v hale a ještě mám 3 stříbrné. Ale v podstatě náš problém tehdejší nebyly závody. Byla jednou za 4 roky olympiáda a jednou za 4 roky mistrovství Evropy venku. Jinak každý rok hala. Evropa. Ale v kouli v tehdejší době svět to nebylo jako teď je Čína, Nový Zéland a Spojené státy, ale v tehdejší době byla koule svět Evropa. Já jsem měla bezesné noci po tom závodě, který jsem vyhrála, protože já jsem to tak strašně prožívala a rozhodně jsem si to neužívala.
2: I když vaši rodiče zpočátku nebyli, tedy zejména maminka, úplně nadšení z toho, čemu se věnujete, tak potom určitě s vámi ty záležitosti prožívali a soucítili a byli na vlně. Existovaly od nich nějaké výroky, nějaká slova, s nimiž jste do toho závodu šla, které jste si připomínala?
3: Tak maminka byla v tom obchodě, já jsem jí třeba mohla zavolat. Ta společnost si neuvědomuje, jak změnili člověkovi život mobilní telefony, takže ta komunikace byla těžší, ale myslím si, že rodiče vždycky to velice prožívali a přáli si, abych vyhrála. A tehdejší vedení ústředního výboru ČSTV se chovalo poměrně velmi korektně, kdy třeba při návratu z olympiády v Montrealu přivezli maminku na letiště po mistrovství světa v Helsinkách. A to bylo hrozně krásné. Hmm. Takže víte, ta doba byla taková, lidi byli pronásledovaní, ale neúplně všechny věci byly špatně.
2: Další velmi důležitý člověk, který se objevil ve vašem životě, byl Jaroslav Šmíd. S tím jste se potkala v atletickém oddíle ve Vítkovicích. Někdejší reprezentant, vynikající trenér, váš budoucí manžel. Myslím, že to téma důvěry mezi sportovcem a trenérem, důvěry pokud možno absolutní, musí být strašně zásadní. Vybavíte si nějaký okamžik nebo situaci, kdy jste si řekla, tomuto muži já opravdu můžu důvěřovat, protože tento má promyšlené, myslí to se mnou dobře a má tah na bránu?
3: Tak zaprvé on byl držitelem tehdy československého rekordu. Oni se o to tak přetahovali s Jiřím Skoblou a on už v té době, kdy já jsem přišla jako 18-letá do Vítkovic, já jsem se mohla rozhodnout, kam půjdu, jestli do Bratislavy, do Prahy, tak měl takovou skupinu, kterou trénoval a měl reprezentanty, ať to byl Gejza Valent, Josef Šilavý, prostě kladiváře, on měl velmi dobrou stáj a on byl velmi dobrý trenér. No a co se mě týče, tak pro mě neexistovaly hranice toho, co člověk může vydržet. Na mě mohl naložit jakýkoliv objem té dřiny a to já mám od Boha po své mamince. Já to prostě snesu. Snesu to ještě dneska, proto v mém věku můžu běhat. Já jsem mu vděčná za ty úspěchy, které jsem dosáhla a potom, když já jsem skončila, mě bylo pomalu 40, tak on už ani trenéra dělat nechtěl. Nicméně se mnou nikdy nebyl žádný problém, a klasický výrok byl zemřelého Jardy Brabce Koulaře, našeho nejlepšího, kdy přišel na trénink a trenér jim říkal, proč netrénujete, co děláte? A on řekl, nás to nebaví, lokomotiva tady dneska není.
2: Ano, ano.
3: Já jsem jela do Prahy, už v té době lítalo letadlo za pár korun, za 135 korun se letělo do Prahy, takže já jsem tam šla i na trénink a už tehdy jsem byla členka Československého mírového výboru, protože jsem byla tlačená a říkala jsem si, že v té Světové radě míru a v tom Československém výboru tak se dá nadělat nejméně škody.
2: A ta lokomotiva musela fungovat i jako kapitánka.
3: No, 18 let kapitánkou národního týmu a já jsem měla se všema perfektní vztahy. To ten Schmidt byl docela chudák, protože u mě sedělo třeba 10 děvčat na pokoji večer, když bylo mezistátní utkání a on musel být na chodbě, protože my jsme tam byli v tom pokoji.
2: Co jste řešili?
3: Všecko možné. Hlavně já jsem měla takovou zásadu. Nikdo nesměl nic říct na toho, kdo třeba momentálně tam nebyl. Oni ty vztahy jsou složité v jiných disciplínách a já jsem měla všechny děvčata ráda. Mojí takovou přítelkyní byla výškařka Milda Karbanová, s tou jsem bydlela. A potom Jarmila Nigrinová, která zemřela. A já jsem s ní výborně vycházela, ona byla chytrá, taková kultivovaná.
2: Takže jste řešili nejenom sport, ale i život
3: možné.
2: Samotný.
3: Hlavně nákupy, což nikdo nepochopí dneska. Podmínky jsme měli výborné. V tom se sportovcema, kteří tu dobu kritizují, nesouhlasím. Já jsem byla každý měsíc někde v zahraničí na velmi lukrativních destinacích, kde jsem v teple mohla trénovat, ale neměli jsme peníze.
2: No a z toho mála, co jste ušetřili, co jste si ráda přivezla?
3: Z toho mála jsem vozila módu pro své neteře a vždycky jsem si koupila nějaké oblečení. A moje nejkrásnější chvíle byly, když jsem šla do Aldiho v Německu a nakoupila jsem plnou bednu banánů, všelijakých věcí, které tady nebyly. A mám se třeba nějaké boty a šaty nebo košily taťkovi a přivezla jsem to a třeba v noci jsem rozsvítila a teď jsem čekala, že se budou radovat. A přiznám se, že to byly moje nejkrásnější chvíle, protože člověk nemůže jenom myslet na sebe. Pochopitelně jenom jednou stačilo vyjet na západ. Já jsem byla poprvé, že bylo 16 nebo kolik let v Rakousku a když jste dělala vrcholově sport, tak ty protesty, víte, to bylo velmi snadné. Já jsem měla 10 služebních pasů a oni vám zadrželi pas a vás nepustili. Ale já o tom nikdy jsem nemluvila, nebudu to mluvit, ale že jsem hodně jezdila. Nejdřív na východ jsem si musela otrápit a potom mě pouštěli do toho Německa, sulustrovaná, nikdy jsem nikoho neudala. Tak to byly nejkrásnější chvíle, když jsem se vracela s těma dárkama.
2: A vy jste vozila i rostlinky?
3: No, vozila jsem palmu a v Kanadě v podstatě mě dali javor. A ten javor léta rostl na zahradě a pak jsme ho vykopali z nějakých důvodů, nevím, to už tam není. Ale co se týče nákupu, tak já jsem přesně věděla, co v které zemi je, na kterém trhu. A byl to mimo tu těžkou práci úžasný relax toho, že se mohla jít a nakupovat. Ale já myslím, že obecně všechny ženy rádi nakupují.
2: No je radost pohledět na tu ženskou ve vás, která tady zavzpomínala na tyhle příjemné stránky. Milníků ve vaší sportovní kariéře byl bezpočet, už jsme se o některých zmínili, ale starty a čísla asi nejsou účelem a náplní tohoto pořadu. Který měl nejvyšší hodnotu pro vás?
3: Těžko říct. V Jablonci, kde dokázali báječně na tehdejší dobu, to bylo prostředí, že když jste měl trochu formu, tak to šlo samo. Tak vlastně jí můžu děkovat za ten světový rekord. Tam se skákala výška a já už jsem byla nachystaná a věděla jsem, že mám šílenou formu a pořád se skákalo, tak já jsem se vyzula a řekla, že jdu pryč. Tak jsem byla u dveří, mě tahali zpátky, já jsem si hodila jenom jeden hod a pak jsem hodila ten hod, čili k tomu je třeba připočítat tu emoci. Nicméně v tom roce já jsem udělala další dva světové rekordy, ale takže tu formu jsem měla a potom bych řekla, že už jsem trošku nebyla tak hloupatá a na mistrovství světa v Helsinkách jsem byla skvěle připravená, ale nemyslím si, že už jsem byla předtím nejlepší ta star a já jsem to dokázala v tom dešti ten závod vyhrát. Přestože předtím 14 dní mi zemřel otec, musím říct, že to jsem na sebe byla docela pyšná.
2: Já si myslím, že jste to nedokázala přesto, ale možná proto.
3: Možná, nevím.
2: Motivační vztek. Říká vám to něco?
3: No určitě, když mě i teď někdo nazlobí, tak já, kdybych měla u toho padnout, tak nebudu spát a budu tak strašně hledat všechny cesty, všechny kontakty. Moje největší chyba, já pokorně přiznávám, je to, že já neumím prohrávat. Taková ta moje zatvrzelost a obrovská touha po tom vítězství. Přála bych si, abych byla moudřejší v tom, abych tak strašně netrpěla. A z toho se pak následně odvinou ty delší a delší běhy, kdy já běžím lesem vracovským a pořád si přidávám a už jsem se tam taky párkrát ztratila, pak jsem jeden den běžela 17 kilometrů, já jsem na druhý den se plazila. A tam potom ta terapie toho pohybu zabírá, abych se z té prohry nebo z toho, když mi někdo ublíží, dostala. A vlastně do dnešních let tato terapie pořád funguje, já ji teda na sobě aplikuji.
2: Umíte si představit takovou terapii, jakou přináší třeba yoga nebo pilates?
3: Určitě je to výborné, já se o tom bavím, ale pro mě to je příliš šetrné. Já potřebuju se z toho dostat takovou rasovinou. Ze začátku třeba běžím pomalu a pak čím víc na to myslím, tak utíkám rychleji a rychleji a říkám si ty blázne. Ale to je krásné, co mi Bůh dal, že nemám zdravotní problémy.
2: Nic vás nebolí.
3: Tak kolena, ty mě spravil mistr Bartoníček. Taky mě něco bolí, no ale to musíte překonat. Pochopitelně jsou lidé nemocní a s tím se nedá nic dělat. Ale trošku takové té trénovanosti. Já jsem byla bráčka, jsem běžela 10 kilometrů po sezóně za 50 minut před svědky. Čili to ve mně zůstalo a přiznám se, že já taky bývám na smrt unavená. Ale s přibývajícími lety jsem pochopila, že další studium, práce a pohyb můžou způsobit určitou delší věkost, nebudeme říkat dlouhověkost, aby to nikoho nepoděsilo. Já se toho pořád držím.
4: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, osminásobná mistryně Evropy, také ovšem podnikatelka, manažerka, žena činorodá, někdy možná až nepředstavitelně, paní Helena Fibingerová. Jak dlouho ve vás uzrávalo rozhodnutí skončit s atletikou?
1: Tak ono, ne všechno, co tehdejší doba přinášela, bylo úplně v pořádku, mě to do dneška mrzí. Byla olympiáda v roce 88 v Seulu, neměla jsem už úplně dobrou ruku, ale ještě jsem na závodech v Kamplindorfu v Německu hodila 20-50 a tehdejší vedení atletiky a hlavně vrcholového sportu řekli, že mám hodit 20-80. Na páté místo na olympiádě stačilo 20-30. Přes 20 metrů jsem já uměla hodit i po tmě. To mě dost dlouho bolelo a zase jsem musela hledat v sobě tu sílu, abych třeba na závěr tohleto zklamání unesla.
0: Bylo to to nejhorší, co vás ve sportu potkalo?
1: No, já jsem si pak zakázala na to myslet, zakázala jsem o tom mluvit. Řekla bych, že to vypadalo, že já hloupatá jsem se po mistrovství světa ponaučila. A byla olympiáda v Los Angeles. A musím říct, že mě už někdy v březnu, mě vysoce postavený příslušník ministerstva obrany říkal, ty Heleno, doslova, neupínej se tady na tu olympiádu. Je možné, že se tam nepojede, že se to bude bojkotovat. Já jsem si myslela, že je blázen. Tak jsem s tím žila. Ani jsem to nikomu nechtěla říct. A potom to tak bylo. A oni potom nám udělali, ale to vám bylo velmi sofistikované, takovou spartakiádu národů. Ženy to měly v Praze a muži to měli v Moskvě. Já jako jedna z mála z těch sportovců jsem získala stříbrnou medaili, ale já věřím, že bych se s Natálií Lisovskou utkala v Los Angeles, tak ona by to nedala. Jo? A různé byly křivdy jiné. Olympiáda v Montrealu, rok 76. Já jsem tam letěla den před závody, 35 stupňů.

0: 100% vlhkost vzduchu. Tehdy jsem měla jinou hmotnost. A oni mě tam šupli 3 týdny předem, já jsem se tam rozpouštěla, ještě k tomu pršelo, kruh plný vody, všechny jsme tam bruslili a můžu děkovat Bohu, že dokážu natolik francouzsky, že jsem dokázala tu soutěž přerušit a museli to vytírat a tak, ale přešlápla jsem první nejdelším pokus, kterým bych jasně vyhrála a pak jsem byla ráda, že jsem byla třetí. Víte, to jsou takové okamžiky, takový, co říkají, že by ji ukázali. Třeba řeknem, vy byste tam určitě vyhrála. A já říkám, ale já jsem tam nebyla. Prostě jsem tam nebyla. Olympijská vítězka Klaudie Lošová přijela srdnatě do Prahy na tu spartakiádu. Samozřejmě jsem ji zašmykla tady, ale já jsem se s tím musela srovnat, že prostě to je pryč. No ale dneska s odstupem času hodnota olympijských medailí je úžasná, tak mě to taky ještě někdy je líto. Ale když chcete být úspěšná v tom, co dál budete dělat, se nemůžete dívat zpátky.
1: Jaká byla první léta bez atletiky? A zdůrazním, že vy jste skončila po sezóně 88-89, to znamená v čase, kdy se celá naše společnost převrátila na ruby.
0: Těžká, strašně těžká. Najednou lidé se k vám chovali jinak. Pro některé jste byla prominent tehdejšího režimu. Víte jen, že jako pokud jste potřebovali jít do zahraničí, tak tam nebylo možné dělat nějaké protesty. Oni vás nepustili. A já mám pedagogiku psychologie a tělesnou výchovu, jsem to nikdy nedělala, bylo mi skoro 40, tak abych před těmi kolegy, které měli za sebou 15 let, co si ho odučili, abych nebyla trapně, ale já jsem vždycky měla takové obchodní sklony a na koleně jsem začala dělat marketing pro atletický svaz a nemůžu říct, že by mě v tehdejší době to vedení nějak podporovalo a zase jsem si zavile řekla, já vám ukážu a začala jsem od pár milionů budovat ten formát té české atletiky, která je majetkem svazu marketingové společnosti a který je až do dneška. No a tehdy manžel můj udělal pekárnu a euforie podnikání byla taková, že všichni mysleli, že budou hned vydělávat, včetně jeho. A oni mu utekli a tak já jsem ho v tom jako nikdy v životě v ničem nenechala a vstoupila jsem do toho a rozdělila jsem si svůj život tak, jak mě vyhovuje. A žila jsem od úterý do pátku v Praze v marketingu a po světě v atletických těch závodech a přes víkend a pondělí to byla pekárna, pak tam byla nějakou dobu moje rodina a dneska to vlastním se svým asistentem.
1: Víte, že jsem myslela, že vás přerušuji, že ta pekárna trošku souvisí s tím, že jste vyrůstala ve mlýně?
0: No, to je správná poznámka. My jsme bydleli na mlýně, můj otec byl mlynářský dělník a z druhé strany toho mlýna bydlí ta rodina. Ten jsem nechala sestře. A jisté je, že z pohledu dnešního, jestli chcete mít drobnou živnost, tak vás čeká tok neutuchajících nepříjemností. A já vždycky říkám, paničku, já můžu dělat v Praze. A tam je třeba řešit ty každodenní problémy. Musím říct, že teď tam mám báječnou vedoucí, paní, která se stará o dům, tam dohlíží na finance a tak. Takže jsem to taky dokázala tak sofistikovaně uskládat. Je to boj o trh, kde zcela otevřeně přiznávám, že musí být kvalita, ale moje jméno mi celý život pomáhá trošku v tom, že já se dostanu k těm lidem, ke kterým potřebuju. Ale pak už je to jenom o mně. Ať si nikdo nemyslí, když já se někde objevím, že jsou lidé hotoví. Nejsou. Ať je to generál, ať jsou to naše nadnárodní společnosti. Tam potom záleží, jak dokážu obhájit ten projekt české atletiky od dětí, rodičů s dětmi až po tu nejvyšší reprezentaci a stejně tak jako v pekárně od malého obchůdku, kde dokážu to zboží nabídnout tak, aby ta pekárna fungovala.
1: Který kousek z vaší pekárny máte nejraději? Na jakém typu pečiva si nejvíc pochutnáte?
0: No třeba někdy mám ráda mazanec nebo vánočku, ale přiznám se, že já moc pečivo nejím, jelikož chci vypadat pořád nějak. Mám ráda slané tyčky, které děláme, ale to je strašné, co řeknu. Já vůbec nevím, jaký máme rohlík. A říkají, že dobrý.
1: A co ráda jíte?
0: Já žiju velmi asketicky. To poznáte, až budete stárnout. většinou nějakou polívku a do toho si třeba nadrobím nějaký ten celozrnný rohlík, ale třeba nikdo se mnou nechce jezdit v autě, protože já najedu za rok skoro 100 tisíc, i když už řídí můj asistent, a v autě zásadně netopím. Čili všichni se klepou zimou, když se mi chce spát, tak si ještě i v zimě dám klimatizaci. V mém autě se nesmí jíst, jenom pít, protože jakmile se najíte, tak se vám odkrví hlavička a já říkám, mě to přestane myslet, já začnu být spokojená a přestanu toužit po úspěší. To já mám takovou zvláštní terapii, takže já si myslím, že ji umím vařit a umím i péct. I takové to moravské cukroví, tak když třeba někdo má přejet nebo do kanceláře, tak když nemůžu v noci spát, tak já vstanu a peču.
1: A řekněte mi, ten pomerančový dort z ořechy, který vám dělávala maminka, když vás chtěla uhostit a potěšit po nějakém úspěchu, ten byste svedla?
0: No, to já umím všechno a hlavně moje maminka, když jsem vyhrála nebo měla nějaký úspěch, tak ona dělávala nadívané kuře a nevím, jestli to znáte, dyňové zelí a k tomu knedlík, to je velmi těžké jídlo, ale já mám třeba ráda kuře s nádivkou, ale už nic k tomu.

0: Katka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Paní Helena Fibingerová nám vypráví o své cestě životem, o sportu, vedení pekárny. A teď nás čeká téma spojené s prací pro Český atletický svaz. Ale předešlu jednu věc. Vy jste děvče z venkova, stále se tam vracíte. Jak se to přihodilo, že se ve vás vytvořila tak velká silná láska k Praze, kterou se netajíte, naopak o ní často hovoříte. A přitom si myslím, že to je model ne až tak obvyklý u lidí z menších obcí. Co si budeme povídat?
3: Tak já jsem tady poznala báječné lidi. V tom je Bůh ke mně strašně milostivý, když mě bylo hrozně zlé, vždycky mě ti lidé pomohli. A byli to většinou lidé z Prahy. Ale to by nebyl jenom ten motiv. Já jsem měla ráda Prahu a hlavně jsem lítala z Prahy do zahraničí, trénovala jsem na Dukle, čili já jsem tady dost toho času trávila. To za prvé. A Český atletický svaz, tak já jsem byla zběhlá z toho života, který jsem vedla, protože jsem se pohybovala v zahraničí, viděla jsem, jak funguje marketing v jiných zemích, tak jsem to zkusila. A začala jsem na pár milionech a pořád se to posunovalo a posunovalo. Pak jednou říkala, Liborku, ještě, když udělám toto a tolik finančních prostředků, já už dám pokoj. A on, doktor Varhaník, úžasný člověk, je to duševní aristokrat, se na mě díval a říkal, ty nedáš pokoj nikdy. Tehdy byl mezinárodní sekretář, pak byl na té České atletice a dnes je předseda svazu a musím říct, že mimo mého asistenta jeden z mých nejbližších lidí.
2: Za tím přerodem ze sportovkyně do podnikatelky a manažerky určitě je obrovské penzum práce. Něco si představit dokážeme, ale zdaleka neumíme dohlédnout všechno. Co jste musela projít, nastudovat, vstřebat, vykonat se svým jednáním, myšlením, konáním?
3: Nastudovat mnoho, mockrát jsem plakala. Víte, v tom marketingu, to je jako ve škole. Tam se vás nikdo neptá, jestli jste se doma učil, musíte to umět. A v tom já jsem byla k sobě nemilosrdná. Pak jsem vplula ještě do té pekárny. V podstatě můj život byla práce, ale já jsem tak velmi šťastná a hlavně jsem se vždycky snažila, aby to bylo úspěšné. A ten život, aby mě vyhovoval a abych mohla říct si, že když se dneska otočím, tak vůbec nelituju ani jediného dne. Tahle práce je hodně o kontaktech. I společenský, já jsem byla ve Stínové vláně, ministrině sportu u Jany Wolfové a pak jsem byla 10 let v Radě televize, takže jsem měla to štěstí, že jsem se k těm lidem dostala, ale oni mi vůbec nic neodpustili. A hlavně, když já jsem něco řekla, že to tak bude, tak to vždycky tak bylo a prostředky finanční přišly tam, kam jsem řekla. Ten spod je úžasný v tom, že vy odvedete penzum práce a pak přijde úspěch. V normálním životě to tak není a potýkáte se i s nepřátelstvím a ze závistí mnohých lidí. Ale s tímto já jsem se uměla vyrovnat, takže můj život se odbývá od úterý do pátku v Praze nebo do soboty a pak na Moravě. Takže žiju takové dva životy. Musím počítat s tím, že jsem někdy nespokojená, že to zrovna není tak úplně, jak jsem chtěla, i když pokorně dodávám, že vždycky udělám všechno pro to, aby byla úspěšná. A to je schiza, únavná pro někoho a mě to tak baví.
2: Co ti lidé kolem vás jsou unavení s vámi? Musí být tak náročné mít vás na blízku.
3: No, právě to jste si řekla strašně hezky. Já třeba odejdu po nějakém jednání. Teď jsem byla u jednoho velmi významného kapitána našeho průmyslu a on mě pak napsal zprávu. Když jsi odešla, tak jsem hodinu hleděl do stolu. Já tě obdivuju, kde pořád bereš tu energii. Ta zpráva byla ještě hezčí, ale já určitě mám spoustu chyb, ale snažím se je nedělat.
2: Snesme se z těch výšin od kapitánů průmyslu někam úplně jinam. Potěší vás jako atletku srdcem, že můj syn a jeho kamarád se přihlásili do atletiky? Je to pro vás důležité?
3: To mě strašně potěší, protože součástí toho projektu České atletiky je, že my děláme atletiku pro děti předškolního věku, malé oštěpy, pěnové koule a tak. A ty rodiče a děti tam chodí, pak máme ty žákovské pohár Českého rozhlasu, pak středoškolské korny. Oni říkají mnozí, že tahle generace je pohodlná a že se jim nechce. A vidíte, váš syn má třeba zájem tu atletiku dělat a já si myslím, že každá společnost potřebuje ty sportovní hrdiny. To už nejsem já, samozřejmě, ale přece jenom té dušičce, která je ještě neskažená jakýmkoliv materialismem, se objeví to, proč to neskusit, co kdyby. A já si myslím, že to je podstata toho, aby ten sport vůbec u nás existoval a dál byl.
2: Potřebujeme sportovní hrdiny a nepochybně potřebujeme i sportovního ducha a sportovní chování v mezilidských vztazích. Jaké zásady v životě vyznáváte vy, paní Heleno?
3: Dané slovo platí. Musím říct, že já jsem měla spoustu nabídek do politiky. A s mojí povahou mě by za týden z poslanecké vynesli nohama napřed, protože u mě dané slovo platí. U mě ta dohoda je svatá. Jo? A i když vím, že si sama poškodím, tak já dál stojím na tom, co bylo dohodnuto. No ale nic není ideální. No a já jsem poměrně pozitivní. No a když to momentálně není tak, jak chci, tak jak běžím, tak brečím. Pak mě to zase přejde a zase už hledám cestu, jak věci, která třeba se mě ani až tak netýká, na pomoc. Důležité je z věcí, které v životě děláte, mít sama pro sebe dobrý pocit. No a já ho mám, nebo se snažím mít. No a mám přátelé, mám okruh lidí, což je na mém životě krásné, že když já vyšlu signál nebo zaklepkám na ty dveře, tak tam se otevře obrovská přátelská hřejivá náruč, i když třeba mnohdy až tak těm problémům, které mám, nerozumí, ale každý z nás, ať je velký nebo malý, tak občas potřebuje, aby mu to někdo pofoukal.
2: Mně připadá až neuvěřitelné, že už hodinu si povídáme se ženou, která podle mého jen tak neposedí. Paní Helenou Fibingerovou, kdy jste se v životě nejvýrazněji zastavila?
3: Zastavila jsem se, když jsem dostala nějakou ránu. Všechny moje prohry najednou byly nicotné, když ten kov té medaile byl jiný, když náhle zemřela moje maminka. Tak to jsem myslela, že to nedám. A pak přicházely další rány, ale hlavně podrazy, kdy jsem nemohla pochopit, že jsem byla tak hloupatá, že jsem nepostřehla, že ten člověk mě lže. Jo? To jsou věci, kdy jsem to dávala těžko, ale to má každý. Každý utrpěl někdy nějaký podraz a říkám, důležité je mít blízko sebe anebo v okolí někoho, kdo vám tu bolístku pofouká. A to já mám. A já jsem kočkařka, ještě chci říct. A já mám 15 koček. Tam, jak bydlím, tady, kousek od Prahy, potom doma mám 5 a v pekárně mám taky 5. A nemůžu pochopit, že někdo vystřelí kočce oko a hodí ho do pekárny na dvor. To jsou věci, které já nedávám a nechám kočku vylečit a protože je ohrožená, tak ji vezmu domů. Ale musím říct, že ty moje kočky, ty jsou tak rozmazlené a je zajímavé, jakou zvíře vám dá lásku. Můj miláček je bad, ale já mám sibirské kočky a některé i obyčejné. Já jsem zvýšeným hlasem jim domlouvala, tak oni spolu vychází, oni sedí už v pátek u branky a musím říct, že když jsem v posteli, tak tam skoro není místo. Když jsem doma, tak jsou tam všichni.
2: Vy se úplně koupete ve štěstí, když mi to teď vyprávíte.
3: No já je miluju, ty kočky.
2: Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
3: Říct, kdy jste byla nejšťastnější, to je těžké. Celý život najdete vždycky nějaký okamžik, kdy jste momentálně šťastná. A nemůžete být šťastná pořád. Čili tajemství štěstí života není být pořád šťastný, ale umět si vychutnat ty okamžiky toho štěstí, které vás potká. Štěstí je to, že je člověk zdravý. Přeje si být zdravý, aby mohl pracovat. A to potom násobí další ty věci. Já si myslím, že vedu život, který je šťastný.
2: Říká fenomenální sportovkyně, manažerka, podnikatelka, žena s darem vděčného pohledu na život, paní Helena Fibingerová. Děkuji vám za to setkání, ať jste nadále šťastná a hlavně zdravá.
3: Já taky děkuji a nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní hodinku s tou naší celým světem uznávanou muzikou jsme zahájili polkou Jana Smolíka s textem Emila Synka, kde se děvče, tedy patrně lesní dělnice, vyznává ze své upřímné lásky k chlapáckému hajnému. Přesně tedy, mám ráda hajnýho. Na tom by konec konců nebylo nic zvláštního, nebýt osoby textaře, který to tak krásně sepsal. Jestli pak vás někdy napadlo, kdo vlastně je ten básník, ukrývající se pod pseudonymem Emil Synek? Napovím, je to muž širokého spektra uměleckých dovedností a schopností. Jeho záběr sahá od specifického herectví, jak divadelního, tak i filmového, přes rozsáhlou škálu knih, psaní pozoruhodných a řekněme si rovnou také velice úspěšných filmových scénářů, až po badatelskou a velmi důkladnou vědeckou činnost v oboru dějin českého národa. Už tušíte? Když dovolíte, nechám vás ještě chviličku v nejistotě, ale zkuste během dalších písniček lehce přemýšlet, který ze současných žijících českých géniů by to tak asi mohl být. Teď nám nejprve zahraje Květovanka, řízená Miroslavem Císařem. Podpoří Vratislava Veleka a Petra Kristu ve směsi lidových pole, souhrně nazvané Okolo Hradce. Následovat bude lidový valčík Tálinský rybník. S Budvarkou zaspívají Marie Svobodová, Ludvík Petr, Pavel Heidinger, Josef Doležal a Ludmila Mlynářová. A tuto trojici pak uzavře tango Nad Vltavou se stmívá. Autorů Slávy Tkačuka a Ladislava Jacury. Zaspívá Ivan Trnka, hrát bude jak jinak Vltavanka, řízená Václavem Šimkem.

teď opět zalovíme v nepřeberném odkazu lidových autorů. To jsou ti, kterým se nemusí posílat honoráře, protože jejich jména se nezachovala. A přitom třeba hned ten první valčík se ukázal být hitem nad hity. Jen si vzpomeňte, jak jste s chutí zpívávali, když vám rádio hrálo ten velký hit a vy jste se vždycky připojili, a kdo to byl? A zazněla odpověď, cigán, černý cigán. Áda Školka s Budvarkou a zpěváci Ludvík Petr, Marie Robnhauptová, Marie Svobodová, Pavel Heidinger a Josef Doležal. Následovat bude klasik nejklasikovatější. Do pochodu s kmochem. Tak se jmenuje směs pochodu národního buditele a autora. Úspěšně si psal i texty a tak uslyšíte Kolíne, Kolíne, Můj koníček, Jarabáček, Pode mlejnem, jakož i nade mlejnem samozřejmě. A muziky, muziky. Ty prý si dokonce oblíbili i některé kapely na východ od nás a opatřili vlastním textem Mužiky, mužiky, vy a tlično i grajete, ale to nemám ověřené. Zpívá sbor Pavla Kühna a hraje dechová hudba Jindřicha Pravečka. A další autor hudby i textu, Karel Valdauf, přispěje valčíkem Domové, domové. Zaspívají Zorka Kohoutová, Josef Zíma a Miroslav Šuba. Valdaufinku řídí osobně sám autor.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A následuje nezbytná exkurze po Moravě. Odkud asi pochází kapela, která se jmenuje Kotáranka? No, nám je to naprosto jasné a právě na ty kotáry se teď společně podíváme. Dobrá rada pro všechny šohaje a frajery. Nechoď Janku přes Polanku. No, zpívají Anna Ptáčková, Marie Trčková, Vojta Trčka a Pavel Fojtů pod uměleckým dohledem šéfa Kotáranky Josefa Figase. Vladimír Hnátek, další z těch univerzálních autorů, dá za chvíli k lepšímu valčík Měl jsem já frajárku. Zpívají Pavel Kadrnka a Pavel Jech, hraje Lácaranka, řídí Karol Porubský. No a Jan Slabák, také na vlastní text Po dědině. Lea Zimková, Renáta Jedličková, Jan Sedláček a Richard Hora zpívají a hrají Bojané.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Teď se vás, vážení, zeptám, jestli pak jste přišli na to, kdo se skrývá pod pseudonymem Emil Sinek. Těm, kteří věděli, gratuluji. Ostatním slavnostně sdělují, není to nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Viděli jste vratné lahve? Pokud ne, máte smůlu. A pozor, teď by se mělo ozvat bušení do kolejnice, nebo alespoň tuš. Jsme ve finále, následuje směs Jaromíra Vejvody. Všechny ty písničky určitě znáte, jenom v cuku letu připomeneme jména autorů textů. Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Václav Zeman a zpěváků, Blanka Tůmová, Josef Opelt, Jelena Čišková a Milan Černohous. Malou českou dechovku řídí Stanislav Zeman. A pak se do vás lehce oboří baboucí s lidovou, když jsem šel přes háj zelený. No a na úplný závěr Šumařinka Karla Vacka. Hraje česká muzika, řídí Karel Vacek starší. Naslyšenou zase příště, váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Já? Viděl?
1: Helenu, v bazénu, náhodou. Závrať jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když

z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou.

0: štvaní potápí vrak.
1: Ano, přátelé, nejenom Přemysl Rud, autor a interpret českého textu slavného, původně německého šlágru, tak nejen on určitě v životě potkal hodně nositelek tohoto jména. Samozřejmě i já jsem poznal mnoho Helen. Jméno Helena má řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň. Vůbec poprvé se objevuje v Homérově Iliadě a je nám známo, že celé jedno období řeckých dějin se nazývalo helénské. U nás v České republice bylo Helen do včerejška celkem 74 391. Helena je 38. nejčastější jméno, tedy každá 138. obyvatelka naší republiky se tak jmenuje. Dokonce mají svůj oficiální klub, klub Helena. Domácí podoby tohoto jména jsou například Helenka, Hela, Heluška, Helka, také Helča, Helička a podobně. Rodiče Helenek se možná inspirovali romantickým příběhem Heleny Trojské. Nejkrásnější z žen, dcery Dia a Lédy, manželky spartského krále Ménelá, která byla příčinou Trojské války.
2: Afrodita přivedla Paridovi do cesty Menelaovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci lásku. Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které jsou milé i bohům, a unesl v noci Helenu na svou loď. Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď stříbrný měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása. Loď brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.

To byla kratičká ukázka z pera Eduarda Petišky z poetického pásma Paris a Helena. V režii Jiřího Vondrovice jsme slyšeli Taťánu Medveckou. Byla to snad nejslavnější Helena v historii, díky které vzniklo mnoho bájí, pověstí, her, velkofilmů i nějaké ty operety. A právě z operety Krásná Helena Jacquese Offenbacha pochází následující skladba. Thank you.

Ale dost už zbytečných bojů o ženy i o země, vsaďme raději na úsměv a pohodu. A protože je léto, dokonce srpen, mají také Heleny svátek, takže my si některé známé a u nás v Čechách slavné Heleny připomeneme. Ale ještě předtím si dáme trochu hudby. Další slavnou píseň, tentokrát z operety Oskara Nedbala Polská krev, kde je hlavní hrdinkou opět Helena. Ve známé verzi z roku 1976 zpívá Pavla Břínková a Vratislav Kadlec.

0: když vás mám rád, nejsme případ sporný, párek budem vzorný, na celičkem světě nenajdete lepší snad.
1: Vyslučte a buďte, teď rozvážím už.
0: Rozvážím.

0: tu naši nezapomenutelnou ryze českou Helenu, filmovou legendu a oblíbenou vypravěčku, tu určitě poznáte hned. Nejprve si pustíme dvě ukázky, ve kterých shodou okolností hrají hlavní roli ptáci.
1: Já když se takhle hovoří, tak si vzpomínám na mýho kamaráda, ten je na Ostravsku, Ruda Štěrba. Teda byl takový, taky takový jako spíš plnoštíhlej, teda víc plno neštíhlej, ředitel kina, a ten byl takový svéráz, opravdu svéráz. Prostě tam se dělal jarmark a na základě toho taky se oslavovalo. A ten jarmark se dělal takovým způsobem, že to teda udělají hodně slavný, takže hned u vchodu se dostávala slivovice a pivo. No a protože je velký, tak si šel dvakrát, že jo. Ale zase na druhou stranu to rychle pracovalo. A ten najednou, jak měl furt pocit, že je od manželky takový jako ukřivděný a že teda nic nesmí a tak dále, říkal, dneska si užiju, dneska si dám do těla a co, já budu furt takovej to. A šel a koupil si jim dva lísky na kolo štěstí. No ale to už byl takový jako po té slivovici a potom takový vláčnej, yeah. Že měl ty dva lístečky, no a teď vyšlo jeho číslo a Kaško, že já se... To, a ten chlapec, co stál vedle něj, tak říká, ale Streco, vy máte to číslo. No a vyhrál živýho krocana. A teď, i když byl jako mírně pod parou, ten krocan byl strašně veliký. Tak jak to v té hlavice začalo jako pracovat, že jo? Jednak, když už teda jako přišel na ten jarmark, tak ho chtěl vidět. Ale zas na druhou stranu, kdyby si toho krocana nevzal, tak by ho mohli třeba vyměnit za nějakého menšího, že? Tak jak to vyřešit, a byl těžký a nosit ho nechtěl. Ono stačilo, když nosil sám sebe. No a vyřešil to tak, že jak tam byly ty stánky, koupil síťovou tašku, toho krocana tomu vytáhnul takhle ty nohy tou taškou a ten krocan to všechno s ním odchodil. Jedna paní si koupila mluvícího papouška, ale s hrůzou zjistila, že papoušek je pěkný sprosták. Vyprávěla o tom na mandlu a tam se jiná paní nabídla, já mám taky papouška samičku a ta se zase od rána do večera modlí. No tak toho vašeho k ní na pár dní můžeme dát a ona třeba na něj svou zbožností zapůsobí. Dobrá ujednáno. Paní papouška přinesla a strčila ho do klece k samičce. Papoušek si samičku znalecky omrkl a říká, ahoj krasotinko. Neměla bys chuť si trošku zašpásovat? A samička povídá radostně. No jak pak by ne? Vždyť právě o tohle jsem se celý ty léta modlila.

zapomněl, co jsem zřel jen nad vodou. A když se z vody ven

0: vrak.
1: Heleny Růžičkové ale nikdy nebylo a dodnes není dost. Tak prosíme o další přídavek. Původně je následující ukázka z pořadu jejího životního kamaráda Vladimíra Bernáška po sezení s Kytičkou. Později se usídlila v cyklu pořadu Legendy zábavy. Helenka nám bude vyprávět o tom, jak natáčela pohádku Zdeňka Trošky o princezně Jasněnce a létajícím ševci.
2: Zdeněk mi udělal Jasněnku, že jo, já čarodejnice, já mám všechny zvířátka strašně ráda, ale já si nějak s hadem, přestože mi v životě teda nekousnul, jo, nebo neuštknul, nebo něco neprovedl, tak já si s ním prostě dvakrát moc nerozumím. A Zdeněk chtěl, abych měla ve vlasech jako betknutýho hada v té paruce, já jsem dokonce i se smířila s tím, protože Zdeněk říkal, hele, no neboj se, ten je podchlazený, jenže já přišla do ateliéru, tam bylo teplo. Ne, to teplo působilo na hada, no prostě, had vstal a já si lehla, že jo. A na základě toho prostě Zdeněk dal teda toho hada na krk Ivetě Blanaroviči, ale stejně ta bestie, když jsem hrála vedle té Ivety, vždycky šla po mně. Ale na druhou stranu jsem neodmítala nic, dokonce jsem měla myš v hubě, že jo. Když dělám tu scénu, myšičky, pojďte si ke mně, maminka si vás papá, že já tam byl, že jsem vzala, rozhoupala myšičku, že jo, šoupla do huby, blbej ten ocas, že jo, než se vcucne. Čili to všechno z lásky k panu režisérovi, bez debat. Ale můžu vám říct, v té době, když jsme tenhle film dělali, tak když režisér s kameramanem, ty měli rozpočet na film a když ten film teda jako došel, tak jelikož jsme točili na Eastman Color a metr stál už dolary a dost, tak se pak museli rozdělit s tím kameramanem a platit to. A protože jsme Zdeňka milovali a věděli jsme, že už ten materiál pomalu dochází, tak prostě velká dlouhá scéna, kdy ta jeskyně uvnitř byla postavená na Barandově, že já se probouzím, jdu probodit Ivetu Blanarovičovou, protože ta sluneční panina se vlastně jako těma paprskama budí a my utíkáme ven a venku to už bylo točený teda na Fridštejně, což byl nážadat. No a teď si představte, že Zdeněk chtěl, aby jsme my byli vlastně čarodejnice víc blbí než zlí, tak opravdu, protože setkat se s lidskou blbostí, kam se hrabe veškerý zlože. A vymyslel si, když jsem ležela, takže na mě vysypali rekvizitáři listí a veškerý to, co je v tom lese, a že jeden potkan přeběhne takhle jako přes hlavu a druhý teda jako přes ty šaty. A ty šaty byly jako z mulu, teda jako z fáčoviny. Takže jeden potkan přeběh, ten to stačil, ale ten druhý, jak byl takhle trochu výstřih a já už se zvedala, tak to nestačil, zachytil se a zapad. To byl zapadlý vlastenec, opravdu zapad. A teď mě hlavou šlo, že jo, dlouhý závěr, mám říct Zdeňkovi, teď já stávala, že jo, probouzela jsem hlavou, myšel ten materiál, jestli to mám stopnout a furt jsem dělala, jak se probouzím. Teď jak já šla nahoru, tak ten potkan šel dolů, že to je... Procházel skrz to, no, nebudu se o tom dlouho zmiňovat, jen vám můžu říct, že nejstrašnější je pocit ten holej ocas mezi nohama. Protože on ten ocas není ani tak holej, on má sem tam chlupy, jo. No a teď já dotočila, že ho potkan váji, já pokračovala dál a šla jsem Zdeněk, řekl stop, a říkám Zdeňku, prosím tě, a on říkal, výborný, výborný, bereme to, je to 100%. A já mu říkám, a co ten potkan, a on říká, jaký potkan, všechno bylo výborný, to přeběhlo. Pak jsme přece toho potkana hledali, vzpomínáš si, a já vás upozorňuji, že jsme ho opravdu nenašli, přece Basia Tomšovský šel, ten měl na starosti zvířátka a jiné věci. Já jsem přesvědčená, že ta bestie potkanovská do dneška chodí po Barandově a rozkecává, jak vypadám.
1: S Helenou Růžičkovou se tentokrát rozloučíme netradičně, a to v lázních.
3: To je vám zajímavý? Každý to na mě hned pozná, že jsem byla v lázních. Teda s nervama. Tak jsem šla na nervové. V čekárně jsem si přečetla Ve spárech upíra. A když jsem potom takhle k večeru přišla na řadu, tak jsem byla akorát ve formě. Vzala jsem to přes ty závratě, třesení okolo žluči, záchvaty melancholie. No a takový ty stavy úzkosti. Ty přece má každá z nás, ne? No a tak jsem se vám do toho dala, že jsem se tam rozplakala jako batole. A doktor, ten vám mě konejšil, až jsem se bála, že tam zůstanu přes noc. No ale dal si záležet. To zase vám musím říct, že kam se hrabe zubař. Trochu si odpočinete, povídám, a já na to. To teda, pane doktore, beze všeho. Já umím tak nádherně odpočívat. A když se to na mě chce. No, a tak jsem teda jela do lázní. Teda krajina, prosím, zvlášť, když je zadarmo. Ale ten rozdělený národ na pacienty a rekreanty, toho by si tak měli všimnout sociologové. Já bych vám přála zažít, jak jde klid na nervy. Oni ráno pěkně na rozhlednu, na volejbal a já skotský střiky. Horká studená, horká studená, horká studená. To máte pocit, že se vám na mozkový kůře pustilo oko. Já povinný tělocvik, jako bych to potřebovala. Prostná. Samozřejmě, aby je to moc nestálo, že jo? A oni, rekreanti, ztracení do lesa. Podvou. Dámy, takhle mi dělala celá moje signální soustava. A ke všemu jsem bydlela v pokoji s jednou. Ta celou noc vám mluvila ze spaní. Co pak kdyby mluvila? Ale ona jenom tak naznačovala. Jednu noc pořád. Robert, Robert, Robert. No a druhou noc potom. Jeničku, budu zlá. Jeničku, já budu strašně zlá. No a já pak samozřejmě celé noci nespala. Čili jak vidíte, když se to vezme kolem a kolem, tak se těch pět neděl vůbec nerentuje. A teď mi řekněte, kdy se je mám doopravdy spravit. Když... Na nervy jsou jenom takovýhle lázně.

0: Další báječnou českou, ale i světoznámou Helenou byla skvělá herečka, dabérka, dramaturgině a režisérka Helena Štáchová. Byla nejen ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka, ale hlavně také milovanou máničkou všech dětí i dospělých. Moc rádi si ji teď připomeneme.
1: My jsme hráli v Bochumu a vyprodané divadlo, večerní představení, a Miloš Kirchner si vodil z Pejbla a vedl s ním na Forbíně takhle před diváky dialog, a Hurvínka vodil jiný loutkoherec a on tedy mluvil ty dva a vodil si toho z Pejbla. No a najednou během toho dialogu si všiml, že v té hlavičce krku a hlavy je takový průvlek. A ten šroub se uvolnil a ten hřebík pomalinku lezl pryč. A znamenalo to, že když udělá prudší gesto, takže ta hlava se zbaví toho těla, že jo. A takže se snažil omezit trošičku ty pohyby, ale nicméně ke konci toho dialogu, skutečně až ke konci, najednou ta hlava toho Spejbla jako kyvadlo nad tím tělem se začala houpat. Teď ty diváci zůstali koukat, co se to tam děje, a ten Miloš naštěstí nejen, že byl zdatný v té němčině, ale ještě improvizačně, tak řekl, vidíte, tohle to se stane jednou za 50 let a vy máte to štěstí, že jste u toho.

0: Když zapátráme mezi současnými hereckými osobnostmi, objeví se nám jméno herečky Heleny Dvořákové. Je držitelkou Thálie, má i řadu jiných ocenění, hraje v divadle v Dlouhé, kde už stvárnila mnoho postav, stejně tak v rozhlase, v televizi a také v dabingu. Navštívila také zábavný pořad Sklípek, kde si povídala s Václavem Postráneckým a dokonce si zaspívala s kapelou Jošky Šmukaře.
1: To byl krásný příběh. Mám kamarádku, která má oblíbenou takovou žlutou čepici. A já jsem jela v tramvaji jednou v Praze. Ta kamarádka pochází z Brna. A já jsem jela v tramvaji v Praze a tam vedle mě stála paní a měla úplně stejnou tu žlutou čepici. A říkám, to je neuvěřitelné. A vlastně si vzpomněla na tu kamarádku. Tak. A druhý den jsem šla do sauny a ejhle, ona tam byla, tady ta paní s tou žlutou čepicí. A ona tam dělala masáže. A já jsem se k ní objednala na tu masáž a říkám, můžu vám něco říct? Já jsem si vás včera všimla v tramvaji a vy jste měla takovou žlutou čepici. A ona říká, no, tak já vám řeknu taky tajemství. Představte si, že já jsem měla přítele a ten můj přítel, mu se zdálo, že zdálo se mu o mně a že jsem se celá namazala nějakým volejem a ležela jsem v posteli a jediný, co jsem měla, tak byla ta žlutá čepice. Říkám tak jo. A ona říká, hlavně to nikde neříkejte.
2: Doufám, že jste dobře rozuměli.
1: Takže ta čepice měla určitě něco do sebe, byla nějakým způsobem výjimečná, kouzelná. No a tady tahle paní, proč to říkám, protože jsem se s ní začala bavit o tom, že mě bolí ty záda a tak. A ona říká, no já chodím tady každý úterý a pátek, chodím na jogu a máme tam skvělýho mistra, skvělýho učitele, tak jestli by vás to zajímalo, tak tam přijďte taky. Takže ta čepice žlutá vlastně mě přivedla tady k tomu, že jsem začala chodit na tu jogu.

0: Mika Vikkola.
1: No a nakonec jsme si nechali slavnou českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou, která měla na stanici Dvojka také svůj vlastní pořad Sladké mámení. V následujících ukázkách zazpomíná na spolupráci s kolegy a kamarády Mirem Žbirkou, Valdemarem Matuškou a Jiřím Kornem.
2: Víte, jak se seznámil Miroš Birka se svou druhou ženou Katkou, která byla o 14 let mladší než Miro? Katka studovala v 80. letech gymnázium a přišla za Mirem na jeho koncert v pražské Lucerně, aby s ním připravila rozhovor do školního časopisu. Kuráž jí nechyběla. Přestože dopředu nic domluveného nebylo, dostala se za Mirem až do šatny. Když otevřela dveře, Meky zrovna vycházel ze sprchy a měl na sobě pouze ručník. Rozhovor sice nikde nevyšel, ale zrodila se velká láska. Když vyrazila Katka s Mirem na první rande, vůbec jí nenapadlo, jaký bude mít schůzka spát. A to doslova. Stačilo totiž málo a zpěvák si mohl odnést ošklivé zranění. Jejich první rande bylo zvláštní, Katka byla vždycky pejskař. A tenkrát měla dalmatina. Vzala ho na rande sebou, na Petřín. Meky tam přišel, už byl zlatý slavík, přiletěl kačin dalmatín a Meky ho zkosil. Prostě letěl z Petřína dolů, naštěstí se mu nic nestalo, ale najednou prý bylo po aurze slavíka. Její rodiče nesouhlasili s tím, aby se zpěvákem vídala. Když přivedla domů zlatého slavíka, bylo to špatný. Maminka byla profesorka, tatínek právník. Katka to dlouho tajila, ale pak to stejně prasklo. Meky ke Katce volal v utajení, představoval se jako Miro Okál, což byl hudebník od Petra Nadě. Problémem bylo, že Katka žila v Praze a Miro byl věčně na turné nebo doma v Bratislavě. A právě když se mu po Katce hodně stýskalo, napsal jí nádherné vyznání lásky prostřednictvím písně Katka. Po roce tohoto utajování, když vyšla písnička, to rodičům došlo a ptali se, proč k něm volá Žbirka. Maminka Katce říkala, že takovej zpěvák je jak námořník a má v každém městě jinou holku. No ale nakonec si ho zamilovala a s tátou si rozuměli díky humoru. Vzali se v roce 1988. To už byl Miro rozvedený a přestěhoval se za Katkou do Prahy.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: S Jirkou Kornem jsme toho zažili opravdu hodně a hodně zajímavého. A já přidám jednu krásnou historku, která je opravdu kuriozní. Jirka dostal kdysi krásnou propisku, která byla prej hodně drahá. No, zastrčil si ji do kapsy u džín a vyrazil za mnou do Žitky, kde jsme měli domluvenou taneční zkoušku na terase. Bylo krásné letní ráno, my jsme měli spoustu času a tak jsme v klidu posnídali a když se Jirka zvedl, všimla jsem si, že má na jeho kalhotách obrovský modrý flek. Propisovačka sice byla hodně drahá, ale měla špatný těsnění. No, zachovala jsem klid a nařídila jsem mu striktně, aby si kalhoty okamžitě sundal, že je vyčistím. Šli jsme do prádelny, kde si kalhoty sundal a zůstal jen ve slipech a tričku. Tak jsem čistila a v tu samou chvíli přijel domů můj první manžel Helmut a z ničeho nic se objevil ve dveřích prádelny, kde nás uviděl stát. No trapas jak hrom. Helmut se ovšem nenechal vyvést z míry a jen mezi zuby proceděl. Pro boha, co vy dva to tady děláte? No, pohled na nás byl asi hodně zajímavý. Ve mně by se krve nedořezal. Jirka dělal jakože nic, koukal do stropu. A i když jsme byli oba nevinní, oba jsme zčervenali. Nastala dramatická pauza, ale nakonec Helmut se zachoval s naprostým klidem a nezabil nás. On nás měl asi rád.
5: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie.

0: Vážící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráku blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráku pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělíme.

0: Chicago Blues.
1: Moje přátelství s Valdou začalo v roce 1964 na libereckých výstavních trzích. Já jsem tam s ním měla zpívat písničku Už dávno nejsem dítě. A bylo to poprvé, co jsem zpívala s opravdovou hvězdou. A já jsem měla tak strašnou trému, že se mi prostě klepal hlas. A nejhorší bylo, že ta písnička končila dlouhým nádherným tónem. Jsem tvá. A já jsem to tvá. Zaspívala asi takhle. Jsem tvá. A teď jsem držela. A Valda mě chyt za ruku. Držel mě a mačkal mě jí. Takže nakonec jsem to dorovnala, ale nikdy na tenhle ten pro mě trapas jsem nezapomněla. Valda byl můj celoživotní držič ruky. Vždycky při mě stál a pomáhal mi. A za ruku mě držel dokonce i při mé první cestě letadlem. Hrozně mi dodnes chybí.

Možná byste si chtěli připomenout i další známou Helenu, třeba režisérku Helenu Třeštíkovou, tanečnici Helenu Postráneckou, sportovkyně Helenu Sukovou a Helenu Fibingerovou, spisovatelku Helenu Sobkovou a další známé Heleny z různých oborů. Stejně jako byste se určitě rádi podívali třeba na ostrov svaté Heleny, pojmenovaný po manželce římského císaře Konstantina. Je to ostrov v jižním Atlantiku, spíše proslulý jako poslední útočiště Napoleona Bonaparta. A nebo byste možná chtěli navštívit vesnici svatá Helena v rumunském Banátu. A nebo Řezno, bavorské město na Dunaji, kde žila Helena Bavorská, zvaná Nené, sestra slavnější Alžběty, tedy Sisi, manželky Františka Josefa I. A nebo, ale ne, už je čas se přece jenom dneska rozloučit. A to splní svojí písní další známá česká Helena, tentokrát folková zpěvačka Helena Maršálková, která zaspívá se skupinou Pacifik.

Loučí se s vámi také ti, kteří hodinku o Helenách dnes připravili. Helena Dubničová, Kateřina Radvanová a dnešní průvodce pořadem Lukáš Berní.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Poslechněte si dnes na Pohodě starší rozhlasovou pohádku Amaldon. Zdeněk Skořepa ji napsal na motivy příběhů spisovatele Josefa Štefana Kubína. Pěkný poslech.

Někdy se zakulí v horách vesnička, že by ji ani po tmě nenašel. Ejhle, naše cikváska. Kdo pak o ní ví, je tam stulena do olší a noha o ní začas nezavadí. Až jednou, pane, mohly se ty hory kolem vyjevit, natoť chudinka Došková ves, takový rarášek ji chytil do tance. No ale poslouchejte. Žila tam tetka už hezky letitá, říkali jí Peluška. Byla pořád jen sama a tak, aby se jí nestýskalo, vzala k sobě holku z nedaleké Přízně, malovanou Pepinku. No závadu jí tak dalece nebude, měla Pepka po rodičích pěkných peněz, ani by se jí nevešly do ošatky. Jenže peníze to není jako na humně nůše plev. Kde se ty hemží, to už jináč sedne hlavička do sedla a oči taky jinak letí světem. Milá Pepinka se začala kroutit jako pávice. Myslila, že nad ní většinou není.

0: i vse mi nad tím neplaší oči. Ta moje malovánka po celý den na jiného nesáhne. A jen samý samet, samý hedváb, pentle zapentlí, botičky čistě lakované a točí se v tom jako princezna. Bodeť, ani se to na vesnici nesluší. Jak jí ta hlava narostla dozadu.
1: No, u samé vody, Mlejn. Co pak to tady máte za divadlo, tetičko?
0: Může jí známá pozdravit? Pepka jen po ní sekne okem. A kdyby se osmělil ten nebo onen hoch, jen kapínku pousmát, pohodí za ním bradu a kroutí se dál. Prej, Honzíku, Honzatý, kam by si smyslil? Pro mne přijedou jinačí kočáry. Inuba, jen aby přijeli.
1: No, tetičko, kam by se nedělo? To vám spadla jednou žába do potoka, rozbila si koleno. 4 léta naříkala, taky to moc bolelo.
0: Co tě to jen, Pepínko, posedlo, můj ty smutku? Takovéhle růžky. Nač pro pána čekáš? Na dobrého tuzenic?
1: Takhle se mnou nemluvte. Když budu chtít, bude se mi kořit celý svět.
0: Inu, svět je svět. A nepůjdeš se mnou taky do kostýlka?
1: Ju, to není jako když se řekne alou a Pepka tancuj. Nebo jako tuhle vy, plandu na sebe a už vylítnete.
0: No, když jsem tak moc neřekla. Mám teda na tebe počkat?
1: Nečekejte, však já trefím.
0: Půjdu pomalu napřed, však mě dohoníš. Počítám, Pepínko, bude tam taky Jenda, víš? Jak po tobě tolik kouká.
1: I tak ho nechte koukat.
0: Ale děvenko milá, co mluvíš? Není tu nad něj onačejšího. Toho bych se držela. Takovej se ti dvakrát nevydaří. Má stavení, asi 2 krávy v chlívě, pěkný kus pole. Jemínku, to by bylo terničko. Můj ty trůne.
1: Dejte mě s ním pěkný svátek. To bych si chytla nahého za rukáv.
0: Inu, holka, snad nemyslíš, že pro tebe přijede nějaký Amaldon?
1: A třeba Amaldon. Naposledy byste mi ho nepřála.
0: I přála, děvenko, přála. Ale považ, kam ti to hlava letí, abys po chvíli z takových oblak nespadla.
2: A Peluška dál nečekala. Tiskne se do šátku a jde. Jen slzička zůstala po ní na prahu. Pepina byla zatím taky hotová. Všechno na ní zpívá. I vyběhla jako laň, kouká. Ach, jak velebný zlatý den. Má jít za tetou? I všude kolem plno kvítí jedna barevná písnička. Nedaleko za vsí voněly louky a Pepina úprkem tam. Všechno jí popadlo jako do náručí a chtěj nechtěj se tam roztančila po zelené kráse. Až mladé lupení lítá pod nohama. Pepina rejdí, po chvíli se odstla až u potoka. Bože, jaké tu plamínky kvetou. Tohle bude věneček, div nevykřiknou oči. V tom se rozhrnulo vrbový.
3: Pepinko.
1: Kdo to je?
3: To já, Jenda.
1: Co ty mi budeš věčně nadbíhat? To jako by ani jiných nebylo porád. Jenda a jen Jenda. Klopítám u tebe na každém kroku, klicemi někam. Nechci tě vidět. Nikoliv nechci.
3: Ach, Pepinko, kam to hledíš?
1: Pro mě si přijede jinačí panáček. Zlatem premovaný, samý hedvá.
3: Ach, sluníčko milé, co smejčí zlatým košťátkem po podlaze po všech koutech. Vymeď taky tu píchu od ní.
1: To by se ti tak hodilo, aby mi sluníčko zaclonilo oči a já neviděla jiného než tebe.
3: Však mi neujdeš.
1: Chceš mě chytit?
3: Aha, už tě mám.
1: Na takové ptáčky mám ještě háčky.
3: Počkej chvilku, hubičko zlatá.
1: Až na svatého, až.
2: Pepina skok a skok už je v lese. Prochází tyčkovým a chvojím, prokmite jeho stíny, uhne vlevo, vpravo, ani osnítku nezavadí, nebrkne o kotrč, jen dál. Za to, milý Jenda, jen se motá v husté spleti, čelem ostromitluče hlavu rozbíjí, aby do tebe hrom.

0: Matka běžela věneček zkusit k vodě, jak jí bude slušet. Posadila si jej. A je, to, že jsem já. Ruce jí zatleskaly. Vidí v hlubině svůj úsměv hrát, svoje oko svítit, celou postavu jako kytka. Pokynula sobě hlavou. V tom něco zaduplo a lesem přelít jako černý kůň. Jaký to divý jezdec. Pepka si oddychla a divná touha jí zalila duši. Slyšela, slyšela, že někde v daleku panuje rytíř. Šumný Amaldon, věčně mladý a jako ohnivý květ. Přitiskla si věnec a zastopí v tůni dychtivé pohledy. Co tam vidí?
1: To snad není možný, pane možný. Mám čarovné vidění. Vidím zámek. Síně jsou otevřeny. A dokola samé růže. Smím pozvednout oči? Zlatý trůn tam svítí a na něm mládenec sedí, panenko. Vtělená krása. Teď mě uviděl. Usmál se na mě, rozpíná paže. Kde jsi? Kde můj Amaldone?
2: Volala jsi mě? Hle, jsem tady, tvůj Amaldon sladký. Už dávno mé srdce po tobě stůně. Podívejme se, jaký jsi uvila věnec. Až ten jeho oheň krev mi bouří, dej mi ten věneček svůj. Co má kvítků, tolik bude políbení.
1: Snad se mnou točí země. Takový hlas jsem ještě na cikvásce neslyšela, snad housličky zašvéhlaly. A srdce div mi nevyletí až do bílých oblak. Tady máš věneček.
2: Jen hoří, samé plamínky v něm kvetou.
1: Však jich je to jako neseto.
2: Vidíš, tamhle v dálce? To můj zámek svítí. Pojď, nech kvítí kvítím, samé tance nás čekají. Radovánky, pojď. Věčně budem v kole vířit, smát se a výskat. Neumlknou šalmaj ani bubny, píšťaličky, pojď.
1: Pro pána krále, snad si mě nechceš posadit vedle sebe.
2: Pojď.
0: A Pepina nevěděla jak a sedí na koni vedle šohaje krásného jako oheň. Bič švihl a kůň letí. Letí, země se kopitem nedotýká. A jak letěl, větry zafičeli fí, fí, kde je bez došky to bere, krovy drtí a kde les duby se ohýbají jako proutky a všechno ve větví šílí. Pane, to se čerti žení. Celá cikváska se vyděsila.
3: Pepino! Pepino! Pepinko!
0: Jenda proběh celý lesík tuhle, tamhle, kolem kol. Volá uá, uá do všech úhlů světa. Nikoho se nedovolá. Po Pepině vůkol ani šust. Zjev se, panenko sladká. Už sovy houkali, noc vysejpá plné pytle tmy. A tak co jiného, Jenda klape domů.
4: Pepo! Pepinko!
5: To je teta Peluška.
4: Pepo! Pepinko! Kde holka bloumáš? Takové pověcí. Div nám to chalupu neodneslo. Ale co to, že se nevrací? Pepinko!
5: Dobrý večer, tetičko.
4: Jendo.
5: Pepinka se ještě nevrátila.
4: Ba, je už k večeru a holka se nevrací. Ztratila se jako voda z koše.
0: Chlapec chodil jako bez duše. Avšak čas plyne a vždycky má svou kapku balzámu na lidskou bolest. I Jendovi se vyjasnilo. Tak zašel ke staré panuli. Bydlí u lesa a zná víc, než by kdo tušil. Snad bude vědět.
5: Ach, babičko zlatá, tuhle koukejte, jakou já mám na světě potíž. Pepinka se mi ztratila. Jakoby ji nějaký Amaldon odnesl. Snad o ní budete něco vědět.
0: Panule ho nechala sedět a slůvkem se neozvala. Jenom 9 kocourů svítilo očima. Jenda sedí, sedí. A pojednou se mu zdá, že pod ním židle mizí. Teď ho táhne někdo za vlasy ke stropu, věší ho na hřebík. Ohnivé jazyky na něj vyplazuje. Duše se mu třepala jako lístek, ale neutekl.
6: No, no, mládenečku, mlč. Byly už horší věci. Byly a nejsou. Ani tvá svízel není hora, aby se jí nedalo hnout.
5: Ach, poraďte, kde jí mám hledat, panenku ubohou.
0: Ale nikdo dál nehlesl. A zas to ticho, že slyšel vlastní srdce být. V tom zasyčel chumel hadů. Cítí je kolem nohou, se ovíjet, lezou po něm. Zakošili se, dobývají, hrdlo škrtí, nebesa pomozte. Jenda je z toho polomrtvý, ale neutekl. Snad uběhla tak hodina, 2, když baba povídá.
6: I slyš, mládenečku, co ti vyjevím. Jak je pod lesem studánka radostná, půjdeš ty od ní 30 kroků na východ.
5: 30 kroků na východ?
6: A jakou mile kytičku potkáš, utrhni a zaví do věnce.
0: Jen tolik řekla a zas nové ticho kolem. Sotva slyšet kocoury na plotně příst. Ale teď se Jendovi zdá, že se celá chalupa začala houpat. Strop mu padá na hlavu a kamení se sype. Divá větřice zahýkla kolem stavení. Do komína vije a skučí. Jakože se všichni čerti žení. Tisíce jich tu zběhlo, všechno rvou a drtí. Běda, kdo jim padne do rány. Jenda se dusí hrůzou, ale neutekl. Uběhla tak hodina.
6: A jak ten věnec uviješ, popadni ho a utíkej do světa.
5: Ale kam?
6: Kde jsi? Za černými lesy, za kalnou řekou a umazanou loukou je hora, tetka Mramorová. Spí tam jako v limbu, ani se jí vstávat nechce. Ozdob věncem horu a hle, zaplesá živou radostí a otevře se. Tam tudy půjdeš za svou milou.
5: I žaludy dudy. Pepo, Pepinko, holka, kam jsi to jela? Kam tě zavedl ten tvůj věčný hedváb? Taky jsem viděl knedlík viset za nohu. Ale tohle,

0: Zatím Amaldon s Pepinou je v jednom kalupu. Kůň v divokém plavu jen všecko fičí. To je nějakých krás po zemi, kolem luzné panorámy pro potěchu očí a těch písniček. Pepina nehledí, neslyší, jen krásný Amaldon jí panuje. Přimkla oči, kolem ní se rozlilo brzy fialovo, brzy růžovo a Pepina stoupá jako po rozvinutých květech vysoko výš a výš. Když najednou tělo jedna únava, hlava jí klesá.
1: Ach, milý, počkej chvilku. Kapku si odpočinem, poběhne se nám dál veselý.
2: Svíčko pekelná, ty jsi ale křehotinka. To bychom zmeškali rej a tanec. Taneček ohnivý.
0: Kůň jako blesk. Snad má větrný vítr v nohách, ale Amaldon ho bije, pobízí k většímu spěchu. Pepina se začala třást. Svět utíkal kolem jako splašený, když v ní pojednou hrklo. A jako vyplyne náhle ze spodních vod bublina, taková pochybnost jí v minutě posedla.
1: Ach, milý, počkej chvilku. Kapku si odpočinem, poběhne se nám dál veselej.
2: Svíčko pekelná, to bychom zmeškali rej a tanec, taneček ohnivý.
1: Támhle, košatá lípa nám kývá, zrovna vedle božích muk.
0: V očích černého panáčka se zablesklo a bouřka se snesla na ubohého vraníka. To tak, ať trní, kamení, berou to pádem, maní, nemaní, kůň už má dech na doběrku.
1: Ach, milý, bude-li už tvůj zámek?
2: Ach, konečně, vidíš, tuhle je můj ohnivý hrad.

0: jednou takový schon a vřava. Něco řinčí a rupe, všechno běhá zmateně dokola, nohy paže se pletou, muzika zaječela. A Valdon táhne Pepinu za sebou.
1: Pojď, pojď, růžičko moje, jsme na místě.
0: Jenda naskutek šel. V puse hvízdavou písničku, poklonil se cikvásce. Buď tu blažena a nezapomeň. I já budu vzpomínat, jak se tu máš a všichni s tebou. Až ti přivedu Pepinku, budeš, pane, vykulovat, co za nevěstu. Možná, že ani Valštýnka na zámku nebyla do té vznešenosti. Ach, Pepinko, Pepinko, kudy k tobě cestička? Jak Jenda uviděl na skále rozvalinu starého hradu, nebo aspoň kopec, hned ho to zlákalo a tam. Jednou šel odčasně rána. Všude kol se bělali po trávě na keřích orosené síťky pavoučků. Kvetl veliký zvonek, vrbice a třezalka. Tu tam usnul ve květu čmelák. První ptáčkové zapípli ve větvích, když kde se vzala stará panule. Jede v kočárku, tucet mourků ho táhne.
2: Kam pak, babičko, že se ptám?
3: Jednou za čas si vyjedu na svět, abych viděla, jak to tu chodí. A kde mohu, pomohu.
2: A co doma?
3: Hledají Pepinku. Doma i po vsi jedna schánka. Kde je Pepina? Neviděli jste Pepinku? Pro umučení, kam se jen mohla podět. I není místečka v lese, u rybníka, všude, aby je stokrát neprohlédli.
2: Ale kde je Pepinky konec, ani hádanka neuhodne.
3: Neseš věneček.
2: Jak jste mi poradila?
3: No, co se toho dotýče, věneček nestačí, chlapče.
2: Že nestačí, babičko?
3: Byl zhodný. Křivého slova od tebe nikdo neslyšel. Všichni ti musí chválu vzdát. Tak, abych na tebe pamatovala taky s nějakou pomocí. Tady máš ohnivou píšťalku.
2: Ohnivou píšťalku? Je. Leskne se jako nová. A hraje?
3: Samé ohnivé písničky. Dobře ji opatruj, bude ti k užitku.
0: Jenda ji vzal jako svátost. Pěkně poděkoval a jde. V tom za ohbím lesa se mu zjevila hora. Jenda honem tam, jako když mu osolí paty. Hora spala v šumu svých hájů, ba někdy spala kolik neděl. Teď se na chvíli probudila, oči vyboulené na Jendu. I nastal chumlaj v mramorovém panství, kde jaká sosna, doubek a co jiných dokola zvedají hlavu, aby viděli tu podívanou. Jenda položil věneček na úpatí hory a ta se bez dlouhého upejpání otevřela. Přeletěla kolem mladá pěnička, na zlaté zvonky cinká a chlapce obletuje. Ale tomu nebylo teď do smíchu. Vešel do chladného černého otvoru a jakoby se pro něj zavřel svět. Tísnivá tma ho pojala do pláště a unáší někam do neznámých končin. Ach, Pepinko zlatá.

0: hluboko pod zemí, kam lidská noha nepáchne, křepčili černí panáčkové s Pepinou. Ohnivý sál, tisíce loučí po stěnách, bubny břinčí, břinky břink a tanec panuje. A Valdon sedí na trůně, jen se usmívá.
1: Pít!
2: Copak, ten věčný taneček se ti už nelíbí?
1: Pít!
3: Podejte pohár ohnivého vína!
2: Pí, panenko, všechno v tobě po něm zahoří. A když vypiješ do kapičky, zas budeš na novo třeštit a ve smíchu výskat.
1: Ach, bože přebože, čeho jsem se to dočkala? Místo lásky, co hned žalného utrpení. Na místo svatební písničky, pohřební hrana.
0: Veselo je na zámku krásného Amaldona. Pepina má věčné solo. Bubny rámusí, černí panáškové v lesklých cylindrech s ní tancují nevolnou kalamajku. Amaldon se jen usmívá.
1: Pít.
3: Copak, nelíbí se ti věčné tance a radovánky?
1: Pít.
3: Podejte druhý pohár ohnivého vína.
2: Pij, panenko, všechno v tobě po něm zahoří. A když vypiješ do kapičky, zas budeš třeštit na novo a ve smíchu výskat.
1: Ach, bože přebože, čeho jsem se to dočkala? Místo lásky, co hned žalného utrpení. Na místo svatební písničky, pohřební hrana.
0: A zase bubny, jako by neměly nikdy přestat. Černí tanečníci jeden skok a Pepina je ve víru. Už necítí sebe, jen se potácí z náruče do náruče. Amaldon se nejvíc usmívá.

0: Sám Amaldon a už jede se proud. Letí, letí jako ve vichřici. To divé kolo nemá konce. Pepka už necítí sebe. Pít, pít. Amaldon se jen usmívá. Kdo dnes bude jeho potěšením? Každý kámen, všechny skály jedněmi ústy volají Pepina, Pepina. Ach, kdybyste věděli. Jenda se doplížil a dobře. Dveře jsou jen na skulinku přimčeny. Div nevyjekl, oči mu vyběhly. Pepina bledá, uplakaná, v náručí Amaldona nemá do smrti daleko.
1: Prosím vás, jsem tady dobře.
2: A kam pak máte namířeno, co?
1: Jdu si pro svou Pepinku.
2: Pepinku? No. Je tady, ale počítám, to tak zhola nepůjde, aby si jen leckdo na ní myslil.
1: Já jsem jí přišel vydobít, proto sem jdu.
2: Aha, človíčku, taky tě svrbí pod lopatkou.
1: Tak mi ji dáte nebo ne?
2: No, pomalu s tou flintou, u nás to není jen hej nebo počkej.
1: Když ne? Dobře, ale Jářku, uvidíte, co vám provedu.
2: A co pak?
1: Mám s sebou ohnivou píšťalku. Zahraju takovou písničku, že vás to bude všechny mrzet.
0: A nežli se kdo nadál, už to jde. Jeden kousek za druhým, celý sál, hned nechali všeho a mohli se zrovna vyjevit. Inu, takhle jim nezahrál ještě jedinký, jen co je pravda, ani dýchat nebylo kdy. A pane, teď jako když to do nich vjede, všecko začalo rejdovat a toho smíchu, jako za dobrých let, ejchuchu, Vojtěchu. No když i Amaldon se zbláznil, chytil tam pod kamry pohrabáč a začne s ním tancovat, to už si považme. A co se všecko tak veselí, živá duše si nevšimla, že Jenda vzal Pepinu za ruku a teď oba frrr, jako by měli perutě.

0: Pepinko moje.
1: Jak bych přitom nemyslela na tebe. Jen a jenom na tebe.
0: A já taky na tebe. Jen a jenom na tebe.
2: Všecko je popadlo jako do náruče. A chtěj, nechtěj, se tam roztančili po zelené kráse. Až mladé lupení lítá pod nohama. Pepina rejdí, rejdí, po chvíli se octla až u potoka. Bože, jaké plamínky tu kvetou. Tohle bude věneček, div nevykříknou oči. A taky byl, jen hoří. Pepka běžela zkusit k vodě, jak jí bude mile slušet. Posadila si jej. A je, to, že jsem já. Ale ještě nedošeptla. Černý kůň zafrkal za ní. A v tom tu mládenec stojí jako zázrak.
3: Ale jsem zase tady. Tvůj Amaldon, sladký. Už dávno mé srdce po tobě stůně. Podívej mi se, jaký jsi uvila věnec, až ten jeho oheň krev mi bouří. Dej mi, dej ten věneček svůj. Co má kvítku, tolik písní ti zavískám. A co lupínků, v něm tolik bude políbení.
1: Amaldon.

0: Dona ani Amaldona. A ten věneček patří Jendovi.
1: Pepinko.
2: Vidím, že mi podruhé na tuhle vějíčku nesedneš. Ale ten tvůj mládeneček tě stejně musí vrátit.
1: Oho, tak s touhle písničkou tady nic nepořídíš.
3: Co slyším? Jsem kníže pekel a snad nechceš se mnou zápasit.
1: No, s tímhle si hlavičku taky nepolámu.
3: Jen stačíš-li odříkat svůj očenář.
1: Pravda, rád bych jednou potkal soka, který by mi byl roven, ale dotud jsme se minuli.
3: Kasáš se, chlapečku. Pojď, zkusím tě malíkem na posměch housatům.
1: O, jaká čest. Bude to slavný hojdan. A jak chceš zápolit?
3: Jsem kníže, jen koňmo.
1: Ano, koňmo, jsem ti po vůli.
4: Černý kůň, oči jako blesk. A jen to s ním hrálo. A Maldon ho pohladil, mlskem polichotil a už mu houpl do sedla. Zatančili spolu kalamajku. Ale teď, lidičky, ta podívánka. Jenda jede na kozlovi. Pásl se opodál, nohy mu plouhají po zemi. Milý se nemůže ani kale rozhoupat. Smějte se, králíkové. No, jaké komplimenty vyrazili proti sobě. Chlapec v duchu zaprosil, štěstí teď umne, nebo neschlídnu víc rodnou cikvásku, ani tebe, nejmilejší Pepinko. V tom kozel klopítl a Jenda líbá zem. Natáhl se jak široký, tak dlouhý. A Maldon jen v žiku z koně a chystá se uchopit Pepinu. Ale sotva řekl první ejchuchů. Kozel se rozběhl a bác. Nežli se kdo nadál, je Amaldon ten tam. Ten už se víckrát nevrátí.

0: Pepinko, kde jsi, holka zlatá? 3 roky utekly jako den a člověk div neuschl žalostí. Honím se jako štváně po všech koutech. Běhám a volám. Pepinko, Pepinko moje, ozvi se, srdéčko zlaté. Ale co platno? Pepinky nikde. Jakože se po ní slehne zem. Až z toho ubohá tratím rozum.
1: Tetičko Peluško, koukejte, koho vám to vedu.
0: Co? Tohle? Oči mi nestačí. Pepinko, hubinko zlata.
2: Tetičko.
0: Dítě.
2: Tetičko.
0: Kde jsi byla tak dlouho? Co slz a smutku to stálo?
2: Jsem já to ale, pláňka z Hloupětína. A nebýt jindy, už bych se z těch osidel pekelných ani nevypletla.
0: Pro pánička, z osidel pekelných? A jak si to chlapče dokázal?
1: No, nebyla to maličkost, tetičko, takhle čertům očesat jabloň. A Maldon si brousil na Pepinku zuby a teď má po všem.
0: Inu, já jsem vždycky říkala, že Jenda je jen jeden a není tu nad něj onačejšího.

0: Pohádku Evy Králové Kropenka v roce 1987 natočila režisérka Jiřina Martínková. A vy jste jistě poznali, že v pohádkovém příběhu účinkovali Otakar Brousek starší, Otakar Brousek mladší, Simona Vrbická a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Neapoli. A o tomhle městě

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Prožíváme krásnou neděli roku 2013 a bezmála celé dnešní vydání Šlágru od srdce bude patřit Jiřímu Kornovi. Tenhle výjimečný zpěvák, tanečník, konferenciér, herec a baskytarista, v posledních letech člen výtečné vokální formace Čtyřtet a vyhledávaný muzikálový představitel, oslavil minulý měsíc 64. narozeniny. K těmu mu samozřejmě ze srdce blahopřeji. Ale než dostane Jirka slovo, představí se ve třech úvodních nahrávkách můj orchestr. Krásnou neděli a příjemný poslech.

teď dostane slovo slíbený Jirka Korn. Jirka, pražský rodák, byl v letech 58 až 64 členem a posléze solistou dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, jehož sbormistrem byl doktor Bohumil Kulinský. Po maturitě na gymnáziu, to bylo v roce 1966, začal hrát ve skupině Mickey, odkud přestoupil do dnes legendární skupiny Rebels. Po rozpadu téhle kapely zpíval na začátku 70. let chvilku v kapele Františka Ringo Čecha v letech 1971 až 1973 hrál na baskytaru a zpíval v Olympiku a v téže době se také vydal na úspěšnou solovou dráhu. Jsem rád, že často nahrával a spolupracoval s mým orchestrem.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Můj dědeček mě učívával jodlovat a Jirka Korn, kterému je věnováno dnešní vydání Šlágru od srdce. Mimochodem, to byla moje skladba s textem Zdeňka Borovce. Jiří Korn, který už v roce 1971 zvítězil na festivalu Intertalent v Gottwaldově, dnes v Zlíně, s písničkou Karla Svobody a Zdeňka Rytíře Iveta. Jirka je samozřejmě interpret zcela výjimečný. Cizí mu není prakticky žádný hudební žánr a ve všech se pohybuje s lehkostí, kterou mu mnozí z jeho kolegů mohou jenom závidět.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Ve šlágrech Od srdce a na dvojce Českého rozhlasu posloucháte nahrávky Jiřího Korna, které vznikly ve spolupráci s mým orchestrem.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Poslední zpívané slovo bude opět mít Jirka Korn. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí a znovu se na vás těší Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude za nedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma. No, odhadnete?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla a možná ho budete mít tu desku nebo ten... Nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože... A vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem. Zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často při nejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy ji dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, a samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, okej, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá? Pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku? Tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, jsem chtěl říct, do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli se dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí, každopádně.
1: Jo, já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak si mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo strašení.
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký dětský gulag.
1: No přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátore, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dál, že jo, no. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no, představte si, on jí srazil vlak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to, co říct, držte se, jedině není vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako mě blízký, jako takhle, no, já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala, nevím co.
0: Držte se, teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibiřskou magistrálu.
1: Takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se
0: v pořádku, v pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu dělat.
0: Michale, teď... Až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi, a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, protože to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Tak ne, nadarmo se říká, jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší noc.
1: Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu a samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: To Kuba Smolík a Viktorka Gendrová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že jsem řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A když se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. Já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče nebo vy konkrétně odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni ty děti nesou hlupí, jestliže by se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztrácí o důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt. Tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak jsme nedali nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti, no ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskve. Zatka.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11. babička, bráši druhá babička, jo. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu. A oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky s tím, že prostě si udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Na jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom viděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a on tata přijel se žádlitko a říká mě, si nevíš pýtá, ale jedeme žádlitko tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam je řekl, že jsou zdravá. Mě mám je teda dom, jo, a ještě dobou jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s tím strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domu. Kluka jsem jí tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let, že bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenom, že on se vyučil, že vystudoval práva a vystudoval školu papír, prostě může navrhovat vykreslit za barák a takový ty papíry a kvůli tam vyvedl se po něco takovou školu, jako vystudoval, ale jak to je stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla se z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A si zase tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitalu, tak ti přišlo po splátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to za sebe ty peníze, jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešel tady u tu služejku a tak vybral ostuda, tak jsem nechtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie. Tak či tak, každopádně děkuju za zavolání. Děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju. Lenko, dobrou noc. A vy ostatní vítejte. Volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc. Nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži. Nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotávat, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme. Tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota z Bánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on nechtě narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, my jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teďka už si to dovedu, teď si to už dovedu jako představit, že to je osud, nebo
0: zkrátka,
2: nebo že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost. Ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem se tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhal a nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mě neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu? I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor, třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak ať ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí v pod Krušnohoří, v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je Hamplí líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když založou rodiče téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhát, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom pubescentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun, do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá a otevírá noční linku? Haló? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Haló, haló?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám. Děkoval.
2: Díky.
0: Já díky. Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my, a i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněnej v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mému mužovi, bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s vnoučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah a tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím
0: mm-hmm.
2: Trabáckým, bych řekla, vztahem svýho, se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale tak byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě... Snad to snášela dobře. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc. Co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny, nebo takřka člen rodiny, nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný vztah k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Rozumím.
2: Pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to umrtí psa. My jsme teda taky vnukových zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady trávě je prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Když zalžou rodiče, to je dnešní téma Noční linky, zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem? Budu moc rád, když zavoláte do Noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce jsem mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vyvolejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí. Sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, kdy nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, když je to rozežranost. A pak se nedivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásný kalhoty, tehdy sportovní, nosili se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. To bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No málem jsem dostala facku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Jo, já už myslel, že... že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo, a co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže... chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů...
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka@rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou

0: bych si dnes přála říct, že mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající, muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani, vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla, včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To tak potom... Vzali biolitem nebo...
1: Prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo že pohádky většinou končí dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak...
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Pohádce o Kohoutkovi a Slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se Slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak tak bych prosím vás ještě chtěla říct,
0: povídejte,
1: že no chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: skutečně... Dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví, tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně...
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme. Ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v Noční lince, tak se
1: tak
0: těším.
1: To bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju. Noční

0: 7.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazily mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to je
0: ne, radio, jo, rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo se šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a balingotku a budeme jezdit po světě. On byl to celý šťastný. Tak, a to je ten začátek. A teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak, ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, Než budu končit, tak musím říct jednu historku. Bydali jsme si v paneláku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a dostala jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno doza a polepený cedulkama.
0: Ano. Jo.
1: Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi.
0: No.
1: Ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitel se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a pročil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit. A vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme 4 děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer. Poslední písnička do celé do jedné hodiny. Zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát. Jednou určitě, že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám. To vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši. To rozhlasové divadlo snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí. A vlastně potom, co skončíme, tak taky. A je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo. Jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína. Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince, a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat, a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macoun ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši vzácní příznivci. Tak vy nám dovolíte, abychom vám dělali společnost? Já mám zase tu vrzací židli. O, to je začátek špatný. Ale když ona tak netlačí jako ta stará dřevěná po babičce, tak to vydržíme, ne? Já se nebudu vrtět.

Žaninko, papoušku, toho si musíme vážit, ne? Zavrtěla ocáskem. Je sobota, Žanda je vykoupaná, protože v sobotu má koupací den. Dole ve sklepě je taková velká kamenná vana, kde mám misky na chlorid železitý, když tam leptám to, co nakreslím na měděný desky. No a ty misky jdou stranou, aby tam měla Žanda místo. Žanda to má ráda, když se na ní pouští vlažná voda. Papoušek tropický, ty tropický deště. Je. Ono jí to tak asi lahodí, jako kdyby byla v tropech. Strhnul se tropický liák a na to je zvyklá. Každou sobotu už od 10 hodin dopoledne říkáme s Miladou: Žaninko, budeme tě koupat, a ona už se tak natřásá. Koupací den, to si vzpomínáme všichni, že jo? Na vesnici, který vyrůstali, necky se dali do kuchyně, voda se hřála na kamnech a byly to koupací dny, ty večery sobotní. Jo, voda, s tou se muselo šetřit. A když přišly takový mrazy, tak každá pumpa ve vesnici byla obalená, jenom aby nezmrzla. Ty litinový pumpy zvlášť, ty měly takový, to babička na to pletla, nebo ženský, my jsme měli dřevěnou pumpu z modřínu, ale taky jsme ji obalovali, taky babička obalovala slámou a všelijakýma hadrama a provazama a taky pletla takový dlouhatananánský ze slámy povřísla, aby ta pumpa pro boha nezamrzla, protože to by byl malér, to by nebylo krávičím napájet. Jo, a voda taky dělala lidem starosti, protože byly místa na polích, kde voda stála, kde byly bažiny, tam nic nerostlo. Takže se ty bažinatý místa museli odvodňovat melioračníma trubkama. To byly trubky o různých průměrech, 8, 10 nebo 13 nebo i víc centimetrů, byly červený, vypálený z hlíny jako cihly, ale porezní byli přitom, tu vodu museli propouštět, která se do nich vsakovala z hora a ze stran, protože ty trubky byly do sebe nastrkaný, poskládaný tak, aby tvořili třeba 100 metrů dlouhou rouru, takový dutý korejtko, který ještě mělo spát jako z vršku, takže když nasáklo vodu z těch polních mokřin, tak voda rychle protekla až do potůčku, nebo do vodoteče, nebo do voroteče. Tenkrát se dbalo o pole. Se vyvorávaly zvláštní vodoteče, do kterých se stahovala tadyhle ta voda z těch melioračních trubek. No a taková meliorační trubka vyústěvala takovým krásným, takovýma jako dvířečkama z betonu. To bylo všecko tenkrát tak hezky udělaný v tom starém světě. Tam byl letopočet kolikrát, třeba 1931, kdy se ty meliorace dělaly. O ty výtoky těch melioračních trubek do toho potůčku, o ty se zvlášť pečovalo, aby po bouřce, když se valilo bahno potokem, aby se ty výtoky neucpaly, protože pak by ta voda z těch mokrých částí pole nikdy neodtekla, když by se ten výtok ucpal, no a pole by bylo pořád mokrý a nic by se tam nerodilo. A v těch vyústěních, když ta voda se vyhrnovala z těch melioračních trubek, čistoučká byla, než se spojila s tou potoční vodou, tak se to tam tak jako lehce vařilo, jakoby. To bylo vidět, jak přitejká čistoučká voda. My jsme ji rádi s tej dlouhým stýblem
jsme si lehli na břicho a tu vodu z těch polí jsme pili, protože když jsme byli děti, tak jsme měli žízeň a hlad pořád. No a tam se držely malý rybičky nebo pulcí, tenkrát se ta voda dala pít, než se začalo používat DDT a potom hnojení s dusičnatýma hnojivama, to se přivotrávila všecka voda. Teď málo kde najdete nepřivotrávenou vodu. Možná, že i ta naše studánka ve sklepě, kde byla voda vždycky v pravým rohu. Malá studánečka, byla tam žabička pod kamenem, měla tam mušky, který se tam... No to, kde jsou ty časy? Tam byla voda vždycky a byla moc dobrá. Babička jí tu studánku každý rok čistila. To byl takový maličkej vedlejší pramínek vlastně ze studny. A když se ta studánka naplnila, tak korejtkem vytekla ven. Zase takovou drenáží do strouhy, která byla před domem.

Ve vodě potoční si vzpomínám, se právalo prádlo. Plochej kámen vidím ještě dnes v Helpě v Horehroní, když jsme tam jeli jako študáci autostopem do Helpy, do Nízkých Tater. To byl překrásný výlet a jak na nás tam byli hodný. Bydleli jsme ve škole 10 dnů. Viděli jsme ten život. Tam byla ještě stará Helpa dřevěná. Zblízka. V krojích tam chodili holky takový krásný, urostlý a ty se sešli u potoka a prali prádlo tím, že ho svinovali do takových peřiny nebo povlaky na peřiny nebo polštáře byli svinutý a oni namočili v potoce, svinuli to a takovým placatým kusem dřeva do toho tloukli. A to se opakovalo nesčíslněkrát, než to prádlo se vypralo a potom se slunilo na zelený louce. A oni si ty holky zpívali takový dojemný horehronský písně. A nám se smáli, protože my jsme si je kreslili a oni se nám vysmívali, čože vy tady robíte. Pokažte nám to, tak jsme jim to rádi ukázali. A oni se smáli, tak tamhle to je mančák.

Jaký to byly rituály, když proutkař hledal místo, kde bude vykopaná studna? Vzpomínáte si, viděli jste to? My jsme na to děti koukali jako na něco, co jsme vůbec nemohli pochopit. Tak tady, ukázal proutkař. A začalo se kopat. Musela být studna umístěná tak, aby kaly se hnojiště jí minuli. Nejdřív se kopalo, pak se střílelo, když se narazilo na skálu, a rumpálem se vytahovala vykopaná zem a kamení nahoru. A jednou, kolik je to let, 15 asi, když hospodskej Lojza Závora ze Všetat si chtěl postavit krásný dům s výhledem do křivokládských lesů, a studna samozřejmě musela být u každého domu. Představte si, on kopal a najednou leží na dně vykopaný studny, zrovna když se vyvalila voda, tak se vyvalil nějaký plyn. Oni ho vytáhli mrtvýho a zůstala po něm ta nádherná vila s tím výhledem do lesů. Vždycky, když tam je projíždím, tak si vzpomenu na toho Lojzu Závoru, jaký byl, když dělal šenkýře, jak byl hebitej a veselej. Zůstal po něm překrásný dům s výhledem do křivokládských lesů a studnou hlubokou 8 metrů a dvě děti a žena.

Voda je vzácná a nebezpečná taky. Rampouchy ze střech, když začalo tání. Tak jako děti jsme je ulamovali a byly to takový pichlavý meče. A my jsme s nima šermovali. Museli jsme mít ovšem rukavice, protože to cábly ruce jej. Ono se to hned přelomilo, ten kus špičatýho ledu.

Modlitba za vodu. Báseň Jana Skácela, teď jsem si vzpomněl. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná. Voda má rozpuštěné vlasy. Chraňte tu vodu. Nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného jak tma. Voda je smutná. Voda má rozcuchané vlasy. A kdo se na samé dno potopí? Kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek? Voda je zarmoucená vdova. Voda má popelem posypané vlasy. Voda si na nás stýská. Takhle ta báseň končí. Voda má popelem posypané vlasy. Voda si na nás stýská.

Když pršelo, jen se lilo, bejvalo bláto, jak je ta lyrická kresba Mikuláše Alše ze Špalíčku. To byla naše poslední otázka, vzpomínáte si. Když pršelo, tak se pod každej odkrab stavěl sud, aby se nachytala dešťová voda. Dešťová voda byla měkká a prej saláty po ní rostly jako z vody. Řetvičky, kedlubny. Ta byla dobrá pro zalejvání. Taky některý ženský si prali vlasy jedině v dešťový vodě, protože byla měkká. No ale to vlastně je destilovaná voda. Dešťová voda, ne? Tak se ta voda chytala do kádí a do sudů, no.

Pavlíkově byl v několika domech zavedený vodovod. Pamatujete si? Na ty krásný litinový mísy vodovodní, ten spodek, ta půlkoule, ta polokoule toho spodku byla zdobená jako nějaký vzácný exotický květ a vzadu za kohoutkem celá část toho čela zadního, ta byla jako barokní rám zdobená černou litinou, i když byla bíle vysmaltovaná, a z toho trčel jeden nebo dva kohoutky mosazný jako ze zlata, čištěný sidolem s takovou hvězdičkou, kytičkou na povolování toho kohoutku. A kolikrát tam byla taky jeden kohoutek doprava, druhej doleva, když tam měli v tom domě rozvedenou i teplou vodu, tak i takový domácnosti byly v Pavlíkově. No a to umění, který zároveň, to byla ozdoba, takový dva kohoutky ze zdi, když byly v takový jako veliký kytce barokně zarámovaný, to si dovedete představit. Jako vzácná kytka stropů. No a v takových lepších místnostech, třeba v ložnicích, kde bydleli jedině hosti, třeba ve velkostatcích, byly mramorové stoly i noční stolky, a tam, kde byla takzvaná toaleta se zrcadlem, tak tam stávalo umyvadlo, lavor z ušlechtilýho kovu. A na nočních stolcích stávaly skleničky z křišťálového skla a skleněný čbán s vodou pitnou.

anebo ty dojemně prostý kamenný misky, trčící ze zdí kostelů s vodou svěcenou. Celý generace si smáčeli prsty, křižovali se a prosili Pána Boha, aby jim dopřál příznivý osud.

Na kamnech bylo ohřejvadlo vody, jak se tomu říkalo, kameník nebo komíňák, nevím, vedle trouby, no jak vedle komínku byl takovej, kde pořád byla taková buď vydlaždičkovaná nebo i z plechu měděnýho taková nádoba na vodu, kde pořád byla vlažná nebo teplá voda. A na kamnech vždycky stával hrneček, ve kterým klokotala voda, když se topilo, protože vždycky teplá voda byla vítaná.

No a noční vázy, když mluvíme o vodě. To se říkalo nočníkům, tak ostejchavě skrytejch. Oni byli tak ostýchavě skrytí pod postelema. Na nočnících se lidská fantazie vyřáděla, umělci se tam vyřádili, to byly nočníky smaltovaný, byli ozdobený pivoňkama, tulipánama, chrpama, růžema. Samozřejmě i třeba byly nočníky, kde byla celá hvězdná obloha s půlměsícem nebo s měsícem v úplňku, který se smál, nebo se zářícím sluncem a bílejma mráčkama a... Nebo nejkrásnější jsem měl nočníky s usměvavejma tvářema krásných slečen. Nebo jsem viděl nočník a tam bylo zobrazený jezero, lemovaný zasněženýma velehorama a potom jezeře plula plachetnice po klidný vodě. No jo, plachetnice, parníky, vytažený ze zamrzající Vltavy. Letos po dlouhý době zamrz i ten malej záliv dole v Podolí toho jachtklubu. Letos byla tuhá zima. Bruslení na Vltavě, voda. Pod ledem byla voda, tekoucí voda, která mohla dotýct až do Hamburku. Přítoky Vltavy, přítoky Ohře, Cidlina, který to byly přítoky, který řeky Cidlina, Mrlina, Orly, Orlice, Tichá a Divoká, Úpice, Kamenice. To je jako s tím Mastek, Sůl, Kamená, Vápenec, Kazivec, Apetet, Živec, Kremen, Topas, Korund, Démant. To jsou věci, já nevím, proč jsme se to museli učit. Použili jsme to někdy vůbec? My jsme se dostali k té vodě přes to zbruslení na Vltavě. To byl čilej ruch, když jsme bruslívávali na Vltavě. To bylo lidí oblečených sportovně nebo i skoro jako společensky. Skupinky bruslařů bruslili směrem k Hradčanům, zase druhý skupinky se vraceli směrem dolů k jihu. A takový to bruslení bylo tak trošku slavnostní, protože nám vyzváněli elektriky, který jezdili po nábřeží, když elektrika měla vyrazit ze stanice. Když elektrika se měla rozjet, tak nejdřív první vůz jedenkrát udělal cink a že je všecko v pořádku, tak musel druhý vůz cinknout dvakrát. Cink, cink. A pak se elektrika dala do pohybu a jela až do příští stanice. A tam zase se ozvalo, když bylo všecko v pořádku. Cink, cink, cink. A jelo se dál.

stařičký pražský elektriky, to by byla taky kapitola sama pro sebe. Ty kožený tahadla na zvonce, průvočí s kleštičkama, s taštičkama. Měli takový zvláštní rukavice, aby špičky prstů tam chyběly. Protože tam to foukalo, tedy tam to promrzalo, to byly okna kolikrát zamrzlý ledem. Když někdo chtěl vědět, kde je, tak si nechtíčkem musel proškrábat dírčičku. Kola brzdící, lopatky s pískem, když se to smykalo, tak musel řidič tramvaje sypat do takového trichtýře písek. Taková roura železná ho zavedla ten písek přesně pod kolo, aby když to klouzalo, se to kolo mohlo chytit na tom drsným povrchu právě posypaný pískem posypaný kolejnice a mohla tramvaj vůbec se rozjet. To jsme kolikrát, ty pamatujete si na ty hrozny těch lidí, tramvají, jak se nevešli a viseli na stupátkách všelijak.

Když jsem bydlel v Bráníku, tak někdy se stalo, že Zdeněk Mézl, který jezdil z Modřan, Katka Černá, která bydlela nahoře v Bráníku, v Hodkovičkách, Emilka Tomanová a někdy k nám přistoupil i profesor Landa, který bydlel nahoře v Bráníku, dole teda v Bráníku, za kostelem. No a všichni jsme směřovali do grafické školy. Do Vyšší školy uměleckého průmyslu, kde jsme študovali. To byla taková hezká cesta, protože sešli jsme se jako spolužáci, no. A Zdeněk Mézl, ta židle pěkně vrže, já se nesmím vrtět. A Zdeněk Mézl, ten si pustil hubu na špacír, ten to měl tak rád mluvit nahlas, aby ho celá elektrika slyšela. A to byly někdy takové řeči, že jsme si mysleli, tak teď to už nemůže projít. Protože to, co ten Zdeněk, to bylo do kriminálu. Tenkrát v 50. letech. On třeba, kdyby tenkrát se dalo těm kanonýrům na té auroře víc vodky, tak by se do toho zimního paláce vůbec nestrefili a nebyla by vůbec VŘSR. A tady u nás bychom si mohli žít jako v bavlnce, protože po té VŘSR to všecko šlo do hája a je to všecko zprasený. I mýmu tátovi zakázali živnost. No a my jsme čekali, kdy někdo vystoupí a ukáže nám nějaký odznak a zhaftne toho Zdeňka Mézla a zhaftne i nás, protože my jsme mu naslouchali. Ty jeho vlastizrádný řeči jsme poslouchali a nevyvraceli jsme mu je.

A v ty otevřený vagóny byly, do kterých se dalo naskakovat a vyskakovat. Proto ten Zdeněk Mézl mohl si klidně pustit pusu na špacír, protože věděl, že kdyby, tak když bude šikovnej a vyskočí z té elektriky a veme nohy na ramena, tak nějakýmu tajnýmu může vždycky utíct. Proto mohl Zdeněk takhle řečnit. Protože mohl vždycky vyskočit a utíct. To jsme si kolikrát oddychli, když už jsme dojeli do Křižovnické ulice a mohli jsme z té elektriky vystoupit a bylo to bez maléru. Po takový přednášce Zdeňka Mézla se žádnej malér neodehrál. A vyselo

Jo, to jsme asi si nedokázali vůbec představit, jak tenkrát lidi trpí v kriminálech v 50. letech. Ale když o stanici dál přistoupil pan profesor Landa, tak to bylo jako když nastoupí do elektriky persona, každý se otočil po profesorovi Landovi, jednak protože měl velikananánský černý širák, lemovaný hedvábnou stužkou, taky protože měl černý dioptrický brejle s takovýma masitejma černýma obroučkama a spod toho širáku mu tekly jako vodopády bílý vlasy až na ramena. Bohem, který když nás viděl, jak se tam v rohu tlačíme v té elektrice, tak říkal: mládeži, pozdrav pán Bůh, tak jedeme do školy, ne? A my jsme hráli takovou hru, že když k nám přistoupí do elektriky profesor Landa, tak celý den, že budeme mít štěstí. A tak jo, jak k nám přišel, tak hned po pozdravu: dobrý den, pane profesore, tak se do toho dáme, ne? A my už jsme věděli, co bude následovat. Protože pan profesor Landa začal šeptat a my s ním: na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno ze hvězdami všemi. Stačí mě pár krásných let někde na zemi. On totiž, pan profesor Landa, miloval Boskovce a Wericha a hudbu Jaroslava Ježka, i když na něj přicházely truchlivý nálady, protože on nás ve škole učil krásné písmo, tak říkal: mládeži, až budu mít kremaci, tak mě nechte zahrát vals trist. Ten smutný valčík, ty jeho veliký oči za těma černýma brejlema se koukali, co tomu třída řekne. A třída byla o něm mělá. Proč zrovna má takovýhle truchlivý myšlenky pan profesor náš milovaný, když nám se chtělo tak žít a vyvádět?

O roční kníž, kam chodila Milada, tam byli talenti. I dneska, nebo právě dneska, z toho ročníku. Dva jsou profesoři. Zdeněk Beran je profesor na Akademii výtvarných umění a Pavel Nešleha je profesor na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ale taky tam byl takovej skromnej, tichej, usměvavej kluk. Silný brejle měl Pavel Tajmr. Jak ten byl šikovnej hlavně na písmo a na takovou precizní kresbu, to si nedovedete představit. Ten si sedl a udělal třeba dokonalý falzum tý maličký známčičky, která stála 30 korun, na tramvaj, na tramvajenku. Tam bylo 12 políček nad každý tramvajence a do každého políčka se vlepovala jinak barevná maličká známčička. 30 korun to byly prachy. A když to dokáže Pavel Tajmr, který je voroční kníž, tak tvrkot, aby jsme to nedokázali my, tak jsme se složili na jednu známku za 30 korun večer v internátě pod silnou žárovkou. Každý jsme si vzal kousek průhledný lepenky bankovní takzvaný a začali jsme kreslit ten znak dopravních podniků, ten jemný text dámským pérečkem, to musela být řídoučká tuš, kreslicí čínská, aby nedělala kaňky. Nejdřív se ten papírek musel zatónovat tou patřičnou barvou. No podle měsíců tam byly všechny barvy. Růžový, modrý, zelený, fialový, oranžový. No tak ten jeden měsíc náš patřičný byl třeba tak do žluta, to si vzpomínám. Tak nejdřív jsme to zatónovali, vysušili a pak pod lupou tím pérem jsme psali dopravní podnik hlavního města Prahy.

strach kvůli 30 korunám. To byly ty takové naše tajemství. Těch podvodů. Byli jsme podvodníci, byli jsme na pokraji zločinu. Byli jsme takový mini-tuneláři, by se dalo říct. No jo. Byli jsme těžký frajeři. Ty naše kohouty na hlavách, co jsme nosili. S podezdívkou boty, že jo, jsme nosili tenkrát. Roury, kalhoty s manžetama vysokýma. No, byli jsme těžká pára. Těžká pára. To i Petr Trojan, který měl strašný problémy, protože jeho brácha utek do New Yorku v 48. roce a tu a tam poslal Petrovi pozdrav. No ale ten Petr pořád byl někde na výsleších a když jednou přišel v džínách, to se tomu říkalo, jak se tomu říkalo tenkrát, tomu se neříkalo džíny, ani texasky. Myslím, že Levisky, podle toho, že to bylo vyrobený fabrikou Levis. No, on přišel v Luiskách, jo, Luisky. My na to koukali, to byla vzácnost, ty cvočky na kapsách. No, ale už to na něj někdo pích a už šel do ředitelny a už jsme je na Petrovi Trojanovi nikdy víc neviděli. To bylo zakázaný, protože to je americký způsob života. To se nesmělo. Jinak byl jednička, protože je on jediný věděl a měl na sobě něco, po čem jsme každý z nás toužili, co jsme vůbec nevěděli předtím, že existuje. To byly ty lojsky, ty texasky.

Žendo, zaspívej. No, taky se trošku projev. Depak, jak jí začnu přemlouvat, tak to ne. Víš, co to byl takovej štucel, papoušku? Pamatujete se, jak holky do školy? To bylo ve válce, aby jim nezábly ruce. Měli kolem krku na provázcích nebo na mašlích, na šňůrkách ozdobných. Měli štuclíky, tam si hezky strčili ručičky dovnitř. To byl takový váleček a tam bylo teploučko. Kde pak rukavice? V těch ruce prostydly, ale ve štucli. Když jsme brali holky za ruce, když jsme třeba hráli nějaký hry a oni museli tu ruku z toho štuclu vyndat, ta byla teploučka.

No a v Rakovníku, tam na náměstí, když jsme chodili do rakovnický měšťanky, tak tam dámy rakovnický chodili jedině se štuclema. I rybička ta, která měla napudrovanou tvář, jako když si ji vyválí v mouce, v letě chodila v takových vlajících robách, jako v závoje víl. To byla vymóděná a v krásných kloboucích lila barvy, fialovoučký. Tak v zimě zase měla taky vlající roby, ale těžký. Na nohách zapínací botičky, taky do fialova. Štucel a velký klobouk. A ta jí tvář přepudrovaná jako klaun. Tak zářila na rakovnickém náměstí a tak se výjímala mezi těma ostatníma pokojně kráčejícíma rakovničkami.

pánama, který šli k cédlům si koupit sardinky nebo zavináče, herinky, do pekařství k dusilům housky. A každá dáma měla ruce ve štucli a na pravý nebo na levý ruce nebo na obou rukou měla navlečený nákupní košík.

Naše generace byla obdarována tou nádherou, že jsme my ještě zažili, kdy Vltava zamrzala. Potom, jak se postavila Slapská přehrada, tak to byl konec. Ale my jsme ještě bruslili na Vltavě a to bylo krásný. Nejdřív zamrzly ty postranní ramena, kde ta voda tak netekla. Dole pod Bránickým pivovarem směrem k Modřanům to zamrzlo jako první. A potom taky malý rameno, kde stály malý lodičky pod Vyšehradskou skálou. No a potom, když přišly ty dlouhotrvající třeskutý mrazy, tak jsme se rozjeli. Já jsem si vzal po Miladinim tatínkovi Jacksony. Osobně jsem si koupil Jacksony až mnohem později, až když jsem si na ně vydělal bubnováním u kapely. Ale na těch Jacksonách po Miladinim tatínkovi to jsme se s Miladou rozjeli z Bráníka. Od konečný tramvaje to byla jak pohádka. My jsme míjeli ledárny bránický, potom žlutý lázně, kde byly na druhé straně zasněžený tenisový kurty. Potom už jsme byli u Podolský vodárny a už před náma se tyčila velebná Vyšehradská skála. To šlo rychle, protože to bylo z kopce, protože jsme brustili po proudu. No a potom už černá krajka železničního mostu a za ním už se v mlhách zimních rýsovala silueta Hradčan a Petřínská rozhledna. Ještě jsme kousek popojili k Palackýmu mostu, protože jsme věděli, že zpátky to bude trvat taky chvíli, než dobruslíme. Zase se ten krásný film odvíjel pospátku. Před náma Vyšehradská skála. Nejdřív jsme podjeli tu železnou krajku železničního mostu, potom Podolí, žlutý lázně, ledárny, Bránický pivovar už jsme z dálky viděli, to Milada bydlila nad ním, nad Bránickým pivovarem v Jiráskově čtvrti v ulici Psohlavců. A měli jsme toho plný zuby, ale ta radost, ta rozkoš, tak dlouhou trasu jet na bruslích. Kde pak to na Pavlíkovském zabránském rybníku, i když se znám zdál velikej, tak to bylo takový plivátko.

No a parníky, který tam dřív stávali a kotvili, tak ty byly pryč. Některý byly vytáhaný na kládách, ty menší, a stáli tam na břehu, aby nezamrzli, aby je led nerozlámal, aby je nerozlámaly ledy, a ty větší parníky byly zatažený někam za nějaký ostrov do nějakého přístaviště. Tam bylo parníků moc. Jednou jsme jeli v tramvaji a rozesmálo nás nějaký děťátko, malá holčička. Malá holčička nás rozesmála, která se podívala na za železničním mostem kotvily parníky, a ona najednou to takový stichlý elektriky, tenkrát to byl ponorkovej vůz, jak se tomu říkalo, s plošinou uprostřed. Tam jezdila 17 a 21, možná, že to byl normální uzavřený vůz, to už je jedno, ale ozval se hlas dítěte, mami, mami, maminko, podívej se, Maxim Gorkej má černý komín. A všichni, kdo to slyšeli, se rozesmáli, protože si to mohli vykládat dvojsmyslně. Maxim Gorkej má černý komín a měl tenkrát.

Ty doby, kdy na Vltavě kotvili parníky s kolesama a s nápisama. Každý parník měl svý jméno. Praha, Hradčany, Vyšehrad, Labe, Maxim Gorký, který měl černý komín. Ty doby, kdy jezdili parní lokomotivy, kdy na každém nádraží byl stojan s velikým kolem a s takovým chobotem, který se na táhlu musel z té mrtvý polohy uvolnit a usměrnit tak, aby voda tím korytem, tím chobotem natekla do rezervoáru lokomotivy, protože parní lokomotivy spotřebovaly jenom za cestu z Prahy do Rakovníka moc vody.

ty doby, kdy jezdili elektriky s průvočíma, který měli kleštičky, na kleštičkách měli hezký takový volepený gumičkama, aby mohli ty lístky nejdřív, jak bych to řekl, tak jako, aby se ten lístek dal s nás utrhnout, tak nejdřív tou gumičkou ho dali trošičku stranou z toho štůzku těch lístků a potom prstama, který vykukovali z rukavic, když byla zima, ty konce prstů, ho utrhli a nacvakali tam to, co nacvakat měli těma kleštičkama.

to už všecko je pryč, to už je pryč, i ty kantoři báječný, který nás prováděli tak nezištně a obětavě a čestně. Tou krutou dobou 50. let, kdy byly plný kriminály nevinně odsouzených politických vězňů, ti kantoři nás od toho všeho zla tak jako drželi stranou, jenom nás učili dějinám, umění, učili jsme se o Brunelleským, Leonardovi, Donatelovi, Michelangelovi, Buonarrotim, četli jsme klasiky, to pořád jsme slyšeli od kantorů, čtěte klasiky, čtěte Tolstoje, Dostojevskýho, Iga, Flaubera, Balzaka, Gogola, Čechova. Tam jsme získávali aspoň tušení o tom, o čem bude náš život, protože jsme byli adolescenti ve vývoji, nedospělci, nezralci.

A kdo těm kantorům poděkoval za to, že převedli jednu nebo dvě nebo dokonce tři generace přes to tísnivý období, období útlaku 50. let.

Ti kantoři nás provedli tím úskalím těch... A to je zbytečný, to jsme o tom tolikrát mluvili, ale důležitý je, že jim nikdo neřekl, děkujeme vám, protože než jim to kdo mohl říct, tak oni nás opustili. Ale svý poslání splnili a za to jim je naše generace vděčná.

nikdo jim nepoděkoval. A proč taky, když každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestaný, ne? To je tady u nás, v této zemi, hluboce zakořeněný.

0: Byly jiný zimy na vesnici, kde se pořád něčím šetřilo, zejména vodou. To i po vykoupání v neckách se ta voda z necek nevylila. Nevylila se, protože se v ní muselo namočit prádlo. Když jsme přišli do Prahy, tak v internátě jsme se mohli sprchovat, jak dlouho jsme chtěli. Nebo jak chodili v oblíkaný lidi na vesnici, úplně jinak než ve městě v zimě. V zimě se nosili na vesnici filcový boty. Když ledy táli, když byla čvachtačka takzvaná, tak se vzali na boty ještě gumový galoše. To jsme v Praze taky nosili, to bylo fajn. To, když chodníky, tam byla taková ta teplá zima a ten sníh, tak jako byla z toho taková ta břečka, tak jsme měli od bati galoše koupený, ty stály asi 18 nebo 22 korun, šup do galoších a přišli jsme do školy, sundali jsme je na chodbě a boty jsme měli, panečku, suchoučký a teploučký. Tak i o tom byly zimy našeho dospívání, dozrávání, zimy těch studentských let, jak by se dalo říct, tak jako po staročesku. Zima na vesnici taky byla taková stichlá. Jenom kohoutí kokrhání znělo a štěkání psů, kdežto zima ve městě na periferiích, na okrajích města byla taky tichá zima, ale uprostřed města byla zima taková rozzvoněná od elektrik, rozřinčená, když ty elektriky braly zatáčky na křižovatkách, rozdrncaná nebo rozhučená autama, autobusama, nebo takovej ten hvizdot trolejbusů, nebo volání kamelotů, Večerní Praha, Večerní Praha. To byla zima ve městě. Žaninko, máš poslední šanci nám zaspívat. A ty ne, jak na tebe koukám, ty vůbec ne. Takže naši milí, zase jedna pohádka o zmizelém světě pomalu končí. Těm mladým, a z dopisů víme, že nás poslouchají, se to naše vyprávění může zdát, že ty příběhy, o kterých byla řeč, se odehrály dávno, dávno, někdy snad i ve středověku, protože jejich život je úplně o něčem jiném. My jsme byli nuceni žít v souladu s přírodou, s okolím, s okolním světem, kdežto oni žijou v souladu s počítači, s internetem, s walkmany, s mobily. Žijou mládí úplně o něčem jiném, než bylo to naše mládí, ale přejme jim to. Protože až budou v našich letech, Bůh ví, jak ten svět bude vypadat. Bůh ví. No, Žanda zvoní na zvonec. Ona už ví, že pohádky je konec. No jo, jasná věc, je to jasný. Tato pozná ta opice, no je tomhle to možný. Takže opatrujte se, buďme na sebe hodní, aby nás nepotkalo nic zlýho, aby jsme se mohli sejít u našeho vysílání příště. Dobrou noc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.

Bonjour, mesdames, messieurs, je suis très heureux que vous êtes ici. Takhle plyně já mluvím francouzsky, protože já jsem maturoval, ne, já jsem vlastně nematuroval z francouzštiny, ale několikrát jsem z ní propadl, to si pamatuju naprosto přesně. Tady je Český rozhlas 2, Praha, Tobogán, tady je Petr Jančařík a tady je divadlo U hasičů. Bonjour! Proč začínám dneska tímto způsobem, touhle nádhernou řečí, s kterou jsem měl takové problémy na střední škole, je to jasné, protože dneska bychom si převážně měli povídat právě o Francii, o Paříži, o tom, co to je být Francouzem, o tom, jaká třeba jídla tam mají rádi, o tom, jak třeba slaví Vánoce a tak dále a tak dále. Ale s kým si budeme povídat? No, nebudu dlouho zdržovat, dámy a pánové, přichází, já chci říct, dívka. Možná, že už jako, to není úplně přesné vyjádření, ale kdykoliv ji vidím, tak vidím takovou sněhurku, takovou princezničku, takovou dívku. Lenka Filipová! Jak vidíte,